0: Update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
1: Pražský update.
2: Rádio Praha.
3: Český vzdělávací systém má velké rezervy v rozvoji socioemočních dovedností, hodnot a postojů. V mezinárodním šetření PISA před 4 lety skončili mladí Češi na předposledním místě v takzvaných měkkých dovednostech. Jejich význam je pro budoucí život a pracovní kariéru natolik významný, že by jejich rozvoj měli podle odborníků podporovat vlády i vzdělávací instituce. Jak je důležité umět v tomto rychlém světě zpomalit, netlačit na výkon a nebrat chybu jako problém. O tom bude dnešní Leonardo Plus. K poslechu zve Renata Kropáčková.
2: Leonardo Plus.
3: Mým hostem je dnes Eva Čechová z katedry autorské tvorby a pedagogiky Pražské divadelní akademie muzických umění. Vítej ve studiu.
4: Ahoj, děkuji za pozvání.
3: Hned na úvod musím zmínit, že se s Evou známe z různých kurzů živé pedagogiky a celoživotního vzdělávání, řečového projevu a podobně, tak proto to tykání. Damu má většina lidí spojeno s výchovou mladých, především hereckých nadějí, možná loutkářů nebo divadelních kritiků. Co dělá KATAP, vaše katedra?
4: Naše katedra autorské tvorby a pedagogiky má zvláštní místo v rámci divadelní školy. Ona nevede jen k herectví v klasickém smyslu, ale zkoumá člověka jako tvořivou a komunikující bytost. A nás zajímá, co se děje, když člověk opravdu jedná, mluví, tvoří, vstupuje do vztahu s druhými. A to na jevišti, ve třídě nebo v běžném životě.
3: KATAP založil dramatik Ivan Vyskočil, jeho žena Eva Vyskočilová pak vedla kreativní pedagogiku. Řekni trochu ty důvody, vlastně, co je k tomu přimělo.
4: Tak Ivan Vyskočil, dramatik, psycholog, pedagog a hlavně veliký experimentátor, tak přišel s myšlenkou autorského herectví a disciplín, jako je dialogické jednání nebo autorské čtení. A v nich nejde o hraní rolí, ale spíš o rozvíjení autenticity, vnímání sebe sama, partnera, situace, hlasu, těla a představivosti.
3: Jak zásadní byly tyhle dvě osobnosti pro vůbec i dnešní fungování a působení katedry?
4: Oba dva byly hodně důležití. Vyskočil, vstiskl KATAPu základní filozofii, a to je zkoumání dramatické kultury v nejširším slova smyslu. Prostě člověk v situaci. A tím pádem nešlo mu o divadlo jenom jako o estetický produkt, ale jako o způsob poznávání člověka a světa. Ten vliv byl mimořádný a přesáhl samotnou katedru. Ovlivnil nejenom pedagogy a studenty KATAPu, kteří tam teď působí, ale taky stovky lidí, kteří prošli zejména disciplínou dialogického jednání, a ty byly i z řad veřejnosti. A pro mnoho z těch lidí to byla úplně zásadní životní zkušenost, setkání s Vyskočilem, protože se potkali s vlastní autenticitou, s pozorností, schopností být v přítomnosti, vést dialog. Takže tahle přítomnost Vyskočila samozřejmě a způsob jeho práce určovali atmosféru katedry velmi silně a samozřejmě on je autorem celé té koncepce vzdělávání a učení. Eva Vyskočilová, jeho žena, tak ta byla zásadní osobnostní pro vznik a rozvoj celoživotního vzdělávání, kterému říkáme kreativní pedagogika, pedagogická kondice. A oba dva sbírali svoje životní zkušenosti jako vychovatelé v nápravných ústavech.
3: Vraťme se ještě k tomu dialogickému jednání s vnitřním partnerem, o kterém se dá říct, že byla vlastně taková hlavní parketa Ivana Vyskočila, se kterou s touhle disciplínou vlastně přišel. O co jde, protože to může být docela pojem těžko představitelný pro ty, kteří se s ním ještě nikdy nesetkali. Je to víc divadlo nebo spíš psycho? Drama, terapie?
4: Dialogické jednání není herecká metoda ani terapeutická technika. Je to svébytná psychosomatická disciplína, jak to takhle nazýval Vyskočil. A ta stojí někde na pomezí umění, pedagogiky, sebepoznávání. A Ivan Vyskočil trval na tom, že nemá metodu a nemá techniku. A říkával, že technika je na ovládání a že on nechce nikoho ovládat. A podle něj ani nikdo nechce být ovládán. Takže se vymezoval vůči technikám taky proto, že jemu šlo o tvorbu a vzájemnost a kontakt. A tam, když se používají techniky, jak říkal Vyskočil, tak příliš brzy vedou k výsledku. To znamená dřív, než bychom k němu organicky dospěli, sami nebo společně. Takže spíš o tom svém přístupu mluvil jako o setkání. A
3: cílem toho dialogického jednání je něco? Co je cílem dialogického jednání s vnitřním partnerem?
4: Já myslím, že tam jde o navázání vztahu sama se sebou. Pracujeme tam s pojmem a principem vnitřního partnera, vnitřního dialogu, takže úplně jednoduše je to solová, dejme tomu nějaký typ improvizace. A vychází z úplně jednoduché situace. Člověk vstoupí do prázdného prostoru a začne mluvit a jednat sám se sebou a se svým takzvaným vnitřním partnerem. Nejde ani o hraní rolí, nejde ani o nějakou introspekci v psychologickém smyslu, ale vlastně o nějaké učení začít být citlivý k tomu, co se právě teď a tady děje, ale v rámci těla, řeči, představivosti, emocí, rytmu myšlení a pak reakcí na tu situaci teď a tady. Takže to má blízko k divadlu, protože pracuje s přítomností, jednání, hlasem, tělem a komunikací, ale zároveň to prostě není divadlo ve smyslu vytváření nějaké postavy nebo inscenace. Nedělá se to pro ten tvar, ale pro samotný proces zkoušení. V něčem to může připomínat dramaterapii, ze které vyskočil Čerpal a byl také u jeho zrodu, u zrodu tohoto oboru. A to může připomínat, protože člověk objevuje svoje způsoby komunikace. A primárním cílem prostě není ani léčba, ani terapie. Leda, že by si to takhle někdo sám zvolil. Těch možností je spousta, jsou dost individuální.
3: Je určeno dialogické jednání s vnitřním partnerem pro každého, nebo vyloženě je to o tom zájmu, o chuti, že to chci zkusit a přijít tomu na kloub, co to je, nebo to skutečně může být, i když si říkala, že to není technika, ale že opravdu to může dát komukoliv cokoliv.
4: Já myslím, že ne komukoliv. Jak to říkáš tomu, kdo si sám přijde se svým zájmem, koho to na tu naši katedru nebo k téhle disciplíně, k tomu zkoušení přivádí. To je zásadní rámec, aby se vytvářely vůbec podmínky pro to jeho vlastní rozvíjení. To je předpoklad k tomu, aby stále posiloval vůli to zkoušet dál. Takže já si třeba neumím představit, že by tahle disciplína byla nabízená nějak paušálně nebo byla předepisovaná na nějakých školách jako osobnostní rozvoj. Má to svoje úskalí. Myslím si, že je velmi správné, že to pořád vedou ti, kteří tou disciplínou prošli, spolupracovali s Vyskočilem a věnují se tomu kondičně a dlouhodobě jako asistenti. Takže tato disciplína je nezařaditelná nebo těžko zařaditelná a tím je taky, v tom je její síla. Jde o vytvoření bezpečného prostoru, kde člověk může pomalu, postupně se sklidňovat a objevovat svoji autenticitu a taky spontaneitu, kontakt se sebou a to se potom promítá do jeho umělecké tvorby nebo do pedagogiky, komunikace, do běžného života.
3: Když jsme zmínili pedagogiku a taky padlo slovo kondice, tak za tímhle spojením, jestli to říkám správně, zase stojí Eva Vyskočilová za pedagogickou kondicí, protože, a opravně, jestli tam jsou nějaké nedokonalosti v tom, co teď řeknu, chtěla být učitelkou, ale vlastně paradoxně komunisté jí k tomu úplně nepustili nebo jí to nedovolili vykonávat, ale povolili jí vědeckou práci a ona se věnovala učitelům a já měla nedávno možnost shlédnout i vzácné záběry, kdy ke konci života vlastně vzpomíná, proč se zabývala osobnost pedagoga. A mě tam zaujalo, že líčí, co možná platí stále, že vlastně učitele z jejího pohledu ona litovala, protože každý si na ně dovolí. Ředitel, inspektor, rodiče, teď i děti. A právě v tom kontextu začala mluvit o té pedagogické kondici. Tak co si pod tím představit?
4: Eva Vyskočilová vnímala, že učitel není jenom předavatel učiva, ale člověk, který je neustále v náročné mezilidské situaci. A myslím, že právě proto jí zajímala osobnost pedagoga a tenhle ten typ kondice. A tím nemyslela nějaký výkon nebo profesní efektivitu v dnešním slova smyslu, hlavně manažerském smyslu, ale spíš o takovou celkovou lidskou způsobilost být v kontaktu se sebou samozřejmě, s žáky, s kolektivem, s danou proměnlivou situací. A všímala si toho, jak učitel pracuje celou svou osobností. Takže na pozadí normalizační pedagogiky, která byla velice rigidní, schematická, samozřejmě neumožňovala žádné experimentování, tak ona experimentovala s hlasem a tělem a zkrátka šlo jí o tenhle ten typ živého kontaktu. A dělala to na poli pedagogického výzkumu. Její výzkumy byly velice vzácné. A ptali se na to, čím vlastně učitel doopravdy upoutá pozornost. Čím to je, že učitel, když na žáky mluví, tak některý z nich to pole pozornosti vytvoří a nemusí to být žádný velký herec a talentovaný člověk a jiný, byť třeba s těmito talenty, tak třeba tohle pole pozornosti, vstřícnosti a tak dál nevytváří. A to je zajímavá otázka, nadčasová, velice aktuální.
3: Myslím, že určitě, protože ta motivace dětí často chodí ze školy, že prostě vlastně to nebaví, takže to je určitě na místě se tím zabývat. Učitelé jsou vlastně jako povolání nejvíce ohroženi takzvaným syndromem vyhoření. Na to jsou data a výzkumy, zvlášť teď ke konci školního roku je známý pojem červnová učitelka, která má specifické rysy. Je cestou k tomu, jak předcházet vlastně tomu vyhoření, to, že pak práce s dětmi už není pro učitele naplňující a prostě to se tam všechno hned odráží. Je to nějaký osobnostní rozvoj nebo co se v tomhletom směru osvědčilo?
4: No, k té pedagogické kondici, vlastně my o tom mluvíme jako o něčem, co je potřeba rozvíjet podobně jako třeba hudebník rozvíjí citlivost hudební nebo herec svůj přítomnost, takže nejde jenom o metodiku výuky, ale právě tu schopnost být živě přítomen. A nestratit autenticitu, nezatvrdnout prostě v nějakých profesních stereotypech. A ten učitel je skutečně pod tlakem. V dnešní době si myslím z mnoha stran. A vlastně i v těch měkkých dovednostech mám pocit, jako kdyby měl podávat nějaký výkon. Úplně ve všem. Prostě ten tlak je nejenom od systému nebo vedení školy, ale od rodičů, společnosti, od dětí. Sám rodič na sebe klade svoje výkonnostní požadavky a nároky, si myslím, dnešní rodič. Já nevím, jestli má učitel být pořád zároveň odborník, psycholog, organizátor, mediátor, morální autorita. Takže když jsme mluvili o docentce Evě Vyskočilové, tak ona si uvědomovala tenhle tlak a ptala se, kdo vychová vychovatele.
3: To je prostě asi věc celoživotní, dejme tomu, když se někdo upíše k učitelství, tak tu pedagogickou kondici vlastně potřebuje stále a stále na ní musí pracovat.
4: Když má k tomu podmínky. Myslím si, že je důležitý, aby učitelé si je nějak vytvářeli sami, ať už jsou v jakýkoliv škole, ať už jsou v jakýmkoliv systému. Je to prostě na každém člověku.
3: Ty jsi se zároveň rozhodla právě založit takovou odnož Katapu živou pedagogiku, kde už se dostáváme k těm konkrétním věcem, jakým směrem se vydat, jak třeba zapracovat právě na té pedagogické kondici. Co tedy nabízíte? Jaké možnosti máte?
4: Tak podle mojí zkušenosti se osvědčuje, že nejsou jenom techniky time managementu nebo návody na psychohygienu, i když jsou samozřejmě pomáhající. Ale pro učitele je vlastně mnohem důležitější vytvořit prostor, kde můžou znovu zažít právě možnost sdílení, experimentování bezpečného, bez tlaku na ten výkon.
3: Právě k tomu možná i učitelům poslouží živá pedagogika odnož Katapu. Co vlastně tě k tomu přimělo ji založit a jaké možnosti nabízíte?
4: Tak pro mě je to přirozené pokračování toho, co jsem na Katapu dlouhodobě zažívala a co jsem zkrátka viděla jako potřebné i mimo tohle akademické prostředí. A já jsem si vlastně na naší katedře znovu a znovu potvrzovala, jak silně může být tvořivý a tenhle psychosomatický přístup pro lidi, kteří učí, jak může proměňovat ten jejich buď nově hledaný, anebo nově dotazovaný, nově ověřovaný způsob, jak učí, jak komunikují, nebo jak vedou skupinu. Každopádně mnoho lidí z řad učitelů nebo lektorů nebo lidí z pomáhajících profesí hledá prostor, kde by mohli obnovit tu svoji vlastní energii, autenticitu, radost práce, nejenom získat další metodické návody. No a proto vznikla živá pedagogika. A já jsem chtěla vytvořit tohle prostředí, které propojuje kreativní pedagogiku, psychosomatické disciplíny v práci s hlasem, tělem, řečí, improvizací, reflexí komunikace a reálnou zkušeností současných pedagogů, s čím se opravdu potkávají. Místo, kde se může člověk trochu nadechnout a vrátit se k tomu, proč svoji práci vlastně dělá, a zároveň, kde se může profesně rozvíjet a inspirovat, co se týče i té metodiky. Takže my propojujeme umělecké vzdělávání s praxí učitelů, a to všech oborů a všech zaměření. A pro učitele literárně dramatických oborů a všech estetických výchov nabízíme metodicky vystavěné lekce, různá cvičení, inspirativní postupy, která čerpají z hereckých cvičení a z uměleckého vzdělávání. Hlavně podporujeme třeba schopnost učitele být živě přítomen v situaci, reagovat tvořivě nebo pracovat se vztahy, se skupinovou dynamikou nebo s tou vlastní pedagogickou kondicí, se vlastní energií. Takže to je hodně zážitková práce skrze zkušenost, sdílení a skrze aktivní tvorbu. A důležité je, že živá pedagogika není uzavřená jen pro pedagogy dramatické výchovy nebo lidi z uměleckých oborů. A stejně tak kreativní pedagogika DAMU. Protože u nás se potkávají různí učitelé z alternativních škol, z klasických státních škol, ale taky lidé z kultury, herci, lidé ze sociální oblasti, z neziskového sektoru. A zkrátka zjišťujeme, že ty základní otázky jsou docela společné. To je, jak nestratit citlivost, jo? Jak komunikovat autenticky, jak ustát tlak dnešní doby. Vůbec první věc, kterou děláme dlouhou dobu, že ty lidi zpomalujeme. Je to čím dál větší práce.
3: To já poznávám sama na sobě, jak je to těžké. Řekla by si, že vlastně učitel musí být hercem a že to herectví je jakýmsi předpokladem pro to být dobrým učitelem. Má to nějakou souvislost?
4: Má to velké pole souvislostí, velkou škálu. Vlastně mluví se i o tom, že pedagogické mistrovství a herecké mistrovství čerpají z velmi podobných zdrojů.
3: Eva Čichová z katedry autorské tvorby a pedagogiky Pražské DAMU.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Vzít chybu do hry, zpomalit, počkat si na podněty, to jsou pojmy, které se snadno řeknou, ale už hůře provedou. Setkala jsem se s těmito pojmy v rámci divadelní improvizace. Přednedávnem bylo například České ochotnické divadlo zapsáno na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Amatérských divadel je spousta, ale já se svého dnešního hosta Evy Čechové z katedry autorské tvorby a pedagogiky na DAMU ptám, v čem se od nich liší divadelní improvizace, které se vaše katedra a především tedy organizace Živá pedagogika také věnuje. Je to známá televizní partička?
4: Děkuju, to je zajímavá otázka. Myslím, že je dobré trochu zpřesnit, co je to improvizace, protože zdá se, že improvizace se velmi rozšířila a má několik rodin, které se často míchají, ale přitom vznikaly nezávisle. A všechny tyhle směry učí člověka být v situaci, která není dopředu hotová. Jenom každý ten směr to dělá trochu jiným způsobem. Od sportovní hry až po velmi jemnou práci s vlastním bytím. Takže já asi musím jenom uvést Theater Sports, což je takový, řekněme, divadelní směr, který vznikl v 70. letech v Kanadě. A jeho divadelní zázemí bylo Loosemoose Theatre Company v čele s Keith Johnstonem. A to byl režisér, který zkrátka rozvíjel jiný způsob výchovy herců. Potom tam byli ještě kanadští improvizátoři,

0: ten publika. Takže byla to laboratoř spontaneity, ale zasazená teda do tohohle typu show. Potom máme Theater Games. To je
1: zase už jiný směr, tedy divadelní
0: improvizace. Ano, protože tam se vlastně jako jiná, řekněme jiná škola, jiná zakladatelka Viola Spolin, to byl jako divadelní pedagog americký, ale ta vznikla už v 40. 60. letech. A ona se původně angažovala v sociální práci s dětmi imigrantů v Chicagu. A zkrátka její klíčová otázka nebyla, jak dělat divadlo, ale jak umožnit lidem hrát si, komunikovat, učit se skrze hru bez strachu zhodnocení. Jo. Tak z toho vznikly Theater Games, které ona spíš spojila, nebo z toho udělala pedagogický nástroj, nežli estetický styl. A my tady teda mluvíme také o nějakých krátkých formách a long formách a mezi nimi je také rozdíl.
1: Jaký v tom čase? Kolik dostanou účastníci improvizace?
0: Přesně tak, podle toho, kolik času máte na to, abyste z neurčité situace vytvořili nějakou konkrétnější, abyste reagovali na podněty, tak tam ten čas hraje určitou roli, ale nejenom. Takže krátké a dlouhé formy, zkrátka krátké formy, to si představte na od 2 do 10 minut, long formy třeba 20 minut, někteří třeba i 90 minut, záleží opravdu na formátu. A pak bych asi jmenovala v tom poli improvizace, která se tady dělá, rozvíjí, tak je tady Jaroslav Dušek a jeho škola, řekněme, to je improvizace hledání tématu. Jaroslav Dušek taky dělal kdysi dialogické jednání, taky je to někdo, kdo, řekněme, se už blíží tím svým formátem k tomu, čím se zabývá katedra autorské tvorby a pedagogiky. On zkrátka tu svoji improvizaci má založenou na postupném naladění prostoru, společné hledání témata z publika nebo z dané situace. Pracuje s asociací, s tichem, s významem. Takže řekněme, že on vlastně dává důraz na ten vědomý proces spolutvoření tématu. A dialogické jednání, které teďka tady taky tematizujeme, mluvíme o něm, tak to je specifická, řekněme, nedivadelní improvizace. Čerpá z divadelních principů. Ale řekněme, že je úplně mimo všechny tyto proudy naprosto. Rozhodně se neslučuje s improvizační ligou nebo s divadlem, nebo s improvizací krátkých forem, s těma short formama nebo s divadelními sporty. Naopak, je v něčem úplně protichůdná. Je zajímavé vlastně absolvovat obojí. Já jsem tady v roce 2000 společně s Míšou Puchálkovou a dalšími členy, kteří jsou teď moji kolegové, jako Jana Machalíková, Jitka Kulhavá a další vynikající osoby a lektoři improvizace, tak jsme to tady zakládali, tu improvizační ligu, v roce 2000. Ve stejném roce jsem začala studovat na katedře autorské tvorby a pedagogiky. A zažívala jsem velmi bohatý rozpor těchto dvou přístupů a vlastně k divadlu, k času, k improvizování, k rozvíjení tématu. Takže proto to tady trochu porovnávám a velkou potřebu to odlišovat. Dialogické jednání má zásadní rozdíl v tom, že to není ani scéna, ani show. Cílem není vytvořit tvar pro diváka. Není tam nějaké zadání typu scénka na téma, třeba divácké, nebo to téma vlastně vzniká z vnitřního dialogu, z tělesného impulzu, opravdu se tam pracuje s tělovým napětím, s gestem, vzniká z reálné situace teď a tady, u každého jednotlivého hráče. A taky je v dialogickém jednání důležitá sdílená přítomnost v té skupině. A o tom by se dalo opravdu mluvit hodně dlouho. Každopádně dneska existují pojmy, které se dostávají jakoby do těch trendů pedagogiky a i divadelních tréninků, jako je vtělená praxe, nebo situační vnímání, nebo process-based creation. To znamená, že je tam orientace ne na výsledek, ale na proces, nebo sdílená přítomnost. Hlavně ta vtělená zkušenost předávaná. Tak tohle jsou pojmy, které v dialogickém jednání jsou v podstatě rozvíjené už mnoho a mnoho let, už v podstatě 30 let, nebo od té doby, co to vyskočil, založil.
1: Když ale se vrátím k té divadelní improvizaci, tak já znám případy, kdy vlastně ji doporučil lidem i psychoterapeut. K čemu je dobrá? Pro koho to je a co rozvíjí divadelní improvizace? Je třeba vhodná i pro děti a dospívající, protože často mluvíme v poslední době o krizi duševního zdraví právě

0: tady v těch věkových skupin, tak jestli i jim může nějak pomoci.
1: Jo, je to krásný. Třeba když teďka porovnáváme, co se týče práce s mládeží, když porovnáváme dialogické jednání a tyhle krátké formy, tak já například bych opravdu doporučovala právě improvizaci s pravidly, které odstraňují tlak na výkon, ale zároveň je tam ta výzva. A mladí lidé velmi rádi mají pravidla, hranice, výzvu, jasnost a zřetelnost. A v rámci toho taky se setkají s neurčitostí, také se setkají s tím teď a tady. A já mám krásnou zkušenost právě z ateliéru živé pedagogiky a tvorby, kdy jsem pracovala s mládeží v našem semináři ImproTeens. A bylo to dost brzo po covidu. Přijala jsem tam i studenty, které jsem předtím třeba neviděla. Bylo to někdy i na zavolání rodičů, kdy řekli, můj syn, moje dcera by potřebovali vstát z gauče třeba. Ale v tom smyslu jsou uzavření i díky tomu covidu. Že mají pocit, že mají strach, že nedokážou se zařadit zpátky do toho školního procesu. A to byly zázraky, co se tam děli v té divadelní improvizaci. Takže oni začali vlastně komunikovat, začali se uvolňovat k tomu, že můžou, že tam není ta chyba, že tam není ten tlak, že se naopak s tou chybou takzvaně pracuje vědomně a v podstatě se zahrazuje jako součást toho procesu. Zkrátka po tomhle semináři, řekněme dvousemestrálním, tak odcházeli k údivu svých rodičů, dokázali vlastně vytvořit improvizované situace na jevišti, být silní v hlase, upevňovali svoji identitu, sebevědomí a pracovali v kolektivu. Takže krása. Určitě doporučuju krátké formy pro práci s mládeží. Málo kdo to umí učit, dobře a citlivě, ale myslím si, že to má veliký smysl.
0: Když by ale přece jenom byl někdo soutěžní typ, existuje něco i jako improliga, co si myslím zmínila taky, kde se nějak soutěží, nebo jak moc je to rozšířené, o co tam jde, že vlastně dva týmy proti sobě vlastně improvizují? Je to něco na tenhle ten způsob?
1: Mm-hmm. Když jsem mluvila o těch divadelních sportech, které jsme tady zakládali v roce 2000 se skupinou Praliny, Pražská liga v improvizaci nyní, to už neexistuje, ale kolegové pořád vlastně se tomu věnují v různých svých skupinách, tak tam jde o soutěž a vlastně i ten divadelní formát je zápas v improvizaci. Takže je tam skutečně rozhodčí, který píská takzvané chyby. Je to celá ceremonie, je tam nějaký coaching těch hráčů. Velmi tam působí a programově ten adrenalin publika, že ty situace vznikají teď a tady. Je tam hlasování pro ten, který tým, který se zkrátka trénoval v tom partnerství na jevišti a právě proto spolu můžou hrát třeba dva týmy, které se nikdy nepotkaly. Tak to jsou zápasy v improvizaci. No, tak to jsem taky dělala. To je hra na hru. To je vlastně jakoby programově takhle dělaný. Ale myslím si, že mnoho lidí, kteří projdou zápasy v improvizaci a mají třeba divadelní cítění a talent, tak je to přirozeně vede, řekněme, pro mě zajímavějším formám. A to může být právě ten autorský tvar nebo dialogické jednání, kde člověk se setká s tou neurčitostí ještě v širším formátu, volnějším, kde přichází na svoje vlastní téma, které není zadávané a které může jít, řekněme, víc do hloubky a víc k němu. Takže to není vždycky jenom humor pro publikum a pro někoho druhého. Někdy tyhle krátké formy vedou k předvádění a právě k tomu výkonu, aby jsem byl pro někoho nějaký. Takže to je nějaké úskalí, záleží na tom, jak je to vedeno, jak vypadá ta forma divadelní, těch je opravdu velké množství. Ale můj šálek kávy prostě leží spíš v tom autorském přístupu nebo vyprávěném divadlu.
0: No a tvůj šálek kávy je možná i v dokumentárním divadle, které rozvíjíte ve spolku Tisíci hran. Proč vlastně vznikl, kdy, co je jeho náplní?
1: Tisíci hran je nezisková organizace, je to také divadelní uskupení a zabývá se minulostí a vyprávěným divadlem, dokumentárním autorským divadlem. My pracujeme s neherci, dlouhodobě, pečlivě a pomalu. A vedeme je právě na základě učení katedry autorské tvorby a pedagogiky k tomu, aby si přicházeli na svoje vlastní témata. A oni je potom také sdělují publikum. A ten rámec je 20. století a jeho historie. Složitá, komplikovaná a velmi blízká. Je nedávná, je pořád živá. A my máme pocit, že velmi naléhavý pocit, že vyprávění příběhů právě o minulosti má veliký smysl pro to, co se děje teď. A že to má smysl hlavně pro mladé lidi. A myslíme si, že dějepis a vůbec dějiny se dají se učit živou formou. Pro dnešní mládež hledáme momenty, které by opravdu vtáhly, které by se jich týkaly. A proto s těmi neherci zpracováváme jejich příběhy z každodennosti. To znamená, jak se žilo třeba v 50. letech. Co se dělo ve škole, co se dělo doma. Každý má nějaký trochu jiný příběh. Jak to vypadalo v 70. letech za normalizace. A takhle postupně vytváříme seriál, takový dokumentární seriál o minulosti a hrajeme ho pro školy. Především taky pro veřejnost, to je velká radost, protože jedním z cílů Tisíci hranů je, aby se příběhy předávaly dál. A to hlavně v rodinách, a to hlavně ve škole. A vůbec, aby se pěstoval tenhle ten cit pro kontaktní situace, divadlo, komunikaci, kontaktní, vyprávěné divadlo. A tak to hrajeme i pro veřejnost a tam většinou přicházejí rodiny s dětmi. Takže cíleně tam jde prostě babička a dcera a vnouče ve věku prostě 15-16 let a potom o tom diskutují a třeba v tu chvíli se mají ti mladí na co ptát. Najednou vzniká otázka, nějaký zájem a vlastně i pokračování vlastního příběhu. Takže to je Tisíce hran. Naše nejnovější inscenace má název 89. My jsme vlastně chtěli vyprávět listopad 89 ne jako hotový historický příběh, který teď už známe z učebnic, ale spíš ho rozkládáme na osobní zkušenost lidí, kteří v té době ještě nebyli nějakými symboly dějin, ale žili v každodenním tlaku, strachu, adrenalinu nebo i třeba dobrodružství, odporu. A máme tam 7 hráčů, tady v tom představení jsme spojili oba dva soubory Tisíci hranů, které prostě účinkující ve všech našich inscenacích. A ještě jsme přivzali dezidenta Petra Placáka, ten je vlastně kamarád Davida Kabzana. A oba dva jsou vypravěči takových situací, jako je sledování a tlak STB, nebo mnohačetné demonstrace před pádem režimu, které k němu přispěly. Nebo pocit, že něco visí ve vzduchu, ale není jasné co. A zároveň plyne úplně obyčejný život. A tak ta inscenace nepracuje s listopadem jako s jedním okamžikem, s revolucí dne 17. listopadu, ale s procesem, který se skládá z těchto konkrétních rozhodnutí a drobných činů. A to se těch mladých lidí velmi týká.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Já mám osobní zkušenost právě s představením Tanky na plovárně, které na příbězích zase 3 lidí, ti jsou na jevišti samozřejmě sami za sebe, přibližuje právě dětem a studentům dobu, která je taky pro ně historií, minulostí a mohla by jim připadat vzdálená. A tohle představení je o roku 1968. To spojuje určitě výchovu k občanství, historii i vlastně nějaké audiovizuální umění. Jak vy vlastně ty hry vždycky pojímáte? Sbíráte třeba od pamětníků nějaké postřehy nebo prameny, jak jste vlastně chtěli pojmout tohleto představení?
1: Je potřeba říct, že tenhle nápad s ním přišla Tereza Durdilová, scenografka a režisérka, s ní spolupracuji režijně. Já hodně vedu ty hráče a k tomu vyprávěnému divadlu. Zabývám se tím autorským hereckým hráčským momentem. Ona přináší ten nápad, celou dramaturgickou koncepci. Na všem spolupracujeme spolu, ale ten nápad přišel právě proto, že tam byla snaha doma v rodině vysvětlit dětem, jak to měl dědeček a pradědeček. A co to vlastně byla normalizace a co to je totalita a tak dál. A není to jednoduchý úkol. A takže když vzniká naše inscenace, tak vytvoříme klub vypravěčů a sezveme kohokoliv, kdo chce vyprávět a známý a přátelé přátel. A těch klubů vypravěčů je několik, jsou to prostě třeba 3hodinová setkání u kávy. a my necháme lidi prostě jenom mluvit. A většinou z těch klubů vypravěčů vybíráme postupně, nebo spíš oslovujeme někoho, kdo by měl zájem se podělit o ten příběh a spolupracovat dlouhodobě a vlastně být takovým dárcem toho životního příběhu. Tady zasadíme do mozaiky těch dalších osudů a zasadíme ho do určité dané doby, kterou zpracováváme. A to jsou ty živé dějiny.
0: Na úvod jsem zmiňovala učení o emocích, aby s nimi děti vlastně odmala pracovali, uměli je pojmenovat, vyznali se v nich. Dostalo se to podle tebe i do nových rámcově vzdělávacích plánů, které teď tedy jejich implementace byla o rok odložená, ale přesto, jak je to v nich přítomno, jak důležité to je?
1: No, já si myslím, že v tom novém RVP tahle práce s emocemi, nebo mluví se taky o well-beingu, to už není okrajové téma, ale stává se to jednou z nosných linií. Je to formulované trochu jinak, než bychom možná čekali. A zkrátka není to něco navíc v rámcovém vzdělávacím programu, ale součást klíčových kompetencí. Takže tam se mluví o osobnostní a sociální kompetenci, nebo kde je třeba ta rezilience nebo empatie, budování, udržování vztahů. Zdůrazňuje se i schopnost přijímat podporu, schopnost rozvíjet osobní pohodu. To jsou neskutečně důležité dovednosti. Nebo se prostě aktivně podílet na tom, co člověk ve škole i ve světě cítí. Takže učíme děti rozumět sobě, druhým a situaci, ve které jsou, než že bychom učili děti emoce. Děti emoce mají, my všichni je máme, ale na základě jejich prožívání můžeme rozumět ještě dalším souvislostem. A s tím je potřeba nějak, to asi si myslím, pracovat a já jsem moc ráda, že to v tom RVP je.
0: Na závěr, kam by si chtěla, aby katedra autorské tvorby a pedagogiky směřovala, aby se neodklonila od vlastně původních myšlenek zakládajících autorů Ivana Vyskočila, kam by to všechno mělo jít?
1: No, já mám z katedry autorské tvorby a pedagogiky radost. Jo, to není jenom nějaké, není to rozhodně muzeum Vyskočilovy tradice. Tahle katedra se velmi dynamicky vyvíjí, otevírá se novým kontextům. Velkým potvrzením je například náš mezinárodní anglický program. Ta katedra překlápí všechny předměty, celou studijní koncepci do angličtiny a k nám přijíždějí lidé z celého světa nebo studenti z různých částí světa. A to je důležité i pro tu katedru samotnou a pro její koncepci. Proto, aby viděla, že principy, které vznikaly v našem prostředí, tak jakým způsobem a za jakých podmínek taky obstojí v tom mezinárodním dialogu. Takže my přizýváme nejenom zahraniční lektory, nebo umožňujeme našim studentům i další vlivy a způsoby práce. Účastníme se mezinárodních konferencí a spolupracujeme se zahraničními školami, ale zároveň si to ověřujeme i tady v Čechách díky tomu anglickému programu. A další ověření tohoto programu je právě v té kreativní pedagogice, která rozvíjí ty zkušenosti z katedry mezi učitele a další profesionály z mnoha oborů z celé České republiky. A já si myslím, že to je asi nejlepší důkaz toho, že nejde jenom o historický odkaz nějakých silných osobností nebo silné osobnosti Ivana Vyskočila, ale o neustále inspirativní způsob uvažování o člověku, o jeho tvorbě, o vzdělávání.
0: Říká na závěr dnešního Leonarda Plus Eva Čechová z katedry autorské tvorby a pedagogiky Pražské divadelní akademie muzických umění. Děkuji moc krát, že jsi přišla do studia. Naschledanou.
1: Děkuji. Naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuji Renata Kropáčková.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině. Pedagog, sociolog, moderátor, spisovatel, režisér a polárník. To všechno je Petr Horký. Za svůj život procestoval mnohá místa a mluvil se spoustou lidí. Co ho nejvíc formovalo a jak se proměnil jeho pohled na život a na smrt? I o tom bude Petr Horký mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

Ciny. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Zpátky do osmdesátek. Dire Straits a Brothers in Arms. Nebo Supertramp, Famous Last Words. Dire Straits nebo Supertramp. Vyberte si u nás na Facebooku.

0: Baví vás rock?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rock je náš.
2: Rock je náš.
3: Rock je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rock je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.

0: 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.
1: To nejlepší.

Letní edice Mint Marketu je tu. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den přímo u Vltavy s módními přehlídkami, chill-out zónou, novým fotokoutkem a skvělým jídlem. Mint Market. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Více informací na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej o lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: bol James Bay a Hold Back the River v 6 hodin na Rádiu Praha. Dáme si zprávy, první dnešní, tedy páteční, s datem 5. června. Připravila je Denisa Žižková. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: pražských Letňanech pokračuje veletrh vědy. V dolu Pepř u Jílového u Prahy dnes otevřou první důlní feratu v Česku. Trump vyčlení v přepočtu 15 miliard korun na stavbu nových uhelných elektráren a obnovu uhelného průmyslu. Dnes bude dopoledne zataženo s deštěm, k večeru srážky ustanou a teploty 19 až 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Druhým dnem dnes v pražských Letňanech pokračuje veletrh vědy. Návštěvníkům zdarma nabízí stovku interaktivních expozic, doplněných desítkami přednášek a diskuzí s vědci z nejrůznějších oborů. Veletrh pořádá po desáté Akademie věd. Představuje tam i novinky ze současného výzkumu, říká za organizátory akce Marek Todorov.
2: Dvě výstavní haly nabídnou pestrý průřez současným výzkumem. Od přírodních věd, přes technické obory, až po různé humanitní disciplíny. Expozice připravují nejen pracoviště Akademie věd České republiky, ale také univerzity, výzkumné instituce a různí další partneři.
0: V dolu Pepř u Jílového u Prahy vytvořili lesci první důlní feratu v Česku. Jištěná cesta vyvede návštěvníky 70-metrovým komínem, který sleduje zlatonosnou žílu do dalšího patra dolu. K vidění tam jsou fosforeskující krápníky a unikátní prostory, kde se těžilo zlato už ve středověku, říká spoluautor feraty a geolog Pavel Škácha.
3: Jednak je tam dobývka z doby Karla IV., to znamená vydobytá prostora na zlato, a potom tam jsou vůbec největší vydobyté prostory na zlato z 20. století, které tady v tomhle tom dole máme. Takže jsme si říkali, že jednak by bylo krásné, kdyby to lidi viděli, a za druhé přiblížení tou viaferatou je samozřejmě velmi atraktivní.
0: Americký prezident Donald Trump vyčlení v přepočtu téměř 15 miliard korun z federálních peněz na obnovu uhelného průmyslu a stavbu dvou uhelných elektráren. Podle deníku New York Times to budou první nové uhelné elektrárny ve Spojených státech za 13 let. Trump uvedl, že krok pomůže snížit účty Američanů za energie. Odborníci ale tvrdí, že výstavba a provoz uhelných elektráren jsou dražší než elektrárny na obnovitelné zdroje a přitom produkují více oxidu uhličitého a škodlivých látek. Trump také nařídil ministerstvu obrany, aby nakupovalo více elektřiny z uhelných elektráren na provoz vojenských zařízení po celé zemi. O titul na tenisovém Roland Garros si v ženské dvouhře zahrají Polka Chvalinská a Ruska Andrejevová. Ta v semifinále vyřadila Ukrajinku Kostiukovou ve dvou setech a úspěšná kvalifikantka Chvalinská porazila Rusku Schneiderovou 7-6, 6-4. Finále singlistek na pařížském Grand Slamu je na programu v sobotu. Ráno a dopoledne bude zataženo s deštěm, postupně bude oblačnost proměnlivá a na řadě míst přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Večer pak srážky ustanou a začne se vyjasňovat. Teploty dnes v Praze 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Po zprávách ještě dopravní informace, s těmi je připravený v dopravním infocentru kolega Lukáš Miller, zdravím tě.
5: Taky zdravím, je to tak, hezké ráno, tak v Praze je zatím klidný provoz, bez komplikací, tu dopravu ale může znepříjemňovat deštivé počasí, je třeba na to myslet, a menší kolona na 5 minut už je na konci k Belské ulice směrem do Průmyslové, a to před semafory v Poděbradské.
4: Díky moc, Lukáši, zatím ahoj.
5: Zatím naslyšenou.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Pátek 5. června, svátek mají Dobroslav a Dobroslava, tak všechno nejlepší, kluci a holky. A co nás čeká v první hodině dnešního ranního vysílání Rádia Praha? Třeba Alex Warren a Fever Dream. Budou taky Kecaj a Gabriela. No a hezké ráno přeje Honza Chlaň.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM a

0: Tak to byly opět a Radeček a Eli. I tak to za to stojí. Je 6:45, posloucháte Rádio Praha v pátek 5. června a připomínám, že na Facebooku Rádia Praha rozhodujete o tom, jaký vinyl budeme hrát v pondělí 8. června v 9 večer. Budou to Dire Straits a deska Brothers in Arms nebo Supertramp a deska Famous Last Words. Je to na vás. Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.
1: Prahy najdete místo, kde se pivo vaří už více než 520 let. Legendární pivovar U Fleků patří mezi nejstarší, nepřetržitě fungující pivovary na světě. První zmínka o něm pochází už z roku 1499. Současný název získal až podle Jakuba Flekovského, který podnik koupil v 18. století. A zajímavé je, že se tu dodnes vaří stejné tmavé pivo, jehož tradice sahá až do roku 1843. Na Flekovské pivo sem chodil Jan Neruda, Mikoláš Aleš, Emma Destinová nebo Jan Verich. A kdysi tu prý platilo pravidlo, že bez

0: Bude dneska v Praze ráno a dopoledne zataženo s deštěm, později proměnlivá oblačnost a místy přehánky, sem tam i bousky, večer srážky ustanou a začne se vyjasňovat. Dnešní maxima mezi 19 a 21 stupni, teď jsme na 13 stupních a foukat bude slabý západní až jihozápadní vítr. No a jak to vypadá na silnicích, to nám řekne Lukáš Miller.
1: Hezké ráno, tak v Praze už sílí provoz směrem do centra metropole. Pomalej se jede v Liberecké od sjezdu na prosek do Holešoviček. Zdržení zatím asi 5 minut. Kolona na 5 minut zůstává i na konci Kbelské před semafory v Hloubětíně směr Průmyslová a menší zdržení pak už čekejte i na Karlovarské do centra směr Slánská a začíná zpomalovat provoz také na Štěrboholské spojice před Průmyslovou ulicí. Zatím jsou to kolony, ale pouze provozem bez nehod.
0: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
3: Zpátky do osmdesátek. Dire Straits a Brothers in Arms.
4: Vinyl.
3: Nebo Supertramp, Famous Last Words. Dire Straits nebo Supertramp. Vyberte si u nás na Facebooku.

0: Mark Ronson, Miley Cyrus a Nothing Breaks Like a Heart. Je 6:30, posloucháte Rádio Praha, dáme si zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno. Dnes stavkují někteří zaměstnanci úřadu vlády. Protestují proti přesunu agent lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ze Strakovy akademie na některá ministerstva. O kroku rozhodla v květnu vláda. S odboráři včera jednala vedoucí úřadu vlády Tinde Barta. Ta potvrdila, že převod je nevratné politické rozhodnutí. Obraz Elsinor 5 Františka Muziky se ve čtvrtek vydražil v aukci pražského Arthouse Hejtmánek za 13 milionů 950 tisíc korun. Vyvolávací cena byla 4,5 milionu. Výsledná cena je včetně aukční přirážky ve výši 24%. Dosud byla nejdráže vydraženým muzikovým dílem v roce 2018 Noc 2 z roku 1942 za necelých 10 milionů korun. V souvislosti s blížícím se fotbalovým mistrovstvím světa se objevují další internetové podvody, například falešné náborové stránky organizace FIFA, které z lidí lákají osobní údaje. Pozor si dejte i na falešné e-shopy nabízející suvenýry z mistrovství. Poznáte je třeba tak, že neuvádí provozovatele ani kontakty. V Itálii pokračuje soud, ve kterém je český občan obžalovaný z dvojnásobné loupežné vraždy. Proces začal v polovině března, na řadě jsou teď výslechy prvních svědků. Podle agentury ANSA se vražda stala před 28 lety. Nedaleko Benátek zemřely dvě ženy při loupeži v jejich baru. Vyšetřovatelé po letech díky analýze DNA zjistili, že stopa patří obžalovanému Čechovi. V Itálii se na vraždy s přitěžujícími okolnostmi nevztahuje promlčací lhůta, protože za ně hrozí doživotní trest. Dnes by mělo být nejprve zataženo s deštěm, odpoledne a k večeru srážky ustanou a teploty v Praze 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak v Praze už je silnější provoz směrem do centra metropole, pomaleji se třeba jede ve Belské ulici, a to z Letňan směrem do Hloubětína, zatím zdržení asi 5 minut, 10 minut se zdržíte i v Liberecké ulici, tam se pomalu jede od sjezdu na Prosek do Holešoviček a pak i dál k vjezdu do tunelu Blanka. Silnější provoz pak čekejte na Štěrboholské spojice, od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, také zdržení 5 až 10 minut. A kolona asi na 5 minut je také v Karlovarské před Slánskou a nebo také v Kukulově ulici od Plzeňské směrem k nemocnici Motol.
0: Díky moc, Lukáši, zatím hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: V ranní Praze po 6:30 Nicky Ura Daisy Sunroof. A bude Ray Dalton I Just Wanna Be Happy.

0: To byla Lorina Tatu ve 6:45 na Rádiu Praha. První vůz v Čechách, Benzův automobil Victoria, výrobní číslo 76. Příběh tohoto auta zjišťovala naše letající redaktorka Monika Doleželová.
1: V roce 1993 Benz přišel na nový vůz Benz Victoria, ten už měl 4 kola, už se víc podobal automobilu. S tímto vozem, který jehož jeden originální typ je v Pražském národním technickém muzeu, je to vozidlo od barona von Liebiga, kterým absolvoval cestu zhruba 1000 kilometrů do Německa a zpět.
2: Prozradil mi Petr Schweiner, prezident Mercedes-Benz klubu. Liberecký podnikatel Theodor von Liebig byl držitelem prvního řidičského průkazu v zemi. V roce 1893 si pořídil Benzův automobil Victoria, což je první automobil provozovaný na našem území. Kurátor automobilové sbírky v Národním technickém muzeu Petr Kožíšek mi tuto čtyřkolku více představil.
3: Vepředu nemá jedno kolo, ale už to má dvě kola. Vlastně se muselo vymyslet to řízení. Že? Do té doby se vlastně znal hlavně takzvaný kočárový rej, kde se celá náprava točí kolem jednoho středního čepu.
2: A to se řídilo teda tamhle,
3: jak vidíte, tu kliku, vlastně tak tím se to řídilo. Brzy se přešlo k volantu.
2: To auto je vlastně hrozně vysoké, takže to vypadá hrozně nebezpečně, že pokud se to rozjelo z kopce, tak dalo se to vůbec ubrzdit?
3: Dlouho to byl opravdu problém a bylo nebezpečné sjíždění z kopců. Brzdy obecně nebyly příliš účinné. Když někdo absolvoval Glockner, tak hrdina byl ne, že vyjel nahoru, ale že to sjel dolů.
2: S tímto automobilem baron vyrazil z Liberce na dálkovou cestu přes Mannheim do Gondorfu, kde žila jeho matka. Vyjel se svým kamarádem, medikem Stránským.
3: Opravdu v červenci 1894 tuto cestu vykonali, trvala několik dní, ujeli při ní 939 kilometrů. Naštěstí si psali velmi podrobné záznamy, takže my dneska víme to, že medik Stránský byl, jeho úkol byl nosit vodu do otevřeného chladicího systému toho automobilu a během té cesty ji nanosil asi 1500 litrů. V jednom městě byli vykazováni z města, protože tam byly obavy z výbuchu benzínu, kterým byl ten vůz poháněn. Za celou tu cestu nepotkali žádný jiný automobil.
2: Automobil si můžete prohlédnout v Národním technickém muzeu. Monika Doleželová, Rádio Praha.
0: Dneska budeme mít nejprve zataženo s deštěm, později proměnlivou oblačnost a místy přeháňky a sem tam i bouřky. Večer srážky ustanou a začne se vyjasňovat. Maxima 19 až 21 stupňů Celsia, pořád jsme na 13 stupních a foukat bude slabý západní až jihozápadní vítr. No a co se děje na silnicích, nám teď řekne Lukáš Miller.
4: Hezké ráno, tak v Praze sílí provoz směrem do centra. Velké komplikace jsou nově v ulici Přátelství v Uhříněvsi. Ta je teď neprůjezdná, to před Kurovým objezdem u Lidlu. Je tam nehoda, srazila se dvě nákladní auta. Nedá se projet obou směrně jak do centra, tak také z centra Prahy. Objíždí se to tam po Bečovské ulici. Pomalu se pak v Praze jede v Liberecké od sjezdu na Prosek do Holešoviček. To zdržení je asi 10 minut směr tunely. Kolona asi na 10 minut je i na konci Kbelské před semafory v Hloubětíně. Stojí se od Novopatské a 10 minut se jede v koloně i na Štěrboholské spojice od Běchovic k Průmyslové.
0: Díky moc, Lukáši, zatím ahoj.
4: Naslyšenou.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: 7 hodin na rádiu Praha, Whitney Houston, My Love is Your Love. No a dáme si zprávy, ve studiu s nimi už je připravená Denisa Žižková. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: odbory z úřadu vlády dnes stávkují kvůli přesunům agent. Čtvrtina českých ambasád nemá dostat žádné peníze na propagaci Česka, navrhuje to v interním dokumentu Ministerstvo zahraničí. Spojené státy uvalily sankce na kubánského prezidenta. Dnes bude dopoledne zataženo s deštěm, k večeru by měl déšť ustávat, teploty maximálně 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Odbory na úřadu vlády budou dnes stávkovat. Zhruba 60 zaměstnanců chce takto protestovat proti chystanému převodu agent lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ze Strakovy akademie na některá ministerstva. Dnes mají být k převodu podepsané protokoly. Proti jsou i experti na ochranu lidských práv. Přes 50 z nich už podalo rezignaci, doplňuje bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.
2: Osobně považuji tento zásah za největší zásah do té lidskoprávní agendy, která tady existuje 30 let od toho roku 97.
0: S odboráři včera jednala vedoucí úřadu vlády Tinde Barta, která potvrdila, že převod je nevratné politické rozhodnutí. Čtvrtina českých velvyslanectví nemá dostat žádné peníze na propagaci Česka ve světě. Vyplývá to z interních návrhů ministerstva, které získala investigativní redakce Českého rozhlasu. Ambasády žádaly o 100 tisíce na prezentaci české historie a kultury. Z dokumentů rezortu ale plyne, že čtvrtina z nich nemá dostat nic a většina jen 10 tisíc. Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů sobě po dotazech Českého rozhlasu řekl, že dokument předělá.
3: Ten návrh, který jsem obdržel, se mi nelíbil, takže to musíme udělat jinak, ale protože došlo ke krácení rozpočtu, tak určitě se to promítne na to, co dostanou naše ambasády na tady tuto agendu v tomto roce. Budeme velmi vážně prioritizovat jak země, tak ty projekty, které podpoříme, a ty ostatní si budou muset počkat třeba na příští rok.
0: Spojené státy uvalily sankce na kubánského prezidenta Miguela Díaze Canela, oznámilo to americké ministerstvo financí. V posledních měsících Trump zvyšuje tlak na Kubu, vyhrožuje jí vojenskou intervencí a nařídil také energetickou blokádu ostrova, který se tak potýká s výpadky elektřiny a nedostatkem potravin. Na novém sankčním seznamu je také prezidentova žena nebo syn bývalého kubánského lídra Raula Castra. Čeští fotbalisté vyhráli generálku na mistrovství světa v New Jersey. Porazili Guatemalu 3-1 po gólech Šika, Chorého a Višinského. Do šampionátu vstoupí Češi za týden utkáním proti Jižní Koreji. Ve skupině pak budou hrát ještě s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem. Ráno a dopoledne bude zataženo s deštěm, postupně oblačnost proměnlivá, na řadě míst přeháňky a k večeru srážky ustanou a začne se vyjasňovat. Teploty 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Po zprávách dopravní informace, s těmi je připravený Lukáš Miller.
5: Hezké ráno, tak v Praze už je silnější provoz směrem do centra metropole. Lepší situace je v Uhříněvsi v ulici Přátelství. Chvíli tam byl pozastavený provoz před kruhovým objezdem u Lidlů. Hasiči tam zasahovali u drobnější nehody. Už se ale dá projet, kolony od Měcholup a hlavně také z centra Uhříněvsi se postupně začínají rozjíždět. Pomalu se pak stále v Praze jede v Liberecké, a to od sjezdu na Prosek do Holešoviček a do tunelu Blanka. Tam čekejte asi 10 minut navíc. 10 minut se popojíždí také v Kbelské ulici, a to od Novopatské k semaforům v Hloubětíně. Desetiminutové zdržení je na Štěrboholské spojice od Bychovic k Průmyslové a menší kolony na pár minut jsou pak na jižní spojice před Barandovským mostem směr Smíchov a také na Pražském okruhu směr Letiště, a to u sjezdu na Barandov.
4: Lukáši, moc děkuju, hezké ráno.
5: Hezké ráno i ode mě.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do pátku 5. června. Máme 5 minut po 7. Hezké ráno. Za chvilku Linkin Park a DM Tennis Machine. A bude taky Sabrina Carpenter. Man Child. Hezké ráno.
1: Rádio Praha a Honza Chlan.

0: Samba a Homewrecker ve čtvrt na 8 na Rádiu Praha. Máme pátek 5. června. Co se dělo ve dnech s datem 5. června? To nám řekne Petr Jungmann.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pátek 5. června. Svátek mají muži, kteří nosí ryze dobré jméno. Dobroslav. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Plán evropské obnovy a pomoci válkou postiženým zemím vyhlásil v roce 1947 na půdě Harvardu státní tajemník George C. Marshall v proslovu později nazvaném Marshallův plán. Jeho autor za něj dostal Nobelovu cenu míru a válkou zničené země 13 miliard dolarů. Tato podpora byla nabídnuta i Československu, to nadšeně přijalo, ale po dvou dnech a jednání se Stalinem šel Marshallův plán u nás ke dnu. Syndrom získaného selhání imunity neboli AIDS poprvé klinicky popsal před 45 lety v roce 1981 americký lékař Michael Gottlieb. Léky na tlumení HIV AIDS se neustále zdokonalují. Prvním vyléčeným byl Američan Timothy Ray Brown v roce 2007. Teď je těch plně vyléčených asi 8. Nemoc HIV dnes není vyléčitelná, ale je plně léčitelná a většina nemocných žije plnohodnotný život. Jediný ligový titul v klubové historii získali před 40 lety v roce 1986 fotbalisté FC Vítkovice. Tehdy to byl klub TJ Vítkovice. Sparta byla druhá, Slavia šestá. Poslední léta se Vítkovice pohybují mezi třetí a čtvrtou nejvyšší soutěží. Expresní vlak Regiojetu směřující do slovenských Košic se srazil před 2 lety v Pardubicích čelně s nákladním vlakem. Rychlík podle zjištění drážní inspekce minul návěstidlo zakazující jízdu a vjel do cesty nákladnímu vlaku. Nehoda si vyžádala 4 mrtvé, 27 lidí skončilo v nemocnicích. 55 má dneska americký herec Mark Wahlberg. Začínal jako rapper pod jménem Marky Mark. Nejčastěji ho vídáme v akčních filmech. A já přeju krásný pátek a skvělý víkend.
0: Ten pátek bude nejprve zatažený s deštěm, později s proměnlivou oblačností a místy přehánkami, ojediněle se objeví i bouřka, večer ale srážky ustanou a začne se vyjasňovat. Maxima mezi 19 a 21 stupni, pořád jsme na 13 stupních, no a foukat bude slabý západní až jihozápadní vítr. A jak to vidí Lukáš Miller?
5: Hezké ráno, tak v Praze už je silný provoz směrem do centra, byť ty kolony nejsou zatím nějak dramatické. Pomalu se jede v Liberecké z Letňan až do Holešoviče a do Blanky. Tamto zdržení je 10 až 15 minut. Kolona na 10 minut je na konci Kbelské před semafory v Hloubětíně. Pomalu se jede od sjezdu na Novopatskou. 10 minut naberete v koloně i na Štěrboholské spojice na příjezdu k průmyslové od Běchovic. Vázne provoz také v Dobřížské směr Smíchov, a to před vjezdem do tunelu Brázovka. Pomalu se jede od Barandovského mostu 10 minut. Poměrně dost se ucpává ulice Přátelství na průtahu u Hříněvsí směr centrum Prahy. Kolona na příjezdu z Říčan je skoro 15 minut. Na vině je dřívější uzavírka ulice Přátelství. A vázne provoz také v Karlovarské před Bílou horou nebo také v Evropské u Divoké šárky směr centrum.
0: Díky moc, Lukáši. Zatím ahoj.
5: A hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
7: hudby,
6: sportu
7: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
6: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
7: Čekají vás workshopy,
6: sportovní aktivity,
7: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
6: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
7: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
6: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
8: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
9: Baví vás rock?
10: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rock je náš.
11: Rock je náš.
12: Rock je náš.
9: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladším.

0: Nathan Evans a Wellerman v 7:30 na Rádiu Praha. Dáme si zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré ráno. Další šanci na post místopředsedkyně sněmovny má dnes poslankyně Barbora Urbanová z hnutí STAN. Minulý týden ve volbě neuspěla, před ní se o stejné křeslo několikrát pokusil předseda hnutí Vít Rakušan. Koaliční poslanci ale navzdory povolebním dohodám kandidáty Starostů odmítali podpořit. Urbanová je teď jedinou kandidátkou ve druhém kole volby. V souvislosti s blížícím se fotbalovým mistrovstvím světa se objevují další internetové podvody, například falešné náborové stránky organizace FIFA, které z lidí lákají osobní údaje. Pozor si dejte i na falešné e-shopy nabízející suvenýry z mistrovství. Poznáte je třeba tak, že neuvádí provozovatele ani kontakty. Dnes stávkují někteří zaměstnanci úřadu vlády, protestují proti přesunu agent lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ze Strakovy akademie na některá ministerstva. O kroku rozhodla v květnu vláda, s odboráři včera jednala vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta a ta potvrdila, že převod je nevratné politické rozhodnutí. Tenistu Jakuba Menšíka čeká boj o postup do finále Roland Garros. V Paříži se utká s Němcem Alexandrem Zverevem. Zápas začne po 14:30 odpoledne. Dnes bude nejprve zataženo s deštěm. K večeru by měl déšť ustávat a teploty dnes 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách ještě dopravní informace, s těmi je připravený Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak v Praze čekejte silný provoz a komplikace na jižní spojce směr Černý most. Na konci Lanového mostu stojí nepojízdné auto v prostředním pruhu, kolona je od sjezdu na Zahradní město, je to asi na 10 minut. 15 minut naberete pak také v Liberecké ulici z Letňan do Holešoviček a do Blanky, kolona asi na 10 minut je na konci Kbelské před semafory v Hloubětíně, stojí se od Novopatské. 10 minut naberete v koloně na Štěrboholské spojce od Běchovic k Průmyslové. Vázne provoz i v Dobřížské ulici směr Smíchov, a to před vjezdem do tunelu Mrázovka, pomalej se jede už jižní spojky. Ucpává se ulice Přátelství na průtahu Uhříněvsí směr centrum, kolona je z Říčan skoro na čtvrt hodiny, a plní se pak Nuselský most od Kongresového centra do Legerovy nebo také Bělohorská z centra před křižovatkou Vypich, v obou případech je to na 10 minut. A 10 minut se zdržíte i na Pražském okruhu směr letiště od sjezdu na Barrandov k Ořechu.
0: Díky moc, Lukáši, měj se.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Herec Vojtěch Vondráček. Léto má nabité. Čeká ho novinka komedie omylů v rámci letních shakespeareovských slavností, také inscenace Konec jara v divadle Na zábradlí a křest desky s jeho kapelou. Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha a teď je 7:45. Jak postupovat, když se na Vltavě srazí dvě lodě? To včera nedaleko Vyšehradského železničního mostu nacvičovali pražští hasiči, záchranáři i policisté. Vycházeli přitom z reálné nehody, která se stala na Dunaji v Budapešti v roce 2019.
1: Výletní loď narazila do hotelové lodi a začala se rychle potápět. Takovou situaci tedy na náplavce simulují pražští hasiči a záchranáři. Do vody rozmístí zhruba 30 figurantů. Jednou z nich je i Dominika Cedrová.
2: Já budu před utopením, tak jako trošičku takový zmatený člověk, který je trošku panikaří, protože se málem utopil, ale jinak jako přivědomý.
1: Organizátoři zahájili zásah a na místo rychle přijela policejní, hasičská i záchranářská auta. Do nácviku se zapojilo 200 lidí a třeba i policejní vrtulník. Jednotky začaly okamžitě vytahovat z vody první figuranty, třeba Jakuba Kojana.
3: Bylo to v pohodě, to bylo, dobrý to bylo. Chvilku jsem se topil a pak přiběhnul švarný policista s provazem, hodil mi provaz a já jsem vylez na varu.
1: Někteří pacienti předstírali třeba zranění páteře nebo bezvědomí. Záchranáři proto vytvořili improvizované stanoviště a začali je rychle ošetřovat.
4: Jakou tady mám posádku? Honzo! Ke mně, prosím tady ke kolegovi, pomoc mu.
1: Pokyny rozdávala vedoucí lékařka zásahu Tereza Krsková.
5: Hasiči nám vlastně přinášeli pacienty na naše připravené stanoviště před nemocniční neodkladné péče, kde my jsme teda v režimu vyhlášeného traumaplánu a v režimu hromadného neštěstí ošetřovali pacienty.
1: Přestože je to cvičení, cítila jste vlastně ten tlak a to napětí?
5: Naprosto. Je to něco, na co jsme v naší práci zvyklí, ale co si budeme povídat, ten adrenalin tam nějakým způsobem prostě funguje. To jako nedá se to úplně odstínit. Tohle to je vždycky potřeba cvičit, protože až se to někdy stane na ostro, tak budeme připraveni na to, co máme dělat.
1: Celou akci sledovala skupina pozorovatelů, kteří následně vyhodnotí, jak se zásah povedl a co by bylo možné zlepšit. Přibližuje mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
6: Cílem těchto cvičení je skutečně dostat záchranáře pod jakýsi tlak, aby to co nejvěrohodněji simulovalo to reálné nasazení, kde samozřejmě ta stresová složka, která se té situaci přidá, tak vám znesnadňuje ten pohyb, to konání na místě.
1: Hasiči také poprvé vyzkoušeli zapojení skupiny Teal Press, která má zrychlit a vylepšit předávání informací. Vysvětluje mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.
7: Kde vlastně se snažíme o to, aby jsme zefektivnili přenos informací mezi složkami na místě té mimořádné události a obyvatelstvem. Kvůli tomu jsme navázali spolupráci s Českou televizí a s Českým rozhlasem.
1: Pražští hasiči pořádali podobná cvičení i v minulosti. Například simulovali srážku vlaků ve Vinohradském tunelu nebo dopravní nehodu v tunelu Blanka. Z pražské náplavky Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Dnes bude nejprve zataženo s deštěm, později s proměnlivou oblačností a místy přehánky. Sem tam se objeví bouřka, večer srážky ustanou a začne se vyjasňovat. Maxima 19 až 21 stupňů, pořád jsme na 13 stupních a foukat bude slabý západní až jeho západní vítr. Jak to vidí Lukáš Miller?
8: Hezké ráno, tak v Praze je silný provoz a komplikace. Jsou na jižní spojce směr Černý most na konci Lanového mostu, řeší nehodu dvou aut, překáží v prostředním pruhu a kolona je od Spořilovské ulice asi na 15 minut. Bouralo se i ve Štěrboholích v Kutnohorské do centra, těsně před průmyslovou u čerpací stanice Ono, tam se srazila dvě auta v levém pruhu, kolona je už od Měcholub také na 10 až 15 minut. 15 minut naberete v koloně také na Štěrboholské spojce, tam je kolona provozem od Běchovic k Průmyslové. Kolony asi na 10 minut pak čekejte v Praze ve Kbelské, a to od Novopatské do Hloubětí na k semaforům, také na Nuselském mostě k semaforům v Legerově a 10 minut se zdržíte i v Liberecké od Cizdu na Prosek do Holešoviček a pak dál do tunelu Blanka. A na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště výrazné kolony na dvou místech, 15 minut naberete od Lochkovského tunelu ke sjezdu na Ořech a dalších 15 minut se zdržíte i na konci okruhu od Evropské k letišti.
0: Lukáši, moc děkuju, zatím ahoj.
8: Hezké ráno, hezké.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
10: Topí

0: Liza Stansfield, All Around the World v 8 hodin na Rádiu Praha. Dáme si zprávy a s nimi je ve studiu Denisa Žižková. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: silničaři budou demolovat most přes dálnici D4 u Jíloviště poblíž Prahy. Poslanci budou znovu volit mimo jiné nového ombudsmana nebo místopředsedu sněmovny. Americká sněmovna schválila balík vojenské pomoci Ukrajině za víc než 8 miliard dolarů i přes odpor prezidenta Trumpa a republikánského vedení. Dnes bude dopoledne zataženo s deštěm, k večeru by měl déšť ubývat, teploty 19 až 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Řidiči ode dneška neprojedou po mostu přes dálnici D4 u Jíloviště poblíž Prahy. Silničáři ho budou bourat kvůli špatnému technickému stavu. Samotnou demolici plánují na noc ze 13. na 14. června. Popisuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.
2: Kvůli pracím bude dálnice na několik hodin uzavřena a řidiči budou muset využít objízdné trasy. Na místě postavíme nový most, který bude bezpečně sloužit dalších několik desítek let. Celá stavba má být dokončena příští rok na podzim.
0: Poslance čeká dopoledne řada volebních bodů. V tajné volbě budou mimo jiné rozhodovat o předsedovi vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Ve druhém kole je čeká volba nového ombudsmana. Vybírat budou mezi právničkou kanceláře veřejného ochránce práv Evou Kostolanskou nebo někdyší zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou. Znovu budou hlasovat i o tom, zda se místopředsedkyní sněmovny stane Barbora Urbanová ze STAN. Oproti zvyklostem budou pravděpodobně veřejně hlasovat o nových radních České televize. Americká sněmovna reprezentantů po roce odhlasovala zákon o podpoře Ukrajiny. Kyjev by podle něj mohl získat půjčky v hodnotě přes 8 miliard dolarů. V přepočtu je to přes 166 miliard korun. 18 republikánů se přidalo k demokratům, přestože prezident Donald Trump i stranické vedení byli proti.
3: Hlasování prosadil demokratický poslanec Gregory Meeks, který sbíral podpisy po takzvanou petiční listinu a tím sněmovnu přinutil hlasovat bez souhlasu vedení. Na podporu zákona získal celkem 18 republikánů, kteří přeběhli k většině demokratů. V Senátu zákon podle všeho nemá šanci, ale po rezoluci proti válce v Iránu jde o druhou rebelii vůči Donaldu Trumpovi v kongresu během dvou dní. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Čeští fotbalisté porazili v posledním přípravném zápase před mistrovstvím světa Guatemalu 3-1. Do šampionátu vstoupí reprezentace za týden v Guajaře utkáním s Jižní Koreou. Dnes bude dopoledne zataženo s deštěm, postupně bude oblačnost proměnlivá a k večeru srážky ustanou a začne se vyjasňovat, teploty 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje z dopravního infocentra kolega Lukáš Miller.
5: Hezké ráno, tak v Praze je silný provoz, také to komplikuje i deštivé počasí, takže jsou kolony na i neobvyklých místech. Lepší situace je na jižní spojice směr Černý most. Na konci Lanového mostu byla nehoda, tužele přesunuli mimo jízdní pruhy. Kolona od Spořilovské se bude dávat do pohybu, ale to zdržení je teď asi na 20 minut. Nehoda byla také v Kutnohorské do centra, těsně před Průmyslovou, také tam už je přesunuta na čerpací stanici a kolona od Měcholup se dává do pohybu, ale hodně ucpané je třeba u Hříněve s obou směrně v ulici Přátelství. Kolony pak čekejte i na Štěrboholské spojice, tradičně od Běchovic k Průmyslové, zdržení 10 minut. Ucpává se i Liberecká ulice z Letňan do Holešoviček a k Vjezdu do tunelu Blanka, tam čekejte 20 minut navíc. Plný je třeba i Nuselský most od Kongresového centra do Legerovy, to je na 10 minut. A na Pražském okruhu jsou kolony hlavně směrem z D1 na letiště na dvou místech. 15 minut naberete od Lochovského tunelu k Ořechu a kolona asi na 20 minut je už také na konci tunelu okruhu od Evropské ke sjezdu na letiště.
4: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.

0: Tak 5. června, hezké ráno, přeje Honza Klein. Za chvilku Sam Felt, MC4D, Wise, Hello Black a Hey Son. A bude taky Michal Šulte a jeho 5 AM. Hezké ráno.
1: Rádio Praha a Honza Klein.

0: Posloucháte Rádio Praha. Teď je čtvrt na devět, já jsem skoro nestihl doběhnout do studia. Dneska bude nejprve zataženo s deštěm, později proměnlivá oblačnost a místy přehánky, sem tam i bouřka se objeví. Večer srážky ustanou a začne se vyjasňovat. 19 až 21 stupňů maxima a slabý západní až jihozápadní vítr. Lukáši, povídejte, já nemůžu dejchat.
1: Hezké ráno. Tak v Praze stále čekejte silný provoz, který navíc ještě komplikuje deštivé počasí, takže kolony jsou třeba na jižní a Štěrboholské spojce obou směrně před Průmyslovou. Pomalu se jede jak od magistrály, tak také od hradecké dálnice D11, je to vždy k Průmyslové k Europarku na 15 minut. 15 minut se jede v koloně také na severu metropole v Liberecké ulici, zastavuje se u sjezdu na Prosek a pokračuje se krokem až do Holešoviček a k vjezdu do tunelu Blanka. Plní se i příjezd do centra Prahy po magistrále z ulice 5. května, a to od Kongresového centra až za Nuselský most do Legerovy. Je to asi na čtvrt hodiny. Čtvrt hodiny naberete i v Bělohorské směrem z centra, a to od Břevnovského kláštera na křižovatku Vypich. A na Pražském okruhu velmi silný provoz směrem z dálnice D1 na letiště. První kolona začíná u Lochkovského tunelu a pokračuje ke sjezdu na Ořechy asi na 15 minut a druhá, také o něco delší kolona, je pak na konci Pražského okruhu před sjezdem na letiště. Zastavuje se už před Evropskou ulicí.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Classics, That's What I Want, je 8:30 a my si dáme zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré ráno. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zítra oslaví 100. výročí veřejným open-air koncertem. Program v pražských Riegerových sadech začne odpoledne akcemi pro děti a vystoupením komorních souborů složených z členů orchestru. V 8 hodin večer pak na návštěvníky čeká koncert rozhlasových symfoniků. Zazní například Smetanova Vltava nebo Dvořákovo Largo z Novosvětské symfonie a další známé skladby klasické hudby. Cestující na vybraných vlakových a autobusových linkách pražské integrované dopravy budou moci od soboty využít sezónní víkendové spoje. Zlepší se díky tomu dostupnost turistických cílů třeba na Rakovnicku a Křivoklátsku, v okolí řeky Střely a Berounky. Zvýší se také kapacita turisticky oblíbené linky 413 do Terezína a cyklisté tou budou mít opět blíž do Brd díky cyklobusu na lince 505. Český statistický úřad dnes zveřejní výsledky maloobchodu za duben. V březnu tržby bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel zrychlily meziroční růst na 4,9% z revidovaných 3,7% v únoru. Analytici Raiffeisen Bank očekávají, že meziroční růst v dubnu naopak zpomalil na 3,6%. Ministři zdravotnictví Evropské unie se při videokonferenci budou debatovat o epidemii eboli v Kongu. Konžská vláda uvedla, že počet potvrzených případů nákazy vzrostl na 381. Podle tamních úřadů zůstává epicentrem provincie Ituri, ve které se nachází víc než 90% případů. V posledních dnech ale počet nových případů nákazy neustále roste a pacienti se objevují i v okolních oblastech. Dnes čekejte zataženost deštěm a později bude déšť ubývat a ustávat a teploty dnes v Praze 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Podíváme se na silnice, Lukáš Miller nám zprostředkuje ten obraz.
3: Hezké ráno, tak v Praze je silný provoz, navíc tu dopravu komplikuje i počasí, protože nehoda teď třeba je v Liberecké ulici z Letňan do centra, za sjezdem na prosek srazilo se osobní auto s motorkou, blokují levý pruh, část pravého pruhu, kolona je tak od Čakovic asi na 15 minut. Kolony pak čekejte na jižní a Štěrboholské spojice k Průmyslové, a to jak z Černého mostu, tak také od Spořilovské, je to vždy na 10 až 15 minut. Plní se pak jižní spojka směr Smíchov, a to před Barandovským mostem. Poprvé se zastaví do kolony u sjezdu na Braníka, krokem se pak pokračuje do Dobřížské ulice, k vjezdu do tunelu Brázovka. Kolony pak čekejte i na magistrále, a to ve Vlzenově, teď od Florence k muzeu, nebo také v ulici 5. května od Pankráce až za Nuselský most, plná je třeba i Ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova. A připomínáme kolony na Pražském okruhu z D1 na letiště, nejprve okolo sjezdu na Barandov asi na 10 minut a 20 minut naberete na konci okruhu od Evropské ke sjezdu na letiště.
0: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.

0: To byly Shawn Mendes a Camila Cabello. Señorita je 8:45 a přichází Jirka Štefl.
1: V parku Paroukářka bude tradiční žižkovské pivobraní. Jako každý rok pro vás organizátoři vybrali zajímavé malé pivovary a mini pivovary, které nabízejí svá speciální piva. Vybírat můžete z pšeničných, výčepních, bylinných nebo kvasnicových piv a na místě budou i stánky s občerstvením. Na Vltavě zase bude závod veslařů, který píše svou historii už od roku 1910. I letos se můžete těšit na souboje všech věkových a výkonnostních kategorií veslařů z celé České republiky, ale i ze zahraničí. Sledovat je můžete od pátku do neděle, a to z náplavek od Podolí po Smíchov. A Muzeum literatury láká všechny milovníky knih, a to na jarní knihex. To je přehlídka menších nakladatelství. Diskutovat tam můžete s autory knih a nebudou tam chybět ani autorská čtení a křty. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha. Praha je
0: kulturou. A v Praze bude dnes ráno a dopoledne zataženo s deštěm, to vidíte nakonec z okna. Později proměnlivá oblačnost a místy přehánky, ojediněle dokonce bouřky. Večer by se ale srážky měly uklidnit a začne se vyjasňovat. Maxima 19 až 21 stupňů Celsia, furt jsme na 13. Foukat bude slabý západní až jihozápadní vítr. Lukáši, zdravím tě, máš slovo.
2: Také zdravím, hezké ráno. Tak v Praze je silný provoz, řada komplikací. Nehoda třeba komplikuje provoz v Liberecké z Letňan do centra. Za sjezdem na Prosek se srazilo osobní auto s motorkou, blokují poměrně výrazně levý a část pravého pruhu. Kolona je kvůli tomu z Čakovic na 15 minut. Komplikace jsou nově také na Štěrboholské spojice z Černého mostu k Průmyslové. Za sjezdem na Štěrboholi překáží nepojízdný kamion v pravém pruhu. Kolona je od hradecké dálnice D11 asi na 15 minut. Problémy jsou také v tunelu Blanka směr Troja. Ke konci tunelu zasahují policisté u nepojízdného auta, překáží v pravém pruhu. Průjezd tunely tak musí regulovat, hlavně směr Troja. Plní se tak jižní spojka směr Smíchov před Barandovským mostem. Kolony jsou od sjezdu na Pankrác na 20 minut. Zdržení provozem pak čekejte na příjezdech do centra po magistrále, ve Vlzenově od Florence k muzeu, také od Pankráce do Legerovy za Nuselský most, to je asi na 15 minut. A na Pražském okruhu z D1 na letiště stále dvě kolony, první okolo sjezdu na Barandov asi na 10 minut a 20 minut se popojíždí na konci okruhu na příjezdu k letišti od Evropské ulice.
0: Díky moc, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
5: Pražský update.
6: Look, I must have a star on my door.
7: Or better still,
6: a door.
7: Swing doors, huh?
6: Look, look, look.

0: Hasiči praští poprvé vyzkoušeli nasazení skupiny Teal Press. Má zlepšit předávání informací při mimořádných událostech. Odbory z úřadu vlády na dnešek vyhlásili stávku kvůli přesunu agent ze Strakovy akademie. Lidé ve Višňové na Příbramsku dnes rozhodují o stavbě větrných elektráren v obci. Dnes bude zataženo s deštěm, který by měl k večeru ubývat, a teploty dnes 19 až 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: 11 hasičských vozidel a 23 posádek záchranářů měli včera taktické cvičení u pražské náplavky. Organizátoři tam simulovali srážku lodě a parníku. Hasiči na akci také poprvé otestovali fungování skupiny Teal Press, která má zrychlit předávání informací veřejnosti, říká mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.
2: Snažíme se o to, aby jsme zefektivnili přenos informací mezi složkami na místě té mimořádné události a obyvatelstvem. Kvůli tomu jsme navázali spolupráci s Českou televizí a s Českým rozhlasem.
0: V případě reálné mimořádné situace by tak hasiči byli schopni připojit se přímo do živého vysílání. Odboráři z úřadu vlády dnes stávkují, protestují tím proti chystanému přesunu agendy závislostí duševního zdraví nebo lidských práv ze Strakovy akademie na 4 ministerstva. Varují před možným poškozením agend. Vláda na přesunu od července ale dál trvá. V těchto chvílích začíná tisková konference odborů i za účasti předáka Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly. O stavbě dvou větrných elektráren dnes rozhodují v místním referendu obyvatelé Višňové na Příbramsku. Větrníky chce postavit jeho západně od obce společnost ČES. Lidé budou odpovídat na otázku, jestli souhlasí se stavbou za podmínky, že elektrárny vzniknou v minimální vzdálenosti 4,5 kilometru od obecního úřadu a přinesou obci pravidelnou roční platbu za elektřinu. Pokračuje nezávislá starostka Kateřina Baker.
3: Když referendum skončí ano, tak bude následovat zastupitelstvo, kde se rozhodne o smlouvě plánovací, kterou může uzavřít s ČESem, o jejich podmínkách, jestli takhle vyhovují obci nebo ne. A následně bude 5- až 6-letý povolovací proces.
0: Centrální parkoviště v Jizerskohorském Bedřichově bude dnes a zítra uzavřené pro veřejnost. Obec o tom informovala na webu. Parkoviště je zarezervované pro účastníky horského cyklistického závodu. Návštěvníci Bedřichova musí parkovat na jiných plochách, například na parkovišti na Maliníku, u Nisy nebo u hřiště. Lidé také můžou využít městskou hromadnou dopravu z Liberce a Jablonce nad Nisou. Závody kajakářů a kajakářek dnes v pražském umělém kanálu v Troji začne světový pohár ve vodním slalomu. Popolední je na programu kvalifikace. Finálové jízdy pro 12 nejlepších v každé kategorii se uskuteční od 16 hodin. Na startu budou Bára Galušková, Amálie Hilgertová, Kateřina Beková, Vít Přindiš, Jakub Krejčí a Jiří Prskavec. Dopoledne bude zataženo s deštěm, postupně bude oblačnost proměnlivá a k večeru srážky ustanou. Teploty dnes 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, ví Lukáš Miller.
5: Hezké ráno, tak v Praze stále je silný provoz, který navíc komplikuje i deštivé počasí. Lepší situace je nicméně v Liberecké ulici. Z Letňan do centra za sjezdem na prosek už nehodu motorkáře s osobním autem odklidili. Kolony se přesunuly k Bulovce, jsou asi na 10 minut. Komplikace zůstávají na Štěrboholské spojce z Černého mostu Průmyslové. U sjezdu na Štěrboholy stojí kamion s po nehodě s osobním autem, blokují pravý pruh. Kolona je od hradecké dálnice D11, je to asi na 15 minut. Lepší situace je také v tunelu Blanka směr Trojan. Ke konci tunelu už nepojízdné auto nepřekáží. Kolony z jižní spojky a před vjezdy do tunelu se postupně dávají do pohybu. Zdržení pak zůstává na příjezdech do centra Prahy po magistrále ve Vlzenově od Florence k muzeu, také od Pankráce do Ligerovy, to je na 15 minut. Plná je i Ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova. Kolony asi na 15 minut jsou pak Bělohorské z centra před Vypichem, tam je fronta od Břevnovského kláštera. A na pražském okruhu výrazné zdržení na příjezdu k letišti od Evropské. Čekejte v koloně asi 20 minut navíc.
4: Díky moc, Lukáši, měj se.
5: Naslyšenou.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: me like I love you.
4: Do pátku s datem 5. června vstáváte s rádiem Praha a Honzou Chlaněm. Hezké ráno přeju, teď je 5:45 po 9. Za chvilku Lost Frequency, Sad Neighbors, Like I Love You. A bude taky Olly Murs a jeho Dear Darling.
1: Rádio Praha.

0: Tak to byli Stoney in the Stars, je čtvrt na 10, posloucháte Rádio Praha a dáme si výlet do historie.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pátek 5. června. Svátek mají muži, kteří nosí ryze, dobré jméno, Dobroslav. A tady je Petr Jungmann, hezký den. Plán evropské obnovy a pomoci válkou postiženým zemím vyhlásil v roce 1947 na půdě Harvardu státní tajemník George C. Marshall v proslovu později nazvaném Marshallův plán. Jeho autor za něj dostal Nobelovu cenu míru a válkou zničené země 13 miliard dolarů. Tato podpora byla nabídnuta i Československu, to nadšeně přijalo, ale po dvou dnech a jedná ani se Stalinem šel Marshallův plán u nás ke dnu. Syndrom získaného selhání imunity neboli AIDS poprvé klinicky popsal před 45 lety v roce 1981 americký lékař Michael Gottlieb. Léky na tlumení HIV AIDS se neustále zdokonalují. Prvním vyléčeným byl Američan Timothy Ray Brown v roce 2007. Teď je těch plně vyléčených asi 8. Nemoc HIV dnes není vyléčitelná, ale je plně léčitelná a většina nemocných žije plnohodnotný život. Jediný ligový titul v klubové historii získali před 40 lety v roce 1986 fotbalisté FC Vítkovice. Tehdy to byl klub TJ Vítkovice. Sparta byla druhá, Slavia šestá. Poslední léta se Vítkovice pohybují mezi třetí a čtvrtou nejvyšší soutěží. Expresní vlak Regiojetu směřující do slovenských Košic se srazil před 2 lety v Pardubicích čelně s nákladním vlakem. Rychlík podle zjištění drážní inspekce minul návěstidlo zakazující jízdu a vjel do cesty nákladnímu vlaku. Nehoda si vyžádala 4 mrtvé, 27 lidí skončilo v nemocnicích. 55 má dneska americký herec Mark Wahlberg. Začínal jako rapper pod jménem Marky Mark. Nejčastěji ho vídáme v akčních filmech. A já přeju krásný pátek a skvělý víkend.
0: Ten pátek bude nejprve zatažený s deštěm, později s proměnlivou oblačností a místy přeháňky, ojedinělej bouřky, maxima 19 až 21, jo, ještě jsem zapomněl, že večer srážky ustanou a začne se vyjasňovat, no a foukat bude slabý západní až jihozápadní vítr. A teď zase Lukáš Miller.
5: Hezké ráno, tak v Praze už pozvolna polevuje provoz. Lepší situace je třeba na Štěrboholské spojce z Černého mostu směrem Průmyslové. U sjezdu na Štěrboholy už nehoda nepřekáží, kolony od Černého mostu se rozjíždí. Zdržení asi na 10 minut, stále čekejte na magistrále na Nuselském mostě do centra na příjezdu do Legerovy. Kolona asi na 10 minut je i věčné z Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova. Také se plní Letenský tunel směr centrum, kolona je z Letenského náměstí v Vltavě. A na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště stále čekejte zdržení na 2 místech. 15 minut se popojíždí nejprve v okolo Lochkovského tunelu ke sjezdu na Ořech a kolona asi na 20 minut je pak i na konci Pražského okruhu od Evropské ulice k letišti.
0: Díky moc, Lukáši, měj se.
5: Naslyšenou.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: Tak to byly November 2nd a What It Feels Like. Je 9:30 a my si dáme zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré ráno. Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v dubnu zpomalily meziroční růst na 1,6%, údaje zveřejnil Český statistický úřad. Meziměsíčně tržby obchodníků o 0,9% klesly. Podle statistiků za to můžou hlavně nižší tržby za pohonné hmoty a potraviny. Naopak vyšší tržby byly za nepotravinářské zboží. Mělník vypsal tender na kompletní opravu městského letního koupaliště. Práce přibližně za 200 milionů korun mají začít po letošní letní sezóně. Vybraná firma zajistí projekt i jeho uskutečnění. O výsledku tendru rozhodnou městští radní na přelomu června a července. V pražském kulturní stanici Galaxie má dnes premiéru absurdní groteska Tři zmrzlí. Inscenace Davidského divadla vypráví o mužích, kteří uvízli v průmyslovém mrazáku a nedokážou se rozhodnout, jestli se chtějí dostat ven. Metaforu na dnešní společnost režíruje Pavel Šimák, hraje Jaroslav Plesl, Václav Neužil a Dominik Teleky. Čeští hokejisté se na příštím mistrovství světa v Německu představí ve skupině B a utkají se s Kanadou, Spojenými státy, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Dnes by mělo být dopoledne zataženo s deštěm. Postupně proměnlivá oblačnost, k večeru budou srážky ubývat a teploty 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po zprávách, takže se podíváme na silnice. Lukáš Miller už je připravený.
3: Hezké ráno, tak v Praze ten provoz postupně polevuje. Lepší situace je třeba na Štěrboholské spojice z Černého mostu Průmyslové. U Štěrbohol byla nehoda, překážela tam v pravém pruhu, už je ale pryč a kolony z Černého mostu se de facto rozjeli. Pozor ale nově na příjezdu do Prahy po dálnici D8 z Ústí nad Labem ve sjezdu do Kbelské překáží nepojízdné auto, je v pravém pruhu a brzdí se v hustém dešti do menší kolony, tak opatrně. Kolony pak stále čekejte na příjezdech do centra po magistrále, třeba na Nuselském mostě. Je to asi na 10 minut od kongresového centra do Legerovy. 10 minut se zdržíte i v Věčné ulici z Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova. A na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště kolony tradičně na dvou místech. Pomalu se jede od Lhokovského tunelu k Ořechu, to je na 15 minut. A další a také delší kolona je pak na konci okruhu od Evropské ke sjezdu na letiště, to je asi na 20 minut.
0: Díky moc, Lukáši, měj se.
3: Naslyšenou.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hostem pořadu K věci bude náměstek pražského primátora pro územní a strategický rozvoj Petr Hlaváček. Štěpánka Duchová se ho zeptá na nedávno schválený metropolitní plán, na reformu parkování v hlavním městě a také na stavbu Vltavské filharmonie. K věci Štěpánky Duchové. Dnes v 18:45 na Rádiu Praha.

desáté v ranní Praze Portugal The Man of Macha Feel It Still. A bude Rihanna Love on the Brain.

0: je 10:15. V Praze 8 a okolí působí několik desítek organizací na pomoc dětem s psychickými a dalšími problémy. Proto městská část vytvořila takzvané karty KID, informační materiály, kde děti a jejich rodiče najdou potřebné kontakty na různé odborníky.
1: To dítě k nám může přijít bez jakéhokoliv objednání a třeba ještě ani neví ten důvod přesně, co se s ním děje.
2: Popisuje neziskovou organizaci Neposeda vedoucí tamní sociální služby pro děti a mladistvé Adam Velechovský.
1: Můžou u nás dělat spoustu věcí, ale zároveň u nás nemusí dělat vůbec nic. To znamená, že můžou přijít a odpočívat, když to zrovna potřebujou.
2: Jeho sociální služba pomáhá dětem a mladistvým od 9 do 26 let. Tím můžou přijít s různými požadavky, psychické problémy, nepřátelské domácí zázemí nebo i běžné navazování vztahu.
1: Klučina si chce najít holku, neví, jak správně nějakou slečnu oslovit, tak my s ním můžeme pracovat na tom, na nějaký interpersonální komunikaci, jak oslovovat, jak správně komunikovat.
2: Organizace Nezbeda také pomáhá rodičům jako doprovod k soudům v případě rozvodu. Právě ty jsou častým spouštěčem problémů v celé rodině, říká Tereza Svačinová, manažerka projektu Signály, který se zaměřuje na včasnou identifikaci ohrožených dětí.
3: Je spoustu těch dětí, které zase třeba na ně rodiče tlačí jako velkým tlakem na výkon, nebo třeba nějakými manipulativními technikami. A ty situace prostě tím dříve odhalíme i ve škole a podpoříme ty děti, tak potom samozřejmě předcházíme i dalším typům, jako typům třeba sebepoškozování nebo poruchám příjmu potravy a dalšími projevům.
2: I proto vznikly takzvané karty KID, tedy kooperace, identifikace, důvěra. Jde o brožurky s kontakty na různá sociální zařízení působící v určité lokalitě. Děti i rodiče je najdou ve školách, v čekárnách, u lékařů a na dalších místech. Vysvětluje Anna Patočková, bývalá zastupitelka Prahy 8 z hnutí ANO, která tam má na starosti projekt psychosociální podpory dětí.
4: Jde o to právě, aby jsme opravdu našli pro to dítě toho správného partnera, aby to dítě nemuselo ten svůj traumatizující příběh vyprávět na různých místech, protože v tuhle chvíli průměrně to vychází, že to dítě musí ten svůj příběh vyprávět třeba 7x. A to je strašné, protože to dítě se pokaždé víc a víc traumatizuje.
2: Karty KID vznikly ve 3 různých verzích. Pro samotné děti, pro rodiče nebo pro školy. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Dnes budeme mít nejprve zataženo s deštěm, později s proměnlivou oblačností a přeháňkami, možná i bouřkami. Večer ale srážky ustanou a začne se vyjasňovat. Maxima 19 až 21 stupňů Celsia, teď jsme na 14 a foukat bude slabý západní až jihozápadní vítr. No a poslední slovo má Lukáš Miller.
5: Hezké ráno, tak začneme na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště. Tam stále čekejte kolony na dvou místech. Ta první je kratší, asi na 10 minut mezi Lochkovským tunelem a sjezdem na Ořech. A další a delší kolona je pak na konci Pražského okruhu před nájezdem na dálnici D7. Stojí se od Evropské ulice až k letišti ke sjezdu k terminálům. Tam je omezení na kruhovém objezdu. Komplikace čekejte na Štěrboholské spojce z Černého mostu Průmyslové před zúžením u Štěrbohol před stavbou Pražského okruhu stojí nepojízdné auto, kolona je od hradecké dálnice D11 asi na 15 minut. Zdržení na 10 minut stále čekejte na Nuselském mostě na příjezdu do centra nebo také Věčné z Karlova náměstí k IP Pavlova. Také je plný letenský tunel směr centrum, kolona je z Letenského náměstí v Vltavě a zdržení je i v Bělohorské z centra asi 10 minut se popojíždí před křižovatkou Vypich.
0: Lukáš, já ti moc děkuju za dnešní spolupráci v ranním vysílání a přeju ti krásný pátek i celý víkend. Ahoj.
5: Taky přeji hezký den.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: 2 dny, 200 tvůrců, 1 místo. Design Market Léto. 13. a 14. června na výstavišti v Holešovicích. To nejlepší z lokálního designu, módy, šperků a poctivé gastronomie. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
6: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: Pátek 5. června, Radio Praha vysílá zprávy ve studiu s nimi, Denisa Žižková, hezké dopoledne.
1: Tobě taky, Vojto, krásné dopoledne.
0: Je 10 hodin.
1: Spustila nový program na pomoc dětem s psychickými a sociálními problémy. Ministerstva podepíšou s úřadem vlády protokoly o předání agent. Odboráři kvůli tomu stávkují. Zaměstnanci Kennedyho kulturního centra musí z fasády i materiálu odstranit jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa. Dopoledne bude zataženo s deštěm, odpoledne by měl déšť ustávat a teploty dnes maximálně 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dětem s psychickými a sociálními problémy v Praze 8 mají nově pomáhat takzvané karty KIT. Jde o brožurky s kontakty na všechna sociální zařízení, které v lokalitě působí. V Praze 8 a okolí jich je kolem 20. Lidé karty najdou ve školách, čekárnách, u lékařů a na dalších místech. Pokračuje bývalá zastupitelka městské části Anna Patočková z Hnutí ANO.
3: Je to k tomu, aby když se něco děje špatného s dítětem, tak aby se vědělo přesně, na koho se obrátit, aby ta pomoc se k němu dostala co nejrychleji. U dětí jde strašně o čas. Pro ně ten čas běží úplně jinak než nám dospělým. Tím, že toho nažili ještě málo, tak ten krátký časový úsek jim může poznamenat na celý život.
1: Ministerstva dnes podepíšou s úřadem vlády protokoly o předání některých agent. Týká se to problematiky lidských práv, národnostních menšin nebo závislostí. O přesunu ze Strakovy akademie vláda rozhodla v květnu. Například právě protidrogová agenda se má od července přesunout na ministerstvo zdravotnictví. Podle šéfa rezortu Adama Vojtěcha za hnutí ANO to může boj se závislostmi v Česku posílit.
4: V řadě oblastí bohužel ta situace se nějak zásadně nelepší, pokud jde o počty závislých a dopady vlastně závislostí, tak se třeba v oblasti alkoholu nebo například kratomu v tuto chvíli ta situace spíše zhoršuje.
1: Odboráři z úřadu vlády dnes kvůli přesunu stávkují. Spolu s experty se totiž obávají možného poškození těchto odborů. Kennedyho centrum ve Washingtonu nařídilo svým zaměstnancům, aby ze všech materiálů i z fasády odstranili jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa. To vedení kulturní instituce podle květnového rozhodnutí amerického federálního soudu do svého názvu přidalo nezákonně. Podle rozsudku může o změně jména centra rozhodnout jen kongres, který ho původně po bývalém prezidentovi Spojených států J.F. Kennedym pojmenoval. Další materiály, jako jsou cedule, brožury a webové stránky má centrum upravit do konce příštího týdne. Čeští fotbalisté zvládli generálku na mistrovství světa. Vítězně Guatemalu porazili v New Jersey 3-1. Skoroval Šik, Chorý a Višinský. Národní tým teď čeká přesun do české základny pro mistrovství světa, která je v Dallasu. Do světového šampionátu reprezentace vstoupí za týden v noci ze čtvrtka na pátek v mexické Guadalajaře utkáním s Jižní Koreou. Dopoledne bude zataženo s deštěm, postupně bude oblačnost proměnlivá a k večeru by měly srážky ustat a teploty v Praze 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá v pátek dopoledne na silnicích, to ví Lukáš Miller.
5: Hezké dopoledne, tak na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště stále čekejte kolony na dvou místech, a to nejprve okolo Lochkovského tunelu ke sjezdu na Ořech čekejte zdržení asi 10 minut a další a také o něco delší kolona je pak na konci okruhu od Evropského letišti ke sjezdu k terminálům. Lepší situace je na Štěrboholské spojce ze Černého mostu Průmyslové ulici, před omezením u Štěrbohol už nepojízdné auto nepřekáží, kolona z Černého mostu se rozjíždí. Stále čekejte kolony třeba na Nuselské mostě na příjezdu do centra, je to asi na 10 minut od kongresového centra, 10 minut naberete i Věčné na příjezdu k IP Pavlova z Karlova náměstí. Zaplněný je i Letenský tunel, a to na příjezdu k Vltavě z Letenského náměstí, zdržení 10 minut a 10 minut pojedete krokem také v Bělohorské z centra před Vypichem. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 5:05, ladíte dopolední vysílání Rádia Praha. Děkujeme za to, jak zaznělo ve zprávách. Venku sice zatím prší, nicméně během dopoledne nebo během dne bychom se mohli dočkat toho, že už ta oblačnost bude spíš proměnlivá a přeháňky můžou večer ustat. Děkujeme, že jste s námi, děkujeme, že jste se s námi rozhodli odstartovat to ten pátek, 5. června. Před námi další muzika, zazní Damiano David. Taky Evil Nation. No a Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let. Už zítra zahraje v Praze pod širým nebem. Na koncert vás pozveme za pár minut, teď Kamrad. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: another. One Direction a v jejich verze hitu, původně od skupiny Blondie z roku 79. Posloucháte Rádio Praha, dobrý den vám přejeme. Symfonický orchestr Českého rozhlasu oslaví sté narozeniny, a to koncertem na hudební scéně v Lídrových sadech. Venkovní akci zítra 6. června zahájí program pro děti Vlnohraní. Po něm se představí soubory složené z členů orchestru. Vrcholem potom bude večerní koncert symfoniků, kteří pod širým nebem zahrají melodie české i světové hudby. A to naposledy pod taktovkou šéfdirigenta Petra Popelky. Cílem oslavy je připomenout roli Českého rozhlasu jako kulturní instituce, která hudbu nejen vysílá, ale také ji dlouhodobě vytváří a podporuje. Orchestr tak posluchačům už 100 let přináší koncerty nejen v sálech, ale i v rozhlasových přijímačích. Vstup je pro všechny návštěvníky volný. Podle ředitele orchestru Jakuba Číška bylo záměrem to 100. výročí zahájit koncertem, který bude otevřený co nejširší veřejnosti, takže dorazit může opravdu kdokoliv. Budeme se na vás těšit. Teď se pojďme podívat taky na pražské silnice. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště je dlouhá kolona před sjezdem na letiště. Ve sjezdu k terminálům přestavují kruhový objezd a kolona je od karlovarské D6 na půl hodiny. Silnější provoz je na štěrboholské spojce od Běchovic k Průmyslové. Zdržení asi 10 minut. Stále čekejte na magistrále na Nuselském mostě do centra před Legerovou. Kolona asi dá 10 minut i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova a také se plní Letenský tunel směrem do centra, kolona je z Letné k Vltavě a také Bělohorská z centra před křižovatkou Vypich. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě.

0: DJ Degard a Years and Years nás ve vysílání Rádia Praha dovedli ke krátkým zprávám. Přesně v 10:30 je pro vás má Denisa Žižková.
1: Přeji dobré dopoledne. Odboráři a zaměstnanci úřadu vlády vyzvali k přehodnocení přesunu agent ze Strakovy akademie na ministerstva. Řekli to při své dnešní stávce.

0: Do ní se zapojilo zhruba 60 zaměstnanců úřadu. Stávku podpořila Českomoravská konfederace odborových svazů. Její předseda Josef Středula označil postup vedení úřadu vlády za nezákonný. Zítra v Praze nebudou jezdit tramvaje z Flory na muzeum. Pracovníci dopravního podniku budou stavět kolejový přejezd pro tramvaje poblíž křižovatky Vinohradské a Italské ulice. Cestující budou muset využívat metro a linky povrchové dopravy. Od neděle budou tramvaje místo stanice Muzeum končit na zastávce Italská. Pokračuje také výluka mezi muzeem a IP Pavlova, kde dělníci napojují novou trať na Václavské náměstí. Silničáři začali dnes připravovat rekonstrukci zhruba 30 kilometrů dlouhého úseku dálnice D8. Ve směru z Prahy na Ústí nad Labem budou pokládat betonové zátarasy, kterými zužují jízdní pruhy. Řidiče to omezí od exitu 17 u Nové Vsi po exit 26 u obce Straškov Vodochody. Samotné opravy zastaralého systému nouzového volání za nový začnou v pondělí. Práce v celkové výši téměř 400 milionů korun potrvají 3 měsíce. Zhruba 20 lidí se lehce zranili při nehodě kamionu a osobního vlaku u Smržic na Prostějovsku. Informovali o tom krajští záchranáři. Vlak do vozidla narazil na přejezdu bez závor. Provoz na trati mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané je kvůli nehodě zastavený. Omezení by podle informací na webu Správy železnic mohlo skončit popolední. Počasí dnes čekejte zatažené oblačné s deštěm. Odpoledne bude oblačnost proměnlivá a k večeru by měly srážky ustávat. Teploty dnes 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Teď má slovo Lukáš Miller, s tím se podíváme na silnice.
3: Hezké dopoledne, na Pražském okruhu stále čekejte zdržení směrem z D1 na letiště. Je tam dlouhá kolona před sjezdem právě na letiště Václava Havla. Ve sjezdu k terminálům přestavují kruhový objezd a ta kolona je z okruhu od karlovarské dálnice D6. Zdržení celkově asi 30 minut. Silný provoz je stále na Štěrboholské spojice od Běchovic k Průmyslové. To zdržení je okolo 10 minut. 10 minut naberete také na magistrále, a to ve Vlzenově od Bulhara k muzeu a také na Nuselském mostě od kongresového centra k semaforům v Legerově. Vázne provoz také Věčné ulici na příjezdu z Karlova náměstí k IP Pavlova, to je na 10 minut, a vázne provoz na průjezdu u Hříněvsí směrem z centra do Říčan, plná je jak ulice Přátelství, tak také ulice ke Kříži na příjezdu z Průhonic. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Tři jsou pro manželství moc. Dá se vztah Evy a Karla ještě zachránit? Seriál Vyprávěj. ČT2. Z přístavního dělníka obávaným gangstrem Clevelandu, kterého nezastavili pěsti, kulky ani bomby. Film na motivy skutečných událostí, jak sejmout Irčana. A ČT Art uvádí strhující koncert jedné z nejpopulárnějších českých popových kapel současnosti. Mirai v O2 aréně. Páteční večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Dneska dopoledne, 11:45, pokračuje dopolední vysílání Rádia Praha. Vodáků je letos více než v loni. Může za to hlavně teplé počasí. Víc řekneme už za chvíli, teď si je na Spiro. Hezký poslech přejeme.

0: 107,1 FM.
1: I had a dream.

0: Billie Eilish doznívá v dopoledním vysílání Rádia Praha. Je 10:45 a lidé letos jezdí na vodu více než v loni. Potvrzují to provozovatelé půjčoven lodí. Někteří z nich měli za letošní květen zhruba dvojnásobek zákazníků než za ten loňský. A může za to podle nich třeba počasí. Podrobnosti zjišťoval kolega redaktor Richard Webs, který je teď se mnou ve studiu. Richarde, vítám tě, ahoj, hezké dopoledne.
1: Hezký den, já jsem zjišťoval například situaci na Sázavě, tam si vodáci podle některých provozovatelů půjčoven lodí zvykli na nedostatek vody. Potvrzuje to Anna Zímová z půjčovny Bisport.
2: Problém s tou nižší vodou už je jako dlouholetý, už je to jenom za posledních 10 let třeba, už se s tím trápíme. A dalo by se říct, že ty vodáci už si na to trošku zvykli, takže vyhledávají úsy, které jsou ještě sízné. Nejlepší je samozřejmě vyjet, když prší, tak se kouknu, hele, dneska prší, zítra pojedeme na vodu.
1: Tato půjčovna měla letos v květnu o víkendech od 200 do 400 zákazníků. V loni to bylo zhruba dvakrát méně. Může za to teplé počasí, říká Anna Holubová ze sázavské půjčovny Samba.
3: Máme s tebou celkem silný květen, kdy na vodu vyrazilo hodně vodáků díky hezkému počasí a vypadá to i nadále dobře, i díky tomu, že zapršelo, takže voda v řece stoupla. Takže bych řekla, že je takový běžný rok, vodáci jezdí.
1: Podle Holubové je v provozovně Samba podobná situace jako v loni.
0: Vodáci ve středočeském kraji jezdí každoročně také na Berounku. Jaká je situace tam?
1: I tam některé půjčovny zaznamenaly oproti minulému roku nárůst zákazníků. Někde kolem 15%. Za provozovnu ASK to potvrzuje Daniel Flajsik.
4: Teď ten červen je takový pozvolnější, protože ještě jsou děti ve školách a lidi ještě neplánují dovolený, takže teď máme tak jako na víkend 50% kapacit. Konec června, ten poslední víkend, tak ten už je skoro vyprodaný, protože tam se všichni rozhodli vyjet na vodu.
1: O červnových víkendech tam půjčují kolem 100 lodí.
0: Jak už zaznělo, tak problém s nedostatkem vody trvá delší dobu. Jaká je tedy sjízdnost obou těch řek?
1: Sázava je sjízdná od Zruče nad Sázavou po Týnec nad Sázavou, je to zhruba 80 kilometrů. Naopak nesjízdný je třeba úsek z Týnce do Pikovic. Berounku pak lidé projedou celou.
0: Lidé letos jezdí na vodu více než v loni. Mluvili jsme o tom s naším kolegou, redaktorem Richardem Vemsem. Richarde, děkuji ti a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: No a pojďme se ještě podívat na pražské silnice, jak to na nich aktuálně vypadá. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště je dlouhá kolona před sjezdem na letiště. Ve sjezdu k terminálům přestavují kruhový objezd a kolona je od karlovarské D6 na asi půl hodiny. Silnější provoz je na Štěrboholské spojce od Běchovic k Průmyslové. Zdržení asi 10 minut stále čekejte také na magistrále, na Nuselském mostě do centra před Legervou a také ve Vlzonově od Bulhara k muzeu. Kolona asi na 10 minut je i věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova a ucpává se průtah u Hříněvsí směrem do Říčan, plná je jak ulice Přátelství, tak také ulice ke Kříži. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Viny. Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Zpátky do 80. Dire Straits a Brothers in Arms. Nebo Supertramp, Famous Last Words. Dire Straits, nebo Supertramp. Vyberte si u nás na Facebooku.

0: pustit už. Ne.
1: Zpěvačka Eva Farná nás dovedla k dalším aktuálním zprávám Rádia Praha. Připravila je Denisa Žižková. Hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Je 11 hodin.
2: Dopravě v Praze by pomohla reforma parkování. Rozhlasový orchestr zítra oslaví 100 let, v Praze odehraje veřejný koncert. S blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale přibývá i podvodů. Dnes bude zataženo s deštěm a teploty maximálně 21 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Reforma parkování v Praze je naprosto nutná. Náměstek pražského primátora Petr Hlaváček ze STAN k tomu dodává, že nejdříve by se mělo zdražit parkování pro rezidenty. Dalším krokem je podle něj rozšíření parkovacích zón i do okrajových částí Prahy.
4: A já trošku chápu, že prostě ty místní politici nechtějí zatížit jako ty lidi další platbou, ale zároveň daní za to je, že v těch ulicích jako parkují lidi, kteří tam nebydlejí. Případ Černý most, úplně klasický.
2: Více se dozvíte dnes v pořadu K věci v 18 hodin 45 minut. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zítra oslaví 100 let. V pražských Riegerových sadech odehrají symfonici veřejný open air koncert. Program začne ve 3 hodiny odpoledne projektem vlnohraní pro děti a vystoupeními komorních souborů složených ze členů orchestru. Pokračuje ředitel orchestru Jakub Čížek.
5: Bude dechovka v 16 hodin, bude jazz, bude Clarinet Factory, to bude 18 hodin a v 19 Epoch Quartet. Hmm. Večer máme na programu takové ty velké hity, takže Smetanova Vltava, Largo z Novosvětské, Jízda Valkýr.
2: V souvislosti s blížícím se fotbalovým mistrovstvím světa se objevují další internetové podvody. Už dřív to byly třeba podvodné sázkové platformy nebo falešné vstupenky. Nyní upozorňuje kyberbezpečnostní společnost Gen Digital na falešné náborové stránky, které zneužívají značku FIFA. Podvodníci lákají na údajné pracovní nabídky. Sjednají si s obětí online pohovor, přitom z ní ale vylákají citlivé údaje. Popisuje analytik hrozeb společnosti Gen Digital Ondřej Mokoš.
6: Pak je tam uživatel naváděn k tomu, aby se přihlásil pomocí Google účtu, případně Facebook účtu, tak tyto přihlašovací údaje jsou odesílány na servery, které ovládá útočník a ten potom sbírá a může použít dál.
2: Lidé by měli dávat pozor třeba i na falešné e-shopy nabízející suvenýry mistrovství světa ve fotbale. Podvodný e-shop může člověk poznat tak, že v něm například není uveden provozovatel ani jeho kontakty. Čeští hokejisté budou na příštím mistrovství světa v Německu ve skupině B v Mannheimu s Kanadou, Spojenými státy, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Složení skupin zveřejnila Mezinárodní hokejová federace na webu. Němečtí pořadatelé využili jedné změny oproti původnímu rozdělení a přesunuli svou reprezentaci do skupiny A místo Slovenska. Dnes bude zataženo s deštěm, postupně oblačnost proměnlivá a k večeru by měly srážky ustat. Teploty 19 až 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Pojďme ještě na pražské silnice a situaci na nich sleduje Lukáš Miller.
7: Hezké dopoledne, na dálnici D1 velmi opatrně na výjezdu z Prahy směrem do Brna. Na Chodově na prvním kilometru narazilo osobní auto do svodidel, blokuje pravý pruh, čeká se na policisty, na hasiče a kolona z Prahy ze Spořilovské, tak velký pozor. Silnější provoz pak v Praze, stále čekejte na jižní a Štěrboholské spojice obou směrně před Průmyslovou, pomalej se jede od Lanového mostu, také od Běchovic. Kolony popojíždí i po pražském okruhu, a to obou směrně před sjezdem na Ořech směrem z letiště na D1 je to zdržení delší. Od plzeňské D5 ke sjezdu na Barandově to na čtvrt hodiny. 10 minut stále budete popojíždět po magistrále, jak po Vlzunově od Bulhara k muzeu, tak také po Nuselském mostě do Legerovy. Kolona asi na 10 minut je stále i věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. A ucpaný je průtah u Hříněvsí směr Říčany, plná je jak ulice Přátelství, tak také ulice ke Kříži. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Dobrý den, 4:15 po 11. hodině posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že jste s námi, a to ať už na 107,1 FM v DABu, anebo v aplikaci Můj rozhlas. Po 11. hodině další muzika, zazní Benson Boone. Taky Alex Warren. Samotný začátek naší další společné hodiny, nicméně zpěvák Ray Dalton. Děkujeme, že to upršené páteční dopoledne trávíte právě s námi.

0: Sinclair a Love Generation, posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Děkujeme, že ten pátek s datem 5. června trávíte právě s námi. Podle toho aktuálního počasí v metropoli to zatím na prosluněný víkend úplně nevypadá, nicméně dobré zprávy. V sobotu by mělo pršet přes den pouze ojediněle, v neděli dokonce vůbec, takže ať už máte v plánu cokoliv, můžete počítat s tím, že o víkendu by to počasí mělo být celkem klidné a déšť by nám ty plány narušovat neměl. Stejně tak dokonce i dneska odpoledne, protože kolem 5., tedy 17. hodiny by srážky, které teď pozorujeme, mohly ustávat. Uvidíme, jak to dopadne. Další informace o počasí ve zprávách v 11:30. Teď se ale pojďme podívat na silnice. Na dálnici D1 opatrně na výjezdu z Prahy směrem do Brna na Chodově na prvním kilometru narazilo auto do svodidel. Blokuje pravý pruh a kolona je z Prahy ze Spořilovské. Silnější provoz je na jižní a Štěrboholské spojce obou směrně před Průmyslovou. Pomalej se jede od Lanového mostu a také od Běchovic. Kolony popojíždí i po Pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech. Kolony jsou od plzeňské dálnice D5 a také od sjezdu na Barrandov. Zdržení vždy 10 až 15 minut. Zdržení kolem 10 minut stále čekejte na magistrále, na Nuselském mostě do centra před Legerovou a také ve Vilzonově od Bulhara k muzeu. Kolona asi na 10 minut i věčné, z Karlova náměstí na IP Pavlova ucpává se taky průtah u Hříněvsí směrem do Říčan. Plná je jak ulice Přátelství, tak také ulice ke Kříži. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každou neděli 9 večer na Rádio Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, my 11:30, vysíláme krátké zprávy, slovo má Denisa Žižková.
1: Dobré dopoledne. Policisté ve čtvrtek vypátrali a zadrželi muže, který je podezřelý ze středeční vraždy cizince v Seifertově ulici v Praze 3. Policie to dnes uvedla na síti X, doplnila, že bližší informace k případu nebude poskytovat. O vraždě cizince s ročníkem narození 1971 informovali policisté ve čtvrtek popoledni. Podle některých izraelských médií by zavražděným mohl

0: být izraelský podnikatel Tony Bargik, který je znám jako král hracích automatů. Česká policie totožnost zavražděného nepotvrdila. Deště na konci minulého týdne zhoršily kvalitu vody v některých pražských koupalištích a ve Vltavě. Nejhorší situace je v biotopu Lhotka v Praze 4, kde testy odhalily mikrobiologické znečištění. Hygienici zde nedoporučují koupání. Citliví jedinci by se měli vyhnout koupání v Hostivarské přehradě a také ve Vltavě. Vláda rozhodne o složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře v pondělí 22. června. Před jednáním lídrů zemí Evropské unie a západního Balkánu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Už příští pondělí podle něj také přijde na zasedání kabinetu prezident Petr Pavel. Právě Pavel, který dosud na alianční summit jezdil, na své účasti v Turecku trvá. Babiš ale dřív řekl, že by prezident součástí delegace být neměl. Závody kajakářů a kajakářek dnes v pražském umělém kanále v Troji začne světový pohár ve vodním slalomu. Popolední je na programu kvalifikace. Finálové jízdy pro 12 nejlepších v každé kategorii se uskuteční od 16 hodin. Na startu budou Bára Galušková, Amálie Hilgertová, Kateřina Beková, Vít Přindiš, Jakub Krejčí a Jiří Prskavec. Počasí dnes v Praze zatažené s deštěm, postupně bude oblačnost proměnlivá, k večeru by se mělo i vyjasňovat a teploty 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Lukáš Müller nám řekne, jak to vypadá na silnicích. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne, tak na dálnici D1 jsou velké komplikace na výjezdu z Prahy do Brna. Na Chodově na prvním kilometru narazilo osobní auto do svodidel. Je to velká nehoda, na místě jsou hasiči, také policisté a průjezdný pouze levý pruh, to znamená jeden pruh ze tří. Kolona je z Prahy z ulice 5. května asi na 20 minut. Silný provoz pak čekejte na jižní a Štěrboholské spojice obou směrně před sjezdem do Průmyslové. Pomaleji se jede od Lanového mostu, také od Běchovic. Zdržení vždy asi 10 minut. Kolony popojíždí také po pražském kruhu směrem z letiště k dálnici D1 15 minut naberete od plzeňské D5 k Ořechu. Zdržení asi 10 minut, stále čekejte na magistrále na Nuselském mostě do centra před Legerovou a také ve Vlzenově od Bulhara k muzeu. A kolona asi na 10 minut je i věčné z Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Pedagog, sociolog, moderátor, spisovatel, režisér a polárník. To všechno je Petr Horký. Za svůj život procestoval mnohá místa a mluvil se spoustou lidí. Co ho nejvíc formovalo a jak se proměnil jeho pohled na život a na smrt? I o tom bude Petr Horký mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Dobrý den, pokračuje dopolední vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že nás posloucháte. Létající redaktorka Monika nás už za chvíli pozve na akce, které se tento víkend konají v Praze. Je jich spousta, jestliže tady ještě nemáte plány, pár tipů by se mohlo hodit. Teď Rudimental a Regenbunman. Hezký poslech. Vám přeje Vojtěch Přívětivý. I've been lying if I said I didn't need to get lost sometimes. It took a couple wrong turns, but I learned the right ones are harder to find.

0: Ať je váš domov kdekoliv, tak děkujeme, že posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Dobrý den vám přejeme. Tento víkend nabízí spoustu aktivit, kam můžete vyrazit. Přehled akcí, které se v Praze konají, nám přinese létající redaktorka Monika Doležalová. Moniko, hezké dopoledne, tak kam bys nás pozvala?
1: Pěkné dopoledne, no začala bych i, která se koná zítra, jde o festival Ambasád Food and Culture. Akce bude probíhat na Praze 6 na Vítězném náměstí. Na stáncích přes 60 zemí z celého světa budou připraveny originální pokrmy, často za účasti známých kuchařů, a v ojedinělých případech, to mě teda zaujalo, se na přípravě podílí i sami velvyslanci nebo jejich manželky. Už dnes začínají také v Riegerových sadech slavnosti sajdru, kde ochutnáte desítky druhů sajdrů, moštů, řemeslných limonád. Na akci bude také DJ, jídlo, stánky českých designérů a umělců. V Pražském parku Parukářka třeba probíhá žižkovské pivobraní. Na návštěvníky čeká ochutnávka mini pivovaru, najdete tam také speciální nabídku pšeničných, bylinných nebo kvasnicových piv. Nechybí ani ležáky nebo piva se sníženým obsahem alkoholu. No a kdyby vás nelákaly akce jen o jídle a pití, tak v PVA Expo Letňany můžete navštívit veletrh vědy, který pořádá Akademie věd České republiky a nabízí návštěvníkům to nejzajímavější ze světa přírodních, technických, humanitních i společenských oborů.
0: Když se zmiňovala ty parky, tak bych ještě doplnil, že v Riegerových sadech zítra oslaví 100 let Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Co třeba sportovní akce, těch je tento víkend také hodně.
1: No tak třeba v Pražské Troji se koná světový pohár ve vodním slalomu. Uvidíte to nejlepší z vodního slalomu a kajak krosu. Můžete se těšit na světové hvězdy a taky samozřejmě na napínavé souboje. Pozvala bych vás i na 113. primátorky, tedy tradiční veslařský závod pod Vyšehradem. Veslařské posádky můžete sledovat a podpořit z pražské náplavky. No a na Štvanici se koná světový pohár v boulderingu, kde určitě uvidíte i našeho Adama Ondru a finále ženy v plánu na sobotu. Takže já bych tento víkend vůbec nevěděla, kam jít.
0: No, tak to naprosto souhlasím, ten výběr je opravdu pestrý. Moniko, kam se máš v plánu o víkendu vydat ty?
1: Já bych se šla podívat na to lezení, asi na tu Štvanici, to mě láká.
0: Tak možná právě na Štvanici potkáte naši letající redaktorku Moniku Doležalovou. Moniko, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
0: No a pojďme ještě na pražské silnice, jak to na nich aktuálně vypadá. Na dálnici D1 komplikace na výjezdu z Prahy směrem do Brna. Na Chodově na prvním kilometru narazilo auto do svodidel. Na místě jsou hasiči, také policisté, průjezdní jen jeden pruh ze tří a kolona je z Prahy z ulice 5. května na 20 minut. Silnější provoz je na jižní a štěrboholské spojce obousměrně před Průmyslovou. Pomalej se jede od Lanového mostu a také od Běchovic. Zdržení vždy asi 10 minut. Kolony popojíždí i po pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech, asi 10 minut naberete na od plzeňské dálnice D5 a také od sjezdu na Barrandov. Zdržení kolem 10 minut, stále čekejte na magistrále na Nuselském mostě do centra před Legerovou a také ve Vlzonově od Bulhara k muzeu. Kolona asi na 10 minut je i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova a zdržení je i v Bělohorské obousměrně před křižovatkou Vypich. Vždy asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Letní edice Mint Marketu je tu. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den přímo u Vltavy s módními přehlídkami, chill out zónou, novým fotokoutkem a skvělým jídlem. Mint Market. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Více informací na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Posloucháte Rádio Praha, je 12 hodin a vysíláme polední zprávy ve studiu s nimi Denisa Žižková. Hezké poledne.
1: Dobré poledne. Čtvrtina českých ambasád nemá dostat žádné peníze na propagaci Česka, navrhuje to ministerstvo zahraničí. Prezident Pavel podepsal snížení odvodů živnostníků na sociální pojištění. V rumunském černomořském přístavu vybuchl námořní dron. Dnes má být zataženo s deštěm, k večeru srážky ustanou a teploty 19 až 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Čtvrtina českých velvyslanectví nemá dostat žádné peníze na propagaci Česka ve světě. Vyplývá to z interních návrhů ministerstva, které získala investigativní redakce Českého rozhlasu. Ambasády přitom žádaly na prezentaci české historie a kultury 100 000 korun.
3: Podle tabulky, kterou ambasády už obdržely, nemají žádné peníze na propagaci dostat třeba velvyslanectví v Norsku, Finsku nebo ve Švédsku a ostatní většinou jen 10 000 korun na celý rok. Žádná z oslovených ambasád to nechtěla komentovat. Minister zahraničí Petr Macinka z Motoristů Sobě ale po dotazech Radiožurnálu prohlásil, že jde jen o návrh a slíbil, že ho ještě předělá.
4: Ten návrh se mi nelíbil, takže musíme udělat jinak. Budeme velmi vážně prioritizovat ty projekty, které podpoříme, a ty ostatní se budou muset počkat třeba na příští rok.
3: Macinka ale zároveň přiznal, že kvůli škrtům v rozpočtu se na všechny ambasády stejně nedostane. Artur Janoušek, Český rozhlas.
1: Odvody živnostníků na sociální pojistné se sníží na loňskou úroveň. Novelu vládní koalice podepsal prezident Pavel. Živnostníci tak měsíčně ušetří 715 korun. Úpravu zákona dříve vetoval Senát kvůli obavám z nižších důchodů podnikatelů v budoucnu a výpadku v aktuálních příjmech státu. Sněmovna ale Senát přehlasovala. Prezident zároveň podepsal odklad povinného používání geoportálu územního plánování na rok 2027 a pevnou předpokladu porodní rodičovskou 15 000 korun měsíčně. Liberecký kraj už je podle katastru nemovitostí oficiálním vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěd. Objekt koupil od českých radiokomunikací letos v únoru. Přepis vlastnických práv ale zabral několik měsíců. Za Ještěd kraj zaplatil 184 milionů korun, včetně vnitřního vybavení a dochovaného původního nábytku od architekta Otakara Binara. Převzetím Ještědu se podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj otevírá cesta ke generální opravě této unikátní stavby, která je i národní kulturní památkou.
5: Na tu úvodní studii, která je zveřejněna, tak ta už byla odsouhlasena Národním památkovým ústavem a samozřejmě jedním z těch parametrů té projektové přípravy bude to, aby památková ochrana toho objektu nebyla narušena a aby jsme měli jako majitel v budoucnosti možnost požádat o zápis do seznamu výjimečných památek světového charakteru UNESCO.
1: Rumunské úřady vydali po výbuchu námořního dronu v černomořském přístavu Konstanca příkaz k evakuaci. V největším přístavu v zemi explodoval typ stroje, který se podle rumunského ministerstva obrany používá ve válce na Ukrajině a není součástí vybavení rumunské armády. Úřady oznámily, že výbuch nikoho nezabil. Evakuace obyvatel je preventivní. Helikoptery v oblasti pátrají po dalších případných námořních letounech. Tenistu Jakuba Menšíka čeká semifinále dvouhry na Roland Garros. O půl třetí nastoupí proti Němci Zverevovi. Předtím bude hrát také o finále Kateřina Siňáková s Taylor Townsendovou v ženské čtyřhře. Česko-americký pár nastoupí proti kanadsko-brazilské dvojici Dabrovská-Stefaniová. Dnes má být zataženo s deštěm, postupně bude oblačnost proměnlivá, k večeru srážky ustanou a začne se vyjasňovat a teploty dnes mezi 19 a 21 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se podívat také na silnice, slovo má Lukáš Miller.
6: Hezké popoledne, tak na dálnici D1 stále čekejte komplikace na výjezdu z Prahy do Brna. Na Chodově na prvním kilometru řeší nehodu osobního auta do svodidel. Je to větší nehoda, stále jsou na místě hasiči, policisté a průjezdný je pouze levý pruh. Kolona je tak z Prahy z ulice 5. května od jižní spojky a to zdržení na výjezdu na Brno asi 20 minut. Komplikace jsou nově také ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Troju. Asi v polovině tunelu zastavilo před okamžikem nepojízdné osobní auto. Zatím je bez policie označené spojené pouze trojúhelníkem, zpomaluje se v tunelu. Silnější provoz pak čekejte na obvyklých místech, na spojkách obou směrně před Průmyslovou, pomaleji se jede jak od Spořilovské, tak také od Běchovic, je to vždy na 10 minut. Kolony čekejte i na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech, taktéž obou směrně 10 minut se zdržíte od plzeňské D5, také od sjezdu na Brandov. Zdržení na 10 minut čekejte i na Nuselském mostě do centra nebo také ve Vilzenově od Bulhara k muzeu. Stejně tak plná je i Ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova, anebo i Bělohorská, ta je ucpaná obou směrně před Vypichem. Čekejte vždy 10 minut navíc. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Dobrý den, 6 minut po 12. hodině posloucháte Rádio Praha, děkujeme za to, je pátek, 5. června a jelikož odbylo pravé poledne, tak samozřejmě k nám do studia opět dorazí speciální host. Ten můj dnešní host vidí čísla v barvách, maluje sny a její obraz zamířil dokonce na olympiádu. Malířka Klára Sedlo už za chvíli usedne k mikrofonu.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. A Vojtěch Přívětivý na Rádiu Praha.
8: I see a million faces I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole.

0: Co kdyby čísla měla barvy, zvuky měly tvary a sny nekončily ráno po probuzení, ale pokračovaly na plátně? Přesně v takovém světě se pohybuje moje dnešní hostka, která své obrazy vystavuje doma i v zahraničí a její dílo se dostalo až do kulturního programu olympijských her. Malířka Klára Sedlo je dnes hostem Rádia Praha. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kláro, když se řekne popsurrealismus, což je žánr, kterému se vlastně asi věnujete nejvíc, tak si já osobně představím něco hezkého, barevného, jelikož je to pop, tedy populární, tak skoro až líbivého, ale u vás je pod tím často nějaký neklid. Je krása někdy past?
1: Určitě může být. Pop surrealismus vlastně kombinuje prvky toho klasického surrealismu, který asi známe, co znamená snu a tak, a zároveň prvky popkultury, což samozřejmě navádí k tomu, že to bude krásný, ale ono vlastně nemusí. Ono to může být i taková kritická odezva na náš současný život právě.
0: Vy jste v nějakém rozhovoru říkala, že vás ty obrazy napadají při úplně běžných činnostech. Napadl vás třeba nějaký obraz dnes cestou do naší karlínské rozhlasové budovy?
1: A dnes cestou mě napadl jeden, ale jinak jsem spíš přemýšlela nad tím, že prší.
0: Rozumím.
1: Nebo že je hnusně, ale jinak mě napadají právě při běžných činnostech a ráda zmiňuji třeba takový ty běžný manuální mytí nádoby, já nevím, když člověk prostě vypne a dělá takovou tu nějakou rutinu, anebo samozřejmě při malování mě napadají další obrazy.
0: Takže při malování nějakého obrazu?
1: Při malování obrazu mě napadají další obrazy. Takže pak je vlastně náročný se furt soustředit na ten jeden obraz, protože už chci dělat ten obraz, co mě napad. Třeba mě napad nějaký lepší ještě a prostě, nebo lepší
0: znamená
1: v tu
0: to,
1: chvíli
0: že inspirujete sama sebe? To tak řekl, protože jestli malujete obraz a u toho vás napadne, jestli vás váš vlastní obraz inspiruje.
1: Já myslím, že to není spojený s tím konkrétním okamžikem, že mě ty nápady prostě chodí pořád, takže zrovna přijde, když maluju a já si říkám, jo, tenhle obraz je super, ale teď mě ještě víc zajímá to, co mě teďka napadlo v mý hlavě a furt mám tendenci takhle přeskakovat z obrazu na obraz prostě, což musím trochu hlídat, abych to dodělávala, že ty obrazy.
0: To mě právě napadá, že tady máte tendenci tedy přestat s tím obrazem, který malujete
1: jo.
0: a říct si, tohle je ale lepší nápad, já jdu malovat tohle, co mě teď v tuhle chvíli napadlo.
1: Jo, přesně tak a ono ve výsledku to vlastně není lepší nápad, když to vidím pak vedle sebe, tak třeba mám ty obrazy stejně ráda, nebo se to mění v čase, ale v tu chvíli je to nápad, který mě jakoby je aktuální, je novej, takže mě nadchne, že jo, a chci dělat ten novej nápad prostě, protože u toho, na kterém už pracuju, to už mám rozpracovaný, už vím, jak to bude vypadat, už to vlastně jenom dokončuju a to už mě zase jako tolik nebaví a už chci něco novýho. Takže no, některé obrazy zůstanou nedokončený. No.
0: To je a co vás to tedy napadlo dnes cestou sem?
1: A dneska, já jsem byla zrovna, jsem si prohlížela včera obrazy od George de Chirica zase a vzpomínala právě na tu návštěvu v Miláně, kde jsem byla, jak byly ty olympijské hry právě. A navzdory tomu počasí mě napad takový slunečný obraz s hodně kontrastníma stínama, což je určitě vliv, jako ať už Itálie, nebo právě George de Chirica. A tak jsem tak rozvíjela, byla to taková, vlastně nejen obraz, taková jako spíš oblast nebo místo, tak jsem s tím tak trochu procházela a tak.
0: Jak dlouho u vás většinou trvá ten interval od toho, kde vás napadne, ten obraz namalovat a k prvnímu tahu štětcem?
1: Jo, no já si ty nápady, jelikož jich je hodně, jakož záleží samozřejmě na tom, jak třeba když přes ten den něco řeším, tak těch nápadů je méně, když řeším něco jako mentálně a tak, ale když můžu tvořit nebo dělat právě třeba nějak být trochu uvolněná, tak těch nápadů je spousta. Takže já si je vlastně zapisuju nebo skicuju propiskou do takového skicáku, ale jsou to vážně rychlý skici, jo, jenom prostě tvár, popíšu si tam, co tam má být za barvy, jak to bude vypadat a tak. Ale pak z těch skic vyberu třeba, řekněme, z 10 nebo 20 takovýchhle záznamů, vyberu jeden obraz, který vlastně udělám. A to je většinou ten, na který nemůžu přestat myslet, protože furt jako ho mám v hlavě. A většinou to trvá, já nevím, to je různý dny, týdny. Ale někdy třeba zpětně procházím ty starý skicáky a najdu nějaký nápad, třeba 2 roky starý. A řeknu si, ježiš, tohle jsem vlastně tehdy neudělala, to bych chtěla. Takže se k tomu můžu vrátit i vlastně po delší době, ale standardně dny, týdny.
0: Říká malířka Klára Sedlo, která je dnes hostem Rádia Praha. Za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: No a pojďme ještě na pražské silnice, jak to na nich aktuálně vypadá. V Brněnské a na výjezdu z Prahy směrem do Brna na Chodově na prvním kilometru narazilo auto do svodidel. Průjezdní je pouze levý pruh a popojíždí se z ulice 5. května od jižní spojky, zpoždění 15 minut. Ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Troju asi v polovině tunelu zastavilo auto, blokuje pravý pruh. Začala kvůli tomu regulace provozu na výjezdu do Mrázovky z Dobříčské ulice. Silnější provoz je na jižní a Štěrboholské spojce obou směrně před Průmyslovou, pomalej se jede od Lanového mostu a také od Běchovic. Zdržení vždy asi 10 minut. A plná je taky Ječná v celé délce nebo Bělohorská směrem z centra, tam je fronta před Vypichem na asi 10 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha. Mým dnešním poledním hostem je malířka Klára Sedlo, dáma, která měla svůj obraz třeba i v rámci kulturního programu až na olympijských hrách. A taky dáma, která, když použiju to slovo, trpí neurologickou poruchou, která se jmenuje synestézie. Nicméně slovo trpí mi k tomu vlastně vůbec nesedí a ani vlastně slovo porucha.
1: Je to tak, já tím rozhodně netrpím, já jsem za to ráda. A synestézie je, jak jsem si o tom četla, vlastně spojení několika vjemů, takže já třeba vnímám zvuky jako barevně, jako tvary. Nebo je vidím tak v hlavě a všechny písmena a čísla mají v mý hlavě barvu prostě. Mm. Takže, ale myslím, že to může být spojený i různí lidi to mají spojený třeba různě, že myslím, že i čichový vjem můžou nějak tak vnímat.
0: Vy jste říkala, že nemáte jenom synestézii, ale i hyperfantazii. Což to mi teďka hrozně hezky popisovala mimo mikrofony, že když vám třeba někdo vypráví o někom nebo o nějakém místě, tak vy si toho člověka nebo to místo začnete okamžitě představovat.
1: Můj mozek jako neustále potřebuje generovat vizuální vjemy a generuje při každém slovu. Takže každá věta, každou větu, kterou řeknete, kterou kdokoliv řekne, tak v mý hlavě je jako film složený teda z těch buď konkrétních tvarů nebo prostě objektů. A pokud to jsou abstraktní slova, tak abstraktní slova mají taky tvary. Ty jsou abstraktní tvary, konkrétní slova, já nevím, jako hroch, samozřejmě to vypadá jako hroch, že jo? A do toho tam dole běží jako barevné titulky, kdy ty každý písmeno má barvy, takže takhle vypadá všechno, co slyším. No a ve chvíli, kdy mi někdo popisuje třeba, já nevím, že jede na chatu, já jsem na té chatě nikdy nebyla, tak můj mozek automaticky vygeneruje obrázek náhodné chaty v mý hlavě prostě. A v tu chvíli vím, jak ta chata vypadá. A ten člověk vypráví, no tak jsme tam přijeli a tak. A trochu si to jako doplňuji podle toho, co říká, ale v mý hlavě prostě chata toho člověka nějak vypadá. A což pak tam člověk přijede, vypadá to úplně jinak. Že?
0: Já právě zajímám mě, jestli to jako nadhodnocujete v tom svém mozku.
1: To je náhodný, různý.
0: Jestli potom jako nemůže přijít zklamání, když to místo reálně vidíte.
1: Jako asi ne zklamání z toho, že by to bylo horší nebo lepší, ale tak nějak vnitřní zklamání, že to nevypadá tak, jak to vypadlo v mý hlavě a já to musím jako přepsat tu informaci složitě prostě. Protože můj mozek už to přiřadil jako k něčemu.
0: My jsme se během písničky bavili mimo jiné o tom, že existuje vlastně úplný protipol. Existuje něco, čemu se říká afantazie. A to je vlastně, že si někdo neumí představit nic. Když mu řeknete, ať si představí červené jablko, tak on si nepředstaví to červené jablko. Je to pro vás představitelné, že si někdo neumí něco představit?
1: Asi je to pro mě jako uchopitelný a vlastně mám i kamarádku, která to má, ale spousta lidí samozřejmě, co jsem se tak bavila, je někde uprostřed toho spektra, takže tohle jsou jako dva řekněme asi extrémy nebo krajní body toho spektra a fantazie a hyperfantazie, ale nějak jsem schopná to asi pobrat, ale nevím, jak by můj mozek fungoval, protože já jedu na těch prostě vizuálních věmech jenom v mý hlavě.
0: Já si říkám, jestli třeba, kdybych vám teď zavázal oči tím šátkem, co máte ve vlasech a pustil bych vám nějakou hudbu, tak byste dokázala poslepu z té hudby namalovat nějaký obraz?
1: Respektive, abych to namalovala, to byste musel asi rozvázat ty oči, ale abych viděla. Ale jo, rozhodně. Dokážu třeba popsat, co se tam děje, když to slyším, jaký tam jsou tvary a co tam je. Je to vlastně hodně podobný, mi přijde tomu, když člověk usíná a začnou se mu v hlavě objevovat různý takový ty vize, vjemy, co na sebe jako někdy navazují, někdy ne, když už skoro spí, když už je vlastně v tom

0: Bylo tu tvorbu, spíš naopak, všechno, že vnímám vizuálně, ale co je fakt teda, protože já mám k těm písmenům přiřazený ty barvy, tak někdy to komplikuje běžný fungování, protože když mi třeba, to jsme jednou měli nějakou oslavu se spolužákama z AVU a oni to datum a to místo napsali a každý písmeno udělali jinou barvou, ale byla to jiná barva, než já mám v hlavě, takže jsem přišla o týden předtím, protože to číslo bylo prostě, já jsem to pamatovala jako jiný číslo, protože to mělo jinou barvu, že jo, prostě to mělo žlutou barvu a žlutá je v mý hlavě dvojka, ale prostě byla to jednička třeba nebo něco takového, jo, takže.
1: Říká malířka Klára Sedlo, která je dnes mým hostem, za chvíli pokračujeme.

0: malířka Klára Sedlo je dnes mým hostem ve vysílání Rádia Praha. Kláro, my jsme se bavili o vaší synestézi, tedy o, já to nebudu nazývat poruchou, já budu říkat schopnosti vidět barvy v číslech, vidět tvary ve slovech a tak podobně. A já bych se u toho ještě rád zastavil. Vy jste mi během písničky říkala, že jste to tak měla odjakživa, že nebyl žádný konkrétní moment, který by zapříčinil, že se vám to začalo dít, ale zajímá mě, kdy jste zjistila, že ostatní to takhle nemají.
1: Když mi bylo asi 23.
0: Fakt?
1: Jo, já jsem myslela, že to mají všichni. Že všichni vidějí písmena barevně, jak by si jinak lidi prostě třeba jako orientovali ve dnech v týdnu, že jo? Já to mám všechno prostě barevný v hlavě.
0: Aha.
1: A nedávalo mi to, jako bylo mi jasný, že každý to má jinak, že jo? No a jednou jsme takhle jeli autem a mě napadlo se zeptat kamaráda, říkám, hele, jakou barvou vidíš čtvrt?

0: Tak. On říká, cože, jakou barvou bych měl jako vidět čtvrtek. A říkám, no tak jako, když nemají nějaký barvy, ne, tak jakou barvou to máš ty prostě, protože mě to zajímalo. On říká, ty jsi blázen. A v tu chvíli jsem pochopila, že to není normální.
1: No dobře, a jakou barvu teda máš čtvrtek?
0: Čtvrtek je růžový.
1: Čtvrtek je růžový, čtvrtek je růžový. A co pondělí?
0: Pondělí je takový bledě modrý, takový hodně světlý.
1: A dnešek, tedy pátek?
0: A dnešek pátek je zelený, podobně pátek jako sobota, ale pátek je takovej víc jako teple žlutozelený a sobota je taková studená zelená.
1: Vy jste říkala, že s tou zelenou máte hodně blízký vztah. Říkám si, jestli to je díky té synestézi, anebo třeba díky tomu, že to je barva přírody, že
0: asi,
1: to je barva...
0: Asi, že člověk zná nejvíc ústínu.
1: Jako nejpřirozenější.
0: Jo, vlastně spousta písmen v mý hlavě má přiřazenou třeba zelenou barvu, ale každý jiný odstín, jako specifický. Takže to jako odlišuju podle toho odstínu, ale určitě víc než třeba modrá. Modrou to moc nemám, ale zelených spoustu.
1: Napadá mě teďka věta, zůstaňme ještě chvíli ve vaší hlavě, protože vy jste v rozhovoru pro Radiožurnál mluvila i o obsedantně kompulzivní poruše. Pomáhá vám malování v tom mít v hlavě větší pořádek?
0: Určitě, já si myslím, že asi pro většinu malířů je to i taková jako samoterapie trochu, nebo prostě, že si u toho srovnají myšlenky a tak to funguje u mě. A třeba teď teda to se konkrétně netýká tý obsedantně kompulzivní poruchy, ale třeba když mám nějaký, já nevím, těžší období, nebo se vypořádávám s něčím smutným nebo náročným, tak jsem zjistila, že hodně maluju autoportréty a z nějakých důvodů mi to pomáhá srovnat ty myšlenky, že prostě namaluju sama sebe podle zrcadla a nevím, proč to funguje, ale funguje to dobře. Ale teda samozřejmě nejenom někdy je maluju i tak, jako jo,
1: ale ta četnost těch autoportrétů.
0: Ale ta četnost se zvyšuje ve chvíli, kdy se s něčím jako vypořádávám psychicky.
1: Myslíte si, že by víc lidí mělo zkusit něco tvořit, když jim není dobře?
0: Já si myslím, že by to asi pomohlo, no. Že je to takový, že se i člověk asi uvolní a tak, že je to fajn.
1: Říká malířka Klára Sedlo, můj dnešní host.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
1: Jak to popoledně vypadá na pražských silnicích, to nám řekne kolega Jarda Koller. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne v Brněnské na výjezdu z Prahy. Směrem do Brna na Chodově na prvním kilometru narazilo auto do svodidel. Průjezdný je pouze levý pruh ze tří, popojíždí se z ulice 5. Května od jižní spojky, zpoždění 15 minut a ucpává se kvůli tomu také sjezd z jižní spojky. Ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Troju asi v polovině tunelu stojí auto, blokuje pravý pruh, regulují kvůli tomu provoz na výjezdu do Mrázovky z Dobříšské ulice. Silnější provoz je na jižní a Štěrboholské spojce obou směrně před Průmyslovou, pomaleji se jde Nového mostu a také od Běchovic, zdržení vždy zhruba 10 minut. Plná je Ječná v celé délce, v Bělohorské z centra je fronta před Vypichem na 10 minut a plné jsou také příjezdy do Uhříněvsi ze všech směrů. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rozvod?
4: Rozvod.
2: Dobře, bez rukavic.
4: Ano, bez rukavic.
5: Černá komedie Válka Rouzových v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
6: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
7: Baví vás rok?
8: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
9: Rok je náš.
10: Rok je náš.
7: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
9: Rok je

0: Posloucháte Rádio Praha, malířka Klára Sedlo je dnes mým hostem. Kláro, ještě jednou vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kláro, my jsme se chvilku zpátky bavili o tom, jestli může i běžnému člověku, který třeba nemá synestézi, pomoct vlastně tvorba něčeho kreativního s nějakým náročným obdobím. Já jsem našel jednu metaanalýzu asi 50 studií, která říká, že arteterapie má určité pozitivní účinky, hlavně v oblasti duševního zdraví, i když ta kvalita z těch studií je různá. Máte pocit, že umění může skoro až léčit, anebo je to příliš velké slovo?
1: Já si myslím, že jo. Že určitě má pozitivní vliv na psychiku, ať už ho člověk tvoří, nebo třeba jde do galerie, nebo má třeba doma obraz, s kterým se nějak stotožňuje, vidí v něm sebe, nebo pomůže to vidět, a ostatně nemusí to být jenom obraz, jakýkoliv vlastně umění. Ale myslím si, že i ta tvorba, aspoň z mý zkušenosti, mi přijde, že člověk je fakt se sebou v tom momentu, uklidní se a že to může pomoct. Hlavně v dnešní době, kdy jsme furt to online a tak, že jo.
0: Jasně. Už jsme zmiňovali váš rozhovor pro Český rozhlas, ve kterém jste mluvila o obsedantně kompulzivní poruše. Mluvila jste v něm ale i o úzkosti. A když malujete obraz s úzkostí v sobě, musí být nutně i ten obraz úzkostný?
1: A právě, že ne. A většinou, jak jsem zmiňovala, jsou to právě často ty autoportréty, kde asi bych řekla, že pokud, tak pak je na tom obraze vidět třeba smutek, nebo v průběhu toho obrazu se to může zmírnit, takže nějaký jiný emoce. Ale asi bych neřekla, že ten obraz je přímo úzkostný. Spíš odráží nějakou, že třeba náročný období, ale ne přímo tu úzkost.
0: Dobře. Pojďme se přesunout ještě k jinému tématu. Data za rok 2024 ukazují přes 13 milionů návštěvníků muzeí a galerií v Česku. Ale zároveň se často říká, že galerie, a já to tak vlastně taky vnímám, nejsou úplně přirozená volnočasová volba pro každého. Čím to podle vás je?
1: Asi mainstreamově ne, no. V mý bublině vlastně jo, že? Ale to je logický. Těžko říct, možná lidi nejsou zvyklí to mít jako volnočasovou aktivitu, ale já si zase myslím, ale tak to bude zase asi i mojí bublinou, že vídám i hodně mladých lidí jako z generace Z, třeba teďka na veletrhu, prostě uměleckým jich je hodně, kde vystavuju a tak dál, nebo mě třeba sledují na Instagramu, nebo chodí na výstavy, takže mi přijde, že jako tam určitě je ta tendence i pro tu mladší generaci to umění vyhledávat, což je fajn.
0: Já si vybavuju, když jsem byl v pubertě, že jsem měl z galerií a muzeí velký respekt. A z těch galerií možná ještě větší než z muzeí. Protože jsem se bál, že něčemu nebudu rozumět. Že nepochopím, o čem ten malíř mluví tím obrazem. Nicméně je vůbec potřeba těm obrazům rozumět? Není to spíš o tom, že se každý vlastně dosadí k tomu obrazu nějaký svůj vlastní příběh?
1: Přesně, já si myslím, že to je, že ji není potřeba jim rozumět. Teda aspoň tak to vnímám já třeba u svých obrazů, a lidi, diváci se mě často ptají, co ten obraz znamená, co jsem tím zamýšlela, ale já primárně chci, aby k tomu obrazu přistoupili a přestali ho vlastně analyzovat tou logickou myslí a tu logiku vypli, a já vím, že se to dělá těžko, to se snadno řekne, ale aby vnímali ten obraz prostě s uvolněnou myslí a co to v nich vzbuzuje, co to v nich asociuje prostě, a nemuseli ho nutně analyzovat, takže to je za mě ideální přístup, aspoň třeba k mým obrazům.
0: Malířka Klára Sedlo je dnes mým hostem.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: No a jak to vypadá na silnicích? V brněnské na výjezdu po D1 na prvním kilometru se po nehodě osobního auta jede stále pouze levým pruhem, kolona po pojíždí od jižní spojky, zpoždění kolem čtvrt hodiny. Ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Troju pozor, asi v polovině tunelu stojí auto, blokuje tam pravý pruh. Regulují kvůli tomu provoz na výjezdu do Mrázovky z Dobřížské ulice. Silnější provoz je na jižní a Štěrbolské spojce obou směrně před Průmyslovou, pomaleji se jede také od Lanového mostu a také od Běchovic, zdržení vždy asi 10 minut. Plná je Ječná v celé délce, v Bělohorské směrem z centra je fronta před Vypichem na 10 minut a plné jsou také příjezdy do Uhříněvsi, a to ze všech směrů. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: posloucháte vysílání Rádia Praha. Mým dnešním hostem, a jsem za to moc rád, je malířka Klára Sedlo. Kláro, pojďme se ještě dostat k jednomu tématu na závěr, protože je to podle mě velmi aktuální a to je samozřejmě vliv umělé inteligence na to výtvarné umění. Vy jste mi říkala, že spolupracujete s Vysokou školou Báňskou, s Technickou univerzitou v Ostravě. Na čem konkrétně?
1: My vlastně děláme s děkanem Radkem Martinkem na projektu Metamorfózy umění, umělec versus umělá inteligence. A jak ten projekt funguje je, že já vyberu obrazy a oni ty obrazy vlastně předložejí umělý inteligenci. Nejdřív jazykovému modelu, který popíše a ty popisy se pak předávají další umělý inteligenci, která z nich generuje obrázky, jakoby zpětně. A cílem vlastně je zjistit, nakolik ta umělá inteligence zvládne ty moje obrazy popsat a napodobit. A na závěr, teď už jsme měli dva běhy toho projektu, teď budeme mít třetí, vlastně uděláme výstavu vždycky, kde vystavíme moje originály, ty AI v uvozovkách kopie a děláme nějaké srovnání a popisujeme ten projekt a já k tomu vlastně píšu feedback, kde jakoby ta AI uspěla v uvozovkách, co nezachytila. A naposledy jsme to vystavovali vlastně v Praze na ČVUT na konci minulého roku. No a je tam zajímavý, ono třeba často lidi srovnávají AI a říkají, no ale tak my se taky jenom inspirujeme jako lidi a AI se taky jenom inspiruje. A na to já vždycky říkám jasně, ale AI má jako svůj input prostě ty obrazy, které už existují a z toho vytváří další, kdežto my jako umělci máme další input, což jsou naše emoce, naše životy a to naše fantazie, to zajišťuje určitou, jakoby vždycky určitou originalitu, i když se třeba inspirujeme něčím, co už jako existuje. Tak pokud tvoříme svoje umění ze sebe, tak vždycky tam do toho vplouvá ten náš odžitý život. No a ještě k tomu experimentu tam bylo několik zajímavých momentů, třeba, že ta AI zvládne jako pěkně odhadnout třeba ten styl nebo tak, ale třeba nezvládla složitější kompozice. Já jsem tam záměrně vybírala obraz jeden kontrolní, velmi jednoduchý s centrální kompozicí a pak složitější, kde mám v kompozici kuželosečky a diagonály a velmi komplexní, tak to nezvládne jakoby úplně rozebrat, protože na to asi ani nemá jakoby vlastně odkud ty informace víceméně získat. To jsou takový hodně, jako, co si člověk napozoruje, co ví, co načte všude možně. A potom tam jsme měli třeba obraz, kde byl upír, který se sklání nad, to se malovala, upír, který se sklání jakoby nad svůj obětí. Ale bylo to jenom takový naznačený, že to je upír. Jo. Takže ta ležící postava měla takový dvě tečky na krku a ten upír nad ní byl jako lehce zamračený a bylo to takový trochu abstraktní. Vlastně to bylo inspirovaný tarotovýma kartama starýma a tak. No a umělá inteligence to popsala něco jako láskyplný obětí nebo tak, protože vlastně nedokázala jako odhalit ten jemnej, jak já tomu říkám, lidský moment v tom, což ale každý divák samozřejmě to je naprosto čitelný pro každého diváka, jo, to vidí, prostě tam se sklání postava, má červený oko, dvě tečky na krku, naprosto jasný, že to je upír. Takže tam jsou pak takovýhle zajímavý věci. No a teď teda chystáme další běh toho projektu.
0: A ještě úplně poslední otázka, kde tedy aktuálně můžeme vidět, Kláro, vaše obrazy?
1: Aktuálně moje obrazy jsou třeba teďka právě na veletrhu Art Prague v pražském Mánesu a nebo v pasáži českého designu, taky v Praze. A chystám ještě výstavu v galerii Goma na Betlémském náměstí, která bude jako doprovodný program k hlavní výstavě, co tam probíhá, a ta by se měla otevřít 15. června.
0: Říká malířka Klára Sedlo, dáma, která trpí synestézí, jak jsme ale zjistili, tak je to spíše dar.
1: Tak.
0: A taky dáma, která byla tedy dnes mým hostem. Moc děkuju za to, děkuju za rozhovor.
1: Díky.

0: Je tady 13. hodina, krásné odpoledne vám všem, na rádiu Praha pro vás máme zprávy, ve studiu je Denisa Žižková, ahoj.
1: Hezké odpoledne. Program v knihovně Václava Havla do konce měsíce ohrožen není, její další fungování ale zůstává nejasné. Andreje Babiše mrzí dnešní stávka zaměstnanců úřadu vlády. V Radě České televize dál budou Jiří Šlégr nebo Luboš Ksaver Veselý. Rozhodla o tom sněmovna. Dnes má být oblačno s přehaňkami, odpoledne a k večeru srážky ustanou, teploty 18 až 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Program knihovny Václava Havla pokračuje podle plánu do konce měsíce. O její další budoucnosti by mělo být jasno během letních prázdnin. Českému rozhlasu to řekl člen správní rady David Dušek z Hnutí STAN. Po odchodu mecenášů, zaměstnanců a také zakladatelky Dagmar Havlové chce usilovat o získání práv k názvu knihovny Václava Havla i k její činnosti. Na vyřešení situace má podle svých slov zhruba 2 měsíce, kdy bývá instituce tradičně uzavřená.
3: To znamená, že my máme relativně prostor během července, srpna připravit restrukturalizaci knihovny. Podařili se nám uskutečnit v nejbližších dnech ty kroky, které povedou k jakési stabilizaci statutárních orgánů.
1: Dagmar Havlová své rozhodnutí vysvětlila tím, že už nemá sílu dál řešit vyhrocenou situaci kolem knihovny Václava Havla. Připomeňme, že letos uplyne 90 let od narození dramatika prvního českého prezidenta Václava Havla. Knihovna se na připomínce tohoto výročí měla podílet. Premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO mrzí dnešní stávka zaměstnanců úřadu vlády, řekl to na summitu zemí Evropské unie a západního Balkánu v Černé Hoře. Stávkující zaměstnanci úřadu se obávají, že rozsah služeb nebude pod ministerstvy kompletní. Podle Babiše se například přesunem agendy a diktologických služeb na ministerstvo zdravotnictví zesílí podpora tématu.
4: Jsem z toho zklamán, protože myslím si, že každý ví, že adiktologické služby já podporuju. Samozřejmě tady vznikl nějaký dojem, že přesunem na ministerstvo zdravotnictví se něco změní. Nezmění se nic.
1: Poslanci zvolili 6 radních České televize, své posty obhájili třeba bývalý hokejista a politik Jiří Šlégr nebo moderátor Luboš Ksaver Veselý. Nově v radě zasedne například bývalý poslanec ANO Stanislav Berkovec. Samotné volbě předcházela dlouhá debata, ve které se poslanci přeli, jestli budou o radních hlasovat tajně nebo veřejně. Nakonec se rozhodli pro veřejnou volbu, v ní neuspěli například stávající radní Pavel Matocha a Roman Bradáč, které nepodpořila koalice ani opozice. Hokejisté Caroline vyhráli nad Vegas 4-3 v prodloužení a srovnali stav finálové série NHL na 1-1 na zápasy. Tomáš Hertl v dresu Vegas zapsal 1 asistenci, ale po jeho vyloučení soupeř rozhodl. Boj o Stanleyův pohár bude pokračovat 3. zápasem v noci ze soboty na neděli českého času na ledě Vegas. Bude oblačná obloha s přehaňkami, které budou odpoledne k večeru ustávat a teploty dnes 18 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Podíváme se taky na silnice. Vše důležité pro nás v dopravním infocentru sleduje Jarda Koller. Jardo, krásné odpoledne, tak jak to vypadá?
5: Hezké odpoledne. V Brněnské na výjezdu po D1 na 1. kilometru se po nehodě osobního auta stále jede pouze levým pruhem. Je potřeba uklidit vozovku, kolona popojíždí od jižní spojky, zpoždění 15 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se kvůli tomu popojíždí už od sjezdu na Krč. Ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Troju porouchané auto už nepřekáží, kolona před tunelem Mrázovka se rozjede. Plná je Ječná v celé délce a plné zůstávají také příjezdy do Úhřiněvsi ze všech směrů. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré odpoledne, pokračuje páteční a taky 5. červnový den a v odpolední Praze si v příštích minutách opět zahrajeme. Postará se o to třeba kapela Coldplay.

e Bruno Mars. Je bezmála 5 minut po 13. hodině. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám dobrý poslech.

0: A teční odpoledne je 13:45. Dnes je Světový den životního prostředí. Vyhlášený byl valným shromážděním OSN v roce 1972 a poprvé se slavil v roce 1974 s tématem Pouze jedna země. Tento den slouží k upozornění na globální environmentální problémy, jako jsou znečištění vody, plastové odpady, změna klimatu, úbytek biologické rozmanitosti a udržitelná spotřeba. Každý rok je vybrána hostitelská země. Letos je to Azerbajdžán a taky konkrétní téma, které reflektuje aktuální ekologické výzvy. Letos je hlavním tématem boj proti klimatickým změnám. Kromě toho se po celém světě konají různé akce, kampaně a kreativní iniciativy, od veřejných přednášek a workshopů po online kampaně a komunitní projekty. No a přidáme také aktuální dopravní informace. Stále sledujeme situaci například na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 se jede pomaleji od dálnice D5 za sjezd na Ořech. Zdržíte se 10 minut. V Brněnské na výjezdu po dálnici D1 na prvním kilometru se po nehodě osobního auta jede stále levým pruhem. Kolona po pojíždí od jižní spojky, zpoždění je 15 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se kvůli tomu po pojíždí už od sjezdu na Krč. Na jižní spojce směrem na Černý most je silný provoz i za Spořilovem, k Průmyslové pojedete 15 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je kolona na 10 minut. V Reslově a Ječné se popojíždí od Tančícího domu k magistrále, plné zůstávají taky příjezdy do Uhříněvsi ze všech směrů. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
2: hudby,
1: sportu
2: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
1: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
2: Čekají vás workshopy,
1: sportovní aktivity,
2: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
1: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
2: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
1: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
2: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Zóna 90.
4: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
3: Zóna 90.
4: Hodina hitů, která baví vás i nás.
2: To nejlepší.

0: Páteční odpoledne na rádiu Praha pokračuje, je 1:30, ve studiu už je Denisa Žižková se zprávami.
1: Přeji vám dobré odpoledne. Přípravné práce pro budování druhé části linky metra D už začaly. Oficiální zahájení stavby bude ve druhé polovině června. Dnes to na prohlídce rozestavěného prvního úseku, řekl mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík. Metro by podle něj mělo začít jezdit asi za 6 let, buď v úseku mezi Pankrácí a Novými dvory, nebo až do Písnice, podle rychlosti příprav a zadání zakázek. První úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova už je v hrubé stavbě z velké části hotov, betonuje se teď ještě ve stanicích. Pražští policisté při kontrolách motocyklů, mopedů, elektrokol a elektrokoloběžek tento týden udělili pokuty za 57 tisíc korun. Z 94 zkontrolovaných vozidel dostalo pokutu 21 řidičů. Dalších 10 policisté nahlásili správnímu orgánu. Nejčastějším přestupkem byl nevyhovující technický stav vozidla. Na webu o tom dnes informoval policejní mluvčí Jan Rybanský. Vamberecká krajka získala evropskou zeměpisnou ochranu jako první řemeslný výrobek v Česku. Označení má podpořit prestiž tradičního krajkářství v Orlických horách a pod Orlicku a zároveň zákazníkům zaručit původ, kvalitu a výjimečný charakter výrobku. Historie krajka

0: rybářství na Vamberecku sahá do 17. století. Americká hvězda Serena Williams bude ve svém návratu k tenisu po turnaji v Queen's Clubu pokračovat ještě také v Berlíně. Oznámili to dnes organizátoři travnatého turnaje v německé metropoli. Vítězka 23 Grand Slamu ve dvouhře bude i v Berlíně hrát jen 4 hry. Její partnerka zatím není známá. Bude oblačno, velká oblačnost s přehaňkami, k večeru srážky ustanou a začne se vyjasňovat a teploty v Praze 18 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A na co byste si měli dát pozor na silnicích v Praze a okolí, to nám připomene Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 se jede pomalej od dálnice D5 za Ořech. Zdržíte se 10 minut. V brněnské na výjezdu po D1 na prvním kilometru se po nehodě osobního auta stále jede pouze levým pruhem. Kolona popojíždí od jižní spojky, zpoždění je 15 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se kvůli tomu popojíždí od sjezdu na Krč. Dál směrem na Černý most se jede v silném provozu. Za Spořilovem k Průmyslové pojedete 15 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je kolona na 10 minut. Slově a Ječné se popojíždí od Tančícího domu k magistrále a plné zůstávají příjezdy do Uhříněvsi ze všech směrů. Nejdelší je fronta směrem z Petrovic. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Host Lenky Vahalové. Herec Vojtěch Vondráček. Léto má nabité. Čeká ho novinka komedie omylů v rámci letních shakespeareovských slavností, také inscenace Konec jara v divadle Na zábradlí a křest desky s jeho kapelou. Host Lenky Vahalové v sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Jsou 4 minuty po 1:30 odpoledne a páteční den Rádio Praha pokračuje. Lukáš Mokroluský se jako jediný z českých sportovních lesců probojoval do dnešního semifinále domácího podniku světového poháru v disciplíně bouldering. V té už nezávodí Adam Ondra a soustředí se zase až na nedělní lezení na obtížnost. Na pražské Štvanici máme našeho reportéra a aktuality přidáme už za okamžik. A o další muziku se postará Moby. A taky Amy Winehouse.

0: Rádio Praha dozněla, Amy Winehouse, je téměř 2:45 odpoledne. V Praze jsou teď k vidění nejlepší sportovní lezci světa. Na ostrově Štvanice se totiž až do neděle koná světový pohár. A hned ve dvou disciplínách. A na místě máme reportéra Jakuba Kantu. Přeji dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Tak jak se v semifinále boulderingu dařilo, nebo ještě daří jedinému českému reprezentantovi Lukáši Mokroluskému?
1: Tak zatím je to hodně nahoru dolů. 18-letý Lukáš Mokroluský má za sebou 3 ze 4 těch semifinálových bouldrů. Zatím mu patří 5. místo, a to proto, že na úvodním se dostal do bodované zóny na 4. pokus. Na druhém technickém bouldru měl dlouho problémy a vypadalo to, že se nedostane ani k jedinému bodu, ale opravdu v posledních sekundách se dostal jak do bodované zóny, tak nakonec i na úplný vrchol, no a tu lištu, která je tam v tom topu na vrcholu té 5metrové stěny bez jištění, tak do ní se dokonce zakousl. Na třetím bouldru už tolik štěstí neměl, tam se opět prál s tím dostat se vůbec k nějakým bodům, no a nakonec se mu to vůbec nepovedlo, Lukáš Mokroluský, ale právě teď nastupuje už třetí pokus na svém závěrečném 4. bouldru. Doufám, že si schoval hodně sil, protože ten je opravdu hlavně silově náročný. Teď už se ale blíží k té úvodní bodované zóně, visí jen za ruce, ale ani tentokrát se nedokázal dostat na tu strukturu, která by znamenala necelých 10 bodů. Každopádně je na tom zatím velmi dobře. Jestli projde do finále večerního pro 8 nejlepších poprvé vůbec ve světovém poháru, na to si musíme ještě počkat.
0: Jakoby, my to teď trochu slyšíme, ale přesto se zeptám, jaká je na místě atmosféra a na co se mohou návštěvníci těšit o víkendu?
1: Tak ta atmosféra je hodně bouřlivá. Organizátoři měli trochu štěstí v tom, že když měl tenhle odpolední blok pravé poledne začínat, tak tady nad Prahou a hlavně nad Štvanicí prostě úplně přestalo pršet. Ten areál se naprosto zaplnil. Teď myslím to prostranství u té vybudované stěny. Tady v areálu tenisového ČLTK i tribuna už je prakticky plná. Je to hezká kulisa. Lukáš Mokroluský toho snad dokáže na 4. bouldru využít, hodně šetří síly. Každopádně pokud dnes zvládne to semifinále, dostane se do večerního finále pro 8 nejlepších. To připomínám, že se mu ještě nikdy nepovedlo. Jeho zatím nejlepším výsledkem v kariéře je 14. místo mezi dospělými. No a když se podíváme ještě na ten zbylý víkendový program, tak zítra právě disciplína boulderingu semifinále a finále bez české účasti čeká ženy. No a v neděli to je ten hlavní nápor pro české fanoušky. Hned 3 čeští sportovní lezci a mezi nimi Adam Ondra se tady představí v semifinále a snad i finále lezení na obtížnost, protože kromě Adama Ondry bude startovat mezi ženami také Širůčková se Smetanovou. Ze Štvanice Jakub Kanta, Český rozhlas.
0: Díky a naslyšenou.
2: Praha žije sportem.
0: No a samozřejmě nezapomínáme ani na aktuální dopravní informace. Na Pražském okruhu směrem k letišti na D1 se jede pomaleji od dálnice D5 za sjezd na Ořech. Zdržíte se 10 minut. V Brněnské na výjezdu po dálnici D1 na prvním kilometru se u Chodova po nehodě osobního auta jede stále pouze levým pruhem. Kolona popojíždí od jižní spojky. Zpoždění je 15 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se kvůli tomu popojíždí už od sjezdu na Kreč. Na jižní spojce směrem na Černý most je silný provoz i za Spořilovem, k Průmyslové pojedete 15 minut, na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je kolona na 10 minut, v Reslově u Ječné se popojíždí od Tančícího domu k magistrále, plné zůstávají taky příjezdy do Uhříněvsi ze všech směrů, v Bělohorské směrem z centra je fronta před Vypichem na 10 minut a ve Vlznově ulici se jede krokem od Florence k muzeu. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: 2 dny, 200 tvůrců, 1 místo. Design Market Léto. 13. a 14. června na výstavišti v Holešovicích. To nejlepší z lokálního designu, módy, šperků a poctivé gastronomie. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Je téměř 14 hodin ve studiu Rádia Praha, už připravený se zprávami Václav Miller. Vašku, pěkné odpoledne.
1: Ano, dobré odpoledne. Ražba metra D pokračuje, dělníci teď dokončují úsek z budoucí stanice Olbrachtova na Pankrác. Sněmovna zvolila 6 radních České televize. Na tenistu Menšíka čeká na Roland Garros boj o finále. Utká se s Němcem Zverevem, zápas začne v 14:30. Zítra bude v Praze jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, odpoledne přechodně zataženo. Večer místy přehánky, výjimečně bouřky. Teploty 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dělníci dokončují ražbu metra D v úseku od stanice Olbrachtova na Pankrác. V budoucí přestupní stanici Pankrác budou práce pokračovat ještě asi měsíc. Následovat bude například budování hydroizolací a výstavba nástupišť, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
3: Je to důležitý milník na tomto úseku. Je to nejsložitější úsek v rámci metra D. Jehož výstavba potrvá 7,5 roku, to znamená, že jsme zhruba v polovině.
1: Linka metra D propojí Písnici s náměstím Míru, bude mít 10 stanic a celá v provozu má být od roku 2032. Poslanci vybrali 6 členů Rady České televize. Opět zvolili její bývalé členy Luboše Xavera Veselého a Jiřího Šlégra. Do rady sněmovna vyslala i bývalého poslance ANO a někdejšího moderátora Stanislava Berkovce. Neuspěli naopak bývalý radní Pavel Matocha a Roman Bradáč, které nepodpořila vládní koalice ani opozice. Hlasování nebylo oproti zvyklostem tajné, ale veřejné. Pokračuje předseda výboru pro mediální záležitosti František Talíř z KDU-ČSL.
4: Je dobře, že vládní koalice ustoupila tomu opozičnímu tlaku a přistoupila na tu veřejnou volbu, protože jenom tak se dá opravdu reálně verifikovat, kdo jak hlasoval.
1: Rada České televize má 18 členů. Mezi její pravomoci patří například jmenování a odvolání generálního ředitele nebo schvalování rozpočtu. Země západního Balkánu dnes dostanou další ujištění, že s nimi Evropská unie počítá jako s budoucími členy. Na summitu v černohorském letovisku Tibat se schází summit Evropské 27 s šesticí balkánských zemí, které chtějí vstoupit do unie. Podle českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by měli v dohledné době unii rozšířit alespoň 2 balkánské země.
5: Největší z kandidátů, tedy Srbsko, zatím připravené není. Jeho vláda čelí statisícovým protestům proti rozbujelé korupci a podle demonstrantů mafiánskému řízení státu. Nejdál v přibližování se unii jsou menší země.
6: Samozřejmě Srbsko dneska není na stole. Je potřeba, aby Černá Hora a Albánie už konečně vstoupily, protože pro ty lídři, kteří se snaží, tak je to potom velké zklamání.
5: Uvedl premiér Andrej Babiš. Ani tyto dvě země ale zatím neuslyší datum, kdyby měly do Evropské unie vstoupit. Černá Hora doufá, že to bude za 2 roky. Ještě ale neuzavřela jednání s Bruselem v klíčových kapitolách právní stát a základní svobody. Snížit korupci a zajistit fungování nezávislých soudů je jednou ze základních podmínek členství v Unii. Z Tivatu Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Rumunské úřady vydali po výbuchu námořního dronu v černomorském přístavu Konstanca příkaz k evakuaci. V největším přístavu v zemi explodoval typ stroje, který se podle rumunského ministerstva obrany používá ve válce na Ukrajině a není součástí vybavení rumunské armády. Úřady oznámily, že výbuch nikoho nezabil. Evakuace obyvatel je preventivní. Helikoptéry v oblasti pátrají po dalších případných námořních letounech. Tenista Jakub Menšík si na Roland Garros zahraje o finále. Jeho soupeřem bude za půl hodiny Němec Alexander Zverev. V boji o trofej v mužské dvouhře French Open byl naposledy z Čechů Petr Korda v roce 1992. Pokračuje Menšík.
7: Určitě pro tyhle momenty žiju a jsem strašně moc rád za tu příležitost, že můžu předvádět takové výkony, jaký předvádím, a že můžu být zdravý a soustředěný. Forma je skvělá, takže neříkám, že jsem favorit, ale určitě si myslím, že šance je, že to neskončí jenom semifinále, tak je velká. Že vyhrát Grand Slam, to byl vždycky můj sen, ale i když to vypadá blízko, tak je to pořád strašně daleko.
1: Zítra bude v Praze jasno až polojasno, ráno ještě ojediněle s mlhami. Odpoledne se od jihozápadu přechodně zatáhne a večer se místy objeví přehánky, výjimečně bouřky. Noční a ranní teploty 10 až 7 stupňů, přes den stoupnou na 23 až 25. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr v bouřce přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A ještě pro vás máme aktuální dopravní informace. S nimi už je připravený Jarda Koller.
8: Hezké odpoledne na pražském okruhu směrem z letiště na D1 se jede pomalu od dálnice D5 za sjezd na Ořech. Zdržíte se 10 minut. V Brněnské na výjezdu po D1 na prvním kilometru se u Chodova podařilo vyčistit vozovku po nehodě. Byl tam větší únik nafty. Čistící vůz odjel doslova před okamžikem. Kolona od jižní spojky se rozjede. Na jižní spojce směrem na Černý most je silný provoz od Spořilova. Za Lanovým mostem máme navíc hlášenou nehodu, zdržení 15 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je kolona na 10 minut. V Horské centra je fronta před Vypichem také na 10 minut. Ve Vlzonově se jede krokem od Florence k muzeu a plný je Nuselský most směrem do centra. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Společně si užíváme pátek 5. června a máme 5,5 minuty po 14. hodině. Je před víkendem, věřím, že vám to dodává dostatek dobré nálady, ale my si to v odpolední Praze ještě trochu víc pojistíme a pomůže nám tom třeba Ellie Goulding. Nebo Temper City. Příjemný poslech vám přeje Vláda Malošík.

0: Je 14:15, krásné páteční odpoledne. V Praze na Kulaťáku se zítra, tedy v sobotu, koná festival Ambasád. Největší mezinárodní street food festival, kde prezentace jednotlivých zemí zajišťují především jejich ambasády, honorární konzuláty nebo hospodářské komory. Od 8 do 20 hodin budou na stáncích jednotlivých zemí připravené originální pokrmy, často za účasti známých kuchařů, pracovníků ambasád i velvyslanců. Kromě toho vás čeká i bohatý doprovodný program. Více informací najdete i v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha žije festivaly. A jak to jede v Praze a okolí, také na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 je tradičně silný provoz od dálnice D5 za sjezd na Ořech. Zdržíte se 10 minut. Na Štětbolhuské spojce směrem na Lanový most je kolona na 10 minut. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se za sjezdem na Strašnice srazila dvě auta. Blokují levý pruh, kolona z Lanového mostu je také na 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most je silný provoz od Spořilova. Zdržení čtvrt hodiny k Průmyslové. Plný je Nuselský most směrem do centra. Na Konratěcké spojce směrem z Chodova se začíná tvořit kolona před Vídeňskou. Má kilometr a je zhruba na 10 minut. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Je 14:30, krásné odpoledne na Rádiu Praha. Máme pro vás další zprávy s Vaškem Millerem.
1: Dobré odpoledne. Místopředsedkyní sněmovny je Barbora Urbanová ze STAN. Hlasovalo pro ní 126 poslanců. Vedení dolní komory parlamentu je tak kompletní. Urbanovou navrhl hnutí STAN místo svého předsedy Víta Rakušana, kterého sněmovna opakovaně nezvolila. Novou ombudsmankou se stane právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. V dnešním druhé kole sněmovní volby porazila bývalou zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Lavrenčíkovou. Kostolanská po složení slibu nahradí přesluhujícího ombudsmana Stanislava Křečka. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta uzavřela formální převod expertů a agent ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva. Sdělila to novinářům. Odboráři úřadu vlády jsou dnes kvůli nesouhlasu s přesunem agent v jednodenní stávce. Premiér Andrej Babiš dnes řekl, že ho stávka na úřadu vlády mrzí a je z ní zklamán. Zdůraznil, že dlouhodobě podporuje adiktologické služby. V Pardubicích je přerušený provoz na železničním koridoru ve směru na Prahu. Vlak v místní části Svítkov srazil člověka, který nehodu nepřežil. Oznámil to mluvčí záchranné služby Josef Strašík. Mezi Pardubicemi a Přiloučí kvůli nehodě jezdí náhradní autobusy. Provoz je přerušený v dálkové i regionální dopravě. Senát Spojených států schválil návrh zákona, který by poskytl ministerstvu vnitřní bezpečnosti dalších 70 miliard dolarů, tedy skoro 1,5 bilionu korun. Finance mají být určené na prosazování imigrační politiky. Návrh teď musí odhlasovat i sněmovna reprezentantů. V Senátu prošel poměrem 52-47. Proti hlasovali všichni demokraté a jeden republikán. Zítra bude v Praze jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, odpoledne přechodně zataženo, večer místy přehánky, výjimečně bouřky. Teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Vše důležité na silnicích v Praze a okolí pro nás sleduje Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Pražský okruh na 10. kilometru stojí v levém pruhu auto po požáru. Kolona začíná na 8. kilometru.

0: a je na necelých 10 minut. Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 je tradičně silný provoz, od dálnice D5 za Ořech zdržíte se 10 minut. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se za sjezdem na Strašnice srazila dvě auta, blokují levý pruh, kolona začíná před Lanovým mostem a je na 15 minut. Na jižní spojce stojí před Barandovským mostem kolona, provoz zpomalila nehoda za Myší dírou v nájezdu na Strakonickou, zdržení 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most je také silný provoz, od Spořilova zdržení 15 minut k Průmyslové. Začala regulace provozu na vjezdu do Blankyznové po Vltavské, stojí se z Liberecké od sjezdu na Prosek. A na Kunratické spojce směrem z Chodova se tvoří kolona před Vídeňskou, začíná už před odbočkou na Hrnčíře. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
3: Je po půl třetí, krásné páteční odpoledne. Dnes je taky 5. června a právě zatím nejzajímavějším z historie tohoto data se už v příštích minutách ohlédneme s Petrem Jungmannem. A na Rádiu Praha se k nám za chvíli připojí taky Sombr.

0: Berný den, Rádia Praha. Berný den.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 5. června. Svátek mají muži, kteří nosí ryze dobré jméno. Dobroslav. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Plán evropské obnovy a pomoci válkou postiženým zemím vyhlásil v roce 1947 na půdě Harvardu státní tajemník George C. Marshall v proslovu později nazvaném Marshallův plán. Jeho autor za něj dostal Nobelovu cenu míru a válkou zničené země 13 miliard dolarů. Tato podpora byla nabídnuta i Československu. To nadšeně přijalo, ale po dvou dnech a jedná ani se Stalinem šel Marshallův plán u nás ke dnu. Syndrom získaného selhání imunity neboli AIDS poprvé klinicky popsal před 45 lety v roce 1981 americký lékař Michael Gottlieb. Léky na tlumení HIV AIDS se neustále zdokonalují. Prvním vyléčeným byl Američan Timothy Ray Brown v roce 2007. Teď je těch plně vyléčených asi 8. Nemoc HIV dnes není vyléčitelná, ale je plně léčitelná a většina nemocných žije plnohodnotný život. Jediný ligový titul v klubové historii získali před 40 lety v roce 1986 fotbalisté FC Vítkovice. Tehdy to byl klub TJ Vítkovice. Sparta byla druhá, Slavia šestá. Poslední léta se Vítkovice pohybují mezi třetí a čtvrtou nejvyšší soutěží. Expresní vlak Regiojetu směřující do slovenských Košic se srazil před 2 lety v Pardubicích čelně s nákladním vlakem. Rychlík podle zjištění drážní inspekce minul návěstidlo zakazující jízdu a vjel do cesty nákladnímu vlaku. Nehoda si vyžádala 4 mrtvé, 27 lidí skončilo v nemocnicích. 55 má dneska americký herec Mark Wahlberg. Začínal jako rapper pod jménem Marky Mark. Nejčastěji ho vídáme v akčních filmech. A já přeju krásný pátek a skvělý víkend.
4: No a doplníme také aktuální dopravní informace. Na Pražském okruhu směrem z letiště na dálnici D1 je tradičně silný provoz. Od dálnice D5 zasjezd na Ořech. Zdržíte se 15 minut. Na jižní spojce směrem na Barandovský most zasjezdem na Strašnice řeší srážku dvou aut. Blokují levý jízdní pruh, kolona začíná před Lanovým mostem a je na 15 minut. Na jižní spojce stojí před Barandovským mostem kolona. Provoz zpomalila nehoda za myší dírou v nájezdu na Strakonickou. Zdržení je 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most je silný provoz od Spořilova. Zdržení 15 minut k Průmyslové. Regulují provoz na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské, stojí se v Liberecké od sjezdu na Prosek a na Kunratické spojce směrem z Chodova se tvoří kolona před Vídeňskou, začíná už před odbočkou na Hrnčíře. Šťastnou cestu!
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Viny.
5: Každé pondělí na Rádiu Praha.
6: Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do osmdesátek. Dire Straits a Brothers in Arms. Nebo Supertramp, Famous Last Words. Dire Straits nebo Supertramp. Vyberte si u nás na Facebooku.

0: Přináší zprávy, ve studiu už je připravený Václav Miller. Vašku, vítám tě.
1: Díky, Vláďo, a hezké odpoledne. Dopravě v Praze by pomohla reforma parkování. Vedení sněmovny je kompletní. Čtvrtou místo předsedkyní se stala poslankyně hnutí STAN Urbanová. Na Ukrajinu se vrátilo 185 válečných zajatců výměnou za stejný počet propuštěných Rusů. Zítra bude jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy. Odpoledne přechodně zataženo, večer místy přehánky, výjimečně bouřky. Teploty 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Reforma parkování v Praze je naprosto nutná. Náměstek pražského primátora Petr Hlaváček ze STAN k tomu dodává, že nejdříve by se mělo zdražit parkování pro rezidenty. Dalším krokem je podle něj rozšíření parkovacích zón i do okrajových částí Prahy.
3: A já trošku chápu, že prostě ty místní politici nechtějí zatížit jako ty lidi další platbou, ale zároveň daní za to je, že v těch ulicích jako parkují lidi, kteří tam nebydlejí. Případ Černý most, úplně klasický.
1: Více se dozvíte v 18.45 v pořadu K věci. Poslední čtvrtého místo předsedkyní sněmovny je Barbora Urbanová z hnutí STAN. V tajné volbě dostala hlasy opozičních i koaličních poslanců. Potřebovala jich nejméně 87, dostala 126. Jako nová místo předsedkyně dolní komory parlamentu poděkovala Urbanová za dodržení dohod mezi poslaneckými kluby, které umožnily její zvolení.
4: Nabízím konstruktivní a poměrně funkční vedení poslanecké sněmovny. Mám zkušenost vyjednávání jednacího řádu, to znamená, že ty procedury znám a myslím si, že spousta z těch poslanců, kteří tady byli i minulé volební období, mě znají jako velmi konstruktivní političku, která se vždycky u všech legislativ, u kterých stála, snažila najít nadstranickou shodu. A to si myslím, že poslanecké sněmovně pomůže.
1: Pětičlenné vedení sněmovny v čele s předsedou Tomiem Okamurou z SPD je tak po dnešku kompletní. O složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře rozhodne vláda v pondělí 22. června. Před jednáním lídrů zemí Evropské unie a západního Balkánu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Už v pondělí na jednání vlády přijde prezident Petr Pavel. S ministry chce řešit právě koordinaci zahraničních cest, říká jeho mluvčí Vojtěch Šeliga.
5: Prezident se na jednání vlády chystá otevřít otázku zastupování České republiky na vrcholných jednáních mezinárodních organizací, včetně summitu NATO a valného shromáždění OSN.
1: Premiér Babiš dřív řekl, že by prezident součástí delegace na summit NATO být neměl. Prezident Pavel ale na své účasti v Turecku trvá. Pokud by mu kabinet v účasti bránil, je připravený podat kompetenční žalobu. Rusko a Ukrajina si vyměnili další válečné zajatce. Podle agentury RIA Novosti to oznámilo ruské ministerstvo obrany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že se do vlasti vrátilo 185 vojáků. Podle něj jsou mezi nimi i Ukrajinci, kteří byli v ruském zajetí od roku 2022. Naposledy si Moskva s Kyjevem vyměnili zajatce v polovině minulého měsíce. Tehdy jich bylo z každé země 205. České volejbalistky porazily v Lize národů v rankingu Belgii 3-0 na sety. Pro Češky je to druhé vítězství ve třetím utkání na turnaji. A tenista Jakub Menšík právě bojuje o finále Roland Garros. V semifinále hraje proti Němci Alexandru Zverevovi. A v tuto chvíli je stav utkání v prvním setu 2-2. Zítra bude jasno až polojasno, ráno ještě ojediněle s mlhami, odpoledne se od jeho západu přechodně zatáhne a večer se místy objeví přehánky, výjimečně bouřky. Noční a ranní teploty 10 až 7 stupňů, přes den stoupnou na 23 až 25. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr v bouřce přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A s Jardou Kollerem se teď vracíme na silnice v Praze a okolí. Jardo, jak to vypadá?
6: Hezké odpoledne na D1 z Prahy směrem do Brna, za sjezdem na Čestlice z 9. kilometru. Čekejte silný provoz, různě pomalu se jede až do omezení na mostě Šmejkalka na 24. kilometr. Je to celé na 25 minut. Na Pražském okruhu ve směru na D1 zpomalíte u sjezdu na D5, za Ořech je to na 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Barandovský most se popojíždí od sjezdu na Dolní Počernice až za sjezd na Strašnice. Tam řeší kolizi dvou aut v levém pruhu, je to na 25 minut. Na jižní spojce je páteční kolona i směrem na Černý most od magistrály k Průmyslové pojedete 20 minut a ucpané jsou příjezdy do Uhříněvsi ulicí Přátelství směrem z centra a stojí se také na příjezdu z Petrovic. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Rádio Praha.
0: Máme 4,5 minuty po 15. hodině. Nádherné páteční odpoledne vám všem. Už za okamžik vám v odpolední Praze nabídneme další skvělé kousky ze světa hudby. Postará se o ně Amy MacDonald. I Lake Malawi a We Are Domi. Skvělý den i posle vám přeje Vláďa Malošík.

0: Kapela U2 na rádiu Praha. Je 3:45, pěkné páteční odpoledne. Mimochodem zítra je sobota, to je opět ideální čas pro to, abyste vyrazili do pražské zoologické zahrady. Oslavit tam totiž můžete 60. výročí příchodu sloní pamětnice. Kromě komentovaných krmení a setkání u slonů se můžete těšit i na předávání enrichmentového prvku a zábavně edukační stanoviště o historii chovu slonů. Nezapomeňte, že i o nadcházejícím víkendu se můžete zúčastnit i dalších komentovaných krmení a setkání u zvířat. Vždy v 11 hodin probíhá setkání u žiraf, ve 13:30 je ukázka tréninku lachtanů a v 15 hodin se můžete přesunout třeba na krmení goril. Celý rozpis najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A teď už opět aktuální doprava a Jarda Koller.
1: Hezké odpoledne na D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Jeneč. Ze 6. kilometru počítejte s kolonou na 8. kilometru, řeší nehodu zpoždění přes 10 minut. Na pražském okruhu ve směru na D1 zpomalíte u sjezdu na D5, za Ořech je to na 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Barandovský most se popoždí od sjezdu na Dolní Počernice až za sjezd na Strašnice, tam řeší kolizi dvou aut v levém pruhu, je to na 25 minut. Na jižní spojce je páteční kolona směrem na Černý most od magistrály k Průmyslové, pojedete 20 minut. Regulují provoz v tunelech směrem na Barandovský most, plné jsou Holešovičky do centra nebo Patočkova z Kajetánky a ucpané jsou příjezdy do Uhříněvsi, ulicí Přátelství směrem z centra, stojí se také na příjezdu z Petrovic, zpoždění 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: Je půl čtvrté, přejeme krásné páteční odpoledne na rádiu Praha. Pro vás máme další zprávy ve studiu. Už je připravený Václav Miller.
1: Dobré odpoledne. Maximální cena litru benzínu klesne od zítřka o dalších 25 haléřů. Čerpací stanice ho až do pondělí budou moct prodávat nejvíc za 41 korun a 64 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop u nafty naopak o víkendu vzroste proti dnešku o 7 haléřů, a to na 40 korun a 4 haléře za litr. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat až do konce června. Úřad vlády formálně potvrdil převod některých agent ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva. Řekla to vedoucí úřadu Tinde Barta. Odbory úřadu vlády s přesunem agent závislostí duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů nesouhlasí. Jsou dnes kvůli tomu v jednodenní stávce. Reorganizace podle nich ohrozí funkční systém a povede k odchodu zkušených pracovníků. Námořní dron, který dnes explodoval v rumunském přístavu, byl ukrajinský, potvrdilo to ukrajinské námořnictvo. Dodalo, že nad strojem ztratilo kontrolu v Černém moři v důsledku ruských prostředků elektronického boje. Námořnictvo taky tvrdí, že o tom rumunskou stranu informovalo, aby zabránilo možným obětem. Norská korunní princezna Mette Marit se zapsala do registru čekatelů na transplantaci plic, oznámil to norský královský palác. V reakci na zhoršení jejího zdravotního stavu nemocnice v Oslu uvedla, že transplantace je nutná co nejdříve. Mette Marit trpí nevylečitelnou plicní fibrozou. Praze bude zítra jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy, odpoledne přechodně zataženo. Večer místy přehánky, výjimečně bouřky, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A přinášíme aktuální dopravní informace. Slovo má Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne na D1 z Prahy směrem do Brna, za sjezdem na Čestlice z 9. kilometru čekejte silný provoz, různě pomalu se jede až do omezení na mostě Šmejkalka na 24. kilometr, je to celé na 25 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za uzavřeným sjezdem na Úvaly na 10. kilometru se srazila dvě auta, blokují levý pruh, začíná se tvořit kolona, na místo jedou hasiči. Na Pražském okruhu ve směru na D1 zpomalíte u sjezdu na D5, za Ořech je to na 20 minut, na Štěrboholské spojce směrem na Barandu Dovský most se popojíždí od sjezdu na Dolní Počernice až za sjezd na Strašnice. Tam po nehodě už nic nepřekáží, zdržení zatím 15 minut, kolona se rozjíždí postupně. Na jižní spojce směrem na Černý most zpomalíte za sjezdem na Spořilov, na Štěrboholskou spojku pojedete 20 minut. Regulují provoz v tunelech směrem na Barandovský most, plné jsou Holešovičky do centra nebo Pato

0: Smíchova z Kajetánky, plná je také Libeň a ucpané jsou stále příjezdy do Uříně při ulicí Přátelství z centra, stojí se také na příjezdu z Petrovic, obě z kolon jsou na minimálně 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Tři jsou pro manželství moc. Dá se vztah Evy a Karla ještě zachránit? Seriál Vyprávěj. ČT2. Z přístavního dělníka obávaným gangstrem Clevelandu, kterého nezastavili pěsti, kulky ani bomby. Film na motivy skutečných událostí, jak sejmout Irčana. A ČT Art uvádí strhující koncert jedné z nejpopulárnějších českých popových kapel současnosti. Miraj v O2 aréně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Hostem pořadu K věci bude náměstek pražského primátora pro územní a strategický rozvoj Petr Hlaváček. Štěpánka Duchková se ho zeptá na nedávno schválený metropolitní plán, na reformu parkování v hlavním městě a také na stavbu Vltavské filharmonie. K věci Štěpánky Duchové dnes v 18.45 na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
4: Hezké páteční odpoledne. Pražská Troja hostí světový pohár ve vodním slalomu. My vás na něj vezmeme už za pár minut. A ještě nejbližší písničky, ten rádiu Praha zajistí Holly Humberstone. Nebo Pink a Willow Sage Heart. Přeji vám ten nejlepší poslech.

0: Rádio Praha je stále s vámi, je krátce po 3:15, krásné páteční odpoledne. Ti nejlepší vodní slalomáři planety jsou teď v pražské Troji. Už tradičně tam totiž závodí na světovém poháru a na břehu Vltavy je u toho taky reportér Jan Suchan. Honzo, pěkné odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Dnešek patří v Troji závodům kajakářů a kajakářek. Jak se daří Čechům?
1: Zatím slušně, protože mají za sebou kvalifikační jízdy a mezi kajakáři byl Jakub Krejčí nejrychlejším ze všech, když o 27 sekundy porazil Francouze Kastrika, ale celé se to zase smaže a do finále se půjde od nuly. Společně s Jakubem Krejčím v něm fanoušci uvidí také Jiřího Prskavce, který postoupil z 8. pozice. Naopak Víta Přindiše musí hodně mrzet to, že se dotknul jedné z branek, inkasoval za to 2 trestné sekundy a kvůli tomu se nevešel do postupové 12. Nakonec skončil 16. a zastoupení bude mít domácí výprava také ve finále žen. Povedlo se to Amálii Hlgertové, která se do něj dostala. Z 10. místa neuspěly Kateřina Beková a teprve 19-letá debutantka Bára Galušková. Ten finálový program začne zhruba za 15 minut, nejprve ženy, poté muži, kteří odstartují ve 16:45. Tak pokud to někdo ještě nemáte tak daleko do Troji, tak třeba můžete finálové jízdy českých reprezentantů stihnout.
0: Honzo, je známo, že pražský světový pohár je vyhlášený vynikající atmosférou. Platí to i tentokrát?
1: No, zatím se to tak jako rozjíždí. Není to úplně taková sláva, jako jsme byli zvyklí, ale dané je to podle mě dvěma faktory. Jednak to, že zatím byly k vidění jenom kvalifikace a leckdo byl třeba v práci, vždyť je teprve 15:45, tak je možné, že někdo dorazí právě až na ten finálový program a navíc ta předpověď počasí úplně nevábila na venkovní radovánky, mezi které můžeme jistě sledování vodního slalomu řadit, ale nakonec nepršilo v podstatě vůbec, je sice zamračeno, ale sucho, takže i to může být pozvánka pro ty z vás, kteří byste ještě váhali, zda sem nakonec alespoň na to finále dorazit.
0: Závodí se až do neděle, jaký je program ve zbývajících dnech?
1: Zítra půjdou do akce kanoisti, v 10:30 se začíná znovu mezi muži i mezi ženami, budou tři čeští reprezentanti, Lukáš Rohan, Lukáš Kratochvíl, Václav Chaloupka, respektive Tereza Michalová, která se vrací po mateřské pauze, možná ji znáte ještě jako Terezu Fischerovou, spolu s ní Tereza Knéblová a Martina Sadková. Finálový blok pak začne před 14:00 odpoledne a neděle je zasvěcená kajak crossu, to je ta nejnovější olympijská disciplína, ve které po úvodní kvalifikaci vždy jednou korytem najednou 4 závodníci a je to takové kontaktní, adrenalinové akční, můžu jedině doporučit. V neděli se závodí od 9:30 dopoledne, to budou ty závody, řekněme, jednotlivců, nebo říká se také časovky, podle kterých se určují pak ty pavouky toho vyřazovacího systému a ty vyřazovací jízdy pak začnou ve 13:00 v neděle, tak vás srdečně zvu.
0: Říká z pražské Troji reportér Jan Suchan. Honzo, díky za informace a naslyšenou.
1: Rádo se stalo, krásný den.
2: Praha žije sportem.
0: A taky pro vás stále sledujeme aktuální informace z dopravy, jak to v Praze a okolí vypadá. Teď krátce po 15:45, to ví Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne na D11 z Prahy do Hradce Králové. Za uzavřeným sjezdem na Úvaly na 10. kilometru se srazila 2 auta, vozidla už stojí v odstavném pruhu i s hasiči, kolona ze 4. kilometru se začne rozjíždět, zpoždění zatím 10 minut. Na pražském okruhu ve směru na D1 zpomalíte u sjezdu na D6, za Ořechy to na téměř 30 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most zpomalíte za sjezdem na Spořilov, na Štěrboholskou spojku pojedete 20 minut. Regulují provoz v tunelech směrem na Barandovský most, plné jsou Holešovičky do centra nebo Patočkova z Kajetánky, plná je také Libeň, v Sokolovské směrem z centra se jede krokem z Balabenky k Vysočanské, v Radlické směrem na Smíchov stojí půlhodinová fronta z Valtrovky k Dobříšské a ucpané jsou příjezdy do Uhříněvsi ulicí Přátelství z centra, stojí se také na příjezdu z Petrovic, obě z kolon jsou na minimálně 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
4: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
5: Rok je náš.
6: Rok je náš.
2: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
5: Rok je náš.
4: Jedině na Rádiu Praha.

0: Je před námi 16. hodina na rádiu Praha, taky další zprávy a ve studiu Václav Miller. Ahoj Vašku.
1: Ahoj Vláďo a dobré odpoledne. Eva Kostolanská bude novou ombudsmankou, zvolili ji poslanci. Prezident Pavel podepsal snížení odvodu živnostníků na sociální pojištění. Program v knihovně Václava Havla do konce měsíce ohrožen není. Její další fungování ale zůstává nejasné. Zítra bude v Praze jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy, odpoledne přechodně zataženo, večer místy přeháňky, výjimečně i bouřky. Teploty 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Novou ombudsmankou bude právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. Rozhodli o tom poslanci v tajné volbě. Kostolanská porazila bývalou zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou, nahradí stávajícího ombudsmana Stanislava Křečka. V další tajné volbě zvolili poslanci poslední čtvrtou místo předsedkyní sněmovny Barboru Urbanovou z hnutí STAN. Sněmovna taky doplnila správní radu Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pokračuje předseda sněmovní volební komise Martin Kolovratník z hnutí ANO.
3: Sněmovna byla téměř ze 100% úspěšná. Sám za sebe jsem za to rád, protože některé z těch volebních bodů, například volba místopředsedy sněmovny, probíhala už po čtvrté, a to dvoukolově. Byl to opravdu velmi dlouhý čas. To samé VZP, která má být ze zákona zvolena do krátké doby po volbách, a byla vlastně dokončena až dnes.
1: Odvody živnostníků na sociální pojistné se sníží na loňskou úroveň. Novelu vládní koalice podepsal prezident Pavel. Živnostníci tak měsíčně ušetří 715 korun. Úpravu zákona dříve vetoval Senát kvůli obavám z nižších důchodů podnikatelů v budoucnu a výpadku v aktuálních příjmech státu. Sněmovna ale Senát přehlasovala. Prezident zároveň podepsal odklad povinného používání geoportálu územního plánování na rok 2027 a pevnou předporodní rodičovskou 15 000 korun měsíčně. Programy knihovny Václava Havla pokračují podle plánu do konce měsíce. O její další budoucnosti by mělo být jasno během letních prázdnin. Českému rozhlasu to řekl člen správní rady David Dušek z hnutí STAN. Po odchodu mecenášů, zaměstnanců a také zakladatelky Dagmar Havlové chce usilovat o získání práv k názoru, práv k názvu knihovny Václava Havla i k její činnosti. Na vyřešení situace má podle svých slov zhruba 2 měsíce, kdy bývá instituce tradičně uzavřená.
4: To znamená, že my máme relativně prostor během července, srpna připravit restrukturalizaci knihovny. Podařili se nám uskutečnit v nejbližších dnech ty kroky, které povedou k jakési stabilizaci statutárních orgánů.
1: Dagmar Havlová svá rozhodnutí vysvětlila tím, že už nemá sílu dál řešit vyhrocenou situaci kolem knihovny Václava Havla. Připomeňme, že letos uplyne 90 let od narození dramatika a prvního českého prezidenta Václava Havla. Knihovna se na připomínce tohoto výročí měla podílet. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zítra oslaví 100 let. V Riegerových sadech odehrají symfonici veřejný open air koncert. Program začne ve 3 hodiny odpoledne projektem vlnohraní pro děti a vystoupeními komorních souborů složených z členů orchestru. Pokračuje ředitel orchestru Jakub Čížek.
5: Bude dechovka v 16 hodin, bude jazz, bude klarinet factory, to bude 18 hodin a v 19 Epoch Quartet. Večer máme na programu takové ty velké hity, takže Smetanova Vltava, Largo z Novosvětské, Jízda Valkýr.
1: Vstup na akci je pro všechny zdarma. Tenista Jakub Menšík bojuje o postup do finále Roland Garros. Soupeřem 20-letého českého reprezentanta je Němec Alexander Zverev. První set Menšík prohrál 5-7 a ve druhém prohrává 2-3. Kateřina Siniaková s Američankou Tansendovou postoupili na Roland Garros do finále deblu. Kanadsko-brazilský pár porazili 6-0 a 6-1. Novým prezidentem Českého svazu lyžařů je Petr Veselý, bývalý spolumajitel firmy dodávající sportovní vybavení. Nahradil Davida Trávníčka, který odstoupil. Zítra bude v Praze jasno až polojasno, ráno ještě ojediněle s mlhami, odpoledne se od jihozápadu přechodně zatáhne a večer se místy objeví přehánky, výjimečně i bouřky. Noční a ranní teploty 10 až 7 stupňů, přes den stoupnou na 23 až 25. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr v bouřce přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a my se opět podíváme na silnice, jak to vypadá aktuálně v Praze a okolí, nám řekne Jarda Koller.
6: Hezké odpoledne na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Čestlice z 9. kilometru zůstává kolona, různě pomalu se jede až do omezení na mostě Šmejkalka na 24. kilometr, je to celé na 25 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za Prahou ze 3. kilometru počítejte se silným provozem, na 10. kilometru po nehodě už nic nepřekáží. Rozjezd ještě potrvá, je silný páteční provoz. Na Pražském okruhu ve směru na D1 zpomalíte za sjezdem na D6 na 25. kilometru, za Ořech je to na více než půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Černý most zpomalíte za sjezdem na Spořilov, za Lanovým mostem stojí porouchaná dodávka, blokuje levý pruh, zpoždění přes 20 minut a narůstá. Regulují provoz v tunelech směrem na Barandovský most, plné jsou Holešovičky do centra nebo Patočkova z Kajetánky, plná je také Libeň. Kbelská se zaplnila z Hloubětína až k nájezdu na Cínoveckou. V Radlické směrem na Smíchov stojí půlhodinová fronta z Valtrovky k Dobříšské a ucpané jsou příjezdy do Úříněvsi. Ze všech směrů fronty jsou na desítky minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Vydařený páteční den vám všem. K dnešku patří datum 5. června a teď máme 5,5 minuty po 16. hodině a za chvíli se k nám v odpolední Praze připojí skupina Hodiny.
7: Zas mám strach, když ztrácíš cestu zpátky, a tak čmárám doma marný zkratky, co ví.
0: A taky Madonna a Sabrina Carpenter. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám dobrý poslech.

0: Páteční odpolední Praha pokračuje i teď krátce po čtvrté na pět. Dnes a zítra můžete v Praze vyrazit na Knihex, což je tradiční setkání čtenářů a nakladatelů a knihy malých nakladatelství na něm představují přímo jejich vydavatelé. Vše probíhá v Muzeu literatury v Praze 6 a máte tak možnost strávit celý den s knihami a využijte bohatého doprovodného programu. Čekají vás autorská čtení, křty, představení knih nebo workshopy. Knihex prostě dává prostor knihám i čtenářům. Více k programu najdete v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha je nej.
1: Kde v Praze najdete nejmodernější vozovnu? Je to v Hloubětíně. Vozovna se po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřela v roce 2025. Najdete tu speciální haly pro běžné opravy tramvají, také myčku využívající dešťovou vodu nebo solární panely na střeše. A právě sem zamířily i nejnovější pražské tramvaje typu 52T. Kvůli jejich moderní konstrukci vznikly ve vozovně speciální lávky, ze kterých pracovníci opravují technologie umístěné na střeše vozů. Praha je nej.
0: Stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Čerstvé informace má pro nás Jarda Koller.
2: Hezké odpoledne. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se popojíždí hned za Pražským okruhem od začátku dálnice. Rozjedete se až za uzavřeným sjezdem na úvaly na 8. kilometru, zpoždění 10 až 15 minut. Na Pražském okruhu ve směru na D1 zpomalíte za sjezdem na D6 na 25. kilometru. Za Ořech je to na více než půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Černý most stojí kolona od Spořilova. Před sjezdem na Průmyslovou stojí porouchaná dodávka v levém pruhu, fronta je na půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se jede krokem od sjezdu na Krč k Ucpanému, sjezdu na Strakonickou do směru na Zbraslav. Regulují provoz v tunelech směrem na Barandovský most, plné jsou Holešovičky do centra. Kbelská popojíždí z Hloubětína až k nájezdu na Cínoveckou. V Radlické směrem na Smíchov stojí půlhodinová fronta z Valtrovky až k Dobříšské a tradičně plná je magistrála na příjezdech do centra. Vilzonovou ulicí od Florence stojí také Nuselský most. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
5: Pražský update.

0: U 5. na Rádiu Praha vám přinášíme další zprávy. Ve studiu už je Václav Miller.
1: Dobré odpoledne. Místo předsedkyní sněmovny je Barbora Urbanová ze STAN. Hlasovalo pro ní 126 poslanců. Vedení dolní komory parlamentu je tak kompletní. Urbanovou navrhlo hnutí STAN místo svého předsedy Víta Rakušana, kterého sněmovna opakovaně nezvolila. Novou ombudsmankou se stane právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. V dnešním druhém kole sněmovní volby porazila bývalou zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská po složení slibu nahradí přesluhujícího ombudsmana Stanislava Křečka. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta uzavřela formální převod expertů a agent ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva. Sdělila to dnes médiím. Odboráři úřadu vlády jsou kvůli nesouhlasu s přesunem agent v jednodenní stávce. Premiér Andrej Babiš řekl, že ho stávka na úřadu vlády mrzí a je z ní zklamán. Zdůraznil, že dlouhodobě podporuje adiktologické služby. Na železniční trati mezi Českem a německými Drážďany nejezdí vlaky. Důvodem je nehoda mezi českou hranicí a saským městem Brna. Regionální list Sächsische Zeitung s odvoláním na policii píše, že vlak srazil a zabil osobu. Zachranáři cestující ze zasaženého vlaku evakuují. Senát Spojených států schválil návrh zákona, který by poskytl ministerstvu vnitřní bezpečnosti dalších 70 miliard dolarů, tedy skoro 1,5 bilionu korun. Finance mají být určené na prosazování imigrační politiky. Návrh teď musí odhlasovat i sněmovna reprezentantů. V Senátu prošel poměrem 52-47. Proti hlasovali všichni demokraté a jeden republikán. A zítra bude v Praze jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, odpoledne přechodně zataženo, večer místy přehánky, výjimečně bouřky. Teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace, slovo má Jarda Koller.
3: Dobré odpoledne na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Čestlice z 9. kilometru stále čekejte silný provoz do omezení na mostě Šmejkalka na 24. kilometr, je to celé na 25 minut. Na Pražském okruhu ve směru na D1 zpomalíte za sjezdem na D6 na 25. kilometru za Ořech, je to na 35 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most stojí kolona od Spořilova, před sjezdem na Průmyslovou stojí poruchaná dodávka v levém pruhu, fronta je na půl hodiny. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se před sjezdem na Dolní Počernice srazila 3 auta, blokují levý pruh, popojíždí se od sjezdu na Běchovice. Fronta je zatím na 10 minut. Regulují provoz v tunelech směrem na Barandovský most, plné jsou Holešovičky do centra nebo Povltavská směrem k Blance. Kbelská popojíždí z Hloubětína až k nájezdu na Cínoveckou, v Radlické směrem na Smíchov a stojí půlhodinová kolona z Valtrovky k Dobříšské a tradičně plná je magistrála na příjezdech do centra Vilzonovou ulicí od Florence a stojí také Nuselský most. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Je po půl páté. Dobré odpoledne. Už za

Pár minut vám nabídneme trochu té volnočasové inspirace. A s dalšími hity už na Rádiu Praha čekají Clean Bandit a Demi Lovato. Ira Vinlenej. Příjemný poslech.

0: Jen pár vteřin nás dělí od 4:45, s vámi je Rádio Praha, přejeme krásné páteční odpoledne a v odpolední Praze teď pro vás máme pražské tipy, přináší je Jirka Štefl.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let a vy se můžete s celou rodinou vydat na speciální open air koncert do Rýgrových sadů. V sobotu se tam můžete těšit na několik vystoupení, včetně programu pro děti. Velké hity klasické hudby pod taktovkou Petra Popelky a Roberta Jindry zazní od 20 hodin. Tenhle koncert živě odvysílá Český rozhlas Vltava. No a v Rýgrových sadech taky můžete navštívit slavnosti sajdru. Na Vítězném náměstí zase bude festival Ambasád. Na stáncích 60 zemí z celého světa pro vás budou připraveny originální pokrmy, často za účasti známých kuchařů. V ojedinělých případech se na přípravě podílí i sami velvyslanci nebo jejich manželky. A jestli máte rádi vědu, tak byste neměli chybět na výstavišti v Letňanech. Do sobotního večera tam je veletrh vědy. Ten nabízí to nejzajímavější ze světa přírodních, technických, humanitárních i společenských oborů. Podíváte se do pravěku, ale i podzemský povrch. Na místě si můžete zahrát i speciální unikovou hru. A tipů z Prahy na víkend pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: A opět se přesouváme na silnice. Jak to teď aktuálně vypadá v Praze a okolí, nám řekne Jarda Koller.
2: Hezké odpoledne na pražském okruhu ve směru z letiště na D1, za sjezdem na D6 z 25. kilometru pojedete v koloně, za Ořech je to na 35 minut. Ve Strakonické na výjezdu po dálnici D4 zesílil provoz. Zpomalíte za sjezdem na Zbraslav, vše se rozjede na konci stoupání u Cukráku, zdržení 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most stojí kolona, před sjezdem na Průmyslovou stále stojí porouchaná dodávka v levém pruhu, fronta je na půl hodiny. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se před sjezdem na Dolní Počernice srazila 3 auta, blokují levý pruh, popojíždí se od sjezdu na Běchovice, fronta je na 10 minut. Regulují provoz v tunelech směrem na Barandovský most, plné jsou Holešovičky do centra nebo Povltavská k Blance, Kbelská popojíždí z Hloubětína až k Cínovecké, v Radlické na Smíchov zůstává půlhodinová fronta z Valtrovky k Dobříšské a plná je magistrála na příjezdech do centra ve Vilzonově od Florence a postojíte také na Nuselském mostě. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: A páteční den na Rádiu Praha pokračuje hned po zprávách v 17 hodin, ovšem už s Petrem Zajíčkem za mikrofonem. Stále dobrý poslech a vydařený nadcházející víkend vám přeje Vláde Malošík.
3: Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nej-

0: Tak tolik Declan J. Donovan na Rádiu Praha. Teď tady máme 17. hodinu, je čas na další dnešní zprávy, které připravil Václav Miller. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Praha 8 spustila nový program na pomoc dětem s psychickými a sociálními problémy. Vedení sněmovny je kompletní. Čtvrtou místo předsedkyní se stala poslankyně hnutí STAN Urbanová. Mezi Prahou a Drážďany stojí vlaky. Na německé straně hranice se stala tragická nehoda. A zítra bude v Praze jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy. Odpoledne přechodně zataženo, večer místy přehánky, výjimečně bouřky. Teploty 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dětem s psychickými a sociálními problémy v Praze 8 mají nově pomáhat takzvané karty KIT. Jde o brožury a kontakty na všechny sociální zařízení, které v lokalitě působí. V Praze 8 a okolí jich je kolem 20. Lidé karty najdou ve školách, čekárnách, u lékařů a dalších místech. Pokračuje bývalá zastupitelka městské části Anna Patočková z hnutí ANO.
3: Je to k tomu, aby když se něco děje špatného s dítětem, tak aby se vědělo přesně na koho se obrátit, aby ta pomoc se k němu dostala co nejrychleji. U dětí jde strašně o čas. Pro ně ten čas běží úplně jinak než nám dospělým. Tím, že toho nažili ještě málo, tak ten krátký časový úsek jim může poznamenat na celý život.
1: Poslední čtvrtou místo předsedkyní sněmovny je Barbora Urbanová z hnutí STAN. V tajné volbě dostala hlasy opozičních i koaličních poslanců. Potřebovala jich nejméně 87, dostala 126. Jako nová místo předsedkyně dolní komory parlamentu poděkovala Urbanová za dodržení dohod mezi poslaneckými kluby, které umožnily její zvolení.
4: Nabízím konstruktivní a poměrně funkční vedení poslanecké sněmovny. Mám zkušenost vyjednávání jednacího řádu, to znamená, že ty procedury znám a myslím si, že spousta z těch poslanců, kteří tady byli i minulé volební období, mě znají jako velmi konstruktivní političku, která se vždycky u všech legislativ, u kterých stála, snažila najít nadstranickou schodu. A to si myslím, že poslanecké sněmovně pomůže.
1: Pětičlenné vedení sněmovny je tak po dnešku kompletní. Železniční trať mezi Prahou a Drážďany je neprůjezdná. Vlak na německé straně hranice srazil člověka. Jak dlouho u závěra potrvá, není jasné.
5: Incident se stal asi hodinu popolední. Vlak Českých drah Railjet zachytil člověka na trati mezi Bad Schandau a Pirnou a začal nouzově brzdit. Serveru TAG24 to potvrdil mluvčí německé policie. Neprůjezdné zůstaly koleje v obou směrech. Cestující musí evakuovat náhradní vlak. Kvůli složitému terénu v údolí Labe totiž není autobusová náhradní doprava možná. Na místo nehody vyrazili kriminalisté z Drážďan. Další vlaky na trase mezi Prahou a metropolí Saska musí čekat na příslušných nádražích. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Italské základní a střední školy budou nově potřebovat souhlas rodičů pro kurzy a vzdělávací projekty týkající se sexuální výchovy. Ukládá to vládní zákon, který schválil italský senát. Už předtím ho podpořila většina poslanců. Podle ministra školství Giuseppe Valditari je norma v souladu s ústavou a vrací rodičům právo vzdělávat své děti. Zákon ale kritizuje italská opozice s tím, že může omezit přístup teenagerů k důležitým informacím. Tenis Jakub Menšík hraje v semifinále Roland Garros proti Němci Zverevovi. První dva sety Menšík prohrál 5-7, 2-6, ale ve třetím zvítězil 6-3 a tak zůstává stále ve hře. Kateřina Siniaková a Američanka Townsendová jsou na Roland Garros ve finále deblu. Kanadsko-brazilskou dvojici Dabrovská Stefaniová porazili 6-0 a 6-1. A kajakářka Amálie Hilgertová skončila na světovém poháru vodních slalomářek v Praze Troji 10. Vyhrála Australanka Foxová. V Praze bude zítra jasno až polojasno, ráno ještě ojedinělé s mlhami, odpoledne se od jihozápadu přechodně zatáhne a večer se místy objeví přehánky, výjimečně bouřky. Noční a ranní teploty 10 až 7 stupňů, přes den stoupnou na 23 až 25. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr v bouřce přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak vypadá doprava, tak to nám popíše Jarda Koller.
6: Hezké odpoledne na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1, za sjezdy na D6 z 25. kilometru pojedete v koloně za Ořech, je to na 35 minut. Ve Strakonické na výjezdu po dálnici D4 zesílil provoz, zpomalíte za sjezdem na Pražský okruh, vše se rozjede na konci stoupání u Cukráku, zdržení 10 až 15 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most stojí kolona od Spořilova, před sjezdem na Průmyslovou stojí porouchaná dodávka v levém pruhu, už je tam odtah, fronta je na půl hodiny. Řidiči to objíždějí přes Průmyslovou, tam stojí kolona také, brzdí se za obratištěm v Hostivaři, zpoždění téměř 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most a před sjezdem na Dolní Počernice řeší srážku tří aut, blokují levý pruh a popojíždí se od sjezdu na Běchovice, fronta je na 5 minut. A zpomalují tam ovšem řidiči jedoucí směrem na Černý most, účastníci nehody mají ve středovém pásu vyložená křesílka a čekají na policii. A na Nuselském mostě do centra je kolona na 10 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je muzika, kterou budeme hrát po 17. hodině. David Guetta a Sam Martin. Katy Perry. A třeba Taylor Swift. A já jsem Petr Zejček a přeji vám hezký pátek.

0: Tak to dejte pery na rádiu Praha. Teď už připomínka, že dnes večer uslyšíte jako každý pátek po 9. hodině, po 21. tedy po zprávách náš pravidelný hudební speciál Rok je náš. Ilja Kučera mladší bude opět průvodcem. No a co tentokrát připravil za hudební jmeny, tak těšit se můžete třeba na skupinu Yes. Bude tady Michal Pavlíček, G. Troutal, skupina Def Leppard taky, anebo legendární Kysáci, a bude toho samozřejmě mnohem víc. Rok je náš mezi 21. a 22. hodinou tady u nás na Rádiu Praha. A jak to momentálně vypadá v dopravě, tak to už nám zaktualizuje Jarda Koller.
1: Hezké odpoledne na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za sjezdem na D6 z 25. kilometru pojedete v koloně, za Ořech je to na necelou půl hodinu. Ve Strakonické na výjezdu po dálnici D4 je silný provoz, zpomalíte za sjezdem na Pražský okruh, vše se rozjede na konci stoupání u Cukráku, zdržení 10 až 15 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most stojí kolona od Spořilova, před sjezdem na Průmyslovou stála porouchaná dodávka, před chvílí ji odtáhli, ovšem v koloně u nájezdu ze Zahradního města řeší teď nehodu, srazilo se náklad a osobní auto, blokují pravý a připojovací pruh. V Průmyslové směrem do Hloubětína se popojíždí od Kabla ke Kutnohorské, zdržení 15 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most před sjezdem na Dolní Počernice řeší srážku tří aut, blokují levý pruh. Popojíždí se od sjezdu na Běchovice, fronta je na 5 minut, ovšem zpomalují tam řidiči jedoucí směrem na Černý most, pomaleji pojedete teď od Europarku. Na Nuselském mostě směrem do centra je kolona na 10 minut a v Bělohorské z centra je tradiční kolona před Vypichem, zdržíte se 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam. Rádio

0: Tak to byla Leona Lewis na rádiu Praha. Je 17:30, čas na krátké zprávy s Vaškem Millerem.
1: Vlaky mezi českou hranicí a německými Drážďany znovu jezdí. Na webu o tom informovaly České dráhy, podle kterých byl provoz obnovený před 16:30. Vlak směřující do Berlína na trati v Německu odpoledne srazil člověka, který nepřežil. Případem se zabývá drážďanská kriminální policie. Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO usiluje o přepravu azerbajdžánského plynu a ropy přes Ukrajinu. Na dotaz novinářů to řekl v černohorském Tibatu, kde se účastní summitu Evropské unie a zemí západního Balkánu. Členové americké mise na mezinárodní vesmírné stanici dostali pokyn k úkrytu ve vesmírné lodi Crew Dragon. 4 astronauti se taky mají připravit na možnou evakuaci. Instrukce vydal americký vesmírný úřad NASA. Děje se to v době, kdy se zhoršuje únik vzduchu v ruské části vesmírné stanice. Na nápravě technických problémů pracuje ruský tým. Kajakář Jakub Krejčí ovládl domácí závod světového poháru slalomářů v Troji. Další český reprezentant Jiří Prskavec skončil ve finále 11. Zítra bude v Praze jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, odpoledne přechodně zataženo, večer místy přehánky, výjimečně bouřky, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy doprava a Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem. Ve směru na D1 se jede pomalu od dálnice D5 z 23. kilometru, zdržení 15 minut. Ve Strakonické na výjezdu po D4 je silný provoz. Zpomalíte se sjezdem na pražský okruh, vše se rozjede na konci stoupání u Cukráku, zdržení 10 až 15 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most stojí kolona od Spořilova u nájezdu ze Zahradního města, řeší nehodu, srazilo se nákladní a osobní auto, blokují pravý a připojovací pruh. Následně se jede pomalu až na Štěrboholskou spojku, tam řeší nehodu v protisměru, je to celkově od Spořilova za sjezd na Dolní Počernice na téměř půl hodiny. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most před sjezdem na Dolní Počernice jsou 3 auta v levém pruhu po nehodě, popojíždí se od sjezdu na Běchovice, fronta je na 5 minut. Na Nuselském mostě do centra je kolona na 10 minut a ve Vilzonově se popojíždí od Florence k Václavskému náměstí. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
6: Užijte si pohodové víkendové vysílání s Lenkou Vahalovou.
7: Mám pro vás dobrou muziku, rozhovory s osobnostmi, ale samozřejmě spoustu zajímavých reportáží a pozvánek na víkendové akce.
6: S Lenkou

0: Věděli jste, že první automobil v zemi jezdil v Liberci? Naše létající redaktorka Monika k tomu zjišťovala podrobnosti a vy se je dozvíte už za pár minut.
1: Večerní Praha
2: a Petr Zajíček. Petr Zajíček.
3: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When

0: První vůz v Čechách, Benzův automobil Victoria, výrobní číslo 76. Příběh tohoto auta zjišťovala naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: V roce 1993 Benz přišel na nový vůz Benz Victoria. Ten už měl 4 kola, už se víc podobal automobilu. S tímto vozem, který jehož jede originální typ, je v Pražském národním technickém muzeu. Je to vozidlo od barona von Liebiga, kterým absolvoval cestu zhruba 1000 kilometrů do Německa a zpět.
2: Prozradil mi Petr Schweiner, prezident Mercedes-Benz klubu. Liberecký podnikatel Theodor von Liebig byl držitelem prvního řidičského průkazu v zemi. V roce 1893 si pořídil Benzův automobil Victoria, což je první automobil provozovaný na našem území. Kurátor automobilové sbírky v Národním technickém muzeu Petr Kožíšek mi tuto čtyřkolku více představil.
3: To vepředu nemá jedno kolo, ale už to má 2 kola. Vlastně se muselo vymyslet to řízení. Že? Do té doby se vlastně znal hlavně takzvaný kočárový rej, kde se celá náprava točí kolem jednoho středního čepu.
4: A to se řídilo teda uprostřed?
3: Tamhle, jak vidíte, tu kliku, vlastně tak tím se to řídilo. Brzy se přešlo k volantu.
4: To auto je vlastně hrozně vysoké, takže to vypadá hrozně nebezpečně, že pokud se to rozjelo z kopce, tak dalo si to vůbec ubrzdit?
3: Dlouho to byl opravdu problém a bylo nebezpečný sjíždění z kopců. Brzdy obecně nebyly příliš účinné. Když někdo absolvoval Glockner, tak hrdina byl ne, že vyjel nahoru, ale že to sjel dolů.
2: S tímto automobilem baron vyrazil z Liberce na dálkovou cestu přes Mannheim do Gondorfu, kde žila jeho matka. Vyjel se svým kamarádem, medikem Stránským.
3: Opravdu v červenci 1894 tuto cestu vykonali. Trvala několik dní. Ujeli přední 939 kilometrů. Naštěstí si psali velmi podrobné záznamy, takže my dneska víme to, že medik Stránský byl, jeho úkol byl nosit vodu do otevřeného chladicího systému toho automobilu a během té cesty ji nanosil asi 1500 litrů. V jednom městě byli vykazováni z města, protože tam byly obavy z výbuchu benzínu, kterým byl ten vůz poháněn. Za celou tu cestu nepotkali žádný jiný automobil.
2: Automobil si můžete prohlédnout v Národním technickém muzeu. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: A přesouváme se na pražské komunikace, jak to tam vypadá, řekne Jarda Koller.
5: Hezký podvečer. Na pražském okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem. Ve směru na D1 se jede pomalu od dálnice D5 z 23. kilometru, zdržení 15 minut. Na D5 je na příjezdu směrem z Plzně kvůli tomu fronta z 5. kilometru. Ve Strakonické na výjezdu po D4 je silný provoz, zpomalíte za pražským okruhem. Vše se rozjede na konci stoupání u Cukráku, zdržení kleslo na 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most přibrzdíte před sjezdem na Zahradní město. U nájezdu řeší nehodu v pravém pruhu. Ovšem kolona pokračuje až na Štěrboholskou spojku. Tam řidiči zpomalují ušetření nehody v protisměru, je to celkově na 25 minut za sjezd na Dolní Počernice. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most před sjezdem na Dolní Počernice stojí 3 auta po zmíněné nehodě, blokují levý pruh, na místě už je policie, je tam krátká kolona. Na Nuselském mostě do centra je kolona na 10 minut a ve Vilzonově se popojíždí od Florence k Václavskému náměstí. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
7: hudby,
6: sportu
7: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
6: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
7: Čekají vás workshopy,
6: sportovní aktivity,
7: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
6: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
7: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
6: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
7: Mediálním partnerem je Rádio Praha. Vinyl.
8: Každé pondělí na Rádio Praha.
9: Na Rádio Praha.
7: Zpátky do osmdesátek. Dire Straits a Brothers in Arms.
9: Vinyl.
7: Nebo Supertramp, Famous Last Words. Dire Straits nebo Supertramp. Vyberte si u nás na Facebooku.

0: A teď už zprávy na 18. hodinu. Ve studiu se mnou je opět kolega Václav Miller. Tak Vašku, hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer. Kvůli stavbě kolejového přejezdu zítra v Praze nepojedou tramvaje z Flory na muzeum. Česko může obnovit zemědělské dotace pro Agrofert, potvrdila Evropská komise. Unie je ale zatím nebude proplácet. Washingtonské Kennedyho centrum čeká velký úklid. Trumpovo jméno musí z názvu fasády i propagačních předmětů. Zítra bude v Praze jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy. Odpoledne přechodně zataženo, večer místy přehánky, výjimečně bouřky. Teploty 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Zítra v Praze nebudou jezdit tramvaje z Flory na muzeum. Pracovníci dopravního podniku budou stavět kolejový přejezd pro tramvaje poblíž křižovatky Vinohradské a Italské ulice. Cestující budou muset využívat metro a linky povrchové dopravy. Od neděle budou tramvaje místo stanice Muzeum končit na zastávce Italská. Pokračuje také výluka mezi muzeem a IP Pavlova, kde dělníci napojují novou trať na Václavské náměstí. České úřady mohou obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert, uvedla to mluvčí Evropské komise Louise Bogeová. Potvrdila tak, že státní zemědělský intervenční fond postupoval správně, když rozhodl o obnovení dotací. Brusel ale zatím dotace pro Agrofert nebude proplácet.
3: Česko musí podle unijní exekutivy všechny platby komisi vykazovat, ale Evropská unie je neproplácí, dokud potenciální střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO neprověří, uvedla Bogeová. Připomněla, že Evropská komise zaslala do Prahy několik dopisů. Žádá v nich Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí o informace, jaká opatření byla zavedena, aby se zabránilo možnému střetu zájmů. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust a považuje tím střet zájmů za vyřešený. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Sněmovna má 8 měsíců po volbách kompletní vedení. Poslanci dnes na druhý pokus zvolili místopředsedkyni dolní komory Barboru Urbanovou z hnutí STAN. Hlasovalo pro ní 126 poslanců. Starostové ji na post nominovali poté, co jejich šéf Vít Rakušan nebyl 4x zvolen.
4: Urbanová po volbě slíbila moderní, kultivované a spravedlivé řízení schůzí.
5: Mám zkušenost s vyjednávání jednacího řádu, to znamená, že ty procedury znám.
4: Podle předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťány Malé je zvolení Urbanové výsledek dohody mezi koalicí a opozicí.
6: Při té minulé neúspěšné volbě to byl důsledek prostě toho zaseknutí té sněmovny a nedodržování dohod.
4: Poslanci odpoledne zvolili i 6 radních České televize. Jejich volba byla netradičně veřejná kvůli podezření z korupčního jednání u dvou kandidátů. Své posty v radě obhájili třeba bývalý hokejista a politik Jiří Šlégr a moderátor Luboš Ksaver Veselý. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Kennedyho centrum ve Washingtonu dostalo příkaz okamžitě odstranit jméno Donalda Trumpa z názvu fasády i veškerých materiálů. Federální soudce rozhodl, že správní rada centrum vloni přidala Trumpovo jméno do názvu instituce nezákonně, bez souhlasu kongresu. Trump zvažuje odvolání.
7: Právníci této kulturní instituce, která po intervenci prezidenta nese název Trumpovo a Kennedyho centrum, nařizují zaměstnancům neprodleně změnit název zařízení zpět na ten původní. Trumpovo jméno se na mramorové fasádě Kennedyho centra objevilo v loni v prosinci, den poté, co nová správní rada složená z prezidentových příznivců jednohlasně odhlasovala jeho přejmenování. Kennedyho rodina byla tehdy pobouřena a umělci, kteří v centru měli vystupovat, zrušili na protest svá představení. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Kajakář Jakub Krejčí ovládl domácí závod světového poháru slalomářů v Praze Troji. Po nejrychlejším čase kvalifikaci zvládl bez váhání i finále a připsal si premiérové vítězství v seriálu. Další český reprezentant Jiří Prskavec skončil ve finále 11. A tenista Jakub Menšík si první finále Grand Slamu nezahraje. V semifinálovém utkání na Roland Garros podlehl Němci Alexandru Zverevovi 5-7, 2-6, 6-3 a 3-6. A zítra bude v Praze jasno až polojasno, ráno ještě ojediněle s mlhami, odpoledne se od jihozápadu přechodně zatáhne a večer se místy objeví přehánky, výjimečně i bouřky. Noční a ranní teploty 10 až 7 stupňů, přes den stoupnou na 23 až 25. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr v bouřce přechodně zesílí.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A jak to vypadá na silnicích, řekne Jarda Koller.
9: Hezký podvečer. Na Pražském okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem. Ve směru na D1 se jede pomalu od dálnice D5 z 23. kilometru, zdržení 15 minut. Na D5 na příjezdu směrem z Plzně je fronta z 5. kilometru. Ve Strakonické na výjezdu po dálnici D4 je silný provoz. Zpomalíte za sjezdem na Pražský okruh. Na konci stoupání u Cukráku už pojedete rychleji, zdržení 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most od sjezdu na Zahradní město po pojíždí kolona za Europark už je to jen provozem, zdržení 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most před sjezdem na Dolní Počernice po nehodě už nic nepřekáží. Na Nuselském mostě do centra je kolona na 10 minut, ve Vilzonově se popojíždí od Florence k Václavskému náměstí a v ulici Přátelství směrem z centra je fronta na průjezdu u Hříněvsí na zhruba 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: Pražský update. Pražští hasiči.
10: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: Praze nepojede o víkendu metro.
10: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
8: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: V dnešním pražském updateu uslyšíte pravidelný páteční pořad K věci. Štěpánka Duchková si tentokrát pozvala náměstka pražského primátora pro územní a strategický rozvoj Petra Hlaváčka ze STAN. V Bubenči bylo vydraženo jedno z nejvýznamnějších děl české moderny, dozvíte se podrobnosti. A už za chvíli vás budeme informovat o tom, jak pokračují práce na budování trasy D pražského metra. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemný páteční večer.
8: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update. Dělníci dokončují ražbu metra D v úseku mezi stanicemi Olbrachtova a Pankrác. Jde o první část trasy, která povede do Písnice. Práce začaly před 4 lety. Linka D má být plně automatizovaná. Jezdit by na ní měly soupravy bez strojvedoucího. Stanice Pankrác bude přestupní.
1: Teďka tady vidíte vrtací stroj, který tady dělá vývrty pro trhací práce. Tady vidíte tunelovací bagr.
2: Vysvětluje technik Petr Šén. Zastávka Pankrác na lince D je v současnosti největší jednolodní stanicí v Praze.
1: Má plochu výrobu asi 420 metrů čtverečních. Je to v nejhlubším místě tady v té jímce. Je to 23 metrů do výšky a 25 metrů do šířky. Razí se to zhruba od roku 2022.
2: Podle Petra Šéna bojovali dělníci s náročnými geologickými podmínkami.
1: Je tady hodně břidlice, dole jsou diabázy, kde se teda musí používat trhací práce v závislosti nad tím nízkým nadložím. Břidlice zase do ní, když přijde voda, je z toho prostě neskutečný bláto, má to tendence výjíždět, jako prostě proto se tady pak je ten vertikální výrub členěný. Protože je to náročný na tu ražbu.
2: Ražební práce by ve stanici Pankrác měly být hotové v červenci.
1: Vyprofilují se tady ty hrubý betony, přijde sem izolace, armatura a sekundární ostění. No a pak samozřejmě kolový svršky a veškerý možný rozvody.
2: Další stanice metra D Olbrachtova už dostává konkrétní obrysy. Rýsuje se nástupiště i místnosti, které budou v zázemí. Podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka je trasa z Olbrachtovy na Pankrác stavebně nejsložitějším úsekem metra D.
3: Výstavba potrvá 7,5 roku, to znamená, že jsme zhruba v polovině. Před náma je ještě celá řada velkých stavebních prací, a to je vybudování definitivního ostění, samozřejmě hydroizolací, pak výstavba nástupišť, pochozích lávek v tunelech, samotného tělesa, tratě.
2: Přípravné práce začaly i v navazujícím úseku od Olbrachtovy po Nové Dvory.
3: Probíhají skrývky, údy, betonování ploch, na které budou osazeny bunkoviště a další samozřejmě zázemí pro samotnou výstavbu toho navazujícího úseku metra D.
2: Od Pankráce po Nové Dvory je podle ní nejkratší provozovatelný úsek metra D.
3: Na Nových Dvorech budou obratové koleje, mezi tím těch stanic jako je Olbrachtova, nádraží Krč, nemocnice Krč, tak tam ty obratové koleje nebudou. Tím pádem ty vlaky se prostě musí někde takzvaně otočit.
2: První soupravy metra by na trase z Pankráce do stanice Nové Dvory, případně až do Písnice, měly vyjet v roce 2032. Z Prahy Laura Hajková, Český rozhlas.
0: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update.
4: A teď už pražská doprava a Jarda Koller.
5: Hezký večer. Na pražském okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem. Delší je fronta směrem na D1. Pomalu pojedete od dálnice D5 z 22. kilometru zdržení do 15 minut. Na D5 na příjezdu směrem z Plzně fronta z 5. kilometru a kolona se zrychluje. Ve Strakonické na výjezdu po dálnici D4 je silný provoz. Pomaleji se jede ve stoupání před Cukrákem. Na jižní spojce směrem na Černý most od sjezdu na Zahradní město popoždí kolona za Lanový most. Zpoždění kleslo na 10 minut. Na Nuselském mostě do centra je kolona také na 10 minut, ve Vilzonově se popoždí od Florence k muzeu, v Breslově a Čné se jede v koloně od Tančícího domu k magistrále a v Bělohorské z centra je fronta před Vypichem na necelých 10 minut. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: V pražské Bubenči se vydražil obraz Elsinore 5 z Františka Muziky za téměř 14 milionů korun. Jedno z nejvýznamnějších děl české moderny, inspirované světem Shakespeareova Hamleta, se do Česka vrátilo po více než 60 letech. Dražilo se v galerii Arthouse Hejtmánek.
2: Položka číslo 150, František Muzika, Elsinore římská 5, vyvolávací cena 4 miliony 500 tisíc korun.
3: Aukce se koná na zahradě, při příhozech je úplné ticho.
4: Špendlík. A 11 milionů 250 tisíc korun po třetí pro dražitele s číslem 4. Bylo to 4, no.
3: Nový majitel obrazu musí ještě počítat s aukční přirážkou. Celková cena je tedy 13 milionů 950 tisíc korun. Obraz získal dosavadní majitel před 62 lety.
5: Přímo v expozici pavilonu československého na Benátském bienále v roce 64. Ten ho získal přímo od autora, od Františka Muziky.
3: Tomáš Hejtmánek junior, spolumajitel Arthouse Hejtmánek. A celou tu dobu je ten obraz v rukou jedné rodiny.
5: Přesně tak. Je to teda dědeček současné majitelky, která obraz měla v původním stavu.
3: Původní majitel už nežije.
5: Ano, původní majitel, což je i vlastně významný nizozemský malíř Jochems, tak již nežije.
3: Dílo měli majitelé v domě v nizozemském Hágu, dodává Tomáš Hejtmánek junior.
5: Je to ten stejný dům toho dědečka, kde obraz visel od jeho přivezení z Benátek.
3: Dosavadní majitelka obrazu s omluvou neprozradila, kde dílo přesně viselo. Galerista Tomáš Hejtmánek starší popisuje, jak obraz vypadá.
6: Vidíme tam nedobytný hrad, tu starobylost jakýchsi ruin, podivného tvaru, spíše jakéhosi poháru na té nožce úzké.
3: Popojdeme do určitého úhlu doleva doprava, tak můžeme vidět něco nového.
6: Tak určitě, vzhledem k tomu, že je malován vlastně plasticky, je malován za pomocí písku, takže se zde velmi uplatňuje struktury, které Muzika maloval, ale je to obraz, na kterém podle mě velmi dlouho pracoval, takže víme, že Muzika, jak byl pečlivý, tak na ně maloval třeba několik měsíců, možná i půl roku, rok.
3: Jak se maluje pískem?
6: No, musíte najít tu správnou technologii, aby samozřejmě ten písek tam držel, aby vám to nepadalo, musíte ho dobře spojit a s tou barvou, a samozřejmě je to technologie, kterou si možná každý malíř tak trošku tají.
3: S celkem 12 muzikových obrazů Elsinoru je dílo z roku 1964 pátým v pořadí, podle historiků umění jedním z nejpozoruhodnějších. Tmavý relief připomíná třeba i kamenný pohár, i torzo dávné civilizace, hlavu s prázdným okem nebo zarůstající tvrz s labyrintem schodišť i zázračný strom. Z Prahy Radek Duchovník, Český rozhlas.
0: Pražský update.
7: Pražští hasiči.
8: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
9: Praze nepojede o víkendu metro.
10: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Posloucháte páteční pražský update a už je tady souhrn dnešních pražských zpráv, který připravil Václav Miller.
1: Silničáři dnes začali připravovat rekonstrukci zhruba 30 km dlouhého úseku dálnice D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem. Pokládají betonové zátarasy, kterými zužují jízdní pruhy. Řidiče to omezí od exitu 17 u Nové Vsi po exit 26 u obce Straškov Vodochody. A zítra v Praze nebudou jezdit tramvaje z Flory na muzeum. Pracovníci dopravního podniku budou stavět kolejový přejezd pro tramvaje poblíž křižovatky Vinohradské a Italské ulice. Od neděle budou tramvaje místo stanice Muzeum končit na zastávce Italská. Pražští policisté při kontrolách motocyklů, mopedů, elektrokol a elektrokoloběžek tento týden udělili pokuty za 57 tisíc korun. Z 94 kontrolovaných vozidel dostalo pokutu 21 řidičů. Dalších 10 policisté nahlásili správnímu orgánu. Deště na konci minulého týdne zhoršily kvalitu vody v některých pražských koupalištích a ve Vltavě. Nejhorší situace je v biotopu Lhotka v Praze 4, kde testy odhalily mikrobiologické znečištění. Hygienici zde nedoporučují koupání. Citliví jedinci by se měli vyhnout koupání v Hostivarské přehradě a ve Vltavě. A v pražské kulturní stanici Galaxie má dnes druhou premiéru absurdní groteska Tři zmrzlí. Inscenace Davidského divadla vypráví o mužích, kteří uvízli v průmyslovém mrazáku a nedokážou se rozhodnout, jestli se chtějí dostat ven. Metaforu na dnešní společnost režíruje Pavel Šimák. Hraje Jaroslav Plesl, Václav Neužil a Dominik Teleky. A zítra bude v Praze jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, odpoledne přechodně zataženo, večer místy přehánky, výjimečně bouřky, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď pohled na pražskou dopravu s Jardou Kolarem.
3: Hezký večer. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 je silnější provoz od dálnice D5 z 22. kilometru. Zdržení za Ořech 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most je už pouze zbytek kolony na Lanovém mostě a před sjezdem na Průmyslovou. Na Nuselském mostě do centra je kolona na 10 minut, ve Vilzonově se popojíždí od Bulhara k muzeu. V Reslově a Ječné se jede v koloně od stančícího domu až k magistrále a v Bělohorské směrem z centra je fronta před Vypichem na 5 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dva dny, 200 tvůrců, jedno místo. Design Market Léto. 13. a 14. června na výstavišti v Holešovicích. To nejlepší z lokálního designu, módy, šperků a poctivé gastronomie. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Máme 5. června a na Rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pátek 5. června. Svátek mají muži, kteří nosí ryze, dobré jméno, Dobroslav. A tady je Petr Jungman, hezký den. Plán evropské obnovy a pomoci válkou postiženým zemím vyhlásil v roce 1947 na půdě Harvardu státní tajemník George C. Marshall v proslovu později nazvaném Marshallův plán. Jeho autor za něj dostal Nobelovu cenu míru a válkou zničené země 13 miliard dolarů. Tato podpora byla nabídnuta i Československu, to nadšeně přijalo, ale po dvou dnech a jednání se Stalinem šel Marshallův plán u nás ke dnu. Syndrom získaného selhání imunity neboli AIDS poprvé klinicky popsal před 45 lety v roce 1981 americký lékař Michael Gottlieb. Léky na tlumení HIV AIDS se neustále zdokonalují. Prvním vyléčeným byl Američan Timothy Ray Brown v roce 2007. Teď je těch plně vyléčených asi 8. Nemoc HIV dnes není vyléčitelná, ale je plně léčitelná a většina nemocných žije plnohodnotný život. Jediný ligový titul v klubové historii získali před 40 lety v roce 1986 fotbalisté FC Vítkovice. Tehdy to byl klub TJ Vítkovice. Sparta byla druhá, Slavia šestá. Poslední léta se Vítkovice pohybují mezi třetí a čtvrtou nejvyšší soutěží. Expresní vlak Regiojetu směřující do slovenských Košic se srazil před 2 lety v Pardubicích čelně s nákladním vlakem. Rychlík podle zjištění drážní inspekce minul návěstidlo zakazující jízdu a vjel do cesty nákladnímu vlaku. Nehoda si vyžádala 4 mrtvé, 27 lidí skončilo v nemocnicích. 55 má dneska americký herec Mark Wahlberg. Začínal jako rapper pod jménem Marky Mark. Nejčastěji ho vídáme v akčních filmech. A já přeju krásný pátek a skvělý víkend.
1: Rádio Praha 107,1 FM. Rádio.

0: Už za chvilku tady bude náš páteční pravidelný pořad k věci, Štěpánka Ruchková a její host. Ještě předtím se podíváme na dopravu. A jak to vypadá, tak to nám řekne Jarda Koller.
1: Hezký večer. Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 je silnější provoz od dálnice D5 a za sjezd na Ořech se zdržíte do 10 minut. Na jižní spojce směrem na Lanový na Černý most je už pouze zbytek kolony na Lanovém mostě. Na Nuselském mostě do centra je kolona na necelých 10 minut a ve Vilzonově se popojíždí od Bulhara k muzeu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Věci Štěpánky Duchové.
3: Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je náměstek pražského primátora pro územní a strategický rozvoj Petr Hlaváček za STAN. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: K věci.
3: Metropolitní plán se chystal téměř 14 let, teď ho zastupitelé Prahy konečně schválili. On má vejít v účinnost 1. září. Jak je na to magistrát technicky připravený?
4: Tak to je možná docela dobrá otázka, protože je v tom takové atmosféře
3: předvolební
4: určitý jako zmaru, že je všechno blbě. Tak si myslím, že ty týmy, které dělali na tom v plánu, jak ten odbor územního rozvoje, tak IPR, jsou jako technicky na vysoké úrovni a ty lidi jako splňují jako bohatě všechny evropské jako standardy práce s těma geografickýma systémama, jo, včetně jako technického zázemí. No, takže magistrát jenom... je na tom dobře.
3: Jo, já to, když si vzpomenu třeba zavádění digitalizace, co to provázelo, volby elektronicky, taky velký problém, tak si říkám, když teď tedy vejde ten metropolitní plán, co se stane?
4: Ne, tak obecně magistrát IPR je jako dlouhodobým průkopníkem těch digitálních technologií. Nedávno dostali docela významnou jako cenu od organizace v ESRI. A ten plán je skutečně jako digitální. A to znamená, že do budoucna bude moci jako se ty data zpracovávat jako formou, že umíme ty data číst, nějakým způsobem s něma pracovat a třeba vytvářet nějaký zajímavý apky na čtení toho plánu.
3: Znamená to ale tedy, že v září podle vás nenastane chaos na stavebních úřadech?
4: Ne. Myslím, že stavební úřady jsou jako průběžně školený, budou se v té práci jako pokračovat dál. Trošku je otázka, jak dopadne reforma v rámci toho nového stavebního zákona, protože ten už je nový dvakrát. Takže to si myslím, že sledujeme a kolegové jako z odboru i z IPRu jsou připravení jako každého, kdo bude mít zájem jako vyškolit. Každopádně už teď je dohoda o metodickém vedení, o výkladu toho plánu se stavebními úřady.
3: Některé městské části se cítí opomenuty v metropolitním plánu. Jaké nejzásadnější připomínky jste obdrželi?
4: Takhle, s městskými částmi ten úspěch toho hlasování, že vlastně ten plán docela masivně 50 hlasy prošel, je v tom, že s městskými částmi ty jednotlivé otázky byly vlastně ve třech kolech jako důsledně probrány, naposled ještě jakoby v komisi.
3: Ano, to se ví, ale přesto se někteří brání.
4: Je potřeba si uvědomit, že městské části jsou poměrně jako blízko svým voličům a jejich povinností je neustále upozorňovat na to, že ten magistrát je tak trošku zlý a dělají to dobře a my prostě děláme všechno proto, aby jsme minimalizovali ty vzájemné neschody.
3: No a ty nejzásadnější
4: takže
3: připomínky.
4: Ty, často ty věci, které ty městské části chtějí, třeba nejdou do toho plánu dát, že jsou v rozporu s tou nadřazenou dokumentací státu, třeba ve věci dopravní infrastruktury a podobně.
3: Může to být konkrétní?
4: Tak třeba severní část okruhu. Jo, je úplně pochopitelný, že ty městské části se tomu brání, ale my bychom vlastně ten plán vůbec nemohli dokončit, kdyby jsme tam ten severní část okruhu nedali.
3: Může ještě něco ten proces vstupu v účinnost zastavit, nebo už je to definitivní, nikdo už se nemůže odvolat, prostě v září to bude?
4: Předpokládám, že možná v kombinaci některých jako třeba soukromých zájmů, které nebyly naplněny, možná dojde k nějakým jako žalobám, člověk čte vlastně v Brně, si myslím, že proběhly do této chvíle asi 3 žaloby. Tam je taky nový územní plán, trošičku starší. Takže k nějakým takovým procesům bude docházet, ale nepředpokládám, že to ohrozí jako plán jako celek.
3: Které pražské brownfieldy se díky tomu novému plánu začnou fyzicky zastavovat jako první?
4: Tak my jsme už vlastně, protože jsme nečekali na ten plán, my jsme tu práci vlastně dělali už dopředu. Máme nějakých zhruba 22 plánovacích smluv s podrobnější dokumentací pro asi 35 tisíc bytů, který už vlastně byly ve změnách územního plánu a jsou vloženy do toho metropolitního. Takže už třeba, jako co veřejnost už docela vnímá, nákladový nádraží Žižkov, kde jsme zároveň koupili tu budovu historickou a chystáme třeba teď soutěž na školu a na gymnázium, tak to je třeba území, který jako už v tuhle chvíli získává stavební povolení na výstavbu. A teď nejvíc pracujeme na Bubnech, který v tom metropolitním plánu mají takzvaný zámeček plánovací smlouvou a to území se odemkne zpracováním té plánovací smlouvy. U takhle velkého území je to třeba rok práce, jo, sestavit všechny ty dohody o tom, co kde bude a jak to bude vypadat.
3: Jak ten nový územní plán urychluje dostavbu silničního okruhu kolem Prahy?
4: Tak jak jsem už zmínil, z hlediska územního plánu je celý ten vnější, ale i městský vnitřní okruh jako zabezpečen a není tam žádná jako pochyb.
3: To ano, ale jak se to urychlí díky plánu, pokud tedy ano?
4: Spíš by se dalo říct, že plán nic v té věcné realizaci nezbrzdí.
3: Naším dnešním hostem je náměstek pražského primátora pro územní a strategický rozvoj Petr Hlaváček ze STAN. Pokud byste po volbách měli tu moc, jak přesně byste chtěli změnit plán parkování nebo systém parkování v Praze?
4: Tak je dobrý asi říct, že ten systém byl politicky jako komunikován docela jako masivně už stávající koalici. Zdeněk Hřib to potom bohužel nepředložil, protože ty věci se debatovaly v nějakém komplexu. Jedno bylo parkování. Ještě k tomu parkování je asi dobrý říct, že to má vždycky jako tři pilíře. Jo. Jedno je vymáhání toho parkování, to je třeba posílit, potom je cenotvorba a třetí jsou ty standardy, třeba pražský stavební předpisy, kolik těch parkovacích míst v těch nových domech je. Jiný nástroj zatím ještě nikdo nevymyslel. Jo.
3: No a co byste tedy teď vzkázal lidem? Jak byste to změnil, aby se nám líp v Praze parkovalo? A nebyl v tom zmatek? Nebo zmatek? Já třeba za sebe řeknu, že se v tom úplně nevyznám, jo. Je to na mě moc.
4: Takhle, ty jednotlivé zóny jsou nástrojem pro to, aby ty auta se pohybovaly po tom městě jako rozumně. Jo? Aby prostě ty lidi, kteří Pražani převážně používají to auto prostě na nějaké jako pracovní cesty nebo prostě o víkendu někam do přírody. Jo? Čili není to prostě, cesta není jako zbavit lidi jako aut, ale moderovat to parkování, aby prostě na těch ulicích stálo přiměřené množství aut, pokud možno jenom jedno.
3: Jo? Jaký máte tedy plán?
4: Je to rozšíření těch jednotlivých zón v těch městských částí, potom určitě rozumné zdražení, který by mělo zohledňovat inflaci a třeba nějaký procenta na to, aby se ty prostředky daly vracet do těch jednotlivých ulic při obnově vlastně toho veřejného prostranství.
3: Zvýšili byste tedy ceny pro rezidenty?
4: Určitě by se to mělo zvýšit zhruba na dvojnásobek, tak toto bylo jako připravený. A každým odložením takový jako rozumný, přiměřený jako úpravy se to potom dál jako směřuje třeba potřeby něčeho radikálnějšího, což v té společnosti vždycky jako vyvolá nějaký jako antipatie.
3: A nějaké nové barvy v rámci parkování plánujete?
4: Hodně městských částí, hlavně v centru, je nešťastno z těch vlastně možností si platit to parkování vlastně aplikací v místech pro rezidenty. Já si myslím, že to je v pořádku, ale je otázka ta cena a skutečně to vymáhání, protože když tam potom někdo stojí, neplatí a nemůžou tam stát ty rezidenti, tak to není v pořádku. A v tom systému, který byl navržen, bylo zdražení těchto krátkodobých stání, které jsou ale potřeba, protože každý jede do divadla nebo někam.
3: Vltavská filharmonie. Praha avizovala, že o povolení požádá teď v létě 26. Je to připravené nebo hrozí zdržení?
4: Ve věci stavebního povolení zdržení nehrozí. Jsme teď v procesu takzvaných vyjadřovaček, neboli vy získáváte od jednotlivých orgánů vlastně jednotlivý stanoviska a předpoklad je, že mezi srpnem a zářím jako žádáme o stavební povolení.
3: V jaké fázi je příprava toho tendru?
4: Ta vlastně tender na dodavatele, to je otázka jako budoucí, protože nejdřív se musí zpracovat prováděcí dokumentace, co už teď probíhají přípravné práce a na té takzvané jako prováděčce lidově se začne pracovat vlastně souběhu s získáváním toho stavebního povolení.
3: A platí stále zahájení stavby v roce 27 a otevření kolem roku 32?
4: My jsme teď v těch posledních harmonogramech říkali, že si myslíme, což jsme na začátku si neuvědomili, že ten rok, ten dům se bude tak jako rok nějakým způsobem jako oživovat, bude v nějakém zkušebním provozu. Čili teď si myslíme, že v tom roce 32 naběhne nějaký jako zkušební provoz a v otevření vlastní na Ostro bude v roce 33. Takhle držíme harmonogram.
3: Jak pokročil ten plán na svedení magistrály do tunelu a ten plán té úpravy tramvajových tratí kolem stanice Vltavská?
4: No, to je v součásti toho projektu. Držíme a máme v tom politickou shodu, za co jsem kolegům moc jako vděčný, že to je jeden projekt, že to bude prostě jedno výběrové řízení a ty jednotliví investoři, ať je to TSK nebo dopravní podnik, budou součástí jako na základě smlouvy o spoluzadávání jednoho projektu. Protože kdyby se to rozdělilo a běželo by to třeba v samostatných jako procesech získání jako dodavatele, tak vzhledem k tomu, že to město je docela jako hodně vázaný tím zákonem o zadávání veřejných zakázek, tak ty tři procesy by se nemusely setkávat. Čili když bude nějaké zdržení v tom procesu, což se může stát, takzvaně u ÚOHSu, tak to bude jedno zdržení jednoho projektu, jedné stavby.
3: Může se v téhle fázi té přípravy ještě stát, že nová vládnoucí garnitura v Praze tu Vltavskou filharmonii škrtne? Nebo už to nejde?
4: Takhle, stát se může všechno, protože my jsme seriózně nastavili při tom prvním hlasování o tom, že se ten dům jako připravuje, projektuje, tak o té stavbě se bude muset hlasovat znova. Jo, to je seriózní, jako těžko můžete v demokracii zavazovat někoho strašně dlouho dopředu. Jo. Ale myslím si, že vlastně třeba, když si vezmete množství těch témat, které se k tomu jako vážou, jako overturismus, jako lidí, kteří se jezdí na pivo, potřebu prostě jako povýšit jako kulturu, téma vůbec jako Prahy a nebo celé České republiky jako nějaký kulturní destinace. Neříkám, že ta budova bude vydělávat peníze, ale bude mít jako tvořit velký respekt jako České republice, tak si myslím, že by to nebylo rozumné tu stavbu jako zastavit. Ale samozřejmě uvidíme, jaká bude politická reprezentace. V tuhle chvíli na zastupitelstvu proti té vlastní výstavbě vystupuje pouze SPD.
3: Já vám děkuji za to, že jste přišel do pořadu K věci. Nashledanou.
4: Děkuji za pozvání a držte se tady.
3: Naším dnešním hostem byl náměstek pražského primátora pro územní a strategický rozvoj Petr Hlaváček za STAN. Těším se za týden opět naslyšenou u pořadu K věci. K věci.
2: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Zpátky do osmdesátek. Dire Straits a Brothers in Arms. Nebo Supertramp, Famous Last Words. Dire Straits nebo Supertramp. Vyberte si u nás na Facebooku.

0: Veřejnoprávní média se v úterý dozví, kolik peněz dostanou ze státního rozpočtu. Novou ombudsmankou bude Eva Kostolánská, nahradí Stanislava Křečka. Kajakář Krejčí vyhrál v Troji závod světového poháru ve vodním slalomu. Zítra bude v Praze jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy, odpoledne přechodně zataženo, večer místy přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty 23 až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Český rozhlas a Česká televize by se v úterý měli dozvědět, z kolika peněz si budou v příštím roce hospodařit. Oznámil to premiér Andrej Babiš, ano. Přesnou částku řekne na schůzce s generálním ředitelem, řediteli obou médií. Rozhlasová a televizní poplatky plánuje vláda od příštího roku nahradit financováním ze státního rozpočtu.
2: Současný systém financování je podle Babiše zastaralý. Změna podle něj nezávislost veřejnoprávních médií neohrozí.
3: Všechny zákony zůstávají, nikdo neřeší ani obsah, ani studi. A jediný zákon, který se mění, je ten o penězích.
2: Podle předsedy odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků Jana Křemena ale stále není jasné, jak stát bude financování televize a rozhlasu garantovat.
4: Jinde ve světě ty garance jsou 6letý, 4letý, 8letý, ale i tam se ty pravidla hry nedodržují. Velice často dochází k snížení rozpočtu.
2: Vedení veřejnoprávních médií se změnou financování nesouhlasí. Odbory rozhlasu i televize a iniciativa veřejnoprávně jsou kvůli chystaným změnám od konce dubna ve stávkové pohotovosti. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: Úřad vlády formálně potvrdil převod některých agent ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva. Řekla to vedoucí úřadu Tinde Barta. Odbory úřadu vlády s přesunem agent závislostí, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů nesouhlasí. Jsou dnes kvůli tomu v jednodenní stávce. Reorganizace podle nich ohrozí funkční systém a povede k odchodu zkušených pracovníků. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že ho stávka mrzí. Podle něj přesun podporu agent posílí. Novou veřejnou ochránkyní lidských práv se stane Eva Kostolánská. V dnešním druhém kole sněmovní volby porazila bývalou zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolánská je právnička současné kanceláře veřejného ochránce práv, kterou vede Stanislav Křeček. Právě na jeho způsob vedení má Kostolánská v plánu navázat. Chce ale i pár věcí změnit.
5: Bych chtěla navázat i na tu jeho komunikaci, spolupráci s veřejnou správou, s lidskoprávními agendami, ale pokud se týká například i zlepšení činnosti, tak bych viděla být více, tedy aby kancelář i já byla více otevřena, komunikovat intenzivně s institucemi veřejné správy, s tiskem, přes média.
0: Funkci by měla převzít oficiálně 18. června. Ruský prezident Vladimír Putin zatím nevidí smysl ve schůzce se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra v reakci na Zelenského otevřený dopis. Putin některé jeho části označil za hrubé. Ukrajinský prezident včera v listu šéfa Kremlu vyzval, aby se spolu sešli a dohodli se na ukončení války. Moskva Ukrajinu napadla před více než 4 lety. Země se od té doby brání masivním vzdušným úderům, při kterých umírají i civilisté. Kajakář Jakub Krejčí poprvé v kariéře vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Povedlo se mu to v pražské Troji. Premiérový triumf si Krejčí před českými fanoušky užil o to víc.
6: To nejlepší první vítězství, co jsem si mohl přát. Já jsem si věřil, že to dopadne dobře a věřil jsem si, že tady na to mám a dokážu tady jezdit skvělý jízdy a to se mi potvrdilo a jsem hrozně rád, že to takhle dopadlo.
0: Jiří Prskavec obsadil ve finále 11. místo. Mezi ženami byla z Češek nejúspěšnější 10. Amálie Hilgertová. Triumfovala Australanka Jessica Foxová. V Praze bude zítra jasno až polojasno, ráno ještě ojedinělé s mlhami. Odpoledne se od jeho západu přechodně zatáhne a večer se místy objeví přehánky, výjimečně bouřky. Noční a ranní teploty 10 až 7 stupňů, přes den stoupnou na 23 až 25. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr v bouřce přehodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: A po zprávách také dopravní informace a Jarda Koller.
8: Hezký večer. V Praze provoz citelně zeslábl. Na Nouselském mostě do centra je kolona z poloviny mostu. Ve Vilzunově se popojíždí od hlavního nádraží k muzeu. V Bělohorské z centra je kolona před Bílou horou. Zdržíte se kolem 5 minut. A na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice je silný provoz ze 16. kilometru. Do omezení na 23. kilometr pojedete necelých 20 minut. Šťastnou cestu a dobrý večer.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: To už je hudební jmény po 19. hodině Miles Smith. David Kushner. A bude tady Ava Max. Tak tolik nabídka muziky a už za pár okamžiků si v našem vysílání připomeneme 70 let od chvíle, kdy jeden televizní večer změnil dějiny popkultury. Já jsem Petr Zajíček, přeji hezký večer.
10: Up.

0: Když dnes vidíme na pódiu tančit rockové nebo popové hvězdy, málo nás to překvapí. Před 70 lety ale stačilo, aby se mladý Elvis Presley trochu zavlnil v přímém přenosu a Amerika mluvila o skandálu. Jeho sugestivní pohyby boků pobouřily konzervativní publikum natolik, že mu média začaly říkat Elvis Pelvis.
1: A kvůli tomuhle byl takový poprask, říkáte si, když sledujete tyto archivní záběry Elvise Presleyho. Jenže v polovině 50. let byla Amerika úplně jiná země. Mladí lidé poslouchali nový divoký rock'n'roll, zatímco jejich rodiče vyrůstali na uhlazených zpěvácích v oblecích. Navíc země byla hluboce rasově segregovaná. Pro část bílých Spojených států bylo šokující už to, že bílý kluk z Memphisu zpívá černošskou hudbu s takovou energií a sexualitou. Rock'n'roll tehdy mnozí konzervativci, politici vnímali skoro jako hrozbu pro společenský řád a Elvis se stal jeho tváří. Pomyslná bomba tedy vybuchla v pořadu The Milton Berle Show. Celou událost dobře popisuje snímek Elvis, kde ho hrál Austin Butler.
2: Obscénost a vulgarita této hudby jménem rock'n'roll je očividně prostředkem, který může bílého muže a jeho děti snížit na úroveň negru.
3: Barevný zpívají a hrajou přesně tak, jako to teď dělám já. Mnohem díl než já.
2: Plukovníku, chceme s vámi mluvit o vašem svěřenci.
4: Petice požaduje zákaz vystupování Elvise Presleyho v televizi.
2: Nový výbor bude dohlížet na tento vulgární živočišný rock'n'rollový chlív.
4: To, jak se při tanci kroutíte, je terčem ostré kritiky.
3: Ne, nedělám nic špatného.
1: Ale i přes veškeré pobouření zákazy a snahy o vytvoření nového Elvise byl efekt přesně opačný. Mladí lidé ho začali milovat ještě víc a během pár týdnů se z něj stala největší hudební senzace planety. A přezdívka Elvis the Pelvis, něco jako Elvis pánevník, která měla být urážkou, se proměnila v součást jeho legendy.
5: Chci, abyste věděli, že mě ty lidi z New Yorku nemůžou změnit.
1: Samotná píseň Hound Dog se pak stala jedním z nejprodávanějších singlů své doby. A slavné Elvisovy pohyby boků inspirovaly dokonce i Hollywood, nejen v životopisných filmech.
6: Hele, ukaž mi ještě jednou ty tvý kroky. Trochu pomalej, jo?
7: Ta kytara se mi líbila. Moc hezky zněla. Pohyboval jsem se do rytmu a pohyboval bokama.
1: Ve snímku Forrest Gump je scéna, ve které mladý Elvis sleduje podivuhodný taneční krok malého Forresta v kovových ortézách a právě od něj si vezme inspiraci pro své legendární vystoupení. Samozřejmě jde o filmovou fikci, krásně ale ukazuje, jak hluboko se Elvis Presley zapsal do americké kultury. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
8: Praha žije hudbou. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás.

Tak to byla britská kapela Muse na rádiu Praha. Teď už připomenutí, jak to vypadá na našem Facebooku. Tam probíhá stále hlasování do pořadu Vinyl. Jediný hudební speciál za týden, připomínám, který ovlivňujete svým hlasováním vy naši posluchači. No a to hlasování je stále zásadně pro kapelu Dire Straits, tedy opravdu zásadně. Já nebudu říkat konkrétní čísla, podívejte se na náš Facebook, ale nevím, jestli se s tím ještě přes víkend dá něco udělat. To by tedy opravdu zástupci a fandové Supertramp museli hodně přidat. Tak já jenom připomínám, jak ještě do toho můžete zasáhnout. Ano, volíme album mezi Dire Straits a Supertramp. Dire Straits, tedy Brothers in Arms, pátá jejich deska z roku 1985, kde jsou takové poklady jako Money for Nothing nebo Walk of Life a samozřejmě i titulní Brothers in Arms, anebo osmé album z roku 1982 od Supertramp, Famous Last Words, kde je třeba známá It's Raining Again. Takže Dire Straits nebo Supertramp, hlasujte na Facebooku Rádia Praha. Čas na hlasování, jak už jsem naznačil, máte ještě přes celý víkend až do pondělní 12. hodiny.

0: Tak to byl Unique 2 a hitovka z 90. Break My Stride. Teď už aktuální pražské tipy a Jirka Štefl.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let a vy se můžete s celou rodinou vydat na speciální open air koncert do Rýgrových sadů. V sobotu se tam můžete těšit na několik vystoupení, včetně programu pro děti. Velké hity klasické hudby pod taktovkou Petra Popelky a Roberta Jindry zazní od 20 hodin. Tenhle koncert živě odvysílá Český rozhlas Vltava. No a v Rýgrových sadech taky můžete navštívit slavnosti Sajdru. Na Vítězném náměstí zase bude festival Ambasád. Na stáncích 60 zemí z celého světa pro vás budou připraveny originální pokrmy, často za účasti známých kuchařů. V ojedinělých případech se na přípravě podílí i sami velvyslanci nebo jejich manželky. A jestli máte rádi vědu, tak byste neměli chybět na výstavišti v Letňanech. Do sobotního večera tam je veletrh vědy. Ten nabízí to nejzajímavější ze světa přírodních, technických, humanitárních i společenských oborů. Podíváte se do pravěku, ale i podzemský povrch. Na místě si můžete zahrát i speciální unikovou hru. A tipů z Prahy na víkend pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Letní edice Mint Marketu je tu. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den přímo u Vltavy s módními přehlídkami, chill-out zónou, novým fotokoutkem a skvělým jídlem. Mint Market. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Více informací na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Pedagog, sociolog, moderátor, spisovatel, režisér a polárník. To všechno je Petr Horký. Za svůj život procestoval mnohá místa a mluvil se spoustou lidí. Co ho nejvíc formovalo a jak se proměnil jeho pohled na život a na smrt? I o tom bude Petr Horký mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: with it. Teď už zprávy na 20. hodinu, ve studiu už je připraven kolega Václav Miller. Hezký páteční večer.
1: Dobrý večer. Pražští policisté udělovali pokuty za používání mobilu při jízdě na motorce nebo elektrokole. Premiér Babiš zkritizoval šéfa Senátu Vystrčila za cestu na Tajvan. Ukrajinský dron omylem explodoval v rumunském přístavu Konstanca. Zítra bude v Praze jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy, odpoledne přechodně zataženo, večer místy přehánky, výjimečně bouřky. Teploty 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští policisté při kontrolách motocyklů, mopedů, elektrokol a elektrokoloběžek tento týden udělili pokuty za skoro 60 tisíc korun. Zaměřili se třeba na používání mobilního telefonu nebo jízdu pod vlivem alkoholu. Nejčastějším prohřeškem byl špatný technický stav vozidla, říká policejní mluvčí Jan Rybanský.
3: Na podobné kontroly budou policisté navazovat i v následujícím období. Během této akce zkontrolovali celkem 94 jednostopých vozidel. 21 řidičům uložili příkazy na místě v celkové výši 57 tisíc korun. Dalších 10 řidičů oznámili příslušnému správnímu orgánu.
1: 11 hasičských vozidel a 23 posádek záchranářů měli včera taktické cvičení u pražské náplavky. Organizátoři tam simulovali srážku lodě a parníku. Hasiči na akci také poprvé otestovali fungování skupiny Teal Press, která má zrychlit předávání informací veřejnosti, říká mluvčí pražských hasičů Miroslav Hrezáč.
4: Snažíme se o to, aby jsme zefektivnili přenos informací mezi složkami na místě té mimořádné události a obyvatelstvem. Kvůli tomu jsme navázali spolupráci s Českou televizí a s Českým rozhlasem.
1: V případě reálné mimořádné situace by tak hasiči byli schopni připojit se přímo do živého vysílání. Cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS na Tajvan má podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO pro Česko negativní důsledky. Řekl to v Černé Hoře, kde je na jednání lídrů zemí Evropské unie a západního Balkánu. Podle Babiše by Vystrčil měl respektovat politiku českých spojenců.
5: Pan Vystrčil nepochopil, co to je politika jedné Číny. Čína už na to reagovala, proto vlastně žádný biznis Čínu, na rozdíl od ostatních, kteří tady s námi jsou, jako Macron, Merz, tam byl Meloni a všichni tam chodí, nemáme. A taky jsme jediná země z Latvii, která potřebuje víza do Číny.
1: Vystrčil naopak tvrdí, že jeho cesta na Tajvan byla pro Česko přínosná. Podle něj se třeba podařilo navýšit fondy pro investice českých a tajvanských firm. Vláda Vystrčilovi odmítla poskytnout pro cestu vládní letadlo. Šéf Senátu tam nakonec odletěl komerční linkou. Čína považuje Tajvan za součást svého území a hrozí mu vojenským zásahem, pokud vyhlásí nezávislost. Velení ukrajinského námořnictva potvrdilo, že námořní dron, který explodoval v rumunském přístavu Konstanca, byl ukrajinský. Kyjev oznámil, že o ztrátě kontroly nad tímto dronem Bukurešť včas informoval.
6: Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tichý na sociálních sítích napsal, že efektivní koordinace mezi Kyjevem a Bukureští zabránila ohrožení civilního obyvatelstva. Dron pak samovolně explodoval a nikdo nebyl zraněný. Velení ukrajinského válečného námořnictva v prohlášení uvedlo, že jeden z nepilotovaných ukrajinských člunů ztratil spojení s operátorem kvůli působení ruských prostředků radioelektronického boje. Jinými slovy, rušiček signálu. Rumunské vrtulníky teď pátrají po dalších asi 3 ukrajinských mořských dronech, které se na pomezí ukrajinských a rumunských vod pohybovaly. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Tenista Jakub Menšík prohrál s Němcem Zverevem 1-3 na sety a na Roland Garros skončil v semifinále. České fotbalistky remizovaly v kvalifikaci mistrovství světa v Praze na Žižkově s Albánií 1-1. Češkám patří před posledním zápasem druhé místo ve skupině, postup do baráže mají jistý. A zítra bude v Praze jasno až polojasno, ráno ještě ojediněle s mlhami, odpoledne se od jihozápadu přechodně zatáhne a večer se místy objeví přehánky, výjimečně bouřky. Noční a ranní teploty 10 až 7 stupňů, přes den stoupnou na 23 až 25. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr v bouřce přechodně zesílí.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Ještě stručně doprava, tak po 8. večerní už je provoz většinou v Praze a okolí a klidný, nemáme hlášené žádné zásadní informace. Snad nehoda ve Malšické ulici byla hlášena, dvě osobní vozidla, tak tady pokud ještě se odstraňuje, tak opatrně, šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je nabídka muziky po 20. hodině. Olivia Rodrigo. Budou tady Coldplay. A třeba Dua Lipa. A já jsem Petr Zejíček a přeji vám ze studia Rádia Praha hezký večer.

0: Ve štole Václav u Žampachu v Jílovém u Prahy vznikla jedinečná důlní ferata, vůbec první svého druhu v Česku. Nová zajištěná trasa vás ode dneška provede historickým dolem Pepř, kde se těžilo zlato už ve středověku. Zájemci tak mohou vidět podzemí, kam se běžně lidé nedostanou.
1: Vybavení je pevnou obuví, přelbami, čelovkami, rukavicemi. Půjdeme prý tak 3/4 hodiny, říká můj průvodce, geolog Pavel Škácha.
2: Jde se asi kilometr pěšky a pak se jede 0,5 kilometru vláčkem, než se jde k šachtě.
3: Takhle šikovně to mají.
2: Tak jsme zavřený, jo. Po cestě nebudete nic vystrkovat ven.
3: Jasně.
2: Ani kameru, nic.
1: Teď se tady oblékáme už na tu feratu, to znamená sedák i ten prsní úvazek.
4: Jiří Hovorka.
1: Odkud jste vlastně dorazil?
4: Já jsem z Děčína a dělám tam průvodce na feratě.
1: Takže můžu být jistá, že teď to, co budu mít na sobě upevněné, uvázané, že to bude správně.
4: Že to oblékám někdy i několikrát denně.
1: A jste zvědavý sám na tu feratu tady?
4: No, rozhodně.
1: Nemůžu tam spadnout, že ne?
2: Ne.
1: Vladimír Pravda, další člen party, která si pořídila tady tu štolu, je to tak? Ne. Takže teď dostaneme školení.
5: Samozřejmě být vždycky zajištěný minimálně na jedné karabině, řádně nasazenou přilbu, co je nejdůležitější, dodržovat si odstup.
1: My jsme tady přišli k té feratě, Pavel Škácha nám jde přiblížit, teď nahoru vidíme tady takový komín.
2: Jsou tady stupačky nainstalované a důležité je, že je to původně komín, který sleduje tu zlatonosnou žílu Šlojíř na další patro, zhruba nějakých 70 metrů nad námi.
5: Takhle.
1: Přiznám se, že nikdy mě nenapadlo, že 70 metrů je tak dlouhých, ale za mě teda zážitek. A teď už se nám tady otevírá ten nádherný, úžasný prostor.
2: To už je ze století 14. někdy z okolo poloviny 14. století. S trochou nadsázky se dá říct, že tady těžili zlato pro svatováclavskou korunu.
1: Tady, co se tam tak leskne? To není pyrit, ale skutečně zlato.
2: Tohle je už ryzí zlato.
1: Tak kolik to má? 2 mm na 2?
2: No, tak 2 x 0,5 mm možná. Ale ono, samozřejmě, kdybych si vzal kladívko, což tady nesmíme dělat a nechceme, a začal bych tu žilu rozebírat, tak tam jich bude určitě víc pod tím, ale my tyhle ty místa chráníme, protože jich tady nezbylo tolik. Tady se zastavíme a zasneme si světla a uvidíme něco, co bychom se světlem neviděli.
1: O, tady jsou fosforeskující takové prameny, jak kdyby tam byly takové ledopády.
2: Tady svítíme UV světlem na kalcitové krápníky, krásně fluoreskujou.
1: Tak a já už jsem si myslela, že to nejhezčí máme za sebou a teď přichází neuvěřitelný obrovský prostor.
2: Na výšku to bude mít podle mě okolo 100 metrů. Postupně zvětšovali ten prostor, protože tam byla furt nějaká ruda, až tady vznikla tato gigantická díra a pojmenovali ji koryto.
1: A kdo by se chtěl objednat na feratu?
2: Na stránkách www.jilovskezlatedoly.cz je možné se objednat.
1: Za mě to určitě stojí za to. Z dolu Pepř v Jílovém u Prahy, Věra Hájková, Český rozhlas.
6: Praha žije výlety.
7: Praha žije výlety.
6: Vinyl.
8: Každé pondělí na Rádiu Praha.
9: Na Rádiu Praha.
6: Zpátky do osmdesátek. Dire Straits a Brothers in Arms.
9: Vinyl.
6: Nebo Supertramp, Famous Last Words. Dire Straits nebo Supertramp. Vyberte si u nás na Facebooku.
10: It's so

0: Kaching.
1: Kaching, tak to byla Shania Twain na rádiu Praha. A tak co nabídneme po deváté večer? Máme pátek, takže jako každý pátek to bude náš pravidelný hudební speciál Rok je náš. Po zprávách po 21. hodině tedy ve studiu Ilja Kučera mladší. No a 55 minut rokové muziky z domova i ze světa. Já jenom tak trochu naznačím, naťuknu, na koho se můžete konkrétně těšit, tak určitě tady budou Yes, G. Troutal, taky třeba Def Leppard, legendární Kysáci a z té domácí scény se můžete těšit na Michala Pavlíčka.
2: Večerní Praha
3: a Petr Zajíček.

0: Autonomní roboti, vozítka nebo celé systémy se postupně rozšiřují třeba i do skladů a logistických center. Ušetřit tak mohou třeba pracovníkům i desítky kilometrů nachozených po skladu nebo cenné minuty hledání zboží. Proti západním zemím ale Česko v robotizaci skladování zaostává.
1: Jsme v hale velkoskladu a před námi jsou hliníkové konstrukci ve vysokých až 6-metrových sloupcích vyskládané plastové bedny, takzvané biny. Nad nimi jezdí jako věž na šachovnici zhruba rychlostí běhu roboti. Jde o takzvaný systém Autostore, kterých je v Česku a na Slovensku asi 20. A ukazuje mi ho Jindřich Kadeřávek ze společnosti Element Logic.
2: Nahoře jezdí tyto červená vozítka, roboti, kteří pikují jednotlivé biny a dováží je vlastně k pikovacím portům tady na čele. Ta unikátnost toho řešení je v tom, že vlastně využívá 100% kubických hmoty toho skladu. To znamená, nemáte žádné uličky, nemáte žádný volný prostor.
1: Systém pak vyhodnocuje, jak rychle a plynule vyzvedávat jednotlivé boxy, které pak doručí na stanoviště skladníkovi.
2: Vyzvedne z té bedinky daný počet artiklů, položek, potvrdí a ten bin odjíždí dál.
1: Pořízení takové technologie vyjde podle velikosti skladu a počtu robotů od zhruba 25 milionů až do stovek milionů korun. Podle Jindřicha Kadeřávka se tak může vyplatit i malé nebo střední firmě s obratem vyšším než 200 milionů korun ročně. Automatizace skladů může vypadat třeba i tak, že mezi regály jezdí autonomně po svých cestách vozítka, která rozvážejí europalety se zbožím, popisuje Petr Pohnán z firmy Mecalux.
3: Má nějakou kolejnici, nějaký senzory, je řízený chytrým softwarem a ten software přesně ví, jakou paletu z jakého místa kam je potřeba dopravit.
1: Automatizace tak řeší například nedostatek skladníků nebo snižuje chybovost při skladování. Návratnost v řádu jednotek let se začíná vyplácet už i menším firmám.
4: Cílem je, aby lidé nechodili po skladu, ten režim je přivez mi zboží, já s ním něco udělám a dávám ti ho dál na robot.
1: Vysvětluje šéfredaktor odborného magazínu Systémy logistiky Stanislav Břeň. Celkově ale zatím automatizace a robotizace v Česku podle Asociace pro inovace v logistice zaostává, říká její mluvčí Barbora Škrobánek-Počková.
5: Pouze 5 až 8% skladů je automatizováno robotickými technologiemi, což je stále méně než v západních zemích.
1: Celkově skladovacích a logistických center v Česku přibývá. Podle Industrial Research Forum se například plocha velkoskladů v pronájmu za posledních 10 let zdvojnásobila na necelých 14 milionů metrů čtverečních. Jakub Vik, Český rozhlas.
6: Pražákům je hej na Rádio Praha.

I přesto všechno doufám, že můžu žít časem minulým. V tichu, které sílí, vracím se do chvílí, které snad mě

škrede zbytky síly vymývá schované pro noci zklamané.

0: Přiblížila se nám 21. hodina, jsou tady další dnešní zprávy ve studiu Václav Miller. Příjemný páteční večer.
1: Dobrý večer.
2: Vedení sněmovny je kompletní, čtvrtou místopředsedkyní se stala poslankyně hnutí STAN Urbanová. Program v knihovně Václava Havla do konce měsíce ohrožen není, její další fungování ale zůstává nejasné. 91letý Čech se zřítil a zranil na rakouském Grossglockneru. A zítra bude v Praze jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy, odpoledne přechodně zataženo, večer místy přehánky, výjimečně bouřky. Teploty 23 až 25 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Poslední čtvrtou místopředsedkyní sněmovny je Barbora Urbanová z hnutí STAN. V tajné volbě dostala hlasy opozičních i koaličních poslanců. Potřebovala jich nejméně 87, dostala 126. Jako nová místopředsedkyně doplní komory parlamentu. Poděkovala Urbanová za dodržení dohod mezi poslaneckými kluby, které umožnily její zvolení.
4: Nabízím konstruktivní a poměrně funkční vedení poslanecké sněmovny. Mám zkušenost vyjednávání jednacího řádu, to znamená, že ty procedury znám a myslím si, že spousta z těch poslanců, kteří tady byli i minulé volební období, mě znají jako velmi konstruktivní političku, která se vždycky u všech legislativ, u kterých stála, snažila najít nadstranickou shodu a to si myslím, že poslanecké sněmovně pomůže.
2: Poslanci dnes také zvolili 6 radních České televize. Své posty obhájili třeba bývalý hokejista a politik Jiří Šléger nebo moderátor Luboš Veselý. Nově v radě zasedne například bývalý poslanec ANO Stanislav Berkovec. Samotné volbě předcházela dlouhá debata, ve které se poslanci přeli, jestli budou o radních hlasovat tajně nebo veřejně. Nakonec se rozhodli pro veřejnou volbu. V ní neuspěli například stávající radní Pavel Matocha a Roman Bradáč, které nepodpořila koalice ani opozice. Program knihovny Václava Havla pokračuje podle plánu do konce měsíce. O její další budoucnosti by mělo být jasno během letních prázdnin. Českému rozhlasu to řekl člen správní rady David Dušek z hnutí STAN. Po odchodu mecenášů, zaměstnanců a také zakladatelky Dagmar Havlové chce usilovat o získání práv k názvu knihovny Václava Havla i k její činnosti. Na vyřešení situace má podle svých slov zhruba 2 měsíce, kdy bývá instituce tradičně uzavřená.
5: To znamená, že my máme relativně prostor během července, srpna připravit restrukturalizaci knihovny. Podařili se nám uskutečnit v nejbližších dnech ty kroky, které povedou k jakési stabilizaci statutárních orgánů.
2: Dagmar Havlová své rozhodnutí vysvětlila tím, že už nemá sílu dál řešit vyhrocenou situaci kolem knihovny Václava Havla. Připomeňme, že letos uplyne 90 let od narození dramatika a prvního českého prezidenta Václava Havla. Knihovna se na připomínce tohoto výročí měla podílet. Na Grossglockneru, nejvyšší hoře Rakouska, se zranil 91letý Čech, informovala o tom dnes agentura APA. Podle ní se zřítil ze strmé stráně nad horskou chatou na území východotyrolské obce Kalis. Podle policie chtěl pozorovat místní potok a na prudkém svahu spadl z výše kolem 25 metrů. Muže s podezřením na těžká poranění hlavy z místa transportoval vrtulník do nemocnice v Innsbrucku. Tam ho čeká další vyšetření. Tenista Jakub Menšík na finále Roland Garros nedosáhl. S Němcem Alexandrem Zverevem prohrál 1-3 na sety. V Paříži ale vybojoval nejlepší výsledek v kariéře. Řada tenisových expertů mluvila o překvapení, že na takový úspěch dosáhl na pomalejší antuce. Proto má Menšík vysvětlení.
6: Proč se všude říká, že antuka je můj slabší povrch? Celé dětství jsem odehrál na antuce. Jsme z Česka, že jo, víme, jaké tam jsou podmínky a kde turné se odehrávají, takže já vždycky jako 8 měsíců v roce jsem hrál na antuce, takže bych řekl, že antuku mám vlastně jako pod kůži, je to povrch, na kterém jsem vyrůstal, ale samozřejmě o moje herní pojetí nemělo by to dávat smysl, že jo, ale nějakým stylem se mi to daří.
2: Kateřina Siniaková postoupila v Paříži do finále deblu. S Američankou Townsendovou deklasovali kanadsko-brazilskou dvojici Dabrovská Stefaniová 6-0 a 6-1. Siniaková zabojuje v neděli o svůj 4. titul na Roland Garros a celkově o 11. grandslamovou trofej. A zítra bude v Praze jasno až polojasno, ráno ještě ojedinělé s mlhami, odpoledne se od jihozápadu přechodně zatáhne a večer se místy objeví přehánky, výjimečně bouřky. Noční a ranní teploty 10 až 7 stupňů, přes den stoupnou na 23 až 25. Slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr v bouřce přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
3: Rádio Praha. Rok je náš. Rok je náš.

Novinkou s příznačným názvem Born to Rock zahájila kanadská kapela One Groove naše další setkání ve vysílání Radia Praha v pořadu Rock je náš. Pročiž vás jako obvykle vítá Ilja Kučera mladší a slibuje 55 minut bytostně rockové muziky domácí i zahraniční, archivní i aktuální. Novinkou jsme začali, tak teď na chvilku skočíme do minulosti. Tady je britská kapela Marillion a jejich písnička Power z roku 2012.

0: Americká rocková kapela Young the Giant právě vydala své nové album Victory Garden a my si z něj poslechneme písničku Evergreen.
1: Rock je náš.

Se silovou skladbou I Walk a Line to byla americká kapela Toadies, která se po dlouhé 20-leté pauze přihlásila s novou nahrávkou. No a po silovém americkém garážovém roku teď přichází čas pro trošku nablízkaného britského art roku. Poslechneme si kapelu Yes, a to sice ve skladbě News

0: No a teď je čas sáhnout po nějaké ostřejší rockové novince. Americká hardrocková skupina Hardline vydala své v pořadí 8. album. To album se jmenuje Shut a je opravdu pořádně nadupané. A my si z něj poslechneme písničku Welcome to the Tundra.
1: Rock je náš.

0: Michal Pavlíček a jeho skladba Fialový berle z aktuálního 70kového alba Na obzoru, které vydal z jara roku 2026. A od rockového klasika tuzemského teď k rockovým klasikům zahraničním. Tady jsou Jethro Tull a skladba Mrs. Tibbetts z roku 2022.
1: Rock je náš.

0: kapelou Jethro Tull jsme se vrátili do roku 2022 a v tomhle roce se ještě chviličku zdržíme, protože v témže roce vznikla také skladba kapely Def Leppard All We Need, kterou si teď poslechneme.
1: Rádio Praha, rok je náš.
2: Rok je náš.

S kapelou Kiss a melbournskými symfoniky a dávným velkým hitem I Was Made For Loving You jsme se dostali až k okamžiku, kdy je na čase se loučit. Proč za poslech upřímně děkuje Ilja Kučera mladší a těší se na slyšenou opět za týden, kdy rok bude opět náš.

0: Ciny. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Zpátky do osmdesátek. Dire Straits a Brothers in Arms. Nebo Supertramp, Famous Last Words. Dire Straits nebo Supertramp. Vyberte si u nás na Facebooku.
1: Je 22 hodin. Veřejnoprávní média se v úterý dozví, kolik peněz dostanou ze státního rozpočtu. Novou ombudsmankou bude Eva Kostolanská, nahradí Stanislava Křečka. Kajakář Krejčí vyhrál v Troji závod světového poháru ve vodním slalomu. A zítra bude v Praze jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy. Odpoledne přechodně zataženo, večer místy přehánky, výjimečně bouřky. Teploty 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Český rozhlas a Česká televize by se v úterý měli dozvědět, z kolika penězi budou v příštím roce hospodařit. Oznámil to premiér Andrej Babiš z ANO. Přesnou částku řekne na schůzce s generálními řediteli obou médií. Rozhlasové a televizní poplatky plánuje vláda od příštího roku nahradit financováním ze státního rozpočtu.
3: Současný systém financování je podle Babiše zastaralý. Změna podle něj nezávislost veřejnoprávních médií neohrozí.
4: Všechny zákony zůstávají, nikdo neřeší ani obsah, ani studia. Jediný zákon, který se mění, je ten o penězích.
3: Podle předsedy odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků Jana Křemena ale stále není jasné, jak stát bude financování televize a rozhlasu garantovat.
5: Jinde ve světě ty garance jsou šestiletý, čtyřletý, osmiletý, ale i tam se ty pravidla hry nedodržují. Velice často dochází k snížení rozpočtu.
3: Vedení veřejnoprávních médií se změnou financování nesouhlasí. Odbory rozhlasu i televize a iniciativa veřejnoprávně jsou kvůli chystaným změnám od konce dubna ve stávkové pohotovosti. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
1: Úřad vlády formálně potvrdil převod některých agent ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva. Řekla to vedoucí úřadu Tinde Barta. Odbory úřadu vlády s přesunem agent závislostí duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů nesouhlasí. Byli dnes kvůli tomu v jednodenní stávce. Reorganizace podle nich ohrozí funkční systém a povede k odchodu zkušených pracovníků. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že ho stávka mrzí. Podle něj přesun podporu agent posílí. Novou ombudsmankou se stane dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. V druhém kole sněmovní volby porazila bývalou zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Lavrenčíkovou. Kostolanská ve funkci nahradí Stanislava Křečka. Ve vysílání Českého rozhlasu řekla, že právě na práci dosluhujícího veřejného ochránce práv chce navázat.
6: Bych chtěla navázat i na tu jeho komunikaci, spolupráci s veřejnou správou, s lidskoprávními agendami, ale pokud se týká například i zlepšení činnosti, tak bych viděla být více, tedy aby kancelář i já byla více otevřena, komunikovat intenzivně s institucemi veřejné správy, s tiskem, přes média.
1: Ruský prezident Vladimir Putin zatím nevidí smysl ve schůzce se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra v reakci na Zelenského otevřený dopis. Putin některé jeho části označil za hrubé. Ukrajinský prezident včera v listu šéfa Kremlu vyzval, aby se spolu sešli a dohodli se na ukončení války. Moskva Ukrajinu napadla před více než 4 lety. Země se od té doby brání masivním vzdušným úderům, při kterých umírají i civilisté. Kajakář Jakub Krejčí poprvé v kariéře vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Povedlo se mu to v pražské Troji. Premiérový triumf si Krejčí před českými fanoušky užil o to víc.
7: To nejlepší první vítězství, co jsem si mohl přát. Já jsem si věřil, že to dopadne dobře a věřil jsem si, že tady na to mám a dokážu tady jezdit skvělý jízdy a to se mi potvrdilo a jsem hrozně rád, že to takhle dopadlo.
1: Jiří Prskavec obsadil ve finále 11. místo. Mezi ženami byla z Češek nejúspěšnější 10. Amálie Hilgertová. Triumfovala Australanka Jessica Foxová. Zítra bude v Praze jasno až polojasno, ráno ještě ojediněle s mlhami. Odpoledne se od jihozápadu přechodně zatáhne a večer se místy objeví přehánky, výjimečně bouřky. Noční a ranní teploty 10 až 7 stupňů, přes den stoupnou na 23 až 25. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr v bouřce přechodně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

0: tramvaj dokáže jet až 70 km v hodině. Nový typ 52T je nejmodernější tramvaj, která momentálně po Praze jezdí. Nabízí více prostoru, světlejší interiér i nové technologie pro cestující i řidiče. Konstruktéři ji chtěli původně ještě delší, jenže pražské zastávky a křižovatky to neumožnily. Zajímavostí je také speciální tlačítko pro kočárky nebo softwarové omezení rychlosti právě na 70 km za hodinu. To je víc než u většiny starších tramvají.
1: Praha je nej. Rádio Praha.
2: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
1: Zóna 90.
2: Hodina hitů, která baví vás i nás.
1: To nejlepší.

Nalaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Český vzdělávací systém má velké rezervy v rozvoji socioemočních dovedností, hodnot a postojů. V mezinárodním šetření PISA před 4 lety skončili mladí Češi na předposledním místě v takzvaných měkkých dovednostech. Jejich význam je pro budoucí život a pracovní kariéru natolik významný, že by jejich rozvoj měli podle odborníků podporovat vlády i vzdělávací instituce. Jak je důležité umět v tomto rychlém světě zpomalit, netlačit na výkon a nebrat chybu jako problém? O tom bude dnešní Leonardo Plus. K poslechu zve Renata Kropáčková.
1: Leonardo Plus.
0: Mým hostem je dnes Eva Čechová z katedry autorské tvorby a pedagogiky Pražské divadelní akademie muzických umění. Vítej ve studiu.
2: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Hned na úvod musím zmínit, že se s Evou známe z různých kurzů živé pedagogiky a celoživotního vzdělávání, řečového projevu a podobně, tak proto to tykání. Damu má většina lidí spojeno s výchovou mladých, především hereckých nadějí, možná loutkářů nebo divadelních kritiků. Co dělá KATAP, vaše katedra?
2: Naše katedra autorské tvorby a pedagogiky má zvláštní místo v rámci divadelní školy. Ona nevede jen k herectví v klasickém smyslu, ale zkoumá člověka jako tvořivou a komunikující bytost. A nás zajímá, co se děje, když člověk opravdu jedná, mluví, tvoří, vstupuje do vztahu s druhými. A to na jevišti, ve třídě nebo v běžném životě.
0: KATAP založil dramatik Ivan Vyskočil, jeho žena Eva Vyskočilová pak vedla kreativní pedagogiku. Řekni trochu ty důvody, vlastně, co je k tomu přimělo.
2: Tak Ivan Vyskočil, dramatik, psycholog, pedagog, hlavně veliký experimentátor, tak přišel s myšlenkou autorského herectví a disciplín, jako je dialogické jednání nebo autorské čtení. A v nich nejde o hraní rolí, ale spíš o rozvíjení autenticity, vnímání sebe sama, partnera, situace, hlasu, těla a představivosti.
0: Jak zásadní byly tyhle dvě osobnosti pro vůbec i dnešní fungování a působení katedry?
2: Oba dva byly hodně důležití. Vyskočil, vtiskl KATAPu základní filozofii, a to je zkoumání dramatické kultury v nejširším slova smyslu. Prostě člověk v situaci. A tím pádem nešlo mu o divadlo jenom jako o estetický produkt, ale jako o způsob poznávání člověka a světa. Ten vliv byl mimořádný a přesáhl samotnou katedru. Ovlivnil nejenom pedagogy a studenty KATAPu, kteří tam teď působí, ale taky stovky lidí, kteří prošli zejména disciplínou dialogického jednání, a ty byly i z řad veřejnosti. A pro mnoho z těch lidí to byla úplně zásadní životní zkušenost, setkání s Vyskočilem, protože se potkali s vlastní autenticitou, s pozorností, schopností být v přítomnosti, vést dialog. Takže tahle přítomnost Vyskočila samozřejmě a způsob jeho práce určovali atmosféru katedry velmi silně a samozřejmě on je autorem celé té koncepce vzdělávání a učení. Eva Vyskočilová, jeho žena, tak ta byla zásadní osobnostní pro vznik a rozvoj celoživotního vzdělávání, kterému říkáme kreativní pedagogika, pedagogická kondice. A oba dva sbírali svoje životní zkušenosti jako vychovatelé v nápravných ústavech.
0: Vraťme se ještě k tomu dialogickému jednání s vnitřním partnerem, o kterém se dá říct, že byla vlastně taková hlavní parketa Ivana Vyskočila, se kterou s touhle disciplínou vlastně přišel. O co jde, protože to může být docela pojem těžko představitelný pro ty, kteří se s ním ještě nikdy nesetkali. Je to víc divadlo nebo spíš psycho? Dramaterapie.
2: Dialogické jednání není herecká metoda ani terapeutická technika. Je to svébytná psychosomatická disciplína, jak to takhle nazýval Vyskočil. A ta stojí někde na pomezí umění, pedagogiky, sebepoznávání. A Ivan Vyskočil trval na tom, že nemá metodu a nemá techniku. Říkával, že technika je na ovládání a že on nechce nikoho ovládat. A podle něj ani nikdo nechce být ovládán. Takže se vymezoval vůči technikám taky proto, že jemu šlo o tvorbu a vzájemnost a kontakt. A tam, když se používají techniky, jak říkal Vyskočil, tak příliš brzy vedou k výsledku. To znamená dřív, než bychom k němu organicky dospěli sami nebo společně. Takže spíš o tom svém přístupu mluvil jako o setkání. A
0: A cílem toho dialogického jednání je něco? Co je cílem dialogického jednání s vnitřním partnerem?
2: Já myslím, že tam jde o navázání vztahu sama se sebou. Pracujeme tam s pojmem a principem vnitřního partnera, vnitřního dialogu, takže úplně jednoduše je to solová, dejme tomu nějaký typ improvizace. A vychází z úplně jednoduché situace. Člověk vstoupí do prázdného prostoru a začne mluvit a jednat sám se sebou a se svým takzvaným vnitřním partnerem. Nejde ani o hraní rolí, nejde ani o nějakou introspekci v psychologickém smyslu, ale vlastně o nějaké učení začít být citlivý k tomu, co se právě teď a tady děje, ale v rámci těla, řeči, představivosti, emocí, rytmu myšlení a pak reakcí na tu situaci teď a tady. Takže to má blízko k divadlu, protože pracuje s přítomností, jednání, hlasem, tělem a komunikací, ale zároveň to prostě není divadlo ve smyslu vytváření nějaké postavy nebo inscenace. Nedělá se to pro ten tvár, ale pro samotný proces zkoušení. V něčem to může připomínat dramaterapii, ze které vyskočil Čerpal a byl také u jeho zrodu, u zrodu tohoto oboru. A to může připomínat, protože člověk objevuje svoje způsoby komunikace. A primárním cílem prostě není ani léčba, ani terapie. Leda, že by si to takhle někdo sám zvolil. Těch možností je spousta, jsou dost individuální.
0: Je určeno dialogické jednání s vnitřním partnerem pro každého, nebo vyloženě je to o tom zájmu, o chuti, že to chci zkusit a přijít tomu na kloub, co to je, nebo to skutečně může být, i když si říkala, že to není technika, ale že opravdu to může dát komukoli cokoliv.
2: Já myslím, že ne komukoliv. Jak to říkáš tomu, kdo si sám přijde se svým zájmem, koho to na tu naši katedru nebo k téhle disciplíně, k tomu zkoušení přivádí. To je zásadní rámec, aby se vytvářely vůbec podmínky pro to jeho vlastní rozvíjení. To je předpoklad k tomu, aby stále posiloval vůli to zkoušet dál. Takže já si třeba neumím představit, že by tahle disciplína byla nabízená nějak paušálně nebo byla předepisovaná na nějakých školách jako osobnostní rozvoj. Má to svoje úskalí. Myslím si, že je velmi správné, že to pořád vedou ti, kteří tou disciplínou prošli, spolupracovali s Vyskočilem a věnují se tomu kondičně a dlouhodobě jako asistenti. Takže tato disciplína je nezařaditelná nebo těžko zařaditelná a tím je taky, v tom je její síla. Jde o vytvoření bezpečného prostoru, kde člověk může pomalu, postupně se sklidňovat a objevovat svoji autenticitu a taky spontaneitu, kontakt se sebou a to se potom promítá do jeho umělecké tvorby nebo do pedagogiky, komunikace, do běžného života.
0: Když jsme zmínili pedagogiku a taky padlo slovo kondice, tak za tímhle spojením, jestli to říkám správně, zase stojí Eva Vyskočilová za pedagogickou kondicí, protože a opravně, jestli tam jsou nějaké nedokonalosti v tom, co teď řeknu, chtěla být učitelkou, ale vlastně paradoxně komunisté jí k tomu úplně nepustili nebo jí to nedovolili vykonávat, ale povolili jí vědeckou práci a ona se věnovala učitelům a já měla nedávno možnost shlédnout i vzácné záběry, kdy ke konci života vlastně vzpomíná, proč se zabývala osobností pedagoga. A mě tam zaujalo, že líčí, co možná platí stále, že vlastně učitele z jejího pohledu ona litovala, protože každý si na ně dovolí. Ředitel, inspektor, rodiče, teď i děti. A právě v tom kontextu začala mluvit o té pedagogické kondici. Tak co si pod tím představit?
2: Eva Vyskočilová vnímala, že učitel není jenom předavatel učiva, ale člověk, který je neustále v náročné mezilidské situaci. A myslím, že právě proto jí zajímala osobnost pedagoga a tenhle ten typ kondice. A tím nemyslela nějaký výkon nebo profesní efektivitu v dnešním slova smyslu, hlavně manažerském smyslu, ale spíš o takovou celkovou lidskou způsobilost být v kontaktu. Se sebou samozřejmě, s žáky, s kolektivem, s danou proměnlivou situací. A všímala si toho, jak učitel pracuje celou svou osobností. Takže na pozadí normalizační pedagogiky, která byla velice rigidní, schematická, samozřejmě neumožňovala žádné experimentování, tak ona experimentovala s hlasem a tělem. A zkrátka šlo jí o tenhle ten typ živého kontaktu. A dělala to na poli pedagogického výzkumu. Její výzkumy byly velice vzácné. A ptali se na to, čím vlastně učitel doopravdy upoutá pozornost. Čím to je, že učitel, když na žáky mluví, tak některý z nich to pole pozornosti vytvoří a nemusí to být žádný velký herec a talentovaný člověk a jiný, byť třeba s těmito talenty, tak třeba tohle pole pozornosti, vstřícnosti a tak dál nevytváří. A to je zajímavá otázka, nadčasová, velice aktuální.
0: Myslím, že určitě, protože ta motivace dětí často chodí ze školy, že prostě vlastně to nebaví, takže to je určitě na místě se tím zabývat. Učitelé jsou vlastně jako povolání nejvíce ohroženi takzvaným syndromem vyhoření. Na to jsou data a výzkumy, zvlášť teď ke konci školního roku je známý pojem červnová učitelka, která má specifické rysy. Je cestou k tomu, jak předcházet vlastně tomu vyhoření, to, že pak práce s dětmi už není pro učitele naplňující a prostě to se tam všechno hned odráží. Je to nějaký osobnostní rozvoj nebo co se v tomhletom směru osvědčilo?
2: No, k té pedagogické kondici, vlastně my o tom mluvíme jako o něčem, co je potřeba rozvíjet podobně jako třeba hudebník rozvíjí citlivost hudební nebo herec svůj přítomnost, takže nejde jenom o metodiku výuky, ale právě tu schopnost být živě přítomen. A nestratit autenticitu, nezatvrdnout prostě v nějakých profesních stereotypech. A ten učitel je skutečně pod tlakem. V dnešní době si myslím z mnoha stran. A vlastně i v těch měkkých dovednostech mám pocit, jako kdyby měl podávat nějaký výkon. Úplně ve všem. Prostě ten tlak je nejenom od systému nebo vedení školy, ale od rodičů, společnosti, od dětí. Sám rodič na sebe klade svoje výkonnostní požadavky a nároky, si myslím, dnešní rodič. Já nevím, jestli má učitel být pořád zároveň odborník, psycholog, organizátor, mediátor, morální autorita. Takže když jsme mluvili o docentce Evě Vyskočilové, tak ona si uvědomovala tenhle tlak. A ptala se, kdo vychová vychovatele.
0: To je prostě asi věc celoživotní, dejme tomu, když se někdo upíše k učitelství, tak tu pedagogickou kondici vlastně potřebuje stále a stále na ní musí pracovat.
2: Když má k tomu podmínky. Myslím si, že je důležité, aby učitelé si je nějak vytvářeli sami, ať už jsou v jakýkoliv škole, ať už jsou v jakýmkoliv systému. Je to prostě na každém člověku.
0: Ty jsi se zároveň rozhodla právě založit takovou odnož Katapu živou pedagogiku, kde už se dostáváme k těm konkrétním věcem, jakým směrem se vydat, jak třeba zapracovat právě na té pedagogické kondici. Co tedy nabízíte? Jaké možnosti máte?
2: Tak podle mojí zkušenosti se osvědčuje, že nejsou jenom techniky time managementu nebo návody na psychohygienu, i když jsou samozřejmě pomáhající. Ale pro učitele je vlastně mnohem důležitější vytvořit prostor, kde můžou znovu zažít právě možnost sdílení, experimentování bezpečného, bez tlaku na ten výkon.
0: Právě k tomu možná i učitelům poslouží živá pedagogika odnož Katapu. Co vlastně tě k tomu přimělo ji založit a jaké možnosti nabízíte?
2: Tak pro mě je to přirozené pokračování toho, co jsem na Katapu dlouhodobě zažívala a co jsem zkrátka viděla jako potřebné i mimo tohle akademické prostředí. A já jsem si vlastně na naší katedře znovu a znovu potvrzovala, jak silně může být tvořivý a tenhle psychosomatický přístup pro lidi, kteří učí, jak může proměňovat ten jejich buď nově hledaný, anebo nově dotazovaný, nově ověřovaný způsob, jak učí, jak komunikují nebo jak vedou skupinu. Každopádně mnoho lidí z řad učitelů nebo lektorů nebo lidí z pomáhajících profesí hledá prostor, kde by mohli obnovit tu svoji vlastní energii, autenticitu, radost práce, nejenom získat další metodické návody, No a proto vznikla živá pedagogika. A já jsem chtěla vytvořit tohle prostředí, které propojuje kreativní pedagogiku, psychosomatické disciplíny v práci s hlasem, tělem, řečí, improvizací, reflexí komunikace a reálnou zkušeností současných pedagogů, s čím se opravdu potkávají. Místo, kde se může člověk trochu nadechnout a vrátit se k tomu, proč svoji práci vlastně dělá, a zároveň, kde se může profesně rozvíjet a inspirovat, co se týče i té metodiky. Takže my propojujeme umělecké vzdělávání s praxí učitelů, a to všech oborů a všech zaměření. A pro učitele literárně dramatických oborů a všech estetických výchov nabízíme metodicky vystavěné lekce, různá cvičení, inspirativní postupy, která čerpají z hereckých cvičení a z uměleckého vzdělávání. Hlavně podporujeme třeba schopnost učitele být živě přítomen v situaci, reagovat tvořivě, nebo pracovat se vztahy, se skupinovou dynamikou, nebo s tou vlastní pedagogickou kondicí, se vlastní energií. Takže to je hodně zážitková práce skrze zkušenost, sdílení a skrze aktivní tvorbu. A důležité je, že živá pedagogika není uzavřená jen pro pedagogy dramatické výchovy nebo lidi z uměleckých oborů. A stejně tak kreativní pedagogika DAMU. Protože u nás se potkávají různí učitelé z alternativních škol, z klasických státních škol, ale taky lidé z kultury, herci, lidé ze sociální oblasti, z neziskového sektoru. A zkrátka zjišťujeme, že ty základní otázky jsou docela společné, to je jak nestratit citlivost, jo? Jak komunikovat autenticky, jak ustát tlak dnešní doby. Vůbec první věc, kterou děláme dlouhou dobu, že ty lidi zpomalujeme. Je to čím dál větší práce.
0: To já poznávám sama na sobě, jak je to těžké. Řekla by si, že vlastně učitel musí být hercem a že to herectví je jakýmsi předpokladem pro to být dobrým učitelem. Má to nějakou souvislost?
2: Má to velké pole souvislostí, velkou škálu. Vlastně mluví se i o tom, že pedagogické mistrovství a herecké mistrovství čerpají z velmi podobných zdrojů.
0: Eva Čichová z katedry autorské tvorby a pedagogiky Pražské DAMU.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Vzít chybu do hry, zpomalit, počkat si na podněty, to jsou pojmy, které se snadno řeknou, ale už hůře provedou. Setkala jsem se s těmito pojmy v rámci divadelní improvizace. Přednedávnem bylo například České ochotnické divadlo zapsáno na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Amatérských divadel je spousta, ale já se svého dnešního hosta Evy Čechové z katedry autorské tvorby a pedagogiky na DAMU ptám, v čem se od nich liší divadelní improvizace, které se vaše katedra a především tedy organizace Živá pedagogika také věnuje. Je to známá televizní partička?
2: Děkuju, to je zajímavá otázka. Myslím, že je dobré trochu zpřesnit, co je to improvizace, protože zdá se, že improvizace se velmi rozšířila a má několik rodin, které se často míchají, ale přitom vznikaly nezávisle. A všechny tyhle směry učí člověka být v situaci, která není dopředu hotová. Jenom každý ten směr to dělá trochu jiným způsobem. Od sportovní hry až po velmi jemnou práci s vlastním bytím. Takže já asi musím jenom uvést Theater Sports, což je takový, řekněme, divadelní směr, který vznikl v 70. letech v Kanadě. A jeho divadelní zázemí bylo Loosemoose Theatre Company v čele s Keith Johnstonem. A to byl režisér, který zkrátka rozvíjel jiný způsob výchovy herců. Potom tam byli ještě kanadští improvizátoři jako jeho spolupracovníci, jako třeba David Shepard a další členové. A ty propojili tento formát vlastně se sportovním rámcem, s takovou jako soutěžní improvizací, která je srozumitelná publiku. Johnstone do toho vložil svůj pedagogický tréninkový systém, práce s pozorností, se statusem, spontaneitou. A cílem bylo dělat show a a zároveň vytvořit formát, kde se improvizace trénuje veřejně z pravidly pod takovým jako zdravým tlakem publika. Takže byla to laboratoř spontaneity, ale zasazená teda do tohohle typu show. Potom máme Theater Games.
0: To je zase už jiný směr, tedy divadelní
2: improvizace. Ano, protože tam se vlastně jako jiná, řekněme jiná škola, jiná zakladatelka Viola Spolin, to byl jako divadelní pedagog americký, ale ta vznikla už v 40. 60. letech. A ona se původně angažovala v sociální práci s dětmi imigrantů v Chicagu. A zkrátka její klíčová otázka nebyla, jak dělat divadlo, ale jak umožnit lidem hrát si, komunikovat, učit se skrze hru bez strachu z hodnocení. Jo. Tak z toho vznikly Theater Games, které ona spíš spojila, nebo z toho udělala pedagogický nástroj, nežli estetický styl. A my tady teda mluvíme také o nějakých krátkých formách a long formách a mezi nimi je také rozdíl.
0: Jaký v tom čase? Kolik dostanou účastníci improvizace?
2: Přesně tak. Podle toho, kolik času máte na to, abyste z neurčité situace vytvořili nějakou konkrétnější, abyste reagovali na podněty, tak tam ten čas hraje určitou roli, ale nejenom. Takže krátké a dlouhé formy, zkrátka krátké formy, to si představte na od 2 do 10 minut, long formy třeba 20 minut, někteří třeba i 90 minut, záleží opravdu na formátu. A pak bych asi jmenovala v tom poli improvizace, která se tady dělá, rozvíjí, tak je tady Jaroslav Dušek a jeho škola, řekněme, to je improvizace hledání tématu. Jaroslav Dušek taky dělal kdysi dialogické jednání, taky je to někdo, kdo, řekněme, se už blíží tím svým formátem k tomu, čím se zabývá katedra autorské tvorby a pedagogiky. On zkrátka tu svoji improvizaci má založenou na postupném naladění prostoru, společné hledání témata z publika nebo z dané situace. Pracuje s asociací, s tichem, s významem. Takže řekněme, že on vlastně dává důraz na ten vědomý proces spolutvoření tématu. A dialogické jednání, které teďka tady taky tematizujeme, mluvíme o něm, tak to je specifická, řekněme, nedivadelní improvizace. Čerpá z divadelních principů. Ale řekněme, že je úplně mimo všechny tyto proudy naprosto. Rozhodně se neslučuje s improvizační ligou nebo s divadlem, nebo s improvizací krátkých forem, s těma short formama nebo s divadelními sporty. Naopak, je v něčem úplně protichůdná. Je zajímavé vlastně absolvovat obojí. Já jsem tady v roce 2000 společně s Míšou Puchalkovou a dalšími členy, kteří jsou teď moji kolegové, jako Jana Machalíková, Jitka Kulhavá a další vynikající osoby a lektoři improvizace, tak jsme to tady zakládali, tu improvizační ligu v roce 2000. Ve stejném roce jsem začala studovat na katedře autorské tvorby a pedagogiky. A zažívala jsem velmi bohatý rozpor těchto dvou přístupů a vlastně k divadlu, k času, k improvizování, k rozvíjení tématu. Takže proto to tady trochu porovnávám a velkou potřebu to odlišovat. Dialogické jednání má zásadní rozdíl v tom, že to není ani scéna, ani show. Cílem není vytvořit tvar pro diváka. Není tam nějaké zadání typu scénka na téma, třeba divácké, nebo to téma vlastně vzniká z vnitřního dialogu, z tělesného impulzu, opravdu se tam pracuje s tělovým napětím, s gestem, vzniká z reálné situace teď a tady u každého jednotlivého hráče. A taky je v dialogickém jednání důležitá sdílená přítomnost v té skupině. A o tom by se dalo opravdu mluvit hodně dlouho. Každopádně dneska existují pojmy, které se dostávají jakoby do těch trendů pedagogiky a i divadelních tréninků, jako je vtělená praxe, nebo situační vnímání, nebo process-based creation. To znamená, že je tam orientace ne na výsledek, ale na proces, nebo sdílená přítomnost. Hlavně ta vtělená zkušenost předávaná. Tak tohle jsou pojmy, které v dialogickém jednání jsou v podstatě rozvíjené už mnoho a mnoho let, už v podstatě 30 let, nebo od té doby, co to vyskočil, založil.
0: Když ale se vrátím k té divadelní improvizaci, tak já znám případy, kdy vlastně ji doporučil lidem i psychoterapeut. K čemu je dobrá Pro koho to je a co rozvíjí divadelní improvizace? Je třeba vhodná i pro děti a dospívající, protože často mluvíme v poslední době o krizi duševního zdraví právě tady v těch věkových skupin, tak jestli i jim může nějak pomoci?
2: Jo, je to krásný. Třeba když teďka porovnáváme, co se týče práce s mládeží, když porovnáváme dialogické jednání a tyhle krátké formy, tak já například bych opravdu doporučovala právě improvizaci s pravidly, které odstraňují tlak na výkon, ale zároveň je tam ta výzva. A mladí lidé velmi rádi mají pravidla, hranice, výzvu. Jasnost a zřetelnost. A v rámci toho taky se setkají s neurčitostí, také se setkají s tím teď a tady. A já mám krásnou zkušenost právě z ateliéru živé pedagogiky a tvorby, kdy jsem pracovala s mládeží v našem semináři ImproTeens. A bylo to dost brzo po covidu. Přijala jsem tam i studenty, které jsem předtím třeba neviděla. Bylo to někdy i na zavolání rodičů, kde řekli, můj syn, moje dcera by potřebovali vstát z gauče třeba. Ale v tom smyslu jsou uzavření i díky tomu covidu. Že mají pocit, že mají strach, že nedokážou se zařadit zpátky do toho školního procesu. To byly zázraky, co se tam děli v té divadelní improvizaci. Takže oni začali vlastně komunikovat, začali se uvolňovat k tomu, že můžou, že tam není ta chyba, že tam není ten tlak. Že se naopak s tou chybou takzvaně pracuje vědomě a v podstatě se zahrazuje jako součást toho procesu. Zkrátka po tomhle semináři, řekněme dvousemestrálním, tak odcházeli k údivu svých rodičů, dokázali vlastně vytvořit improvizované situace na jevišti, být silní v hlase, upevňovali svoji identitu, sebevědomí a pracovali v kolektivu. Takže krása. Určitě doporučuju krátké formy pro práci s mládeží. Málo kdo to umí učit, dobře a citlivě, ale myslím si, že to má veliký smysl.
0: Když by ale přece jenom byl někdo soutěžní typ, existuje něco i jako improliga, co jsem myslím zmínila taky, kde se nějak soutěží, nebo jak moc je to rozšířené, o co tam jde, že vlastně dva týmy proti sobě vlastně improvizují? Je to něco na tenhle ten způsob?
2: Mm-hmm. Když jsem mluvila o těch divadelních sportech, které jsme tady zakládali v roce 2000 se skupinou Praliny, Pražská liga v improvizaci nyní, to už neexistuje, ale kolegové pořád vlastně se tomu věnují v různých svých skupinách, tak tam jde o soutěž a vlastně i ten divadelní formát je zápas v improvizaci. Takže je tam skutečně rozhodčí, který píská takzvané chyby. Je to celá ceremonie, je tam nějaký coaching těch hráčů. Velmi tam působí a programově ten adrenalin publika, že ty situace vznikají teď a tady. Je tam hlasování. Hlasování pro ten, který tým, který se zkrátka trénoval v tom partnerství na jevišti a právě proto spolu můžou hrát třeba dva týmy, které se nikdy nepotkaly. Tak to jsou zápasy v improvizaci. No, tak to jsem taky dělala. To je hra na hru. To je vlastně jakoby programově takhle dělaný. Ale myslím si, že mnoho lidí, kteří projdou zápasy v improvizaci a mají třeba divadelní cítění a talent, tak je to přirozeně vede, řekněme, pro mě zajímavějším formám. A to může být právě ten autorský tvar nebo dialogické jednání, kde člověk se setká s tou neurčitostí ještě v širším formátu, volnějším, kde přichází na svoje vlastní téma, které není zadávané a které může jít, řekněme, víc do hloubky a víc k němu. Takže to není vždycky jenom humor pro publikum a pro někoho druhého. Někdy tyhle krátké formy vedou k předvádění a právě k tomu výkonu, aby jsem byl pro někoho nějaký. Takže to je nějaké úskalí, záleží na tom, jak je to vedeno, jak vypadá ta forma divadelní, těch je opravdu velké množství. Ale můj šálek kávy prostě leží spíš v tom autorském přístupu nebo vyprávěném divadlu.
0: No a tvůj šálek kávy je možná i v dokumentárním divadle, které rozvíjíte ve spolku Tisíci hran. Proč vlastně vznikl, kdy, co je jeho náplní?
2: Tisíci hran je nezisková organizace, je to také divadelní uskupení a zabývá se minulostí a vyprávěným divadlem, dokumentárním autorským divadlem. My pracujeme s neherci, dlouhodobě, pečlivě a pomalu. A vedeme je právě na základě učení katedry autorské tvorby a pedagogiky k tomu, aby si přicházeli na svoje vlastní témata. A oni je potom také sdělují publikum. A ten rámec je 20. století a jeho historie. složitá, komplikovaná a velmi blízká. Je nedávná a je pořád živá. A my máme pocit, že velmi naléhavý pocit, že vyprávění příběhů právě o minulosti má veliký smysl pro to, co se děje teď. A že to má smysl hlavně pro mladé lidi. A myslíme si, že dějepis a vůbec dějiny se dají se učit živou formou. Pro dnešní mládež hledáme momenty, které by opravdu vtáhly, které by se jich týkaly. A proto s těmi neherci zpracováváme jejich příběhy z každodennosti. To znamená, jak se žilo třeba v 50. letech. Co se dělo ve škole, co se dělo doma. Každý má nějaký trochu jiný příběh. Jak to vypadalo v 70. letech za normalizace. A takhle postupně vytváříme seriál, takový dokumentární seriál o minulosti a hrajeme ho pro školy. Především taky pro veřejnost, to je velká radost, protože jedním z cílů tisíci hranů je, aby se příběhy předávaly dál. A to hlavně v rodinách, a to hlavně ve škole. A vůbec, aby se pěstoval ten cit pro kontaktní situace, divadlo, komunikaci, kontaktní, vyprávěné divadlo. A tak to hrajeme i pro veřejnost a tam většinou přicházejí rodiny s dětmi. Takže cíleně tam jde prostě babička a dcera a vnouče ve věku prostě 15-16 let a potom o tom diskutují a třeba v tu chvíli se mají ti mladí na co ptát. Najednou vzniká otázka, nějaký zájem a vlastně i pokračování vlastního příběhu. Takže to je Tisíce hran. Naše nejnovější inscenace má název 89. My jsme vlastně chtěli vyprávět listopad 89 ne jako hotový historický příběh, který teď už známe z učebnic, ale spíš ho rozkládáme

0: pádem vražinu, které k němu přispěly. Nebo pocit, že něco visí ve vzduchu, ale není jasné co. A zároveň plyne úplně obyčejný život. A tak ta inscenace nepracuje s listopadem jako s jedním okamžikem, s revolucí dne 17. listopadu, ale s procesem, který se skládá z těchto konkrétních rozhodnutí a drobných činů. A to se těch mladých lidí velmi týká.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Já mám osobní zkušenost právě s představením Tanky na plovárně, které na příbězích zase tří lidí, ti jsou na jevišti samozřejmě sami za sebe, přibližuje právě dětem a studentům dobu, která je taky pro ně historií, minulostí a mohla by jim připadat vzdálená. A tohle představení je o roku 1968. To spojuje určitě výchovu k občanství, historii i vlastně nějaké audiovizuální umění. Jak vy vlastně ty hry vždycky pojímáte? Sbíráte třeba od pamětníků nějaké postřehy nebo prameny, jak jste vlastně chtěli pojmout tohleto představení?
0: Je potřeba říct, že tenhle nápad s ním přišla Tereza Durdilová, scenografka a režisérka, s ní spolupracuju režijně. Já hodně vedu ty hráče, jak tomu vyprávěnému divadlu. Zabývám se tím autorským hráčským hráčským momentem. Ona přináší ten nápad, celou dramaturgickou koncepci. Na všem spolupracujeme spolu, ale ten nápad přišel právě proto, že tam byla snaha doma v rodině vysvětlit dětem, jak to měl dědeček a pradědeček. A co to vlastně byla normalizace a co to je totalita a tak dál. A není to jednoduchý úkol. A takže když vzniká naše inscenace, tak vytvoříme klub vypravěčů a sezveme kohokoliv, kdo chce vyprávět a známý a přátelé přátel. A těch klubů vypravěčů je několik, jsou to prostě třeba tříhodinová setkání u kávy. A my necháme lidi prostě jenom mluvit. A většinou z těch klubů vypravěčů vybíráme postupně, nebo spíš oslovujeme někoho, kdo by měl zájem se podělit o ten příběh a spolupracovat dlouhodobě a vlastně být takovým dárcem toho životního příběhu. Tady zasadíme do mozaiky těch dalších osudů a zasadíme ho do určité dané doby, kterou zpracováváme. A to jsou ty živé dějiny.
2: Na úvod jsem zmiňovala učení o emocích, aby s nimi děti vlastně odmala pracovali, uměli je pojmenovat, vyznali se v nich. Dostalo se to podle tebe i do nových rámcově vzdělávacích plánů, které teď tedy jejich implementace byla o rok odložená, ale přesto, jak je to v nich přítomno, jak důležité to je?
0: No, já si myslím, že v tom novém RVP tahle práce s emocemi, nebo mluví se taky o well-beingu, to už není okrajové téma, ale stává se to jednou z nosných linií. Je to formulované trochu jinak, než bychom možná čekali. A zkrátka není to něco navíc v rámcovém vzdělávacím programu, ale součást klíčových kompetencí. Takže tam se mluví o osobnostní a sociální kompetenci, nebo kde je třeba ta rezilience nebo empatie, budování, udržování vztahů. Zdůrazňuje se i schopnost přijímat podporu, schopnost rozvíjet osobní pohodu. To jsou neskutečně důležité dovednosti. Nebo se prostě aktivně podílet na tom, co člověk ve škole i ve světě cítí. Takže učíme děti rozumět sobě, druhým a situaci, ve které jsou, než že bychom učili děti emoce. Děti emoce mají, my všichni je máme, ale na základě jejich prožívání můžeme rozumět ještě dalším souvislostem. A s tím je potřeba nějak, to asi si myslím, pracovat a já jsem moc ráda, že to v tom RVP je.
2: Na závěr, kam by si chtěla, aby katedra autorské tvorby a pedagogiky směřovala, aby se neodklonila od vlastně původních myšlenek zakládajících autorů Ivana Vyskočila, kam by to všechno mělo jít?
0: No, já mám z katedry autorské tvorby a pedagogiky radost. Jo, to není jenom nějaké, není to rozhodně muzeum Vyskočilovy tradice. Tahle katedra se velmi dynamicky vyvíjí.

0: vidí, otevírá se novým kontextům. Velkým potvrzením je například náš mezinárodní anglický program. Ta katedra překlápí všechny předměty, celou studijní koncepci do angličtiny a k nám přijíždějí lidé z celého světa nebo studenti z různých částí světa. A to je důležité i pro tu katedru samotnou a pro její koncepci. Proto, aby viděla, že principy, které vznikaly v našem prostředí, tak jakým způsobem a za jakých podmínek taky obstojí v tom mezinárodním dialogu. Takže my přizýváme nejenom zahraniční lektory, nebo umožňujeme našim studentům i další vlivy a způsoby práce. Účastníme se mezinárodních konferencí a spolupracujeme se zahraničními školami, ale zároveň si to ověřujeme i tady v Čechách díky tomu anglickému programu. A další ověření tohoto programu je právě v té kreativní pedagogice, která rozvíjí ty zkušenosti z katedry mezi učitele a další profesionály z mnoha oborů z celé České republiky. A já si myslím, že to je asi nejlepší důkaz toho, že nejde jenom o historický odkaz nějakých silných osobností nebo silné osobnosti Ivana Vyskočila, ale o neustále inspirativní způsob uvažování o člověku, o jeho tvorbě, o vzdělávání.
1: Říká na závěr dnešního Leonarda Plus Eva Čechová z katedry autorské tvorby a pedagogiky Pražské divadelní akademie muzických umění. Děkuji moc krát, že jsi přišla do studia. Naschledanou.
0: Děkuju. Naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuji Renata Kropáčková.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině. Host Lenky Vahalové. Herec Vojtěch Vondráček. Léto má nabité. Čeká ho novinka komedie omylů v rámci letních shakespeareovských slavností, také inscenace Konec jara v divadle Na zábradlí a křest desky s jeho kapelou. Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Fajn.
1: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
1: Zpátky do osmdesátek. Dire Straits a Brothers in Arms. Nebo Supertramp, Famous Last Words. Dire Straits nebo Supertramp. Vyberte si u nás na Facebooku.
2: Rádio Praha.
4: Co budete dělat v sobotu, pane politologu?
5: Nevím.
4: Vychází nám další díl naší série Kati. Možná za to dostaneme i nějakou cenu.
5: Na poličku dobrý, jinak asi nepoužitelný.
4: Kati, diktátoři s krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Předseda Senátu Miloš Vystrčil na Tchaj-wanu pokračuje v takzvané baťuškové diplomacii.
7: Prezidentovi země přivezl černý kožený batoh, píše i rozhlas.
8: Cesta pro něj znamená spojení pragmatické i hodnotové politiky.
9: Miloš Vystrčil z ODS také informoval o navýšení peněz pro české a tchajvanské firmy.
8: Čína cestu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan odsoudila.
10: Kritika na tu návštěvu zní taky od české vlády.
4: Batůžek k vám, investice k nám. Vystrčil zajel na Tchaj-wan dělat hodnotovou a pragmatickou politiku. Co to znamená a jde to vůbec dohromady? Český premiér je proti, stejně tak Čína. Proberu to s Ivanou Karáskovou z Asociace pro mezinárodní otázky. Dnes je pátek, 5. června. Dobrý den, díky, že jste si udělala chvíli na Vinohradskou 12.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Budeme se bavit o batůžkové diplomacii, to mě zajímá. Totiž tak o tom referovali zpravodajové z Tchaj-wanu, kde byl na návštěvě šéf senátu Miloš Vystrčil, že dělá jakousi batůžkovou diplomacii.
12: Je to batoh.
4: Proč dal Vystrčil prezidentovi Tchaj-wanu zrovna černý kožený batoh?
12: A je to batoh, který je vyrobený našimi designéry. Mladými.
4: Co to je batůžková diplomacie?
11: Mně se to spojení strašně líbí, protože si myslím, že si to lidé určitě zapamatují. Ono jde o to, že v roce 2020, když byl Miloš Vystrčil poprvé na Tchaj-wanu, tak česká delegace pracovala s takým symbolem cesty a dala Tchaj-wancům kufr, jako takový symbol společného putování.
4: Mm-hmm.
11: A tohle si myslím, že má dvě roviny, ten baťůžek. Jedna, která je to pokračování té společné cesty, ale druhá, je to taková i odpověď na domácí výsměch, protože Vystrčil byl kritizovaný za to, že jede na Tchaj-wan v uvozovkách s baťůžkem, že prostě nedostal to vládní letadlo. A tchajvanský prezident William Lai tím, že si ten batoh vzal na sebe a nechal se s ním vyfotit, tak udělal z toho takové gesto solidarity. Vlastně ukázal, že chápe, že to, že Miloš Vystrčil přiletěl na Tchaj-wan, že za to platí jakousi domácí politickou cenu.
4: No Vystrčil taky prezidentovi Tchaj-wanu Williamu Laiovi daroval baseballový dres, pokud se nemýlím, na oplátku dostal řád s velmi poetickým názvem Řád příznivých oblaků. Taková více cípá hvězda s mráčky. Jak vážené ocenění to je?
11: Je to poměrně vážené ocenění, ten řád příznivých oblaků, zvlášť taková ta veliká stuha, která určitě proletěla médii, je prostě něco, co je velmi poznatelné. Tchaj-wanská prezidentská kancelář říká, že Miloš Vystrčil dostal tu šerpu a ten řád za dlouhodobou podporu Tchaj-wanu, za rozvoj česko-tchaj-wanských vztahů a za obranu globální demokracie. Ale co je možná důležité říct, je, že to ocenění není pro Miloše Vystrčila jako takového, že to není jenom ocenění jednotlivce, ale že tím Tchaj-wan symbolicky oceňuje celou politickou linii českého senátu. Vlastně od té zvažované návštěvy tehdy v roce 2019 Jaroslava Kubery, který zemřel předtím, než odjel na Tchaj-wan, až po Vystrčilovou cestu v roce 2020, vlastně až po dnešek 2026.
12: A je důležité v dnešním geopolitickém světě, aby demokratické země spolupracovaly.
4: Ta Vystrčilová cesta teď v tomto týdnu měla být podle jeho vlastních slov hodnotová, ale i pragmatická.
12: Tomu, abychom navazovali vztahy na úrovni univerzit a na úrovni podnikatelské.
4: Kde všude na Tchaj-wanu byl, s kým vším se viděl, co na té cestě skutečně bylo hodnotové a pragmatické?
11: Já bych se možná ještě zastavila u toho hodnotová a pragmatická, protože on byl současnou vládou označen za člověka, který dělá jenom diplomacii nějakých velkých gest a takových líbivých symbolických kroků. A on se vůči tomu vymezil tím, že řekl, že jeho cesta je hodnotová, pragmatická. Čímž vlastně narušil takovou zvláštní dichotomii, kdy mu bylo malinko možná vnuceno to, že je to buď a nebo. Hmm. Že buď teda děláte hodnotovou diplomaci a pak je to opravdu jenom o nějakých gestech, a nebo jde o pragmatickou diplomaci, která má nějaké vyústění, což popravdě řečeno se stalo. Mezi těmi lety 2020 a 2026 došlo k velké řadě věcí vlastně mezi Českou republikou a Tchaj-wanem. Takže on to takhle vlastně zarámoval tím, že to dal dohromady a řekl, já dělám hodnotovou, ale i pragmatickou diplomaci najednou. A vůbec to není odlišené.
4: Dobře, otázka je, jestli to tak jde nebo nejde, ale ptám se tedy, co na té jeho cestě skutečně bylo hodnotové a pragmatické, co všechno viděl, s kým vším se bavil, abychom to mohli označit, jako to označuje on, za hodnotové a pragmatické.
11: Setkal se s prezidentem Lajem, setkal se s premiérem, s ministrem zdravotnictví, ale vlastně se všemi jednal vždy o tom, co česko-tchajvanské vztahy mohou nabídnout. Nebylo to čistě jenom v rovině těch různých gest, ať už baťušků a různých řádů, ale opravdu o tom, jakým způsobem by mohla Česká republika a ministerstvo zdravotnictví spolupracovat, jakým způsobem by se dál mohl rozvíjet polovodičový průmysl, technologie, výzkum a vzdělávání. A měl tam samozřejmě i nějakou podnikatelskou delegaci spolu, která navazovala různá memoranda a měla biznesová jednání.
4: Já vás ještě pozdržím u toho rozdělení hodnotové pragmatické, nebo u toho sloučení těchto dvou pojmů. Český premiér Andrej Babiš už dřív řekl, že chce dělat taky pragmatickou politiku pro české firmy, ale ne už tak tu hodnotovou, protože Vystrčilovy výpravy podle Babiše zničily český biznis v Číně. Babiš jmenoval za příklad Škoda Auto, Rubena Náchod, FR Benešov.
0: Škoda Auto už tam neprodává, Rubena Náchod neprodává, FR Benešov neprodává. Ano, čínský turisti nechodí.
4: Nemohou ty cesty Vystrčila skutečně poškozovat česko-čínský biznis?
0: My budeme dělat pragmatickou zahraniční politiku.
11: Určité riziko tady existuje v tom, jak to vnímá Čínská lidová republika, ale já bych to zase na druhou stranu nepřeceňovala. Nedávala bych to do opozice buď a nebo. Čína víme, že ekonomický nátlak používá, vlastně se to stalo i v tom roce 2020, kdy tlačila na Miloše Vystrčila a říkala, že jinak přijde Škodovka o různé zakázky v Číně, že si to čínský lid přebere jako jakýsi útok na své hodnoty. A viděli jsme podobný nátlak i u Litvy, Austrálie, Jižní Koreje nebo u Norska, kdy Čína demonstrovala to, že se jí nelíbí, že Liu Xiaobo, čínský disident, dostal tehdy Nobelovu cenu míru, tak na určitou dobu stopla dovoz norských lososů. Takže Čína to opravdu používá, ale na druhou stranu, co se třeba týče Škody Auto, tak ta neztratila svoje postavení v Číně kvůli jedné jediné politické cestě. Ten problém byl v zásadě strukturální, protože čínský trh se rychle posunul k vlastním elektromobilům, k různým domácím značkám a k velmi silné cenové konkurenci. Reuters uvádí, že Škoda má odejít z čínského trhu právě v roce 2026 po poklesu z více než 300 tisíc prodaných aut ročně, které se tam prodávaly mezi lety 2016 a 2018, na zhruba 15 tisíc v roce 2025. To je jasně pád, ale nejde to rozumně vysvětlit jednou jedinou návštěvou českého, byť teda předsedy senátu, ale českého senátora. Je to prostě součást širšího problému, kterým čelí automobilky v Číně, z Evropy, vlastně napříč. Nejde jenom o českou Škodu Auto.
4: No přesto, proč je pro Čínu, a skutečně ona se velmi ostře teď vymezila v určité cestě šéfa senátu, podle ní nerespektuje politiku české vlády, podle Pekingu Vystrčil závažně zasáhl do vnitřních záležitostí Číny.
3: Závažně narušil státní svrchovanost a územní celistvost Číny. Závažně porušil základní normy mezinárodních vztahů a politický závazek České republiky vůči principu jedné Číny. Čínská strana to důrazně odsuzuje.
4: Proč je pro Čínu takový problém, když představitelé cizích států, teď tedy konkrétně šéf českého senátu, jezdí na Tchaj-wan?
11: Já mám pocit, že ty reakce jsou takové předpřipravené reakce. Dnes mladá generace by řekla copy-paste, jenom vymění vždycky jméno toho konkrétního politika, který jede na Tchaj-wan. Ale jde o zase dlouhodobý historický problém, kdy Peking považuje Tchaj-wan za svou nedílnou součást a odmítá jakýkoliv kontakt, který by vypadal jako státní vztah. Hmm. Čím vyšší ústavní funkce toho návštěvníka je, tím ostřejší ta reakce bývá. Ale opět, nevybočuje to žádným způsobem z nějakých reakcí, které Čína už v minulosti měla. U Vystrčila není ten problém, že by to byl nějaký poslanec na výletě, ale prostě je to předseda horní komory parlamentu, druhý ústavně nejvyšší činitel, a Čína vnímá to, že se setkává s tchajwanským prezidentem, vnímá ten řád, různé fotografie, které jsou z toho uvolněny, jazyk demokracie, který používá. Takže tohle vlastně není nic, co bychom asi úplně nečekali, ale zároveň to Čína používá proto, aby odstrašila další země, aby podobné návštěvy pokud možno se neopakovaly.
4: No a má právo pan Vystrčil jezdit na Tchaj-wan, když ministr zahraničí Petr Macinka po setkání se svým čínským protějškem v New Yorku ubezpečuje, že Česko ctí politiku jedné Číny, tak neměl by se Vystrčil podobných cest prostě zdržet?
11: Dvě věci možná, které tady na sebe naráží. Ano, je samozřejmě v zahraniční politice lepší, když je ta země čitelná, když má nějakou jednotnou zahraniční politiku. Na stranu druhou Česká republika svým způsobem navazuje na svoji tradici, kdy jsme v minulosti také prostě měli situaci, kdy jednu politiku razil pan prezident a jinou politiku zase razili nezávislí hráči v rámci toho systému, ať už to byl Zdeněk Hřib, ať už to byl Miloš Vystrčil jako předseda Senátu, ať už to byli různí další aktéři.
4: Otázka, jestli to prostě bylo dobře, no, jestli nemá být ta politika prostě jednotná. Nakolik je to pak čitelné pro Čínu, pro Tchaj-wan?
11: Ano, tak v ideálním světě asi ano, ale v ideálním světě bohužel nežijeme. Já bych jenom možná tady vysvětlila, když se bavíme o politice jedné Číny a principu jedné Číny, že to nejsou dvě totožné zaměnitelné věci. To, co říká ministr zahraničních věcí Petr Macinka, je prostě dlouhodobá, několik desetiletí trvající politika, kterou česká diplomacie má, a je to souladu zároveň s postojem Evropské unie, která vlastně říká, že Česká republika respektuje politiku jedné Číny, což znamená, že diplomaticky uznává jednu jedinou stranu, Čínskou lidovou republiku, a s tou má oficiální diplomatické vztahy. Nemá je tedy s Tchaj-wanem, ale zároveň s Tchaj-wanem se vyhrazuje právo rozvíjet další vztahy, neoficiální, ať už ekonomické, kulturní, akademické, parlamentní a tak dále. A to, co říká Čína, zdálo by se, že to hra se slovíčky, ale jsou to dva úplně rozdílné koncepty. Mm-hmm. Čína říká, že chce, aby Česká republika respektovala princip, ne politiku, ale princip jedné Číny. A ten princip jedné Číny říká, že existuje na světě jedna jediná Čína, jejíž součástí je Tchaj-wan. ČLR je jediný legitimní reprezentant celé Číny a prostě ostatní státy nemají co mít jakékoliv vztahy s Tchaj-wanem, ať už kulturní, ekonomické, jakékoliv další. Takže to čínské prohlášení ambasádní v Praze bylo, že chce, aby Česká republika respektovala princip jedné Číny. Ale ministr zahraničních věcí Petr Macinka mluví o politice jedné Číny. Takže oni, trošku to vypadá jako o koze ty ovoze, ale je to prostě takováhle hra, která se hraje už řadu desetiletí.
4: Miloš Vystrčil říká, že měl podporu Senátu k té cestě, na druhou stranu sám prohlásil. Vy jste mluvila o té delegaci podnikatelů, která s ním vyrazila, že někteří čeští podnikatelé podle Vystrčila už kontakty na Tchaj-wanu mají, tchajwanské firmy v Česku zaměstnávají tisíce lidí, tak není v tuhle chvíli zbytečné na Tchaj-wan jezdit a umetat podnikatelům cestu? K čemu ta cesta tedy je? Proč je, znova se vracím k tomu, hodnotová, pragmatická? Proč je důležitá?
11: Ono to v Asii ne úplně vždycky takhle platí. Máte pravdu, že ty vazby už tam jsou. Nejsme v roce 2020, kdy bylo třeba asi větší prostě podpory a vytvoření toho nějakého předpolí. Ale ve střední Evropě si myslím, že často podceňujeme, že Asie čte politickou úroveň delegací trošku jinak. Když přijede předseda Senátu, otvírá tím dveře, které by prostě jednotlivá firma sama otvírala mnohem pomaleji. Neznamená to, že ten politik dělá biznis za firmy. Prostě pořád to musí mít nějakou biznisovou logiku pro českou stranu i tchajwanskou stranu, ale dává tomu takový punc nebo signál důvěryhodnosti. A dává to smysl právě u těch odvětví, která mají vysokou přidanou hodnotu, jako je třeba výzkum polovodičů, zdravotnictví, nebo u firm, které potřebují nějaké regulatorní a institucionální kontakty. Takže ano, nezachrání to nějaký vztah, že Miloš Vystrčil by tam otevřel nějaké úžasné vztahy prostě pro ty firmy a udělal ten biznis za ně. Takže když ta firma už tam dlouhodobě působí, má stabilní obchodní vztahy, nejde třeba o strategický sektor, tak to zase tak podstatné není. Ale on, myslím si, že říká tím, co signalizuje, že jemu právě jde o ty strategická odvětví a tím se přizpůsobuje tomu tchajvanskému vnímání. Prostě Tchajvanci by nepochopili, proč má takhle strategické odvětví být necháno pouze na firmách. Tam je opravdu potřeba nějaký politický tlak nebo zastřešení.
4: A ty tisíce lidí, kteří pracují v tchajvanských firmách v Česku, to je vizitka těch posledních návštěv Miloše Vystrčila na Tchajvanu? Jak významnou ekonomickou roli, pokud to máme doložit na nějakých důkazech, tyto cesty skutečně hrají?
11: Tak ono, máte pravdu v tom, že řada firem, hlavně tchajvanský Foxconn, třeba v České republice působili dřív. Ale my nemáme nějaká úplně nejaktuálnější data, ano, hovoří se o 25 tisících pracovních míst, která zatím jsem nevěděla, že by to bylo přesně potvrzené číslo, o které bychom se mohli opřít, ale prostě ta trajektorie je viditelná. A je to i díky tomu, a tady se dostávám k té vaší otázce, že od roku 2023 funguje přímé letecké spojení mezi Prahou a Tchaj-pejí, což má význam samozřejmě nejen pro turismus, ale taky pro ten biznis a pro vzájemné kontakty. A ta přímá letecká linka je přímým dopadem toho, že v roce 2020 si o ní Miloš Vystrčil řekl. Potom v roce 2024 začala fungovat na Tchajvanu kancelář Czech Investu, která zase trošku pomohla nakopnout ty vztahy mezi tchajvanskými investory a českými firmami, ale taky univerzitami a výzkumnými institucemi. Takže zase, abych se snažila být trošku objektivní, nepřipisovala bych všechny zásluhy Miloši Vystrčilovi, ale určitě ta první cesta významně napomohla tomu, třeba že se otevřela ta přímá linka a určitě napomohla té spolupráci v polovodičovém sektoru.
4: Já vím, že se třeba chystá velké centrum pro polovodičové chemikálie v Ústeckém kraji za skoro 500 000 000 korun. Na druhou stranu, vrátím se k té kritice té cesty. Andrej Babiš říká, podívejte se, Tchaj-wan staví velkou továrnu na čipy v Drážďanech. Ale Vystrčil jezdí na ty cesty, tak proč ji nestaví u nás?
11: No protože, kdybych měla být úplně upřímná, protože na to prostě nemáme zařízený ekosystém, nemáme dostatek pracovní síly, nemáme dobře vybudovanou infrastrukturu v Ústeckém kraji a TSMC je nominálně soukromá společnost. Ano, mají nějaké vazby na vládu a ten vztah je takový komplikovaný, protože je to opravdu prostě veliká celosvětová firma, která může říct vládě teoreticky ne. Ale zase jsme v Asii a tam se ne, říká poměrně obtížně. Takže TSMC se prostě udělala nějaké své mapování a došla k tomu, že továrna v Drážďanech dává mnohem větší smysl z biznesového úhlu pohledu. Ale Česká republika je celkem spokojená s tím, že bude navázaná na ten velký ekosystém, který je třeba kolem toho vybudovat. Není to prostě jenom jedna jediná fabrika. Jsou zapotřebí různé chemikálie, plyny, logistika, testování, design, optika, prostě strašně moc věcí, které Česká republika částečně má, ale nemá je v takovém množství.
4: Nynější Vystrčilova cesta už má nějaké biznisové výsledky.
10: Investiční společnost Tchaj-wan Capital navyšuje podporu pro české a tchajvanské firmy o 50 milionů eur. Peníze jsou určené pro startupy a inovativní firmy.
4: To je jeden bod, pak jsou tu ta letadla.
10: Dalším výsledkem Vystrčilovy cesty je zdvojnásobení přímých linek Praha Tchaj-pej.
4: Nicméně je tu ten pohled a mluvil jsem o něm, že, jak pan premiér tvrdí, Vystrčilovy cesty ničí český biznis v Číně. Hrozí tedy na základě téhle poslední návštěvy nějaké reálné ochlazení vztahů s Pekingem, nebo jsou to prostě od Číny jenom výhrušky?
11: Myslím, že to je trošku komplikovanější. Ty pravděpodobné dopady, které to bude mít, když odhlídnu od toho ostrého prohlášení ambasády, odložení některých kontaktů, nějakému celkovému zhoršení atmosféry, byť bych řekla, že vztahy mezi Českou republikou a Čínou jsou dlouhodobě na bodu mrazu a tady to jemné otvírání se ze strany vlády Andreje Babiše na to zatím nemělo nějaké jako dramatické dopady, tak všechno ostatní jsou hypotetické dopady, které velmi pravděpodobně nenastanou. Nějaké plošné ekonomické sankce nebo zásadní zásah do českého exportu nebo dramatické přerušení vztahu. Já bych to přirovnala trošku k mezilidským vztahům, kdy Čína dělá, že má větší ramena a je to větší silák a snaží se prostě zastrašit nějakého menšího oponenta, který se stále vyskakuje a nedá se říct, ale neznamená to, že reálně prostě sáhne ke všem těm výhruškám, které třeba může signalizovat. A už jenom proto, že Česká republika je součástí Evropské unie a od té doby, co Čína zkusila něco na Litvu, když litevská strana otevřela tajvanskou reprezentativní kancelář ve Vilniusu, tak od té chvíle má Evropská unie takzvaný anti-coercion instrument. A v okamžiku, kdyby ekonomicky chtěla Čína potrestat v uvozovkách Českou republiku, tak Evropská komise velmi pravděpodobně nebude váhat tento instrument použít.
4: Sáhnutí na cla, na investice, na přístup k trhu.
11: Takže myslím si, že tady je to hodně spíš o nějakých pozicích, o nějakém signalizování, o nějakých hrozbách, ale ta odveta by mohla být spíš menší, pokud vůbec nějaká. A zároveň přemýšlím o tom, co tím otevíráním se Číně vláda Andreje Babiše sleduje, protože jsme teď v kontextu úplně jiném, než jsme byli před několika lety. Od ledna 2025 je znovu v administrativě Spojených států amerických Donald Trump, který určitě nebude příznivě hledět na nějakou zemi, která by chtěla příliš být přátelská vůči Číně. Takže my jsme vlastně trošku v takové paradoxní pozici, nebo ta vláda je v paradoxní pozici, kdy může signalizovat z různých domácích důvodů, aby ukázala, že dělá jinou politiku než Fialova vláda, tak může signalizovat nějaké otevření se, ale jaké reálné otevření se může být? Tak možná v rovině turistických vztahů, znovu otevření leteckého spojení mezi Prahou a Šanghají, ale to bude asi tak všechno, čeho mohou dosáhnout.
4: Otázka taky je, jestli větší ochladnutí nemůže způsobit ten případ příslušníka čínské zpravodajské služby, který je v Česku nově obžalovaný z neoprávněné činnosti pro cizí moc, měl vystupovat pod falešnou novinářskou identitou a rozhovor mu měl dát mimo jiné současný expert na zahraniční politiku motoristů Jan Zahradil. Miloš Vystrčil před odjezdem na Tajvan taky mluvil o tom, že on sám měl být v hledáčku tohoto Číňana, takže možná bude dobré sledovat i to, jak dopadne tento případ, ale je to i výhled do budoucnosti, totiž jak bude pokračovat Batůšková diplomacie s Tajvanem, jestli pan premiér nakonec odjede do Číny nebo ne, protože on dementoval zprávy Respektu nebo serveru Neovlivní, že by tam měl jet, aby možná vyrovnal to, že pan Vystrčil byl na Tajvanu. Jak vy tu budoucnost vidíte?
11: Co se týče těch vztahů, tak Miloš Vystrčil, když byl na Tajvanu, tak pozval tajvanského prezidenta Láje do České republiky. Je samozřejmě otazné, jestli tohle je realistické. Pokud česká vláda bude proti, tak se mi zdá, že to spíš šlo o nějaké gesto. Ale možná bych se zarazila ještě u té cesty pana premiéra do Číny případné. O té se spekuluje vlastně od začátku tohoto roku, kdy Hynek Kmoníček, dezignovaný a potom vlastně nedezignovaný poradce pro národní bezpečnost, nyní budoucí velvyslanec při OSN, řekl, zapomněla jsem v kterém pořadu, ale řekl, že připravuje cestu pana premiéra do Číny. A od té doby se vlastně o tom spekuluje, kdyby to mělo být. Nejdřív to mělo být po té, co Trump se potká se Xi Jinpingem, teď už se potkal Xi Jinping ještě s Putinem a s Vučičem, se srbským zástupcem. Takže myslím si, že pořád se jenom spekuluje a naznačuje, ale nevíme přesně, kdyby k tomuhle mělo dojít, ani co by vlastně mělo být obsahem té cesty, co teda má být tak pragmatická politika, kterou Andrej Babiš slibuje ve vztahu k Číně.
4: Tak jo, moc krát díky, že jste si udělala chvíli na Vinohradskou 12, takže jsme o cestě předsedy Senátu na Tajvan mohli společně mluvit.
11: Děkuji za pozvání.
4: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Ivana Karásková, vedoucí čínského týmu Asociace pro mezinárodní otázky a taky výzkumná pracovnice Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Téma bylo jasné, totiž výprava předsedy horní komory Českého parlamentu na Tajvan. Vinohradská 12 samozřejmě vychází i zítra. V sobotu totiž pokračuje naše speciální série Kati o diktátorech s krví na rukou. Opět u toho bude politolog Jaroslav Bílek a jako vždy to bude strašně zajímavé. Čeká nás příběh o Muammaru Kadáfím. Naslyšenou zítra.

0: věci Štěpánky Duchové.
1: Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je náměstek pražského primátora pro územní a strategický rozvoj Petr Hlaváček za STAN. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: K věci.
1: Metropolitní plán se chystal téměř 14 let, teď ho zastupitelé Prahy konečně schválili. On má vejít v účinnost 1. září. Jak je na to magistrát technicky připravený?
2: Tak to je možná docela dobrá otázka, protože je v tom takové atmosféře
1: předvolební
2: určitý jako zmaru, že je všechno blbě. Tak si myslím, že ty týmy, které dělali na tom v plánu, jak ten odbor územního rozvoje, tak i IPR, jsou jako technicky na vysoký úrovni a ty lidi jako splňují jako bohatě všechny evropské jako standardy práce s těma geografickýma systémama, jo, včetně jako technického zázemí.
1: No,
2: takže magistrát je na tom dobře.
1: Jo, já to, když si vzpomenu třeba zavádění digitalizace, ano. Co to provázelo, volby elektronicky, taky velký problém, tak si říkám, když teď tedy vejde ten metropolitní plán, co se stane?
2: Ne, tak obecně magistrát IPR je jako dlouhodobým průkopníkem těch digitálních technologií. Nedávno dostali docela významnou jako cenu od organizace v ESRI. A ten plán je skutečně jako digitální. A to znamená, že do budoucna bude moct jako se ty data zpracovávat jako formou, že umíme ty data číst, nějakým způsobem s něma pracovat a třeba vytvářet nějaký zajímavý apky na čtení toho plánu.
1: Znamená to ale tedy, že v září podle vás nenastane chaos na stavebních úřadech?
2: Ne. Myslím, že stavební úřady jsou jako průběžně školený, budou se v té práci jako pokračovat dál. Trošku je otázka, jak dopadne reforma v rámci toho nového stavebního zákona, protože ten už je nový dvakrát. Takže to si myslím, že sledujeme a kolegové jako z odboru i z IPRu jsou připravený jako každého, kdo bude mít zájem jako vyškolit. Každopádně už teď je dohoda o metodickém vedení, o výkladu toho plánu se stavebními úřady.
1: Některé městské části se cítí

0: je neustále upozorňovat na to, že ten magistrát je tak trošku zlý a dělají to dobře a my prostě děláme všechno pro to, aby jsme minimalizovali ty vzájemné neschody.
1: No a ty nejzásadnější
0: takže
1: ty, připomínky.
0: Často ty věci, které ty městské části chtějí, třeba nejdou do toho plánu dát, že jsou v rozporu s tou nadřazenou dokumentací státu, třeba ve věci dopravní infrastruktury a podobně.
1: Může to být konkrétní?
0: Tak třeba severní část okruhu. Jo, je úplně pochopitelný, že ty městské části se tomu brání, ale my bychom vlastně ten plán vůbec nemohli dokončit, kdyby jsme tam ten severní část okruhu nedali.
1: Může ještě něco ten proces vstupu v účinnost zastavit, nebo už je to definitivní, nikdo už se nemůže odvolat, prostě v září to bude?
0: Předpokládám, že možná v kombinaci některých jako třeba soukromých zájmů, které nebyly naplněny, možná dojde k nějakým jako žalobám, člověk čte vlastně v Brně, si myslím, že proběhly do této chvíle asi 3 žaloby. Tam je taky nový územní plán, trošičku starší. Takže k nějakým takovým procesům bude docházet, ale nepředpokládám, že to ohrozí jako plán jako celek.
1: Které pražské brownfieldy se díky tomu novému plánu začnou fyzicky zastavovat jako první?
0: Tak my jsme už vlastně, protože jsme nečekali na ten plán, my jsme tu práci vlastně dělali už dopředu. Máme nějakých zhruba 22 plánovacích smluv s podrobnější dokumentací pro asi 35 tisíc bytů, které už vlastně byly ve změnách územního plánu a jsou vloženy do toho metropolitního. Takže už třeba, jako co veřejnost už docela vnímá, nákladový nádraží Žižkov, kde jsme zároveň koupili tu budovu historickou a chystáme třeba teď soutěž na školu a na gymnázium, tak to je třeba území, který jako už v tuhle chvíli získává stavební povolení na výstavbu. A teď nejvíc pracujeme na Bubnech, který v tom metropolitním plánu mají takzvaný zámeček plánovací smlouvou a to území se odemkne zpracováním té plánovací smlouvy. U takhle velkého území je to třeba rok práce, jo, sestavit všechny ty dohody o tom, co kde bude a jak to bude vypadat.
1: Jak ten nový územní plán urychluje dostavbu silničního okruhu kolem Prahy?
0: Tak jak jsem už zmínil, z hlediska územního plánu je celý ten vnější, ale i městský vnitřní okruh jako zabezpečen a není v tam žádná jako pochyb.
1: To ano, ale jak se to urychlí díky plánu, pokud tedy ano?
0: Spíš by se dalo říct, že plán nic v té věc, té realizaci nezbrzdí. K věci.
1: Naším dnešním hostem je náměstek pražského primátora pro územní a strategický rozvoj Petr Hlaváček ze STAN. Pokud byste po volbách měli tu moc, jak přesně byste chtěli změnit plán parkování nebo systém parkování v Praze?
0: Tak je dobrý asi říct, že ten systém byl politicky jako komunikován docela jako masivně už stávající koalici. Zdeněk Hřib to potom bohužel nepředložil, protože ty věci se debatovaly v nějakém komplexu. Jedno bylo parkování. Ještě k tomu parkování je asi dobrý říct, že to má vždycky jako 3 pilíře. Jo. Jedno je vymáhání toho parkování, to je třeba posílit, potom je cenotvorba a třetí jsou ty standardy, třeba pražský stavební předpisy, kolik těch parkovacích míst v těch nových domech je. Jiný nástroj zatím ještě nikdo nevymyslel. Jo.
1: No a co byste tedy teď vzkázal lidem? Jak byste to změnil, aby se nám líp v Praze parkovalo? A nebyl v tom zmatek? Nebo zmatek? Já třeba za sebe řeknu, že se v tom úplně nevyznám, je to na mě moc.
0: Takhle, ty jednotlivé zóny jsou nástrojem pro to, aby ty auta se pohybovaly po tom městě jako rozumně. Jo? Aby prostě ty lidi, který Pražani převážně používají to auto prostě na nějaké jako pracovní cesty nebo prostě o víkendu někam do přírody. Jo? Čili není to prostě, cesta není jako zbavit lidi jako aut, ale moderovat to parkování, aby prostě na těch ulicích stálo přiměřené množství aut, pokud možno jenom jedno.
1: No jo? A jaký máte tedy plán?
0: Je to rozšíření těch jednotlivých zón v těch městských částí, potom určitě rozumné zdražení, který by mělo zohledňovat inflaci a třeba nějaký procenta na to, aby se ty prostředky daly vracet do těch jednotlivých ulic při obnově vlastně toho veřejného prostranství.
1: Zvýšili byste tedy ceny pro rezidenty?
0: Určitě by se to mělo

0: zvýšit zhruba na dvojnásobek, tak toto bylo jako připravený a každým odložením takový jako rozumný, přiměřený jako úpravy se to potom dál jako směřuje třeba potřeby něčeho radikálnějšího, což v té společnosti vždycky jako vyvolá nějaký jako antipatie.
1: A nějaké nové barvy v rámci parkování plánujete?
0: Hodně městských částí, hlavně v centru, je nešťastno z těch vlastně možností si platit to parkování vlastně aplikací v místech pro rezidenty. Já si myslím, že to je v pořádku, ale je otázka ta cena a skutečně to vymáhání, protože když tam potom někdo stojí, neplatí a nemůžou tam stát ty rezidenti, tak to není v pořádku. A v tom systému, který byl navržen, bylo zdražení těchto krátkodobých stání, které jsou ale potřeba, protože každý jede do divadla nebo někam.
1: Vltavská filharmonie. Praha avizovala, že o povolení požádá teď v létě 26. Je to připravené nebo hrozí zdržení?
0: Ve věci stavebního povolení zdržení nehrozí. Jsme teď v procesu takzvaných vyjadřovaček, neboli vy získáváte od jednotlivých orgánů vlastně jednotlivý stanoviska a předpoklad je, že mezi srpnem a zářím jako žádáme o stavební povolení.
1: V jaké fázi je příprava toho tendru?
0: Ta vlastně tender na dodavatele, to je otázka jako budoucí, protože nejdřív se musí zpracovat prováděcí dokumentace, co už teď probíhají přípravné práce a na té takzvané jako prováděce lidově se začne pracovat vlastně souběhu s získáváním toho stavebního povolení.
1: A platí stále zahájení stavby v roce 27 a otevření kolem roku 32?
0: My jsme teď v těch posledních harmonogramech říkali, že si myslíme, což jsme na začátku si neuvědomili, že ten rok, ten dům se bude tak jako rok nějakým způsobem jako oživovat, bude v nějakém zkušebním provozu. Čili teď si myslíme, že v tom roce 32 naběhne nějaký jako zkušební provoz a v otevření vlastní na ostro bude v roce 33. Takhle držíme harmonogram.
1: Jak pokročil ten plán na svedení magistrály do tunelu a ten plán té úpravy tramvajových tratí kolem stanice Vltavská?
0: No, to je v součástí toho projektu. Držíme a máme v tom politickou shodu, za co jsem kolegům moc jako vděčný, že to je jeden projekt, že to bude prostě jedno výběrové řízení a ty jednotliví investoři, ať je to TSK nebo dopravní podnik, budou součástí jako na základě smlouvy o spoluzadávání jednoho projektu. Protože kdyby se to rozdělilo a běželo by to třeba v samostatných jako procesech získání jako dodavatele, tak vzhledem k tomu, že to město je docela jako hodně vázaný tím zákonem o zadávání veřejných zakázek, tak ty tři procesy by se nemusely setkávat. Čili když bude nějaké zdržení v tom procesu, což se může stát, takzvaně u ÚOHSu, tak to bude jedno zdržení jednoho projektu, jedné stavby.
1: Může se v téhle fázi té přípravy ještě stát, že nová vládnoucí garnitura v Praze tu Vltavskou filharmonii škrtne? Nebo už to nejde?
0: Takhle, stát se může všechno, protože my jsme seriózně nastavili při tom prvním hlasování o tom, že se ten dům jako připravuje, projektuje, tak o té stavbě se bude muset hlasovat znova. Jo, to je seriózní, jako těžko můžete v demokracii zavazovat někoho strašně dlouho dopředu. Jo. Ale myslím si, že vlastně třeba, když si vezmete množství těch témat, které se k tomu jako vážou, jako overturismus, jako lidí, kteří se jezdí na pivo, potřebu prostě jako povýšit jako kulturu, téma vůbec jako Prahy a nebo celé České republiky jako nějaký kulturní destinace. Neříkám, že ta budova bude vydělávat peníze, ale bude mít jako tvořit velký respekt jako České republice, tak si myslím, že by to nebylo rozumné tu stavbu jako zastavit. Ale samozřejmě uvidíme, jaká bude politická reprezentace. V tuhle chvíli na zastupitelstvu proti té vlastní výstavbě vystupuje pouze SPD.
1: Já vám děkuji za to, že jste přišel do pořadu K věci. Nashledanou.
0: Děkuji za pozvání a držte se tady.
1: Naším dnešním hostem byl náměstek pražského primátora pro územní a strategický rozvoj Petr Hlaváček za STAN. Těším se za týden opět naslyšenou u pořadu K věci.
2: věci.
3: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
1: Pražský update.
2: Rádio Praha.
3: Kilometry Jiřího Ježka.
4: Krásný den při poslechu radiožurnálu Sport, krásný den při poslechu kilometrů Jiřího Ježka vám od mikrofonu přeje Karel Janů a vítám tady na Vinohradské 12 Jiřího Ježka. Jirko, krásné dopoledne.
5: Krásné první červnové kilometry.
4: Jsme tu ve třech, ale jeden člen dnešního složení je tady poprvé, tak ho pojďme prosím představit.
5: Ano, mám velkou radost, že k nám do studia radiožurnálu Sport přišel paralympijský mistr světa v cyklistice, paralympijský medailista, můj velký kamarád, parťák, se kterým jsme projeli svět křížem krážem, dneska starosta Jenče, ale stále cyklista, stále organizátor výjížděk Michala Starka a podle toho jste pochopili, že naším dnešním hostem je Michal Stark. Míšo, vítej.
6: Děkuju, ale kluci.
5: Michala jsme pozvali nejenom proto, že si třeba pokud nám vyjde čas, budeme povídat o našich zážitcích, jak jsme procestovali cyklistiku křížem krážem a bojovali jsme několik let za Českou republiku v paralympijském sportu, ale hlavně proto, že Michal se vrátil z Itálie, kde byl se podívat na Giro a protože Giro skončilo před pár dny a my máme s Karlem Janů takový krásný odstup od toho, od těch hlavních emocí, tak bychom chtěli v dnešních kilometrech to Giro tak nějak trošičku rozebrat. Tak Karle, začneš, co tebe nejvíc oslovilo na Giro.
4: Hezky, to jsi mě úplně překvapil, já jsem nečekal, že budu první odpovídat dneska, tak je to úplně hlavou dolů. Dobře, co mě nejvíc zaujalo na Giro? Já mám strašně rád Itálii a asi možná nejvíc na tomhle závodě mě baví to, jak se ten závod postupně Apeninským poloostrovem posouvá, jak se mění ta krajina, jak se mění ta kultura, prostě Itálie je pro mě srdcovka, když se k tomu přidá to skvělé jídlo, tak je to jedna z mých nejoblíbenějších zemí na světě, když se k tomu přidá jejich organizace, tak se to zase trošku na tom žebříčku posune dolů, ale užíval jsem si strašně moc prostě ty obrázky, no, tak jak někdy říkáme, že známe spoustu lidí, kteří se dívají na Tour de France prostě protože je to nádherné, zámky na Loáře, tak já se vlastně podobně dívám se podobně na Giro. Utekly mi ty etapy, které jsou vlastně v tom regionu mě nejmilejším, Dolomity, protože jsem sám byl na cyklistickém kempu, takže jsem potom jenom večer vždycky dokoukával, ale jestli jsem to správně pochopil, tak Michal zrovna tam někde byl, je to tak?
6: Ano, já tě o tom můžu povídat.
4: Tak jaké to tam bylo? Bylo to tam krásné?
6: Bylo to nádherné, já jsem, to byla moje první návštěva Gira, už několikátá a musím říct, že tohle to úplně gradovalo. Já jsem netušil, že vlastně může přijet takové množství fanoušků do Dolomit. My když jsme tam přijížděli, vždycky byli jsme na posledních třech těch dolomitských etapách, 18., 19., 20. A jeli jsme tam už třeba v dopoledních hodinách, jo, protože je to potřeba tam mít včas a nasát tu atmosféru. A to už tam prostě chodili, jezdili na kolech, jezdili autama davy. Jo, to bylo neuvěřitelné množství jako fanoušků z celého světa. Ale už od toho dopoledního času tam byla neuvěřitelná atmosféra. Jo, co tam prostě vytvářeli. Jako ty Italové, ale nejenom Italové, prostě jako a pak se s kým svezují ty ostatní národy, tak si to prostě užívají jako neuvěřitelným způsobem, že jo. Oni prostě u toho pečou klobásy, mají tam málem pípu s pivem, že jo, jako všechno vám nabízejí, že jo. No prostě to je jako skutečně neuvěřitelný. Když o tom mluvím, tak mám musí kůži.
5: A je to právě tenhle ten důvod, proč rád jezdíš do Itálie na závody. Právě ta atmosféra kolem, třeba i já samozřejmě, jak už mluvil Karel, dobré jídlo, že jo, výborný kafe, ale samozřejmě i to Giro je specifický oproti třeba Tour de France tím, že bývá jako míň predikovatelný, to znamená, že tam není ten jasný souboj, já nevím, Pogačar versus zbytek světa, nebo Pogačar versus Jonas Vingegaard. Tady letos, ale ten Jonas tam byl taky hodně dominantní, tak přesto bavilo tě i sportovně to Giro?
6: Bylo mě po všech stránkách, jak tady říkal Karel, já jsem také velký milovník Itálie, mám rád jako tu zemi, prostě, že je různorodá, je krásná, jako jak Italové říkají, oni nemusí nikam jezdit, protože mají tam všechno, mají tam ty obrovské hory, mají tam moře, mají tam nádhernou přírodu, mají tam úžasné jídlo, pití, zmrzlinu, že jo, kávu, kterou jako dostanete dobrou na každý pumpě a vlastně k tomu teda, když se přidá jako ta atmosféra toho Gira, která vlastně trochu jiná, aspoň podle mýho mínění, než je ta tour, to tour je prostě už jako vyslovně jako profesionální, jako takový taková událost, která jako jede sama o sobě, ale to Giro prostě má tam tu italskou jako nepředvídatelnost. Mm. Je to skutečně jako v tomhletom pojetí jako zcela nebývalý a toto ona se, já musím teda tady to sdělit, ale snad to unese radiožurnál, jsem velký příznivec Vizmy.
4: To zvládneme.
6: Takže jako Vizmu mám rád, jako mám hodně rád Fanarta, který tam teda bohužel nestartoval, připravuje se na tour, ale jako asi jsem očekával, že ten Jonas tam bude jako se snažit dominovat, ale asi mu to hodně usnadnilo ten příběh okolo Arabských Emirátů, když přišli, že od svého lídra Jejce a další závodníky, to jako byla strašná devastace týmu, takže to měl trošku ten Jonas ulehčený, ale přesto prostě si myslím, že tam měl jako velkou konkurenci a s kterou se ta Vizma, nejenom Jonas, ale Vizma vypořádala.
4: To říká Michal Stark v dnešních kilometrech Jiřího Ježka. Co zaujalo Jiřího Ježka, ať už té sportovní nebo nesportovní strany? Gira 26.
5: Tak samozřejmě dominance Jonase Vingegaarda s tím, že jak jsme říkali po prvním týdnu, že to má takový jako dobře placený trénink nebo dobře placené tréninkové soustředění před Tour de France, tak se to vlastně projevilo. Trošku mi bylo líto, že samozřejmě vypadli někteří spolufavorité z jiných týmů díky zraněním, někteří vůbec třeba nepřijeli a tím pádem už jakoby ta papírová predikce toho, že tak to měl ten Jonas Vingegaard hodně ulehčený. Nicméně, jako ten výkon, který předved, asi nebyl úplně dokonalý, ale je tam jako obrovský vykřičník vzhledem třeba k Tadeji Pogačerovi nebo Remco Evenepoelovi do toho souboje o Tour de France, protože jako tu sílu, kterou tam ukázal, a myslím si, že ta síla gradovala, že to bylo právě dobře naplánované soustředění, že ke konci už se dostával do té formy, ve které by měl být na Tour de France, kterou ještě určitě povýší. Tak v tomhle tom to bylo pro mě cyklisticky zajímavý, že opravdu on je schopný v takhle náročném závodě. Pro zbylých, já nevím, 196 závodníků, je to vrchol sezóny, prostě hlavní hit, že když už se dostanou na Giro, tak by tam chtěli něco vyhrát. A on to bral tak podle mě na půl plynu s tím, že jako stejně vyhrál téměř o víc než 5 minut. Takže Jonas Vingegaard perfektní, těším se na Tour de France, ale jako mě strašně bavily souboje o ty jednotlivý trikoty. Tady je vidět pro naše posluchače a pro fanoušky, kteří třeba cyklistiku nesledují tolik, jak je důležitý mít na těchto těch 3 týdenních etapácích Tour de France, Giro d'Italia a Vuelta i ty trikoty. Proč tam není jenom ten jeden souboj o ten žlutý nebo růžový nebo červený trikot toho lídra závodu, ale proč jsou tam ty bodovací soutěže, sprinterská soutěž, vrchařská soutěž, soutěž do 23 let. Je to strašně atraktivní a každý ten trikot, ať ten bílý pro ty mladíky, tak třeba ten vrchařský trikot, pro mě letos úplně super jako zajímavá soutěž.
4: Já chviličku ještě zůstanu u Jonase Vingegaarda. Já jsem pár lidmi byl v poslední době osloven a bylo mi řečeno, že ho nemám rád. To vůbec není pravda. Tak jednak jsem chtěl tohle samozřejmě vyvrátit. A jednak jsem ho chtěl taky pochválit, ale chci to udělat vlastně otázkou na Michala. Vyhraná Tour 2x, vyhraná Vuelta, vyhrané Giro. Lidi, kteří vyhráli všechny 3 Grand Toury, opravdu méně než prstů na mých 8, dvou rukách, jejich asi 8. A je to samozřejmě něco úžasného. A jak moc, Michale, myslíš, že to ještě třeba ten odkaz Jonase Vingegaarda posouvá, víš?
5: Můj truhlář má 8 prstů, takže pro něj to jsou vlastně 2 plný dlaně.
4: Chlapci, vaše humory.
6: Myslíš, že tady máme 2 nohy dohromady a tak jako. Ne, tak já si myslím, že určitě jako ho to utvrdilo a já mám z něj pocit, jak tady říkal Jirka, že vlastně jako to gradovalo, to jeho snažení a ten jeho výkon, jo, tak myslím, že prostě už bylo vidět tý druhý polovině ke konci, že vlastně ho to trošku již i bavilo, jo, jak prostě už jako začalo mu to jako jezdit ještě lépe a byl schopen tam jako vyslovně dominovat, jo, takže myslím, že jako on má před sebou ještě pořád jako nějakou kariéru, tak já nevím, kolik.
4: Já myslím, 29.
6: 29, jo, takže prostě to je jako krásný věk, že jo, to prostě má před sebou, když to vezmeme Valverdeho, tak ještě 10-12 let kariéry, no. Ale pro mě taky bylo strašně zajímavý si to vyzkoušet jako závodník, tak jsem potřeboval jako to nejenom vidět, jako tam stát v tom kopci, ale vlastně si vyzkoušet na vlastní nohu, jaký to je absolvovat. Takže prostě pro mě bylo fajn, že jsem si vzal poprvé na žirokolo a mohl jsem si ty kopce vyzkoušet. Takže jsem si vyzkoušel Alegé, to stoupání, kdy jedete okolo těch velikánů, které mají 3200 metrů, že jo, a pak Pěnka Bálo, že jo. No a pak zjistíte, že vlastně jako to je prostě neuvěřitelný, jako jak tam ty velikáni, jakou rychlostí tam prostě jedou, jakým způsobem, že jo. Když já prostě to Alegé jsem jako sotva prostě vyjel, že kdyby tam nebyly ty fanouškové, kteří prostě mi naměřovali, že Forza a Grande, jo, tak bych to otočil a jel bych nazpátek, no, neudělal jsem to, jo? Takže vyjel jsem až vždycky do toho cíle, ale krásný, jo, takže v tu chvíli jsem zjistil, že ty výkony jsou skutečně prostě obrovský, že a v šapo, klobouk dolů.
4: Jirko, já ti hned dám slovo, ale musím se tady na chviličku zastavit, protože já jsem tam byl, některé ty kopce jsem jel, mám nohy dvě a není mi, Michale, úplně jasné, jak je možné vyjet s nohou jednou.
5: Já taky a samozřejmě jako k obrovským respektem k Michalovi, našim posluchačům jako chci připomenout, že Michal přišel v dětství o nohu ve stehně, to znamená, že na tom kole nepoužívá protézu, jako můžu používat já, takže všecko šlape opravdu jenom tou jednou nohou, takže to je jako frajeřina obrovská věc, to jako Piankavalo z jedna jedné noze. Kdo chce, zkuste si to, vycvakněte si dole ptretru.
4: No možná radši ne.
5: No, tak jako v tomhletom věřím, že jsi tam vzbudil jako mezi těma fanouškama jako velký nadšení.
6: Tak pořád mám v sobě, že jo, takovou tu závodnickou žádost, že jo, a jsem takový ještě trošku jako nafoukaný, že takže by to dělalo samozřejmě dobře, že jo.
5: Takže jsi tam přijel trošku předvádět.
6: Já jsem přijel předvádět samozřejmě, jako mě nešlo až o tu cyklistiku tolik, ale jako o tu žiro, ale o sebe, ale nedělám se legraci. Jako bylo to samozřejmě prostě příjemný, ale vyjel jsem to, Karle, třeba to Alegé, který má, myslím, že 9,7 průměry, že jo. Jsou tam jako na chvilky třeba 50-100 metrů, tam je třeba 18%, tak jo. To bych normálně, bych se do toho nikdy neodvážil. Ale jenom díky tomu, že tam prostě byly ty davy těch fanoušků, tak vlastně ty mě přiměli k tomu, že jsem to dokončil. Já jsem si říkal, tak ještě se dáš kilometr, jak tam jsou ty nafukovací, že jo, brány, že jo, máš tam, že jo, kolik ti zbývá do cíle, že jo, tak jsem říkal 4. Dobrý, tak dej 3, jo, no a pak jsem teda dal až do cíle, že jo. A přijede jí do cíle, že jo, tam má tu atmosféru, dodělávají i třeba karabiniér, že jo, policajti, který tam je spoustu, že jo, no, tak tam přijedeš, oni mě puskali, protože jako viděli jako chlapečka, že jo, bez nohy, 60-letýho, takže mě puskali až do cíle, že jo, no, a já jsem si chtěl udělat selfie, oni mi vzali foťák a my tě vyfotíme, že jo, jako počkej, že jo, no.
5: Takže jsi měl jako, fotografa.
6: Měl jsem fotografa, že jo, přímo se zbraní a v uniformě, jo, takže to všechno prostě tu celou atmosféru toho úžasného podniku v karnevalu, nebo jak to nazvat, prostě dokresluje.
4: Michal Stárk v dnešních kilometrech Jiřího Ješka. Jirko, možná ty jsi říkal ty jednotlivé dresy. Já jsem byl trošku zklamaný tím, jak se vyvíjela ta sprinterská vlastně soutěž, ta bodovací, protože ono to z mnoha různých důvodů hodně zřídka kdy dopadlo, že by si to tak nějak, když to řeknu hloupě, po rovince na férovku v klidu rozdali ty vláčky s tím nejlepším sprinterem. To tam skoro nebylo na Giro.
5: No přesně tak, jako a ty jména jako tomu napovídali, že by to takhle mělo být. Třeba taková ta vycházející hvězda Orluis Aular z Movistar. Pak jsme tam měli samozřejmě návrat Dylana Chrenevegna v tom týmu Unibet Rose Rockets a proti tomu samozřejmě obrovská ikona, socha sprinterského světa, Jonathan Milan z Lidl Trek, samozřejmě Ital na Giro, čekalo se, že bude mít ten, já nevím, co to je za barvu, či klamíno v italštině, nějaká vínová. Já jsem na ty barvy průměrný muž, jako okamžitě bych dostal facku od mojí manželky, že nejsem schopný vyslovit tu barvu, ale prostě tenhle ten dres té fialovo, já nevím, vínové barvy, tak jsem čekal, že si ho prostě v první etapě oblékne a bude ho mít do cíle. Nicméně jako velice jako krásně zaúřadoval Paul Manier, Soudal Quickstep, tak ten mu tuhletu barvu sebral a vlastně mu vůbec, to Jonathanu Milanovi vůbec nedal šanci. a ten rozdíl v tom bodovacím, bodovacím pořadí nakonec nějakých 50 bodů, tak je poměrně jako velký. Naštěstí pro Lidl Trek Jonathan Milan stačil zvládnout aspoň vyhrát tu poslední etapu, ale jinak to bylo pro mě z jeho strany trošku jako nešťastná tour, nešťastný Giro a škoda určitě pro italské fanoušky.
4: Michal Stark se hlásí o slovo.
6: Já se hlásím o slovo. Blaha se hlásí. Já jenom chci doplnit, Jirku, že ten souboj o ty trikoty byl taky samozřejmě jako nesmírně zajímavý, ale co pro mě bylo jako překvapivý, možná jako na české poměry, že ty italský fanouškové jako strašně fandili těm Italům, i když se jim nedařilo. Prostě jako přijel Milan do cíle, který byl jako frustrovaný, nespokojený, že se mu to vždycky nedaří, když jako ještě nevyhrál tu poslední etapu a oni ho tam vynášeli do nebe, že jo. To samý Pelicáry, že jo, jako Ciccone, ten jako tam ten modrý trikot jako uhájil, že jo, ale prostě jako podporu mají prostě obrovskou, že jo. Ale vlastně se mi zdálo, že ty fanouškové tam fandějí prostě každýmu, že jo, až jako poslední závodník, který přijede s Lucernou a on to zaslouží prostě, když přijede, oni tam měli, že jo, záseky v těch dalmeckých etapách, že jo, to byla skoro hodina, jo, kdy prostě Pipo Ganna, že jo, tam vysupěl, ale zdálo se mi, že i Pipo Ganna a další jako športéři po celém průběhu Žira, tak vlastně zubli, že jo, jako chudáci do těch dolmetí už přijížděli velmi hubený, už to byly skoro jako na naše poměry vrchaři. Zajímavý.
5: Tak ono se říká, že v tom profesionálním pelotonu i ten nejtěžší sprinter je pořád jako třeba tady jako pro nás, pro amatéry super vrchař, že jo?
6: Ano, přesně.
5: Ale když se vrátíme k tomu, o čem jsi mluvil teďko a ty jsi tam byl u té silnice v těch etapách, tak ta atmosféra, ono přesně to, co říkáš, tak ono to takhle působí i v italských médiích. I když se italskému cyklistovi prostě nedaří ten rok, tak oni ho budou jak v televizi, v rozhlase, tak v novinách prostě vynášet do nebe a budou říkat, dobře, je to vítěz, já nevím, 5 etap z loňského ročníku, nebudou říkat, letos se mu nedaří. Prostě ano. je to naše hvězda. A takhle to funguje teda i podél trati, jo.
6: Naprosto jako já jsem tam jako nikdy, že by prostě jako někdo jako no tak ten jako mávnou tu rukou jako tento jako podělal tohleto etapu a vlastně už mu nebudeme fadit vůbec, jako tak celý ty silnice jsou prostě popsaný, že jo, nápisama. Já když jsem si projížděl, že několik vždycky hodin jako ten do toho cíle, tak jsem se mnohdy musel vyhýbat, tam ještě jako domalovávali, že jo, takže myslím, že jsem měl mnohdy jako ty pláště jako různýma barvama zadělaný, ale to bylo to nejmenší a těch fanoušků, že jo, různýho, který fandím různým závodníkům, tak to bylo spoustu, že bavili jsme se tady před vysíláním, jestli se třeba fandilo jako hodně Vingegaardovi. Fandilo jako jo, nás tam měl jako Dánů přijelo spoustu, ale samozřejmě jako i z jiných zemí prostě měl tam spoustu fanoušků, jako tam jako bylo tak jako lesy dánské.
5: Byli nalitý jak Dánové.
6: No, potom už jo, když jsme třeba jako z Piankavále, že jo, sjížděli, tak nám tam lítali před auto a tě svezeme, že jo. To byla taky, jenom jestli dovolíte, jako taky zajímavá zalítost na Piankavál, který má 14,5 kilometru, že jo, který ty chudáci museli psovat dvakrát. Tak jako tam samozřejmě zákaz vjezdu prostě už od toho nějakého poledne a protože jako tam bylo nějaký prostor pro parkování v invalidních obyvatel, že jo, tak mě tam prostě pustili, že jako, ještě jedno místo je, že jo, tak jsme si výjížděli těma davama těch, jako, jeli jsme pomalinko, tak jsme si výjížděli až nahoru, že jo, jsem se vyjel nahoru a pak jsem si mohl dolů svět, že jo.
5: Takže to prostě... informace pro naše fanoušky cyklistiky třeba vzhledem k Tour de France nebo příští rok, když se chcete spojit na Giro a chcete parkovat někde v kopci, nechte si teďko rychle uříznout nohu, ať se do té doby zahojíte a můžete se vrátit příští rok a budete mít přístup až
6: a to se vyplatí.
4: Tohle za Radiožurnál Sport nemůžu podepsat. Tohle je soukromý názor Jiřího Ješka. S Michalem Starkem si povídáme v dnešních kilometrech, jen když si Jirko teď pozval vlastně naše posluchače na tour, tak mě napadlo, když Italové takhle fantasticky fandí a přitom opravdu to pro ně bylo těžké. Oni jsou zvyklí, že mívají někoho na celkové pořadí. Tady ty naděje měly být asi Giulio Pellizzari, ale tam to asi i z těch zdravotních důvodů nedopadlo a přesto ta podpora je fantastická. Tak my jsme tady už párkrát zmínili z blížící blížící se tour jméno Paula Sexase, tak vždycky se říká, tour je ještě o něco nad Žirem. Francouzi, nevím, jak můžete, jaké máte zkušenosti srovnat s Italy, ale umíte si to představit, jak to tam bude vypadat, pokud Paul Sexas si nepovede špatně a pokud třeba bude, pokud bude ve hře o cokoliv v tom závěru, prostě jak bude vypadat Alpe d'Huez.
5: No jasně, může se mu podařit jedna etapa, může skočit do toho žlutého stejně jako třeba, je to asi nepravděpodobný, ale může se to stát, stejně jako třeba tenkrát Thomas Voeckler, a může v tom dresu být tři čtvrtě jako Tour de France, ale to samozřejmě nepředpokládám, protože ty hlavní stáje, ať UAE Emirates nebo právě Visma, už dneska vědí a počítají ho do té trojky nebo čtyřky těch největších favoritů, přesto kolik tomu Paulovi je, ale myslím si, že ta atmosféra bude podobná. A na tom Giro samozřejmě, jako tam se fandí každému, ale na té Tour de France je to vlastně to samé v tom srovnání, že oproti jiným sportům, mně se na té cyklistice právě takhle na těch kopcích, na život, ty fanoušci, kteří tam jsou, tak tam je ta atmosféra oproti jiným sportům, že to není, že nefandím tomu soupeři, nebo bučím na toho soupeře, nebo mám nějakou nevraživost proti tomu, když vidím, že tam je ta skupinka fandí zrovna tomu opačnému, než mu fandím já. Všichni se kamarádějí, všichni si tam navzájem půjčujou, já nevím, pivo, dávají si informace, pokud někdo má signál, druhý ne, tak jak se to vyvíjí a v jaký situaci ten peloton na ten kopec přijede. Jsou to kamarádi většinou, nebo se tam skamarádí. Příští týden pojedou na jinou etapu a tak dále. Prostě je tam skvělá atmosféra, je to karneval, je to nádherný. Já jsem tam nezažil nikdy žádnou nevraživost na těch kopcích, ať na Giro, nebo na těch klasikách v Belgii, kde ty lidi jsou teda jako hodně opilí, ale přesto jako v tak nějak jako v dobrým. A tohle to se mi na té cyklistice strašně líbí. Ta atmosféra u té silnice je prostě jako magická a jako tohle to třeba mě mrzí, že jsem nikdy jako nezažil to, že bych byl jako na té úrovni být prostě závodníkem v Pro Tour a mít možnost vést třeba nějakou tu soutěž a být favoritem toho závodu, tak to musí být prostě jako na husí kůži.
4: Doplní Jirku nějak, Michal Stark přikivuje tady.
6: My jsme si takovou atmosféru s Jirkou myslím zažili maximálně na paralympiádách, kde prostě ty návštěvy byly velký, ale jinak to podepisu, že bych jako taky to rád někdy jako zažil. Proto jsem teda tam si vzal to kolo, abych si to vyzkoušel aspoň s těma fanouškama jako předehra. Ale jak říkáš, ona ta atmosféra i u toho tour bude naprosto úžasná. Jsem teda tour zažil jako v jiný formě před dvěma rokama v Itálii, když byly ten začátek, ty prology a další.
5: Ty máš prostě na Itálii.
6: Já to Itálii prostě, já se s Itálii.
5: Když na tour, tak jedině pokud pojede do Itálii.
6: Já se s Itálii nehnu, že jo, no. Ale chtěl jsem jenom dodat ještě k tomu, jsem taky strašně zvědavý k tomu Paulovi Sexasovi. Já se na jednu stranu docela bojím toho, aby ho to trošku nezlikvidovalo, jako jak po fyzické, tak po psychické stránce. Přece jenom mu 19, jako, kdyby ho poslali ten Decathlon jako na tour, jako v roli, že to prostě vyzkouší, jako a zjistí prostě, jak to vypadá a potom teda další léta tě tam dáme jako lídra. Ale že ho už posílali letos jako lídra, to mě připadá jako velká loterie, ale třeba to zvládne, ale taky se těším prostě na ty jeho výkony, který on tam předvede.
5: Ještě když se vrátíme k tomu Giro, k těm různým soutěžím, tak pro mě ta soutěž těch mladíků obrovsky jako krásný překvapení, jako to se mi moc líbilo, Alfonso Eulálio, nejenom jako jak jel, ale jaká zase hvězda cyklistiky se rodí, jo. Nesmírně sympatický, v rozhovorech, pozitivní, i když věděl, že už třeba ten růžový trikot ztrácí, tak ta jeho zkušenost jet takhle dlouho, tolik etap v růžovém a jenom čekat, samozřejmě, než mě ten Jonas z toho vyslíkne, ale přesto i s jakým respektem k tomu přistupoval a potom, když dál držel tu soutěž těch mladíků, tak Alfonso Eulálio pro mě obrovsky milý překvapení letošního Gira a pak stejný překvapení jeho soupeř v té soutěži mladíků Davide Piganzoli, který to měl obrovsky těžký v tom, že byl vlastně jedním z hlavních domestiků Jonase Vingegaarda, takže ty jeho ambice prostě nemohl prodat na 100%. ale jako další prostě obrovský, obrovský posun a nový jméno pro mě teda aspoň a mám z těchto těch dvou kluků obrovskou radost.
4: Jestli můžu, tak já přidám ještě dvě jména. Jeden Mikael Wahlgren, před 4 lety to vypadalo, že dost možná skončí kariéru a tady on už vlastně vyhrál od té doby, co se velmi dlouho vracel, prostě přes nějaký development tým, kdy chvilku vlastně v tom svém celku EF Education First jezdil prostě s 12letými kluky, aby vůbec se dokázal vrátit a teď tedy dokázal vyhrát etapu na Grand Tour a oslavil to tím, že tam vyndal, já přesně tomu nerozumím Pokémonům, ale měl tam něco od svého syna, prostě aby ukázal, že to teda jako jde. Tak to mě opravdu dojalo hodně a dojímá mě to i teď, tak se omlouvám. A druhé jméno, které jsem chtěl vytáhnout, Jan Hirt, dotáhl to na 12. místo. Mě vždycky za Honzu Hirta, Jirko, jak ty to, já nebudu říkat, jak to mám já, jak ty vnímáš vlastně to jeho, mně to přijde, že to má strašně těžké. Etapa, 10, jako by se to snažil kombinovat a jako je tam vysoko, je neuvěřitelně vysoko.
5: Je tam, vždycky v té skupině nejlepších vrchařů je, tomu odpovídá prostě ten, vždycky ta jeho výkonnost kolem toho 10. místa v tom celkovém pořadí. Samozřejmě škoda, že nemá úplně jako větší podporu toho týmu, kdyby tam měl k sobě aspoň jednoho superdomestika, který by s ním vydržel díl, měl by to těžší. Zase na druhou stranu, Jan Hirt je takhle zvyklý jezdit, jo, a on tam prostě, on tam visí v té skupince s těma nejlepšíma a samozřejmě nebyl zdravotně v pořádku, stejně jako podle mě 80% toho pelotonu, dostal se z toho a jako zase pro ten tým je nepostradatelný v těchto těch etapácích, protože prostě on jedinej tam může být takhle vysoko. Ty jsi ho viděl? Měl jsi možnost třeba s ním mluvit, Michale?
6: Ne, to bohužel jsme se s Ryťákem nepotkali, že tam jako se dostat jako potom jako bylo docela problematicky a chtěl jsem se úplně valmovat jako do těch stájí, když prostě jsou ty kluci úplně zlikvidovaný, ale pro mě aspoň osobně, jako viděl jsem ho samozřejmě na trati, pro mě Hirťák naprostej hrdina. Jako. Hrdina, jak říkáš, prostě neměl tam jako jedinej z té špičky, která tam vždycky prostě byla v těch důležitých etapách, tak tam prostě neměl nikdy nikoho. On tam neměl ani 50 km před cílem, že jo, na tož prostě ty poslední kilometry, že jo. A on to zvládal jako s naprosto bravůrou. A jestli teda jako tým MSN jako nějak přemítá, jestli mu prodloužit smlouvu, jsou to pro mě hlupáci, prostě on je důležitý prvek toho týmu, který prostě může i inspirovat ty další nastupující generaci, ty další závodníky. Já bych jenom ještě chtěl se zmínit jako právě k té české stopě, že jo. Jsem se nezmínil vlastně o českých fanouštích, který tam bylo strašná spousta, že jo. Tam jako patřili mezi jako nejvíc účastnící se národy, že jo. Jako tak každou chvíli tam prostě byla nějaká vlajka, že jo. I když jsem jel prostě, že jo, jel jsem do kopce, někdo pro mě stížil, jo. A i Michal Starek je tady, že jo, takže prostě teď jako se, jako samozřejmě nevíte, kdo to byl, že jo, a možná něho neznám, jo. A takže prostě bylo jich tam pak dost a ta stopa, takže nejenom fanoušků, ale i toho Honzy Hirta, prostě podle mě výkon jako úctyhodný, no úžasný, že jo, ale vlastně jako i v kluci Kopecký, že jo, který jako odvedli tu práci, kterou měli, že jo, jako bohužel se mi to s Chronovegenem nepovedlo, vždycky to bylo jako o kouse, kdy možná ten Chronovegen jako někdy to i takticky jako úplně nezvládnul, ale to je věc názoru, jo, takže to prostě bylo prýma tam ty kluky vidět a že tam jsou viditelní a dělají tam tu svoji práci skvěle.
4: S Michalem Starkem si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ježka. Jirko, jestli je to za tebe všechno k Giru, ještě máš něco, povídej.
5: Ještě jeden příběh, ano. Zajímavý, podobnej tomu Wahlgrenovi. Moc se mi líbilo vystoupení Egana Bernala. Zdravím tímto kamaráda Tomáše Kočího, se kterým jsem jel ve středu na výšce a bavili jsme se právě o tomhletom týmu Netcompany Ineos, tak asi Egan Bernal přes to, co má za sebou, už možná nikdy nebude ten lídr pro tenhle tým, ale jako mít super domestika nebo takhle zkušenýho jako závodníka na trati, jako je Egan Bernal a mít ho tam tak do těch posledních úseků, tak Tymon Arensman má jako super vedle sebe, nechci říct tátu, ale staršího bráchu, který mu pomůže růst a pokud on se Tymon Arensman ještě trošičku jako posune, tak tahle ta stáj se nemusí obávat, protože bylo to trošku na vážkách, jak vůbec si budou vlastně následovníci týmu Sky v těch dalších sezónách, jak si povedou, ale získali novýho sponzora, získali spoustu peněz, jdou tam zase další závodníci i do toho vedení, tam to vedení se bude trošku měnit, takže už to nebude jenom UAE Emirates a Visma, přihlásil se do toho souboje samozřejmě Red Bull, Bora Hansgrohe a Decathlon a Lidl Trek a Netcompany, tyjo, šestice týmů, která bude patřit do té absolutní špičky a budou podle mě téměř vyrovnaný, tak máme se na co těšit do dalších let.
6: Já teda, že s dovolením taky zmíním ještě jednoho mýho oblíbence, ale ne mýho, ale celý Itálie, Damiano Caruso. Jo, jako vlastně, tak jak říkáš, táta Eulalia, že jo, taky ho prostě několikrát skoro zachránil, že jo, a je pravda, že ne Damiano Caruso, ale Eulalio, jak se říkali, že je vlastně pořád veselý, usmívá se, já nevím, jestli to byl jako i ten šklep z té únavy, ale on podle i v těch Dolomitech, v těch nejhorších stoupáních, tak se pořád usmíval, že jo, prostě, že jo, a taky to je jako obrovská výzva do budoucnosti, jako skvělý závodník.
4: Teď jdu na oslý můstek, mužské Giro je za námi, vyhrál ho Jonas Vingegaard, vyhrál ho jasně o víc než 5 minut, druhý Felix Gall, na třetím místě Jai Hindley. Teď Giro rozjeli ženy a rozjeli ho takovým způsobem, že vlastně první etapa se dostala za hranice ženské cyklistiky, za hranice cyklistiky až do obecného povědomí o sportu a bohužel prostě ne tím způsobem, který asi my tři zrovna bychom rádi a možná asi ani nikdo, kdo nás poslouchá. Pravidlo o minimální hmotnosti kola 6,8 kg v platnosti nějaké čtvrtstoletí. Já si, Jirko, nepamatuju, že by bylo uplatněno a pod věta nepamatuju si, že by bylo uplatněno tímhle způsobem.
5: Že by bylo uplatněno až po etapě, převáženo kolo vítězky a tím pádem se zjistilo, že vítězka má lehčí kolo o nějakých, kolik to bylo?
4: No, jednou 20 gramů.
5: 20 gramů.
4: Nic.
5: Ale to je vlastně nic, to je jako jedno napití v bidonu. A oni za to sebrali to vítězství. Já si taky nepamatuju, že by někdo byl diskvalifikovaný po závodě ani mezi muži po tom, co mu převáželi kolo. Vím, že se kola váží před startem, měli jsme s tím problémy my, určitě Michal si pamatuje, za naší kariéry, protože tenkrát ty kola byly vlastně, bylo to těsně před tím nástupem kotoučových brzd, kdy ty kola už regulérně byly fakt na tom limitu a častokrát pod tím limitem a když člověk šel na to vážení, tak si, já nevím, musel nějakým způsobem pomoct, že tam prostě něco přidal na to kolo, aby to kolo splnilo ten limit. Protože už prostě ty technologie to jako dovolovaly, nebylo to nějak nebezpečný, že bychom si odvrtávali rávky, jako to dělali naši předchůdci, nebo odvrtávali si ty brzdové páčky, aby se dostali na tu váhu. Ne, prostě to kolo standardně šlo udělat 6,7 a ne 6,8. Pak nástupem kotoučových brzd se tohleto přestalo řešit, protože ty kola najednou vážily 8 kilo, 8 skoro, 8 kilo nebo prostě 7 a půl a nikdo to neřešil. Teď zase ty technologie už jdou tak dolů, že už ty kola jsou znova na limitu, zvlášť ta dámská kola, kdy ty holky mají ty kola prostě menší, lehčí a tak dále. A ta UCI by na to nějak reagovat měla. Já si myslím, že už tenhle ten limit je prostě zastaralý a jako klidně bych nějakých 6,5 nebo 6,6 dovolil, vůbec bych s tím neměl vůbec problém, ale zase na druhou stranu to pravidlo pořád platí, tak prostě musí se dodržovat, no.
4: Co si myslí Michal Stark?
6: No tak jako samozřejmě to bylo to krutý a vlastně jako do jistý míry trošku nespravedlivý. Přesně, jako když jako zvážej rozečí ty kola na startu a řeknu, hele, tak to prostě nepůjde, tak to prostě beru, ale po závodě a ještě jako sprinterská etapa, tak to mi připadalo trošku nadbytečný, ale prostě

0: Dnes mě k tomu napadla ta hmotnost, ono často, když člověk řeší, třeba i někteří cyklisté to řeší, jak mají to kolo těžké, tak já jsem si tady rozklikl prostě stáj Little Track a mám tady Gaju Realini, která váží 40 kilo a vlastně její jako parťák z toho týmu je Max Walscheid, který měří bez centimetru 2 metry a má asi 90 kilo. A když si vlastně člověk uvědomí, že na ně oba dva se to pravidlo aplikuje úplně stejně, tedy prostě Gaja Realini, která nemá ani metr a půl a má přesně 40 kilo, má mít kolo 6,8 a Max Walscheid, který prostě je rozjížděč sprinter, tak je víc než dvojnásobný, tak jako i tohle je určitě k zamyšlení.
1: V tomhle je to nelogický, protože Walscheid by to kolo rozštípal. Jako představit si dát Jonathana Milana s jeho stylem sprintu, dát mu kolo, který váží 6,7 nebo 6,8, tak ho rozštípe a zase pro takovouhle holčinu je to prostě zbytečně těžký kolo. Jo. Takže přesně v tomhletom směru chápu ten záměr, prostě bylo to kvůli bezpečnosti, aby prostě závodníci a týmy se nesnažili nějakým způsobem ty kola odlehčovat na úkor bezpečnosti těch materiálů, to všechno chápu, ale bude se s tím muset nějakým způsobem pracovat, pokud se ta cyklistika chce vyvíjet. Je to jako na Formuli 1, tam ty pravidla o těch technologiích se měnějí zase na druhou stranu až příliš často a jsou nepřehledná, ale prostě nějakým způsobem se na to reagovat musí, protože dneska ta technika tomu vládne. Samozřejmě, že ty výrobci těch kol se snaží prostě přijít pro ty hobby cyklisty a to Michal bude vědět nejlíp, protože s těmi hobíky vyráží na ty jeho výšťky, tak oni jsou schopní dát 50 tisíc za jeden gram jako dolů, jo, protože prostě každý gram jako se počítá a v tom je ten biznis vlastně udělaný. Ale pokud prostě ty závodníci pak ty nejlepší materiály nemůžou využívat, protože vlastně je nesmysl, aby si je na kola dávali a nevešli se potom do toho limitu, tak to jde i proti tomu záměru těch, kteří tu cyklistiku vlastně platí. A dneska ve většině těch velkých stájí ty výrobci těch kol jsou jedním z hlavních sponzorů, jo, takže těžký soudit. V tomhletom konkrétním případě, a tím to chci uzavřít, je ten nesmysl, jak říkal Michal, ještě větší, že to byla sprinterská etapa, kde to lehký kolo vlastně nikomu nepomůže. Taky se mohlo stát a já bych tím třeba argumentoval, že jsem v půlce závodu někde lehnul a že se mi obrousil lak o asfalt a vlastně to je těch 20 gramů.
0: Jako. No víš, anebo protože už leckdo jezdí taky na těch bezdušových systémech, tak oni říkali, co když měla jako defekt a část toho...
1: Vypustila jsem to.
0: No jasně, třeba část, jo. Ono potom se řešilo, že možná to bylo tím, že taky jela na jedno převodníku, takže jestli je to opravdu nějaká chyba těch mechaniků, že to nepřevážili předtím, tak to samozřejmě jde za tou stájí a myslím, že vlastně všichni chápou v cyklistice, že když je to pravidlo, tak je potřeba ho dodržovat. Jenom v tomhle konkrétním případě vlastně to porušení versus ta sankce za to byla tak absurdní. Prostě ona vyhrála o 10 metrů, sprinterka, oni oblékli do růžového a o 2 hodiny později řekli nejenom, že ty jsi nevyhrála, ale jako jeď domů na etapovém závodu. V tomhle mi to přišlo úplně šílené. Ale jdeme od toho. V dnešních kilometrech Jiřího Ježka si povídáme s Michalem Starkem a pojďme Michalovi, Jirko, věnovat tu poslední část. Ať si o něm povídáme pořádně.
1: Michale, máš tu kariéru obrovsky bohatou, seš jeden z nejzkušenějších našich paralympijských cyklistů, tak když se vrátíme k té aktivní kariéře, na co i teďko pořád jako s láskou vzpomínáš nejvíc?
2: Tak já ji mám hlavně dlouhou, tu kariéru. Jako, to, nemám ji až tak bohatou, jako máš ty. To vedle tebe jsem
1: bohatství trošku, není v penězích ani v medailích.
2: Vedle tebe jsem trošku trpaslý, že jo, se svým ubohým jedním titulem mistra světa, ale jsem na něj pyštej, jako to musím říct, že jo. Já vlastně nejvíc vzpomínám a proto taky vlastně jsem na rozdíl od tebe, jsem tu kariéru jako oficiálně neukončil, že jo, protože jsem se toho bál, jo, toho okamžiku, takže vlastně pořád jako tak trošku jsem tam jako si jako za závodím, ale tak to se to vůbec nedá porovnat.
1: Já se omlouvám, že jsem řekl po kariéře.
2: Ne, to si řekl správně, voda samozřejmě už je doustupu, ale cyklistiku pořád milujeme. Ale já vzpomínám asi nejvíc jako na tu partu, na ten tým. Jako, my jsme se nebojím říct, jako ze Žirou určitě, byli jsme jako strašný dříči, jako pak jsme tomu obětovali strašně moc, že jo, a nevím, jestli tomu tak obětuje. Současní závodníci v paracyklistice, doufám, že ano, protože jinak

0: to nejde bez toho, bez té přípravy, tak i vedle toho prostě jsme zažili spoustu legrace, spoustu zážitků, jako mnoho se prostě nedá publikovat, mnoho
1: je škoda.
0: Je to škoda, ale fakt to nejde. Napsali bychom o tom spoustu knih, Jirka, myslím, že o nějakých našich zážitcích napsal ve své knize, ale to prostě pro mě bylo zásadní, jako mohli jsme se jeden na druhého spolehnout a vlastně jako bylo taky fajn, že protože jsme byli třeba i s Jirkou každý v jiný kategorii, je to v úpadat cyklistiky tak rozdělený, že aby to bylo relativně trochu spravedlivější, tak jsme si vlastně jako nelezli do zelí, že? Takže vlastně jako jsme si o to víc jako ty výkony vzájemně přáli jako a vlastně jeden druhýho táhnuli, jo? Takže prostě to bylo taky pro mě velmi příjemný to je prostě značná část mého života. No.
1: Michal Stárek v kilometrech Jiřího Ješka, když teda ten pouhý jeden titul mistra světa, tak Michale, to je časovka?
0: Časovka. Já jsem, bylo to paradoxní. Já ačkoliv vlastně jako ve své podstatě mám nejradši hromadný závody, považuji za ten královský závod, jo, tak ty největší úspěchy jsem měl z časovek a ze stíhacích závodů na dráze, jo. Protože my jsme oba dva jezdili i vedle silniční cyklistiky, dráhovou cyklistiku. Byli jsme takový jako takový zázraci, jako v tomhle tom smyslu, prostě jsme byli schopni to zvládnout, taky naše sezóna byla celoroční, jo. Ale ty časovky prostě byl jsem nějaký způsobem zavejčený, takže prostě mi to šlo a byl jsem ten cyklista, který dokáže jako zalehnout a trápit se, že jo, těch 20 až 45 kilometrů a vydržet, no.
2: No, tak to přesně odpovídá o tom, že jsi říkal, že jsi byl dříč, nebo že my jsme jako ta parta byli dříči, tak tohle přesně s tím jako koresponduje, protože tam to bylo na ten hrubý výkon a tam musím potvrdit, že Michal v tomhle mě byl třeba obrovskou inspirací v tom, jak on se dokázal během té časovky vygumovat úplně až jako na nulu. A já jsem vlastně přišel do toho týmu vlastně poslední a pro mě tenkrát, ať to byl Michal Stárek, ať před ním ještě ta generace Josef Lachmann, který mi vlastně do toho sportu přinés, tak samozřejmě Lubomír Šimovec, závodník z Brna a vlastně taky obrovská legenda toho parasportu, tak to byli pro mě borci, se kterýma bylo vůbec ctí bejt v tom týmu, jo, a učit se od nich, i třeba jako začínat nějakým způsobem pracovat na tom, abych se rozvíjel k těm závodům, protože my jsme to tenkrát měli tak trošku jako koníčka k práci s tím, že jsme netušili, že jednou třeba bude možnost se tím sportem živit. Takže já jsem vždycky se snažil být co nejlepší ve svém zaměstnání, abych si mohl vydělat dostatek peněz, který potom můžu použít v té cyklistice. A takhle jsme byli vlastně naučení a o to víc jsme si pak vážili, že v pátek nás pustili z práce ve svých zaměstnáních dřív a my jsme mohli tím jedním autem jet třeba do Rakouska nebo do Německa na ty závody a byla to prostě taková ta začínající doba toho paralympijského sportu, ale myslím si, že i třeba spousta hobby cyklistů tohle zná, nebo i ty juniorský týmy u nás, takový ty týmy, který nepatří úplně k těm nejlepším, tak to znají, že prostě jaká ta cyklistika je kočovná, ale když je ta parta dobrá v tom autě, tak vlastně jako podobně jako každý sport to funguje v tom, že v tom autě vždycky ty zážitky jsou krásný. Ať se ten závod podaří nebo nepodaří, buď v tom autě jsme smutný, nadáváme a děláme si potom legraci sami ze sebe, že se nám to nepodařilo, anebo prostě celou tu cestu zpátky oslavujeme a baví nás to.
0: Jenom navážu na Jirku, jako byly to dlouhý léta, kdy vlastně jako jak mluvím o té partě, o té skupině, že jo, tak vlastně jako ta reprezentace, jako to byla skoro moje jako druhá rodina, protože jako my jsme jako po těch závodech, po soustředěních, jako jsme byli víc než skoro s rodinou, že jo. Mě když se narodila první dcera, že jo, tak jsem byl u porodu a pak jsem ji víceméně viděl, když jsem se vrátil z paralympiády ze Sydney, jo, kdy jako vlastně ani nevěděla, kdo ji tam vítá, že jo. Takže toho bylo to času, který jsme byli spolu, bylo strašně moc. A,
2: důležitý, že jsi byl u početí, jo?
0: To jsem pravděpodobně byl, ale ne, teď doufám, že mě na teď neposlouchá moje manželka, zlatá, báječná, která kdy nebýt jí, tak moje kariéra už dávno skončila. V nepočátcích, jako bez té rodiny to samozřejmě nejde, to taky musím podotknout, tak mám 3 holky, ženu a dvě dcery, které jsou báječné a vždycky mi v tom podporovali. Ale chtěl jsem ještě dodat, že vlastně jako myslím, že jsme byli v tomhle tom jako docela výjimečná generace, že my když jsme jeli na kterýkoliv závod, tak jsme tam jeli s tím, že jo, chceme ten závod vyhrát. Jo, že prostě jdeme se prostě prát o medaile, jo, že bychom prostě někam jeli jako účast, jako to nás ani nenapadlo, jo, takže jako paradoxně v těch dobách největší slávy, že jo, tak když jsme se vrátili a nevyhráli jsme, nebo jsme nebyli na bedně, tak jsme byli zklamaný, že jo, no co bych teď za to dal, kdybych byl do 20, do 50 někde.
2: A co by za to dal celý ten paralympijský tým cyklistický dneska, no, ta reprezentace, ale samozřejmě to je jako v těch generacích to takhle chodí, že vždycky se daří, pak nějaký propad a třeba se to zase nastartuje a budeme mít ty šampiony, samozřejmě šampioni v tom paralympijském cyklistickém týmu jsou a šampionky, takže nějak pořád jakoby ten sport funguje. Když se teďko přesunu do té tvojí pozice v cyklistice, kterou zastáváš nyní a se kterou si známý vlastně v okolí Prahy, ty tvoje výjížďky Michala Starka, což byly vlastně takový první social rise. Dneska jsou ty social rise obrovsky populární, skoro každý obchod má nějakou svoji výšku pravidelnou, tak Michale, ty jsi byl vlastně v tomhletom u nás jako asi první, když odpočítáme ty už stoleté výšky od pražského železničního mostu, ano. Tak tvoje výšky Michala Starka tady na jeho západ od Prahy na Křivoklátsko, tak funguje to furt a vlastně jak se mění ty lidi, kteří s tebou jezdějí? Za tu dobu.
0: Já jenom ještě jako k tomu podotknu jako ten prvopočátek. Ono vlastně to s tím obchodem jako mělo ten začátek úplně společného. Jo. Já nevím, jestli tady nemůžu jmenovat firmy, nebo já nevím, jak to...
1: Asi má, nemusíme, jestli to není úplně...
0: Není to nutný, no prostě každý bude vědět. Úplně ty začátky byly jako řeméno, můžu říct, s Pepou Přibem, kdy to vznikalo z palouků a vlastně jsme to dali hromady, protože jsem jezdil jednu značku a vlastně tam byly ty úplný začátky, že ano. A
2: takže pak jste hostivické prodejny jste vyráželi.
0: Ano, hostivické prodejny jsme vyráželi směrem na Křivoklátsko, že ano. A pak jsem z toho udělal teda postupně řekněme svoje výšky se svojí vyrozenou skromností a posunuli jsme se z hostivických palouků až postupně přes Hostivice až ke Kolokávě na Hájek, že jo, kde to prostě už je bezpečný místo startu a vlastně jako těma výškama za ty prostě léta prošly jako neuvěřitelný jako počty lidí a vlastně jo, takový, já tomu říkám, že to je takový vlak, který jako nikdy nezastaví. Mm-hmm. Takže jako ty onemocníš, jedeš na dovolenou, prostě nějakou dobu nejezdíš, ale víš, že potom se můžeš znova připojit, protože ty výšky úterý, čtvrtky, soboty, neděle prostě jsou pořád, ať je léto, ať je zima, když vlastně není jako metr sněhu, tak vlastně jezdíme, nebo se jezdí. Já samozřejmě teď trošku, hlavně přes zimu už méně kvůli své práci, ale prostě mi to takový ten nekonečný vlak, já jsem tomu strašně rád, že to funguje a je to takový ten social rate, ale vlastně, který je pro všechny, jako vlastně není to ničem omezovaný, každý prostě, když uvisí, tak může přijet, není to úplně samozřejmě snadný, jako když někdo si
2: to zní trošku jako já bych měl strach, kdybych tohle slyšel, kdo uvisí,
0: to,
2: může
0: to,
2: přijet.
0: Ne to úplně ne, ale jako tím chci naznačit, že někdo, kdo vyjede jednou za půl roku na kolo, tak ten bude mít asi problém, když to nebude vysloveně přírodní talent, jo, takže jako pod 25, ať jsem velmi jemnej, se tam nejezdí, spíš jako někdy pod 30, ale je to tak, že vlastně jedete v nějaký skupině, kde jako se naučíte třeba i v nějaký pohybu na silnici, my se snažíme prostě, aby to byly vždycky jako bezpečný výšky, máme i nějaký desatero, aby se ty lidi jako nakolem měli chovat, protože víme, to není snadný, že jo, a i když tam ten provoz už je trošku menší, tak pořád jako nechceme jít do nějakého konfliktu s řidičema, že snažíme se, aby to bylo abychom tolik ty ostatní neštvali.
1: S Michalem Starkem si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ježka, jestli jsem, ono to tam asi zaznělo, ale jestli jsem to správně zaslechl, čtyřikrát týdně to pořád funguje.
0: Čtyřikrát týdně, no.
1: Hezky, úterý, čtvrtek a o víkendu.
0: Sobota, neděle, no. Ano, ano.
1: Kolokáva se vyráží.
0: Kolokáva se vyráží.
2: Tak to musíš mít formu jak blázen. Nebo je to tak, že někdy nejedeš, že jsou výšky Michala Starka bez Michala Starka?
0: Formu jako blázen teď nemám, protože pravidelně nevyjíždím. Jako.
2: Aha, jo, takhle. Já myslím, že jsi právě vždycky účastný.
0: Byly doby, kdy jsem jako jezdil pořád, ale jako s tím, jak teď jako funkcionářím, tak jak prostě toho času je méně a no prostě tak to je. No.
2: Tak starosta Jinče, Jeneč už není jako vesnice, že jo? Tak,
0: pořád jsme vesnice a jsme rádi,
2: no,
0: jsme vesnice.
2: No jasně, ale jako ale není to vesnice, jak si můžeme
0: přijít. Jsme trošku větší. Jako, no,
2: tak to je jako... Pravda, no. A použiješ tam něco z cyklistiky v této svojí práci nebo roli?
0: No, takovou tu jako cyklistickou šírenost, takovou tu, jak jsem tady o tom hovořil,
2: zabejčenost,
0: prostě jako, že věci, které jako ostatní, že třeba kolegové říkají, to je prostě nesmysl, do toho nepojďme, tak já říkám, ano, to zvládneme, že jako je to žádná, že žádku nesmysl, ale vlastně jako díky tomu, že asi máme v sobě tuto vlastnost, že to prostě nevzdáváme, tak to mi pomáhá i v práci.
1: Že starostování je taková časovka, když to převedeme na disciplínu, říká ano, Michal Stark.
0: Časovka omezená těm čtyřletým mým cyklem, že jo.
2: Ale týmová časovka.
0: Ano, týmová, jako bez toho to, jako to naprosto, že jako to musím podepsat, jako nemít, jako, jako jestli tady máme trošku komunální okénko, jako nemít zastupitelstvo, ale mě nemíte prostě, jako ty pracovníky, jako máme úžasnou technickou četu, je nečipadá krásně, když si teda přihřuju polivčičku, že jo, úžasný úřad, jo, určitě to kolegyně slyší. Tak
2: úžasný jako, starosta, a, že jo.
0: To nemyslím. Jako
2: a to říkám já, abys to neříkal ty.
0: A máme úžasné obyvatelstvo.
2: Ne, tak to je hrozně fajn, že právě i lidé, kteří vedou potom jako úřad, pocházejí ze sportu, protože samozřejmě věřím, že podporuješ sport v té obci a podporuješ mladý ke sportu. Byl jsem u vás dokonce v té době, kdy jsem tančil s Lenkou Norou Návorkou, tak ano, jsem byl u vás na plese, takže jsem tam viděl spoustu jako fit mladých lidí, mladých kluků a holek, takže a tam máte asi i sportovní aktivity, ne?
0: Máme, já jsem tomu strašně rád, že máme tam jako výborný fotbalový tým, který se věnuje jako od přípravek přes žáčky až jako po dospělé. Takže
2: to
0: jako
2: si nech na desítku Pavla Horváta, tady v tom pořadu nám jako natahej ten balon.
0: Kopačky ne, ale co vám bude kluci bližší, že jo, běháme, máme jenický běh pro zdraví v říjnu, jste zváni 4. října, jsou to krátké vzdálenosti 2,5 a 5 kilometrů a máme tam i pro děti samozřejmě, jo, takže bohužel ještě jako pořád jako dávám dohromady, přemýšlíme o tom, že uděláme i cyklistický závod, nějaké kritérium, ale ono to je trošku náročnější, no a teď se nám blíží pingpongový turnaj, tak jako budeme dělat, jo, takže hodně sportujeme.
1: A co ještě Michal Stark teď plánuje třeba jako soukromá osoba? Teď, když jsi se vrátil včera, tak nějaký podobný výlet je třeba ještě letos na plánu?
0: Máme teď vlastně, teď se úplně nejbližší, jako v neděli se chystám jako podpořit, jde sem vlastně vašeho kolegy Daniel Aníš Reit, kamarád, že ho novinář, který před lety zemřel, tak se jezdí pravidelně a Petr Vizina, zase další cyklista kamarád, že dělá naštěstí tuto úžasnou akci, takže v neděli se toho zúčastním a na to se moc těším. No a určitě se budu dívat na Tour de France, budu fandit, jako jsme uvažovali s mojí báječnou jednou, že se pojedeme podívat, ale to asi nezvládneme a určitě prostě nějaký podniky během roku určitě dáme.
1: Jiří Ježek taky plánuje, že se pojede podívat na Tour de France. Tam to klapne, mi to vypadá.
2: Já se pojedu podívat, protože já nepotřebuji, aby jela v Itálii tolik jako Michal. Takže,
1: stačí ti Španělsko.
2: Takže mě stačí, já miluju Španělsko, takže tím, že je stát v Barceloně,
0: Barcelona.
2: Letošní Tour de France dám celou, těším se strašně na to, ale chci moc poděkovat, Michale, tobě za tvůj čas. Vím, že toho máš strašně moc a že jsi udělal čas a přišel si nám nejenom povyprávět o Giro, krásně jsme zazpomínali na naší hrozně hezkou kariéru a držím ti palce, jak v té roli, že pořád držíš tu hobbickou cyklistiku, svůj Stark Team a ty výšťky, ale samozřejmě i v té roli starosty, ať se ti daří.
0: Já vám moc děkuji za pozvání. Já si myslím, že všichni potřebujeme do cyklistiku k životu.
1: Děkujeme moc za to. Ještě Jirko?
2: No, já chci ještě připomenout, že budeme na festivalu Off-Season s Karlem mít dva velké rozhovory. Jeden na stage ve 12 hodin, takže ten fanouškovský festival Off-Season je to 13. sobotu. Takže ve 12 hodin budeme mít na velké stage rozhovor s Metodějem Jilkem a s naší paralympijskou hvězdou.
1: Simonou Bubeníčkovou.
2: Ano, takže to bude velký. A pak samozřejmě Radiožurnál Sport tam bude mít zastoupení i třeba v podobě desítky Pavla Horváta. Přijďte tam, budeme tam mít i ten rozhlasový airstream, takže nás můžete potkat v nejbližší příležitosti 13. června na Off-Season v Praze na výstavišti.
1: Budeme moc rádi, když přijdete, moc rádi se s vámi pozdravíme a uvidíme. Dnešní kilometry Jiřího Ježka jsou za námi. Michal Stark, ještě jednou Michale moc děkujeme a ať se daří, ať to jezdí.
0: Já také děkuji, mějte se pěkně.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ježka
4: na Rádiu Praha.